0: Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A dnes bude jasno až polojasno. Teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Skoro dvě třetiny lidí v Česku se začaly adaptovat na extrémní teploty. Pořídili si třeba větrák nebo klimatizaci. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů.
2: Horkým tropickým nocím se přizpůsobila například jedna z rodin z České Břízy na Plzeňsku, která začala spát na venkovní terase.
3: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak kránu je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
2: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák, asi třetina z nich. Dále si nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Obhajoba tvrdí, že útočník trpí schizofrenií. Navrhovala proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. Policisté ve čtvrtek odpoledne museli zasahovat u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
5: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
0: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vaktana Čanturšviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. A toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
6: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z nulu, je to slabší. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, ale tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
0: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D10 u Bakova nad Jizerou a nehoda na D1 před Loktem. Na dálnici D10 z Turnova do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce před sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 54. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Čechtice na kilometru 64,5. Už jsou havarovaná vozidla v odstavném pruhu, takže v jízdních pruzích se projíždí plynule. Ještě se vyšetřuje, tak opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy počítejte s překážkou před Přerovem. Na kilometru 275 stojí porouchané nákladní auto. Na místě silničáři se šipkou zasahují i do pravého pruhu a vybočuje se. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A teď je úplně čerstvá si nehoda na D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy. Za odbočku na Jeneč na 7. kilometru havarovala dvě osobní auta po kolizi se zvěří. Na místo jede policie. A v Ústí nad Labem pozor na nehodu na silnici 60. do Děčína. V Pekařské ulici u autosalonu Citroen havarovalo osobní auto. Na místě už jsou záchranáři. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů. Pátek přinese jinak jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: 6 minut po 2 hodině ladíte noční radiožurnál a tak jako včera, předevčírem nebo i zítra, tento čas patří vždy noční soutěži. Tento týden tu pro vás máme právě vyšlou detektivku s názvem Zmizení mladé dámy. A vy se ocitnete ve 20. letech minulého století v Anglii a konkrétně se bude vyšetřovat v Londýně, kam zamířila dcera z jedné prominentní rodiny, ovšem hrozí jí nebezpečí a tak do akce zamíří bývalý agent jejího veličenstva Harry a jeho žena Kat. Jestli se jim podaří dívku najít včas a pomoci jí, tak to se dozvíte, až když s námi budete soutěžit o knihu Zmizení mladé dámy, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Niko Santos zazněl v nočním radiožurnálu a teď je tu soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jen ještě doplním, že kromě dneška nás ještě čekají dvě soutěže o právě vyšlou knihu Zmizení mladé dámy. Teď už ale pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Ladislav.
0: Ladislave, než se pustíme do soutěžení, v rychlosti se podíváme na pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je správná odpověď, kterou hledáme. Je to takhle jasné?
2: Ano, je.
0: Dobře, jdeme na to. I při dnešní otázce zůstaneme ve Velké Británii, kde se v Anglii, konkrétně v Londýně, odehrává děj dnešní výhry, tedy knihy Zmizení mladé dámy. A dnes se ptáme, jak se jmenuje hymna Velké Británie? Za A The Star Spangled Banner, nebo za B God Save the King, a nebo za C Marseillaise?
2: Tohle to bude typ, ale já dám za B.
0: Za B dáváte God ano. Save the King, nebo také God Save the Queen. A je to správná odpověď, já vám gratuluji.
2: Děkuji.
0: Není vůbec zač, výhru si asi necháte, předpokládám.
2: No, nenechám, já si ji přečtu a pak to dám ještě někomu.
0: Tak to je úplně ideální varianta. Já vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky.
2: Ano.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit tu nejbližší hned zítra po druhé hodině, tradičně v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Z domova, ciziny, z kultury i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera, také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gros zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Eduard VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojjazyčné.
8: Heute vor einem Jahre

0: Rozhlas moc pyšný být nemůže.
1: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru Komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
2: Soudruh Muammar Gaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
0: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
1: Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4%, a v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň, a těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavilo málo. České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách a schválila to Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Radiožurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena trendu na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. A ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a současné sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční.
2: Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA dál trvá na bojkotu soutěží Mezinárodní federace FIFA. Vedení organizace totiž není spokojené s omluvou světového fotbalu za plán na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Podle vyjádření UEFA nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání. Zástupci FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřili podporu kritizovanému prezidentovi Gianni Infantinovi a zároveň se právě za zmíněný plán omluvili. Informovali o tom agentury AFP a Reuters.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Trhovým Štěpánovem a taky na D35 u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu před odbočkou na Čechtice. Na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. A vše je v odstavném pruhu, pozor na vybočující vozidla. Na D35 pozor ve sjezdu u Svitav na kilometru 201. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě se uklízí, pohybují se tam lidé. A projíždějte opatrně, průjezd je omezený. A na D6 z Karlových Varů do Prahy nehoda za odbočkou na Janeč. Na 6. kilometru havarovala dvě osobní auta při střetu se zvěří. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech měří kolem 14 a na horách 13 stupňů. A pátek jinak přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Vlna veder letos v létě nutí lidi hledat místa, kde se ochladit. Některá města zpřístupňují klimatizované prostory nebo zastíněné zahrady. A třeba Karlova studánka na Bruntálsku nabízí místním i turistům úlevu u vodopádu Bílé Opavy. Podíváme se tam za chvíli v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Ellie Goulding zazněla v nočním radiožurnálu, to byla píseň Your Song, původně z pera Eltona Johna, kterého mimochodem v této půlhodině za pár minut také uslyšíte. Ale teď jdeme do jeseníků. Tropické dny útočí na lidské zdraví a právě uprostřed jeseníků existuje místo, které funguje jako přírodní klimatizace. Vodopád v Karlově Studánce. Své okolí ochlazuje o několik stupňů a v parných dnech k němu proto míří za úlevou i astmatici.
1: Tak teď jsme z té rozpálené hlavní ulice vešli na tu boční stezku. Míříme kam?
2: Vodopádu Bílé Opavy, místu, kdy vlastně Bílá Opava z náhonu, který je nad Karlovou Studánkou, přepadá do původního koryta Bílé Opavy.
1: A tam se dá ochladit v těchto tropech.
2: Ano, tam je to jediné místo v Karlové Studánce, kde bude nejchladněji.
1: Tak už se těším teda. Popisuje mi cestou k tomu přírodnímu ochlazení lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Ten závan toho chladného vzduchu je cítit.
2: Ale nemáme to jenom dáno pocitově. My jsme tady prováděli měření skoro 2 roky. My jsme měli automatickou měřící stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každý 10 minut a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu Bílé Opavy je nejchladněji. V těch maximálních teplotách ty rozdíly byly až 4 až 5 stupňů.
1: Čím to je, že je tady chladněji?
2: Je to ta schlazující veličina té proudící vody, to je první věc. Ta voda má teplotu třeba 8 stupňů a potom taky tady máme smrkový porost, který vlastně hodně zastíňuje toto místo.
1: Ještě ten větřík trošku zafoukal, já už jsem zpátky mezi živými. Chladnějšího prostředí tady u vodopádu si užívají i manželé Jana a Libor z Ostravy.
3: My jsme z Ostravy a tam je teplota teď zrovna 37 stupňů a tady prostě se to ani nezdá. Úplně perfektní vzduch všechno. Já jsem astmatik navíc, takže to cítím.
1: Přirozená aklimatizace.
3: No, tak proto jsme tady.
4: Je tady dobře, lépe se tady dýchá, proto jsme tady přijeli.
1: A v zimě je to tady u vodopádu přesně naopak. Je tady o pár stupňů tepleji než v okolí. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Němčina, italština, čínština. Všechny tyto jazyky je možné teď slyšet ve Velké úpě v Krkonoších, kde se koná už páté mezinárodní setkání dětí z 16 zemí z celého světa. Žijí mimo Českou republiku, protože jeden nebo oba jejich rodiče jsou cizinci. Tábor připravuje spolek Krajánek ve světě i kvůli tomu, aby napomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po pátý a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po třetí a jsem z Dánska.
3: Já jsem Rej, já jsem už tady po třetí a já jsem z Číny.
4: Dobrou útro, měne tu kamy se dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
6: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
7: Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
8: Jo, zatleskejte jim.
9: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota.
6: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
9: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snažší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
10: No, nebo tam se najdu, paní.
6: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí Terka.
11: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
12: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo třeba přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
6: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok v Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
5: Při čtvrtečních ruských útocích na Charkovskou oblast na Ukrajině zahynulo nejméně 5 lidí. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce na úvod 3. předkola konferenční ligy porazili lotyšský celek RFS Riga 2-0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
7: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy 2 velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze 2 vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sužují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
8: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se 4. vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: V ostravském krevním centru mohou darovat krev lidé po návratu z vybraných evropských zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
9: My v podstatě jsme k tomu přikročili proto, že musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách, jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
5: Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod 3. předkola Evropské ligy podlehli tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání 3. předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
10: Kušej ostrým skluzem dohrál Teplice Lipského Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržností fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá dvě utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na D35 u Svitav. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova hlásíte nebezpečnou situaci za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 211 v omezení řidič mění kolo na vozidle na straně dovozovky.
12: Ve zúžení pán tam mění kolo dovozovky v dešti, ale nemá zapnuté výstražky, jenom tam má nějaké bílé světlo, ve výsledku bude vidět strašně blbě a na poslední chvíli.
11: Na dálnici D35 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 201 na Svitavy. Na kruhovém objezdu se uklízí po nehodě osobního auta, pohybují se tam policisté, průjezdné je to s velkou opatrností. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Cerda.
13: Ladíte noční Radiožurnál 6 minut po 3 hodině a Česko v posledním týdnu sužují velmi vysoké teploty, přesahující i 40 stupňů Celsia. Dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy? Ptal se na to bleskový průzkum společnosti Median. Podrobně vám ho představíme už za okamžik.
6: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Většina lidí se také obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly už koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Dvě třetiny lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro dvě třetiny lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tady hlede sluníčko. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ránu je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi třetina z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Ministerstvo životního prostředí v reakci na výsledky průzkumu oznámilo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale rezort tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jenom stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. A teď už Scorpions v nočním Radiožurnálu.

0: Lidé se nemají bát podávat stížnosti na nečinnost stavebních úřadů. Prohlašují to právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dostávají stále víc podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo a zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který se nepřál uvést své jméno, ale redaktor

0: že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
1: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
2: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjet to, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, ale ono to jako jinak nejde.
1: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu Tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
3: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů.
1: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy a Martina Matějku.
1: Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevřel veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Je otevřený od 10 do 18 hodin, lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. A Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače ještět na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. A podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičan Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musettiho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Svitav a omezení na D1 na mostě Šmejkalka. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Svitav. Na kruhovém objezdu s nájezdem i sjezdem z dálnice na kilometru 201 havarovalo osobní auto. Na místě stále pracují policisté, je to s opatrností průjezdné. A ostatní dálnice jsou bez hlášených nehod, na několika místech je ale dnes v noci omezený provoz. Na D1 z Brna do Prahy se pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují značení, projíždí se pouze jedním zúženým pruhem a je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná, je zatažená na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se místy vyskytnují přeháňky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochladilo se na 21 až 17 stupňů. Na západě a severu Čech měří kolem 14, na horách 13 stupňů. A pátek přinese jinak jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů na jihu Moravy. Naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná pátý díl letního speciálu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skrytý kontakt a jasný motiv. Zadavatel vraždy Kuciaka uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Vracíme se k případu, který šokoval Slovensko. Přinášíme závěrečný díl četby o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes je pátek 7. srpna.
5: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 5. Časť 1. Deň po.
4: Byl čtvrtek 22. února roku 2018. Krátce po páté ráno, tedy asi 12 hodin po dvojnásobné úkladné vraždě ve Velké Mači. To ale ještě skoro nikdo netušil. Podnikatel Marián Kočner byl jako obvykle vzhůru. Psal kamarádce Aleně Žužové přes šifrovanou aplikaci a snažil se rozproudit další z nekonečných konverzací. Za pár hodin ho čekalo jednání v kauze sfalšovaných směnek u soudu v bratislavské Petržalce. Jeho zpřízněná duše z Komárna obvykle vstávala později a teprve pak odepisovala na zprávy. Toho rána ale klidný spánek nepřicházel v úvahu. Zprostředkovatel vraždy Jána a Martiny, Zoltán Andruško, tvrdí, že už večer předtím poslal Žužové šifrovanou zprávu o vraždě novináře. Měl napsat: mám defekt. U Žužové v mobilu se tahle zpráva sice nikdy nenašla, ale pořídila si mezitím nový telefon a obsah toho starého byl pečlivě vymazaný. Andruško pak vyrazil ze svého domu v Chotíně do Komárna, což potvrdila i data z jeho mobilu. Tvrdí, že jel za Žužovou. Ještě předtím, než dorazil, si tmavovláska psala s Kočnerem. Přesně v 7 hodin a 26 minut mu poslala zprávu. A je to v p***či. Kočner za pár vteřin reagoval zjevně v náznacích. Co? Roztál sníh? Žužová odpověděla zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Jeden už opravdu vypadl. A doplnila to emotikonem osoby s rukou na tváři. Za zmínku stojí, že den předtím ti dva vtipkovali o snech o vypadávání zubů a psali si, že podle výkladu snů to symbolizovalo smrt.
5: Část druhá. Dní ticha.
4: Ani dva dny po vraždě novináře se o ní v novinách žádné zprávy neobjevily. Pro pachatele to byl ideální stav. Čím později se čin provalí, tím výhodnější to pro ně bude. Horká stopa vychladne. Zpráva o smrti Jána Kuciaka se neobjevila ani třetí den, tedy v sobotu 24. února. Žužovou před 8 hodinou ráno napadlo zjišťovat, jaké je oblíbené číslo jejího AV, což byl Kočnerův oblíbený pozdrav. 13 nebo 21, odsekl podnikatel suše přes šifrovací aplikaci Trima. Fakt ti nosí štěstí, i nechtěně, komentovala jeho volbu milovnice numerologie a doplnila to zubícím se smajlíkem. Tak nevím, jestli i nechtěně, váhal Kočner. Byl stručný, tvrdil, že je lyžovat. Ale nechtěně ho máš sám od sebe každý den, ne? Poznamenala Žužová. Jakoby naznačovala, že s každým dalším dnem má Kočner ještě větší štěstí. V sobotu odpoledne se dvojice ještě domluvila, že se kolem 7 zase shledá. Ten večer si už dál ale nepsali. Právě 21. února, což tedy mělo být pro Kočnera symbolicky šťastné datum, zavraždil střelec novináře. A ještě třetí den poté se o tom vůbec nemluvilo. Existovala jen dvě možná vysvětlení. Buď Miroslav Marček, který se později k vraždě přiznal, obelhal svého parťáka i zprostředkovatele a nikoho nezastřelil, nebo mrtví snoubenci leželi v domě ve Velké Mači a zatím nikomu nechyběli. V neděli to byly už 4 dny od vraždy, o které se v médiích stále neobjevila žádná zmínka. Kočner už několikátý den po sobě opakoval stejný scénář. Údajně odjížděl každý den lyžovat mimo Bratislavu. Aspoň tak to prezentoval svojí kamarádce z Komárna. Večer si měli zavolat, ale nakonec z toho sešlo. Slovensko se probouzelo do nového pracovního týdne, když Kočner v pondělí 26. února 2018 ráno v 7 hodin 22 minut poslal svojí kamarádce bez vysvětlení zprávu, která se skládala z emotikonů, z číslice 50, šipky s anglickým nápisem soon, tedy brzy, a obrázkem záchodu. Žužová její význam přesto pochopila a jakoby se lekla, snažila se zachránit situaci. Kočnerovi napsala, myslíš to, co propadlo? To vyřešíme, už jsem to avizovala. Víš, že jsem šetrná, a přidala emotikon ženy. I k tvým. Dodala a doplnila emotikon opice, zakrývající si oči a smajlík s kapkou potu na čele. Zprávy jakoby naznačovaly, že Kočner za něco utratil částku, zkráceně označenou číslem 50, a tyto peníze zcela zbytečně pak skončily spláchnuté někde v záchodě. Kdyby byl objednavatelem vraždy on, což vždy popíral, mohl v té době pořád ještě pochybovat, jestli vrazi nelhali o tom, že čin skutečně spáchali. Mohli to jen předstírat a vzít si slíbenou odměnu 50 tisíc eur. Krátce na to se ale Kočner mohl přesvědčit o opaku. Asi 10 minut po 8:30 začala média chrlit policií potvrzené zprávy o vraždě Jána a Martiny. Hodně z nich přitom zmiňovalo i Kočnera a jeho výhružný telefonát Kuciakovi z 5. září 2017. Kuciak byl mrtvý. Zastřelili i jeho snoubenku Kušnírovou. Vrah nelhal.
5: Část třetí. Sieť dôkazov.
4: Jediným, kdo hned od začátku ukazoval prstem přímo na Kočnera, byl Zoltán Andruško. Pořád opakoval, že vraždu si u něho objednala Alena a vyřizovala to za Kočnera. I když měl Andruško pochybnou pověst, policie mu věřila, protože už během prvních dvou dnů po zadržení uvedl příliš mnoho detailů, které by si jen těžko mohl vymyslet a které mohl znát pouze člověk, jenž se na přípravě vraždy podílel. Později to potvrdili výpovědi ostatních lidí a další důkazy. Tak například sledování novináře. Andruško od začátku vypovídal, že po objednání vraždy mu Žužová v autě před svým domem ukázala nějaké fotografie. Do notebooku zasunula flešku a postupně otevírala vybrané položky. Bylo to podle mě profesionálně zpracované sledování Kuciaka. Alena otevřela nějaký soubor, ve kterém bylo víc údajů a našla fotku Kuciaka, přičemž si nepamatuju, jestli jsem si tu fotku vyfotil do svého telefonu sám, nebo to udělala Alena. Měla tam také adresu, kde Ján Kuciak bydlí. Zatímco v tom souboru hledala, tak jsem si všiml, že tam byly napsané dny, data a k ním text, takže jsem z toho usoudil, že ho někdo musel sledovat, prohlásil Andruško.
5: Časť čtvrtá. Nepriame svedectvá.
4: Mariana Kočnera usvědčovala v očích policie také výpověď utajeného svědka, Petera Tóta, jeho někdejšího kamaráda. Ten popsal, jak Kočner štědře financoval sledování novinářů desítkami tisíc eur. Ale nebyla to jen výpověď tohoto bývalého novináře a někdejšího agenta slovenské informační služby v jedné osobě, ale taky dalších členů komanda, které Kuciaka sledovalo. Přestože prohlásili, že netušili, kdo si monitoring vybraných osob objednal, tak potvrdili, že novináře natáčeli a že za to brali peníze. Konec konců ze sledování novinářů se usvědčil sám Kočner, například ve zprávách, které si psal se svými známými. Letos jsem do novinářů investoval 200 tisíc eur, by se spostral, kdyby si věděl, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho šla, kdo je butík, ožrala, tyrán, i s foto a videodokumentací. Chlubil se mafián Kočner Ladislavovi Tichému, bývalému náměstkovi generálního prokurátora přesně 30. listopadu 2017. Tedy v době, kdy už sledování Kuciaka ukončil. Monitoring novinářů a jeho výsledky se staly jedním z klíčových důkazů, které podle policie spojovaly všechny aktéry podezřelé z vraždy Jána a Martiny. Kočner si objednal a zaplatil sledování a fotografie i videa z popisky, pořízené během něj, byly nalezeny na flešce v trezoru v domě, kde bydlel. K materiálům se dostala Alena Žužová, a to pod záminkou, že budou sloužit k přípravě pořadu Na pranýři, ve kterém chtěl Kočner diskreditovat novináře. Fotky a popisy s adresou Jána Kuciaka předala Žužová Zoltánu Andruškovi. A potom měli fotky s adresou a popisy vidět samotní vykonavatelé vraždy, Marček a Sabo. Když vyšetřovatelé Kočnera obvinili, v usnesení zmínili taky jeho podivné telefonáty z vězení. Protože se hovory z vazby, s výjimkou těch s advokáty, nahrávají, získal vyšetřovací tým zvukové záznamy i přepisy. Policie zaregistrovala podezřelé chování Kočnera ve vazbě po zadržení Andruška a spol. Potom, co Národní kriminální agentura provedla v říjnu 2018 prohlídky v Kočnerových domech a zajistila množství důkazů, volal podnikatel svojí ex-manželce Karolíně. Vyšetřovatel Petr Juhás, šéf policejního týmu Kuciak, to v usnesení o obvinění shrnul takto. Kočner zjišťoval, jaké věci policie zajistila. Následně telefonicky kontaktoval Miriam Hatinovou, svoji milenku, které se v narážkách ptal na konkrétní popis něčeho, co měla mít i ona, hlavně na barvu. Z kontextu je zřejmé, že zjišťoval, jestli policie zajistila právě USBčka, na kterých byly záznamy a informace ze sledování novinářů, a to hlavně Jána Kuciaka. Tato skutečnost svědčí o tom, že si uvědomoval, že zajištěním těchto důkazů v probíhajícím trestním řízení může být s touto vraždou spojován. Zaznamenal Petr Juhás v březnu roku 2019.
5: Část 5. Diskrétní kamaráti.
4: Podezření vzbuzovalo i přátelství mezi Kočnerem a Žužovou. Neprezentovali ho veřejně, občas působili, jakoby to tajili. Setkávali se nejčastěji v golfovém areálu v Báči, nedaleko Bratislavy, který je dost velký na nenápadné schůzky dvou lidí. Návštěvy v luxusních autech tam nevzbuzovaly žádnou pozornost. Policie o tom ve svém usnesení napsala. Hlavním důvodem, proč tento kontakt nebyl veřejný, je to, že Marián Kočner využíval schopnosti Aleny Žužové k získávání materiálů na vlivné osoby, kterými by je mohl v budoucnu diskreditovat. Jednalo se hlavně o materiály týkající se intimní komunikace mezi těmito osobami a Alenou Žužovou, intimní fotografie těchto osob a podobně. Na základě těchto zjištění je zřejmé, že tyto činnosti měly pro Mariana Kočnera velký význam, protože díky tomu, že disponoval takovými kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit, že mu nehrozí trestní stíhání za jeho trestnou činnost, případně trestnou činnost osob z jeho okolí, uvedli policisté. Vyšetřovatelé z Kuciakova týmu byli přesvědčeni, že Kočnerův vztah se Žužovou je velmi hluboký a maximálně diskrétní. Osobně ji neznali ani Kočnerovi blízcí přátelé. Bez mobilních telefonů Mariana Kočnera, a tedy i bez zachycené komunikace, by intenzitu jejich vztahu se Žužovou nikdy neodhalili.
5: Část 6. Od vyhrážok cez lustráciu až k sledovaniu.
4: Policie v obvinění Kočnera z objednání vraždy připomněla jeho výhružný telefonát z 5. září 2017, kdy Kuciakovi popisoval, jak se bude věnovat jemu, jeho rodině a bude na něho hledat špínu. Kuciakovi řekl, že přestane psát. To se taky nakonec stalo, ale ne proto, že by na novináře našel cokoliv kompromitujícího. Pár měsíců po Kočnerově telefonátu popravil vrah Jána Kuciaka v jeho vlastním domě výstřelem do srdce. A existují i další časové souvislosti, které bijí do očí. Pouhý den po agresivním telefonátu zadal tehdejší ředitel odboru podpory řízení Národní kriminální agentury Pavol Vorobjov svému kolegovi požadavek na vytvoření vztahového diagramu, tedy takzvaného pavouka osoby Jána Kuciaka. Svému kolegovi Michalu Zubčákovi řekl, že jde o novináře ze serveru Aktuality.sk, ačkoliv jemu to jméno nic neříkalo. Zubčák slíbil, že úkol vyřídí hned druhý den. Zprávy o tom se našly ve Vorobjovově mobilu. Přesně 7. září 2017 už systém zaznamenal prověrku Jána Kuciaka, ale v jeho adrese chybělo číslo domu. Vorobjov dostal vyčištěný diagram o Jánu Kuciakovi až 25. září 2017. Sám pak ještě z vlastní iniciativy lustroval novináře v systému registru obyvatel. V něm už našel přesnou adresu a zjistil, že Kuciakův dům ve Velké Mači má číslo popisné 558. Následně po kontrole jsem tento vztahový diagram předal prezidentovi policejního sboru. Vypověděl později Vorobjov před vyšetřovateli. Ale po necelém půl roce tuto část upravil a policejního prezidenta Tibora Gašpara z příběhu o lustraci vynechal. Vorobjov k tomu při výslechu řekl, v předchozí výpovědi jsem uvedl, že to byl požadavek pana Gašpara, ale s odstupem času musím říct, že se jednalo o domněnku z mého pohledu, jelikož si přesně nevzpomínám, odkud ten požadavek přišel. Tibor Gašpar je vzdáleným příbuzným oligarchy Norberta Bödera. Oba pocházejí z Nitry. Böderovo jméno v souvislosti s lustracemi zmínil svědek Peter Todt. Podle jeho výpovědi je pro Kočnera scháněl právě tento nitranský oligarcha s vlivem na policii. Kočner si s Böderem domluvil schůzku na 3. října 2017, což potvrzuje zpráva z jejich komunikace. Restaurace Liviano, když vejdeš, tak nalevo za paravánem, navigoval Kočner Bödera v daný den dopoledne. O čem se ti dva bavili, nikdo kromě nich s jistotou neví. Ale už v 15.17 Kočner poslal zprávu Petrovi Tótovi. Ján Kuciak, Velká Mača, 558, Galanta. Sledovací komando zřejmě nestrácelo čas. Na Kuciaka se zaměřilo hned o den později. Zaznamenalo, co dělá, a sepsalo první monitorovací zprávu.
5: Časť 7. Motív. Ohrozenie biznisu.
4: Vyšetřovatel Peter Juhás a jeho kolegové museli v obvinění objasnit, jestli mohl mít Kočner důvod objednat si vraždu novináře a jaký ten důvod byl. Analyzovali všechny Kuciakovy články v médiích, hlavně ty, které se jakýmkoliv způsobem týkaly právě Kočnera. Kuciak ho poprvé zmínil v textu na portálu Aktuality.sk v lednu 2016, když psal o majitelích bytů v luxusní rezidenci Bonaparte v Bratislavě a o jejich vazbách na politiky ze strany Směr. V komplexu totiž bydlel i premiér Robert Fico, který si pronajímal byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Další byt tam vlastnila Kočnerova firma. V roce 2016 upozornilo několik novinářů, včetně Jána Kuciaka, že developerská firma stojící za projektem Bonaparte mění majitele a s rukou Bašternáka se postupně dostala až k maďarskému občanovi jménem Jozef Pál Mészáros. Nikdo tehdy netušil, že tohoto bílého koně dohodil právě Zoltán Andrůško. Údajně ho o to požádala Žužová a šlo o službičku pro Kočnera. První velkou kauzu s Kočnerem v hlavní roli zveřejnil Ján Kuciak v lednu 2017. Jednalo se o případ nepřátelského převzetí společnosti Technopol. Novinář zjistil, že majetek firmy v hodnotě 20 milionů eur přešel za podezřelých okolností na lidi z Kočnerova okolí. Případ podrobně rozebral a poukázal na to, jakou roli v kauze sehrály soudy a katastr nemovitostí. Dalším citlivým tématem byla kauza hotelů v horském středisku Donovaly. Nejdřív prověřovala podivné převody nemovitostí policie. Ta nic nezákonného nezjistila. Ján Kuciak ale v červnu 2017 vyvrátil argumenty, kterými vyšetřovatel zdůvodnil zastavení stíhání, a do hry vstoupila prokuratura. Ta nařídila změnit vyšetřovatele a Kočnera obvinit. Vyšetřování kauzy Donovaly se později spojilo s případem golfového areálu v Báči, ke kterému se Kočner dostal podezřelým způsobem. V červnu 2023 na něho státní zástupce ze speciální prokuratury podal v obou těchto případech obžalobu. V kauze Donovaly měla státu vzniknout škoda ve výši 8 milionů eur za nadměrné odpočty DPH. A v případě golfového areálu čelil Kočner obvinění z poškození věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou analýzu případu směnek televize Markýza v hodnotě desítek milionů eur. Doteď je to jediná významná kauza, za kterou byl Kočner pravomocně odsouzen. Vyměřili mu 19 let vězení a peněžitý trest 10 000 eur. Zavražděný novinář psal taky o sporu mezi Kočnerovou firmou a lékárenskou společností Unifarma, ve kterém Kočner požadoval náhradu fiktivního ušlého zisku v hodnotě 45 milionů eur. Poté, co investigativní novinář na tento podivný spor upozornil, košický soud nakonec změnil názor a případ v létě 2018 dopadl v Kočnerův neprospěch. Žádných 45 milionů nevysoudil. Definitivní verdikt si už ale Kočner osobně nevyslechl. V té době byl ve vazbě kvůli kauze falšovaných směnek. Policisté analyzovali více než 160 Kuciakových článků a našli minimálně 26, ve kterých novinář upozorňoval na Mariana Kočnera. Poslední text před vraždou Ján publikoval 9. února 2018. Jeho spoluautorem byl kolega z redakce Martin Turček a měl titulek Další podivné převody kolem Kočnera. Soud chce vymazat firmu s dluhem 10 milionů. Dvojice novinářů v textu odhalila další podivné prodeje bytů v komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Vyšetřovatel Juhás k tomu napsal. Z těchto článků vyplývá, že Ján Kuciak přinášel jako investigativní novinář nová témata týkající se trestné činnosti Mariana Kočnera, o kterých se začalo veřejně diskutovat. A ve většině případů se tyto kauzy staly předmětem policejního vyšetřování. Na tyto články a témata reagoval i Marian Kočner, a to svoláváním tiskových konferencí, na kterých musel veřejně reagovat i na argumentaci Jána Kuciaka. Tyto články mají jeden společný jmenovatel, a to, že ohrožovali Mariana Kočnera v rovině trestněprávní, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což se neslučovalo s tím, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cíl, se kterým chtěl vstoupit do politiky. To napsal vyšetřovatel Juhás v odůvodnění obvinění Kočnera ze dne 8. března 2019.
5: Časť 8. Verzie ubúdali, jedna nevypadla.
4: Vyšetřovací tým Kuciak postupně zredukoval přibližně 80 vyšetřovacích verzí motivu vraždy na 30. Na tomto seznamu figurovalo od samého začátku i jméno Mariana Kočnera a nevypadlo z něj ani po vyškrtnutí desítek možných motivů. Po zadržení skupinky podezřelých na jihu Slovenska, kdy přišlo okamžité přiznání Zoltána Andrůška, se Kočner stal podezřelým číslo jedna z objednávky likvidace novináře. Vyšetřovatel podložil svoje trestní stíhání několika zjištěními. Zaměřil se na to, co Kočner dělal před vraždou a po ní. Měl k dispozici důkazy o jeho vztahu s Alenou Žužovou a jejich šifrované konverzaci, která byla plná symbolů a náznaků. Měl k dispozici informace o sledování novinářů Kočnerovým komandem. Policisté viděli i jasný motiv, který podle nich Kočner k likvidaci novináře měl. Ján Kuciak popisoval ekonomické aktivity Mariana Kočnera, při kterých balancoval na hranici zákona, případně ji překročil. Novinář poukazoval na jeho kontakty a nedotknutelnost, tím ho ohrožoval a znepříjemňoval mu fungování podezřelého biznisu. V neposlední řadě kazil Kočnerovi jméno, což podnikateli vůbec nezapadalo do jeho plánu rozjet politickou kariéru se stranou Cíl. Policii se ale nikdy nepodařilo najít přímý důkaz, že si Kočner Kuciakovu vraždu objednal. Nikdy o tom nikomu napřímo a otevřeně nenapsal žádnou zprávu, na kterou by policisté narazili v jakékoliv aplikaci v jeho telefonu. Objednávka nájemné vraždy se objasňuje velmi těžko. To vědí policisté po celém světě. Zadavatel takového zločinu nevystavuje oficiální objednávku nebo dokonce fakturu a platbu za její vykonání neposílá ze svého účtu. Vyšetřovací orgány i v tomto případě nájemné vraždy Jána a Martiny tak museli celou mozaiku skládat z nepřímých důkazů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uzavřeli letošní letní četbu z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kelo-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže jsou pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Pokud by vás celý příběh zajímal do detailu, protože my jsme přinesli jenom jeho část, tak si určitě pořiďte Laurinu knihu. Já jen tradičně připomínám, že ty události, které jsou v ní popsané a o kterých my jsme mluvili, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Kauza Kuciak zatím nemá za sebou definitivní tečku. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sice dostali od soudu 25-letý trest a Zoltán Andruško 15 let natvrdo. Nicméně v roce 2026 začal obnovený proces s Alenou Žužovou a Mariánem Kočnerem. Oba dva si už odpykávají tresty za jiné trestné činy. Zprostředkování a objednání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nadále odmítají. Za skutky popsané v obžalobě jim hrozí doživotí. A je to příběh, kterému se stoprocentně budeme ve Vinohradské 12 ještě věnovat. Naslyšenou v pondělí.
0: Slyšeli jste pátý díl speciálu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis má Martin Matějka.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Přes 9,5 tisíce lidí zemřelo podle nového odhadu v Německu na konci června kvůli vysokým teplotám. Fotbalisté Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června a pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
6: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
7: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
1: V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. A původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší a po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek a výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
8: Tady po Brně je cca 35 senzorů. Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
9: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
10: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
9: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeře závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
11: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, který prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
1: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na nájezdu na D35 u Svitav a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 pozor ve sjezdu na Svitavy. Na kilometru 201 na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, pohybují se tam lidé, tak projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. Projedete plynulé, kolona se teď netvoří. Na silnici 4 z Prahy do Strakonic pokračuje omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru se pracuje na mostě. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy. Během dne se mohou opět tvořit kolony, teď ale projedete plynule. A ještě dálnice D10 ve směru z Mladé Boleslavy ve směru z Turnova do Prahy před Mladou Boleslaví na 50. kilometru máme hlášenou sraženou srnu na vozovce. Je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je oblačno i zataženo. Na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech místy doznívají přehánky a bouřky. Ochladilo se na 21 až 17 stupňů. A pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Přeji dobré časné ráno s nočním radiožurnálem, máme 6 minut po čtvrté a je tu pátek, konec pracovního týdne, tak snad se s vidinou víkendu a dvoudní volna vstává o něco lépe i takhle brzo ráno. A pojďme na další reportáž. Je to největší změna v systému sociálních dávek za poslední roky. Už za pár dnů začne lidem na účty od úřadu práce přicházet takzvaná superdávka. Ale jsou s tím spojené i problémy. Za moment uslyšíte příběh seniorky, která po přechodu na novou dávku přišla o 6000 korun a rozhodně není sama.
2: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: Od 10. srpna by měly lidem začít na účty přicházet od úřadu práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, byly na konci července zhruba 304 tisíce. Většina z nich už dříve některou podporu pobírala. Spousta lidí ale také o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů na místo dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Michal Prokop a Framus 5 v nočním radiožurnálu a teď pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy hlásíte předmět na vozovce za větrným Jeníkovem. Na 93. kilometru, tedy za omezením, které je v protisměru, leží v levém pruhu upínací popruh.
3: V levém pruhu leží na zemi spadlá kurta z kamionu. Je to zatím ve středu pruhu.
2: Na D1 z Brna do Prahy zůstaňte před Humpolcem, na 93. kilometru v pravém pruhu, v levém leží předmět na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tropické teploty a sucho dál snižují hladiny rybníků napříč Českem. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. Ve Vodňanech se snaží problémům předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě.
1: A vyrazíme.
2: Vedoucí střediska vodňanských rybářů Miloslav Vaněček odvázal loď a vyrážíme na vodu.
1: Tam máme ten náš přístroj, ten nám vlastně kontinuálně měří obsah kyslíku ve vodě, teplotu vody a teplotu vzduchu.
2: Tohle je vlastně loď, kterou běžně krmíte ryby.
1: Nasypeme určitý množství krmiva.
2: To teď úplně dělat nemůžete.
1: Jak jsou ty vysoké teploty, tak naopak vůbec nekrmíme. My máme teda štěstí, většina našich rybníků je napájená z řeky Blanice, takže nějaká voda sem stále jde.
2: Ten přístroj je vlastně taková krabička, nahoře má solární panel. Je vidět,

0: přečerpat do jiných rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
1: My jsme museli slovit 5 rybníků, další 2 budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, které se uchylujeme.
0: V souvislosti s vysokými teplotami už rybáři evidují i úhyny ryb.
1: Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
0: Zvýšit hladinu kyslíku se třeboňští rybáři snaží v některých místech i provzdušňováním. Zvodňan, Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je přesně půl páté. Krátké zprávy přináší Jana Utendorská.
1: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou. Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 9 miliard euro do modernizace svých elektráren. To je více než 220 miliard korun. Společnost chce elektrárny během příštích 15 let lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek. A veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, tři čestné salvy i účast představitelů státu. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v prvním duelu třetího předkola Evropské ligy prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1. Turecký celek hrál po červené kartě v deseti, ale i tak v závěru utkání vstřelil rozhodující gól. Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů. A česk...
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Humpolcem a také u Modřic na Brněnsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za větrným Jeníkovem. Na 93. kilometru leží v levém pruhu upínací popruh z kamionu a podle řidičů je uprostřed levého pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se také pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují vodorovné značení, projíždí se stále pouze jedním zúženým pruhem. Kolona se tam teď netvoří. A u Brna máme hlášené komplikace na silnici 152 z Modřic do Moravských Bránic. Mezi Želešicemi a Hajany spadl na vozovku strom. Na místě zasahují hasiči a průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30, na horách bude kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
4: Když se řekne Bordeaux, člověk si zřejmě představí tradiční vinice a láhev dobrého červeného. Stále častěji se ale místní vinaři poohlížejí po jiných plodinách, třeba ovoci nebo olivovnicích. Za pár minut se k jednomu takovému pěstiteli vydáme v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy nebo olivy. Slavný vinařský region se tak kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima.
1: Je bio, 100%. C'est très bon. Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
2: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
3: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
2: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
3: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje.
2: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
3: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
2: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba jejich vína, a to zejména u mladé generace. Ta už skleničku vína nepovažuje za nezbytnou součást oběda nebo večeře a stále častěji vyhledává například pivo, jehož obliba ve Francii roste. Když už lidé vybírají víno, tak je to podle ministerstva zemědělství spíš bílé nebo růžové. Pro místní vinaře je přitom zásadní to červené. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Buty zazněly ještě v nočním radiožurnálu, ale už za 10 minut začne ranní vysílání s Petrem Králem. Tak s námi buďte i dál třeba u následující reportáže ze sportu. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amary Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák. Součástí klubu bude i žákovský tým a na jeho trénink se zašla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: Tak mám z toho radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amary Roma Kvítek Jihlava, 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší. Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amary Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace, po něm vlastně strejda, táta, potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle, takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačíčko, já by to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti a proto i ty dospělí si myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radio.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
2: V Česku se letos prodalo téměř 150 tisíc nových aut, o 4,5% víc než loni. Německo by mohlo kvůli suchu pozastavit nedělní zákaz jízdy kamionů. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec vítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
3: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
2: V samotném červenci prodejů nových aut meziročně ubylo o to víc než o 3%. Podle Pokorného je to ale kvůli výrazně vyšším číslům loni v červenci. České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a ve středních Čechách. Schválila to Rada Středočeského kraje. Informace Hospodářských novin potvrdila Radiožurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Stefan Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Část lodního nákladu by se tak přesunula na silnice, část by pak mohly převážet nákladní vlaky. Minister dopravy Bilger o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi. Minister dopravy taky zdůraznil, že se nedá čekat, že by se v srpnu situace na německých řekách zlepšila. Desítky sklářů z celého Česka předvedou své řemeslo v Deštném v Orlických horách. Odpoledne tam začíná 35. ročník akce Tavení skla dřevem. Repliku historické pece Magdaléna začali organizátoři roztápět už s dvoudenním předstihem. Vysvětluje ředitel Muzea turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném Bohumír Dragoun.
4: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na pátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát a pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat.
2: Sport. Fotbalisté Hradce Králové podlehli v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul 0-1. Odvetu budou hrát v Turecku za týden. Jablonec pak ve třetím předkole konferenční ligy porazil lotyšský RFS Riga 2-0. Na trefu Vachtana Čanturišviliho z první půle navázal po přestávce Matěj Polidar. Ten přiznal, že to pro něj byl nejhezčí gól kariéry vstřelený hlavou.
5: Takhle v dospělém fotbale asi jo, možná to byl zatím jediný gol hlavou. Já se nechci úplně chválit, ale myslím, že tu palici nemám špatnou, akorát to prostě tak nějak jako neustávám a teď to tam prostě jako řekl bych, že hezky zapadlo.
2: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1, na Šmejkalce a také v Ostravě v Rudné ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomaluje provoz na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru se projíždí pouze levým s úženým pruhem. Silničáři dokončují opravy vodorovného značení. Dlouhá kolona se ale zatím netvoří. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh. Silničáři v noci opravovali vozovku. Zatím se jezdí pouze pravým pruhem i tam bez kolony. A v Ostravě pokračuje částečná uzavírka Rudné ulice. Mezi Plzeňskou a Svinovem je provoz ve směru na Opavu převedený do protisměru. Jsou uzavřené i všechny sjezdy, včetně odbočky na dálnici. Napočítejte proto s objížďkami a zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na Moravě ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30, na horách bude kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, u mikrofonu je Petr Král.
1: Dobré ráno, páteční, snad teda i proto lepší než ty dny předchozí. I teploty dnes měly být snesitelnější, jak jsme slyšeli předpovědi počasí. Přesto o počasí a suchu ještě bude řeč, těch důvodů je hodně, třeba zemědělci.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: 5 hodin 10 minut, pátek 7. srpna. A právě dnes Český statistický úřad zveřejní odhady sklizní za červenec. Například zemědělci na severu Plzeňska mají letos kvůli počasí horší výnosy než v loni. Farmáři ze Štichovic v těchto dnech sklízejí vůbec poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou natnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, tak proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: No, jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
3: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude požních.
4: Doplňuje předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Burín.
3: To letošní počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka. Zaznamenáváme nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
4: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
3: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a rozhodně řepka nejde sít v září.
4: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
3: Důvody jsou dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
4: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: sorry. No.
1: Dobré ráno, je 6:15. Ranní radiožurnál o tom, co se děje. Na nejvyšší soud se obrátil muž, který kvůli chybě notářky nezdědil rodinný dům na kraji Prahy. Dovolání podal v červenci, potvrdila ho také jeho advokátka a podala ho. Po státu muž požadoval odškodné 18 milionů korun. Soudy mu ale na konci loňského roku přiznali jenom 600 tisíc. Muž měl dům zdědit v roce 2005. Závěť jeho babičky ale úředníci našli teprve nedávno. Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze. Na pohřbu zazní hymna a také 3 čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny. A my o tom budeme mluvit ještě před 6 hodinou.
2: Dnes se konečně mírně ochladí na celém našem území a po zamračeném včerejšku nás postupně čeká slunečný den. Nebe bude jasné až polojasné jen ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku, ještě s velkou oblačností a doznívajícím deštěm. Teploty dnes příjemné. Oddychneme si od veder i dusna. Držet se budou nejčastěji mezi 24 a 28, na jihu Moravy až 30 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 19 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý. Na východě spíše mírný severní až severovýchodní vítr. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál teď o životě na východě Ukrajiny u frontové linie, ten sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustálé nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do měst Donbasu. A to i reportérům, kteří se tam vydávají. Rozšířenou verzi reportáže najdete v průběhu dne také na webu irozhlas.cz a tohle je malá pozvánka.
1: Cesta z Dnipra do Slovjansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější. Právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesně řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Cestou se snažím naladit nějaké stanice, nejenom kvůli muzice, která uklidňuje, ale také kvůli zprávám. A teď právě se dozvídám, že tady v této oblasti, kterou projíždím v tomto regionu, došlo k velmi tragické události. Ruský dron zasáhl rodinný domek a nejméně jeden člověk tam zahynul. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše REBY, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy, rušičky. Vidím, že podnikavost Ukrajinců se nezastavuje ani tady. Kolem cesty jsou stánky s občerstvením. Některá ta vojenská auta vypadají velmi bizarně, ale má to svůj smysl. Jezdí totiž v takových klecích, jako pohyblivé voliéry na nějaké ptactvo. Ale to jsou právě klece, které

0: půl šesté. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
1: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz nastane 12. srpna. Bude viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Silničáři dnes otevírají nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem Břeclavy a místní částí Poštorná. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném technickém stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. A fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. Plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod 3. předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání 3. předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů a oba zápasy opět nabídne v přímém přenosu radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D46 u Olšan, taky na 34 v Jindřichově Hradci. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce zpozorněte kousek za exitem Olšany. Na kilometru 33,5 je zabraný pravý pruh, řeší tam srážku auta se zvěří. Na D1 z Brna na Prahu už v dlouhodobém zúžení na mostě u Šmejkalky na 24. kilometru sklidili značení po nočním omezení, kdy se jezdilo jenom jedním pruhem, teď už jsou zase volné 2 zúžené pruhy. Na silnici 34 na průjezdu Jindřichovým Hradcem směrem na Třeboň opatrně za kruhovým objezdem s odbočkou na Otín nedaleko Orlenu se srazilo osobní auto s nákladním. Na silnici 19 z Písku, kde trojce pozorněte u Tábora za mostem Harfa, stojí auto po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad naším územím je právě teď ještě oblačno až zataženo, od severozápadu se ale nebe projasňuje, naopak na Moravě a ve Slezsku se ještě vyskytuje déšť, který by se tam měl zdržet dopoledne. Teploty se drží nejčastěji mezi 17 a 21 stupni, na severozápadě je chladněji jen kolem 14 stupňů Celsia a vůbec nejchladněji je na Rolavě v Krušných horách, kde klesla teplota k plus 5 stupňům. Přes den před námi je velmi příjemný letní den. Čekáme jasno až polojasno. Velká oblačnost s deštěm se bude ještě vyskytovat ráno a dopoledne právě na Moravě a ve Slezsku. I tam se ale postupně mraky protrhají a odpoledne už by i na východě našeho území mělo být slunečno. Teploty se odpoledne vyšplhají na 24 až 30 stupňů, přičemž nejtepleji bude na jižní Moravě. Kolem 19 stupňů dnes ukážou teploměry na horách. A ještě vítr, foukat k tomu bude slabý nebo mírný od severu až severovýchodu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, pátek 7. srpna, den, kdy na Letenské pláni Marek Ztracený odehraje obrovský koncert. Je to také den, kdy si připomínáme jedno významné výročí, a sice Mezinárodní den piva. Takže blahořečíme teď všem, kteří se podílejí na vzniku tohoto úžasného moku, a za chvíli vám dáme ochutnat něco, co možná ještě neznáte, a sice bezlepkové pivo. To u nás totiž zkouší uvařit vědci v Praze. Jak se jim to daří? Uslyšíte.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál Mezinárodní den piva dnes. Sláci, ale i vědci se stále snaží vymyslet nové receptury. Zkouší dělat třeba piva pro celiaky. Místo ječmene používají proso nebo čirok. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď dokonce chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen a je hezky chrastí.
3: To je vlastně jako naloupaná rýže.
1: Ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se na podzim v univerzitním pivovaru do výroby 11.
1: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou.
2: Bezlepková piva na českém trhu se vaří většinou z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonnou hranici 20 mg na litr. Vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
4: Se přidá enzym, ono naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Tahle fáze by u rýžového piva odpadla. A jak bude chutnat?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 542. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu a právě o něj svedou bitvu děti v čele s klukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale v fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, tedy o 4,5% více než za stejné období loni. Vyplývá to z dat svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, a to včetně plug-in hybridů a elektroaut. Prezident Spojených států Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal tak exekutivní příkazy, které toto vylučují, třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dříve ale odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou.
8: Nehoda na D46 u Olšan, překážka na D8 u Nové Vsi. Na D46 se ve směru z Vyškova do Olomouce za sjezdem na Brodek na kilometru 33,5 řeší srážku auta se zvěří, stojí v pravém pruhu, každou chvíli odjedou. Na D8 z Prahy směrem na Ústí u exitu 18 Nová Ves přímo za nájezdem z Mělnické silnice nepřehledněte odstavenou dodávku. Na silnici 34 na průjezdu Jindřichovým Hradcem směrem na Třeboň za Kuniferem se mezi kruhovým objezdem na Otín a Orlenem srazilo osobní auto s nákladním, čekejte omezený průjezd bez kolony. A v Praze v tunelu Mrázovka zpozorněte ve směru na Barandovský most, stojí tam porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
9: Konečně se trochu ochladilo, po dusných a horkých dnech máme za sebou docela osvěžující noc. Nejchladněji bylo v Krušných horách, kde místy klesla teplota k 5 stupňům. Jinde se držela mezi 14 stupni, tolik bylo v severozápadních Čechách, až po 21 stupňů Celsia. Přes den pak bude na horách kolem 19, jinde od 24 do 28 a na jihu Moravy až do 30 stupňů. A právě na Moravě a ve Slezsku bude ještě dopoledne zatažené nebe s doznívajícím deštěm, i tam se ale postupně vyčasí. Na ostatním území už od rána krásný slunečný den s jasným až polojasným nebem. Přeji hezký pátek.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.
12: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: 5.50 v ranním radiožurnálu teď najdeme státní hymnu i čestné salvy, a to proto, že lidé se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Bude mít pohřeb se státními poctami, jak rozhodla vláda. Milan Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. Opět je teď s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak tedy bude ten dnešní pohřeb vypadat?
1: Poslední rozloučení začne ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích v 11 hodin dopoledne. Řečníkem bude bývalý prezident Václav Klaus, vystoupí taky ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Obřad bude mít asi tak hodinu a půl. Jak jsme zmínili, jde o pohřeb se státními poctami, to znamená, že jinak běžná pieta bude mít prvky státního ceremoniálu. Přijdou se tedy rozloučit politici a představitelé státu. To ale není všechno. Jak vysvětluje odborník na státní protokol a bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.
2: Je tam přítomná čestná stráž, nebo je tam státní vlajka. To všechno jsou vlastně atributy, které v tu chvíli zdůrazňují roli státu, a to, že stát se loučí s tím, kdo odešel, těmito prostřednictvím.
1: Na závěr dnešního rozloučení zazní taky 3 čestné salvy. Stát se zkrátka bude dnes loučit s člověkem, kterému chce dát najevo, že pro Česko hodně znamenal. Ještě dodám, že jako úplně první měl pohřeb se státními poctami v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Státní pocty na podzim 2019 vyprovázeli taky zpěváka Karla Gotta, koncem roku 2023 i bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.
0: Milan Knížák zemřel ve věku 86 let, dnes tedy bude poslední rozloučení s tímto pedagogem, umělcem a také muzikantem. Jak bude vypadat, tak to nám teď popsal v ranním radiožurnálu Jan Duchoslav. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 5.52.

0: Michal Kolenc, ranní radiožurnál. Příští hodně také o rekordních teplotách, tentokrát nikoli tady, ale v Asii, a také o chystaném zákazu mobilních telefonů ve školách. Dobré ráno, teď je 6 hodin. A zprávy s Janou Tendorskou.
1: Německé spolkové státní zastupitelství vyšetřuje incident na letišti v Lipsku jako úmyslný pokus o výbuch. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Na porouchané auto pozor v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vyšetřování incidentu na letiště v Lipsku převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
3: Během včerejška několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Muž, který kvůli chybě notářky nezdědil rodinný dům na kraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Radiožurnál to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová. Muž chtěl po státu například doplatit rozdíl v hodnotě nemovitosti. Dům měl zdědit v roce 2005. Závěť jeho babičky ale úředníci našli teprve nedávno. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
4: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
5: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
6: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
5: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Havířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
1: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
7: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
8: Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. Odvetu odehrají v Turecku za týden. To Jablonec zahájil třetí předkolo konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 díky brankám Čanturešviliho a Polidara. Trenér Luboš Kozel ale po utkání mluvil opatrně.
9: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
8: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 v Brně, nehoda na D3 u Tábora. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se před omezením u D2 už začíná tvořit kolona kamionů v pravém pruhu, teď je kousek před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru začátek. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu pozorně u Tábora na exitu 79 už ve sjezdu vyletělo auto z dálnice, narazilo do svodidel, urazilo je a tak se na dálnici ze silnice 19 od Chýnova najíždí teď jen stěží, hasiči už jsou na místě. Na D8 z Prahy na Ústí u exitu Nová Ves na 18. kilometru u nájezdu z Mělnické silnice pozor na odstavenou dodávku. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru ze Strahovského tunelu na Barandovský most za výjezdem na Hradlickou ve druhé pravotočivé zatáčce stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, stále ještě prázdninové, do začátku školního roku zbývají 3 týdny a 3 dny, škola začne 1. září 2026 a bude to úterý, ale teď se pojďme ještě podívat do budoucnosti školní trošičku delší, protože ta se bude týkat něčeho, o čem se sice mluví ještě intenzivně teď, ale začne to platit až později. A sice mobilní telefony ve školách. Skoro 8 z 10 dospělých v Česku vítá možnost zavedení zákazu těchto zařízení. Na průzkum se podíváme v ranním radiožurnálu podrobně a to už za pár minut. Tak buďte s námi.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 6 a teď o zákazu mobilních telefonů ve školách. Ten v Česku podporuje přibližně 8 lidí z 10, což vyplývá z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny a teď míří do sněmovny. Víc k tomu Jan Duchoslav z domácí redakce, vítej.
1: Dobré ráno, plošní zákaz mobilních telefonů během výuky i přestávek podporuje celkem 78% lidí. Že s tím rozhodně souhlasí, odpovídali častěji ženy než muži. Znatelné rozdíly jsou napříč věkovými skupinami. Se zákazem nesouhlasí mladí lidé, naopak ti starší a seniori zákaz podporují.
0: A jaké přínosy lidé od zákazu očekávají?
1: Podle více než 80% respondentů se žáci budou lépe soustředit na výuku. Z průzkumu taky vyšlo, že omezení podle 3/4 lidí přispěje ke zlepšení vztahů mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody dětí. Ještě dodám, že vládou schválený návrh počítá se zákazem od září příštího roku. Vytáhnout mobil ve škole by podle něj nesměli děti v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz ale kritizuje část opozice. Třeba podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je účinnější nechat rozhodnutí na jednotlivých školách.
0: Zákaz mobilních telefonů ve školách letos ještě ne, ale možná už brzy. Jan Duchoslav vysvětlil proč. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 11 minut po 6.

0: Radiožurnál 7:15. Právě dnes silničáři otevírají nový most v Břeclavě, a to přes rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem města a místní částí Poštorna. Nový most za 90 milionů nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném stavu. Zatím je ve zkušebním provozu. Tajvanská armáda pokračuje v každoročním 10denním vojenském cvičení na severu země. Cílem je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi.
1: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na D3 u Tábora. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se za popůvkami kolem 188. kilometru tvoří kolona kamionů v pravém pruhu do zúžení u D2. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora na exitu 79 vyletělo auto z dálnice, ve sjezdu vyrazilo svodidla, záchranáři na místě, nedá se teď najet na dálnici ze silnice 19 od Chýnova do směru na Prahu. A v Praze v Mrazovce směr Barandovský most v pravém pruhu, pozor na porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: Dnes a zítra nás budou provázet teploty většinou mezi 24 a 28 stupni, jen místy, převážně na jihu Moravy, může být ještě o 2 stupně tepleji. V neděli se k nám ale vrátí tropické teploty, které budou vystupovat nad 30. Na celém našem území, tedy na teploměrech, uvidíme od 29 po 34 stupňů. Chladněji zůstane jen na severovýchodě Česka, kde bude kolem 27 stupňů Celsia. Na začátku nového týdne pak bude horké počasí pokračovat, a proto i nadále očekáváme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Dva české kluby, Hradec Králové a Jablonec, opět bojovali ve čtvrtek večer o účast v evropských pohárech. Výrazně lépe se v tomto ohledu dařilo severočeskému týmu a navíc o tom teď poví Adam Weidenthaler ze sportovní redakce. Vítej.
1: Pěkný pátek. Jablonec porazil v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy tým RFS Riga 2-0. Trefili se Čanturišvili a Polidar. Trenér Luboš Kozel postavil stejnou základní sestavu jako při vítězství nad Varaždínem v minulém předkole a to se mu vyplatilo. Přesto po utkání mluvil směrem k odvětě hodně opatrně.
2: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
1: Říká trenér Jablonce Luboš Kozel, odvetá čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku. V případě postupu se v závěrečném předkole konferenční ligy utkají s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok Glasgow Rangers. Poláci doma vyhráli ten úvodní duel včera 2-1.
0: Vítězná sestava se nemění, platí pro Jablonec. Hradec Králové ve třetím předkole evropské ligy hostil Bešiktaš Istanbul, jak se mu vedlo?
1: Východočeský klub určitě mohl pomýšlet minimálně na remízu. V závěru zápasu měl dokonce přesilovku, ale nakonec hradečtí doma prohráli 0-1. Branku navíc inkasovali už v době, kdy byl Bešiktaš v deseti. Šance na pokračování v evropské lize tak dost klesly, ale i kdyby Hradec odvetu nezvládl, bude dál ve hře o účast v hlavní fázi konferenční ligy. Utkal by se o ní s lepším z dvojice Panathinaikos, CSKA Sofia. Ten první zápas skončil remízou 1-1.
0: České fotbalové kluby v evropských soutěžích, aktuálně o nich teď v ranním radiožurnálu. Adam Weidenthaler ze sportovní redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Krásný den.
0: 6 hodin 21 minut, což znamená, že za 9 minut nabízíme další zprávy počasí zelenou vlnu, tak jak jste zvyklí, a pokud máte k dopravě co říct, tak to rádi uslyší kolegové v zelené vlně. Zelená linka do zelené vlny číslo 800 553 553. A jenom na šťastnou cestu, ke šťastné cestě, David Koller. Mlčí

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2, ve které z kajuce ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál je 6:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
7: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Rezort to odmítá. Slovenský deník NLE tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá kontrolu a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tady třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta se proti rozhodnutí soudu odvolá. Současně uvedla, že už pracuje na odstranění závadného obsahu. A Jakubské náměstí v centru Brna se chystá na šermířskou show. Brněnský rodák Alexandr Šupenič tam večer s fanoušky oslaví titul mistra světa, který získal v červenci v Hongkongu.
1: Sport.
7: Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy pak nevyšel. Na domácím stadionu podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvety odhrají oba kluby za týden na hřištích soupeřů. A tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar. Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole podlehla Američance Anny Simové ve třech setech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D10 u Mnichova Hradiště a kolona na D1 před Brnem. Na D10 z Turnova směrem na Prahu pozorně za Březinou na kilometru 58,5 leží na dálnici sražená srnka. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zesílil ranní provoz. Už od exitu 182 Popůvky se tvoří kolona, která chvílemi různě zastavuje a zase se rozjíždí. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu se u Tábora na exitu 79 nedá najet na dálnici ze silnice 19 od Chýnova do směru na Prahu. Auto tam při nehodě urazilo svodidla. Na D7 na příjezdu do Prahy ve směru z Chomutova se už od exitu 3 Kněževes sune kolona skoro 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. V Praze před zúženou k Belskou housne provoz hlavně v Novopatské od Černého mostu, pomalu se sunou zejména kamiony. A na městském okruhu v tunelu Mrázovka směrem na Brandovský most dejte pozor, před výjezdem do Dobříšské čeká tam na odtah porouchané osobní auto, stojí v druhé zatáčce za výjezdem na Radlickou v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes a zítra si dají spalující vedra a dusné počasí s bouřkami na našem území pohov. V neděli už se ale vysoké tropické teploty vrátí a během příštího týdne musíme zase počítat i s teplotami kolem 35 stupňů. Dnes ale velmi příjemných 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. A nebe jasné až polojasné, jen na východě bude ještě v dopoledních hodinách víc oblačnosti s deštěm. Noc na zítřek bude s projasněným nebem a velmi osvěžujícími teplotami, které se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. V údolích mohou klesat až k 8 stupňům. Naopak na jihu našeho území se místy udrží kolem 18 stupňů Celsia. A zítřejší den bude opět slunečný s letními teplotami od 24 stupňů na severu a severovýchodě po 30 stupňů Celsia. V neděli už se mohou na západě našeho území objevit přehánky a také teploty už vyšplhají nad tropickou třicítku. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, jak je a jak bude, to víme od Marcely Hálové. No a jak je v Asii, to nám za chvíli poví náš tamní zpravodaj. Nápověda a spoiler horko.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: státy východní Asie trápí historicky nejvyšší teploty za dobu měření. Zatímco na Blízkém východě nebo na arabském poloostrově jsou teploty kolem 40 stupňů touto dobou běžné, tak východ kontinentu se s nimi vypořádává jenom těžce a na následky horka tam zemřeli už tisíce lidí. Ve spojení jsme s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobré ráno.
1: Dobré a teplé ráno.
0: Kde je situace nejhorší?
1: Je to právě tady na jihovýchodě korejského poloostrova. Město Yangsan naměřilo 42,5 stupňů, vaří se 25 milionová aglomerace Seoul. Tam jsou teploty aktuálně na 40 a ještě ve 2 hodiny ráno se drží nad 38 stupni. Těch 38 stupňů je dlouhodobě momentálně také v Japonsku a na přehřátí organismu tam už umřeli za poslední týden minimálně 2000 lidí.
0: I v tak extrémních podmínkách ale dál funguje průmysl, funguje doprava, lidé chodí do práce. Mají tam nějaké úlevy?
1: Ano, mají lidé úlevy tady a poměrně velké. Největší jihokorejské firmy nařídily všem zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodině. Na stavbách instalovali ochlazovací klimatizované stany, rozdávají chladící vodní vesty, no a neomezený je výdej vody a jontových nápojů. No a Japonci i Korejci dlouhodobě a toužebně vyhlížejí konec týdne, protože podle předpovědi se ochladí a zaprší.
0: No, ona ta zpráva má i trochu temnější pozadí a ty vysvětlíš proč.
1: Temné, protože z Tichého oceánu se směrem k čínskému pobřeží blíží další tajfún, už čtvrtý za posledních 6 týdnů. Ochladí sice Japonsko, ochladí jih Jižní Koreji, ale opět prověří jeho východ Číny, hlavně města Fuzhou, Hangzhou a pravděpodobně také Šanghaj. Mimochodem ten tajfún se jmenuje Delfín.
0: Tolik aktuálně k počasí fázi s Davidem Jakšem. Díky na naslyšenou.
1: Naslyšenou.

S vámi Radiožurnál dnes večer odehraje Marek Ztracený koncert na Letenské pláni v Praze. Technici tam už v minulých týdnech postavili dočasný speciální stadion pod šedým nebem pro desítky tisíc lidí. A právě tenhle areál se otevírá dnes v 16:30 odpoledne.

0: Také tuto písničku dnes večer nejspíš živě uslyší desítky tisíc diváků, kteří zamíří na Pražskou Letnou na koncert Marka Ztraceného.
1: Je to v centru města, což nabízí úchvatný komfort toho, že sem jde dojít procházkou. Jsme na Letenský pláni, jenom pár minut odtud je Vltava a krásný výhled, že jo. Věřím, že až se lidi přijdou, tak jim snad padne brada.
0: Říká Marek Ztracený. Plánuje zahrát asi 25 písniček a na pódium si přizve také hosty.
1: Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní nazpátek. Obuj si mý boty,
0: jestli mě chceš sou. Materiály pro stadion na Letnou dopravilo asi 140 kamionů, pokračuje zpěvák.
1: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi. Máme velký pódium, efekty, ale o tom to není. Je to stejně jenom o tom spojení nás a fanoušků. Já se strašně těším, až tam přijdu a všechny je uslyším.
0: Kvůli akci bude také posílená veřejná doprava, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
0: Dvouhodinový koncert začíná v 8 večer. Z Pražské Letné Dominik Kučera, Radiožurnál.
3: Dobré ráno, 6:45. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů, což ukázal exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Více ve zprávách 7 hodin. Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze. Na pohřbu zazní hymna a také tři čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny.
4: Zdržení na D1 před Brnem, na D3 zavřený exit 79 Tábor. Na D1 před Brnem směrem z Prahy silný ranní provoz od exitu 182 Popůvky, brzdí se až do zastavení, pak proměnlivě pomalu jedoucí kolona. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu je u Tábora komplet uzavřený exit 79, sjezd i nájezd ze silnice 19. Havarovalo tam osobní auto, musí se buď už exitem 84 Planá nebo 76 Čekanice. Na silnici 43 Brno Svitavy za Černou horou u Bořitova havarovala dvě osobní auta, kolony obousměrně narůstají. V Praze kolona na příjezdu D7 z Chomutova od Kněževsi ze 3. kilometru 10 minut do omezení u letiště a v Mrázovce směr Barandovský most se tvoří kratší fronta u výjezdu na Radlickou, za ním stojí v pravém pruhu porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
5: Poslední bouřkový pás se v noci přesunul na východ a teď už jen na Moravě a ve Slezsku doznívají poslední přehánky. I tam se během dopoledne nebe projasní a pak už bude jasno až polojasno na celém našem území. A po horkých dnech nás konečně čekají i velmi mírné letní teploty. Nejčastěji dnes bude od 24 do 28 stupňů. Do 30 stupňů může vystoupat teplota na jižní Moravě. A podobné počasí nás čeká i zítra. V neděli se ale začne zase oteplovat a také se na naše území vrátí přehánky anebo bouřky. Teploty už budou šplhat až ke 34 stupňům. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách. I work for you.

0: Pátek 7. srpna, 10 minut před 7 hodinou jste s námi a jedno varování. Neziskové organizace v Moravskoslezském kraji teď důrazně varují, že by někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku o bydlení. Aplikace Jenda totiž neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení. Dostanou je přímo lidé. Sociální pracovníci se tak bojí, že peníze, které dostanou, prostě utratí.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímo úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko. Pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku, může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce, pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, myslím, úplně že... tak jako příjemně to zase tak nebylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
7: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál. Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Místo požadovaných 18 milionů dostal jen 600 tisíc korun. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy prohráli. Jablonec v konferenční lize uspěl. Po nehodě je na dálnici D3 u Tábora uzavřený exit 79. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si o toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
8: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
9: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
8: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
9: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
8: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Zákaz mobilu ve školách je i téma pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Americký prezident Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Radiožurnálu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
10: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
11: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
10: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Radiožurnál.
7: Je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad.
12: Vypadá jinak, než jste zvyklý z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen.
13: Z neloupané osivové rýže zkouší vědci udělat slad, základ k výrobě piva. Vybrali si ji, protože je zcela bezlepková, vysvětluje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
12: Opravdu nehrozí, že by tam ten lepek byl.
13: Bezlepková piva na českém trhu existují, většina z nich je ale z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonný limit. Tahle fáze by u rýžového piva nebyla potřeba. Chystaná jedenáctka ale bude mít podle vědců zřejmě méně výraznou chuť než běžné ležáky. Tereza Jenouškovcová, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Hradce Králové navzdory početní výhodě prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaši Istanbul doma podlehli 0-1, soupeř přitom hrál od 71. minuty bez vyloučeného hráče. I tak trenér Hradce David Horejš svůj tým pochválil.
15: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacenou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili. To asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
14: Ve třetím předkole konferenční ligy vyhrál Jablonec doma nad týmem RFS Riga 2-0. Odvety se budou hrát ve čtvrtek. A fotbalový Real Madrid má rekordní posilu. Za Jana Diomandého může zaplatit Lipsku včetně bonusů až 140 milionů eur, tedy v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun. Španělský klub také oznámil prodloužení smlouvy s dalším útočníkem Viniciusem Juniorem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdržení na D1 před Brnem, na D3 u Tábora zavřený exit 79. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy do zúžení u D2 se sunou kamiony pravým pruhem už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. U exitu 182 Popůvky chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu u Tábora je zavřený exit 79, sjezd i nájezd po nehodě osobního auta. Využijte exit 84 Planá, respektive 76 Čekanice. Na tahu 43 Brno Svitavy hned za Černou horou u Bořitova vážná nehoda dvou osobních aut, kolony v obou směrech provoze zřejmě i zastaví. A v Praze kolony před příjezdem k letišti z D7 od Kněževci i z druhé strany od odbočky na Horoměřice a tunel Mrázovka směr Barandovský most je celý ucpaný kvůli porouchanému autu v pravém pruhu před výjezdem do Dobříšské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
17: Dobré ráno, 7. srpnové, 6,5 minuty po 7. hodině, to je čas. Je pátek, den, kdy na Letenské pláni opět bude jeden velký koncert. Večer tam zaspívá Marek Ztracený, ta scéna je opravdu velkolepá. I o tom ještě bude řeč. 7. srpen ale mimo jiné znamená, že je to také den, kdy bychom se měli alespoň trochu věnovat pěnivému oku, protože právě dnešek je mezinárodním dnem piva. I o tom bude řeč, stejně jako o počasí, které nás čeká. Ranní Radiožurnál přeje dobré jutro.

0: Přejeme dobré ráno, 10,5 minuty po 7 hodině právě teď. V tuto chvíli prší, ale už jenom na východě našeho území. Jinde se probouzíte do veskrze slunečného rána, no a vypadá to, že příjemné letní počasí si užijeme také o víkendu. Detaily pro nás má kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, poslední bouřkový pás se v noci na dnešek přesunul směrem na východ a teď už jen na Moravě a ve Slezsku, jak už si Petře říkal, doznívá slabší přehánky. Aktuálně prší například v okolí Kyjova, Rožnova pod Radhoštěm nebo na Znojemsku. I tam se ale během dopoledne nebe projasní a pak už bude jasno až polojasno na celém našem území. A po horkých dnech nás konečně čekají i velmi příjemné letní teploty. Nejčastěji dnes bude od 24 do 28 stupňů, do 30 stupňů může teplota vystoupat na jižní Moravě.
0: Podobné počasí nás čeká i zítra, v neděli se ale začne oteplovat, je to tak?
1: Ano, je to tak a také se na naše území vrátí přehánky nebo bouřky. Teploty už budou šplhat až ke 34 stupňům. A scénář s horkým vzduchem se zopakuje hned v příštím týdnu. Od jihozápadu k nám bude přicházet další vlna veder. A na začátku příštího týdne tedy ještě proměnlivá oblačnost s občasnými srážkami i bouřkami a teploty většinou kolem 30. Od středy pak slunečné počasí a teploty porostou. V pátek už budou místy dosahovat až k 36 stupňům.
0: Krásně bude, slibuje a předpovídá Marcela Hálová. Díky za toho, naslyšenou.
1: A přeji krásný pátek.

0: je čtvrt na 8. Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 200 miliard eur do modernizace svých elektráren, což je více než 220 miliard korun. Společnost chce elektrárny lépe připravit na dopady klimatické změny. V minulosti musela opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek. Na letenské pláni v Praze dnes vystoupí zpěvák Marek Ztracený. Pořadatelé očekávají až 70 tisíc lidí. Metro a tramvaje kvůli tomu pojede častěji. Policie proto žádá návštěvníky koncertu, aby místo cesty autem využili hromadnou dopravu. Areál bude otevřený od 4:30 odpoledne, koncert pak začne v 8 hodin večer.
1: Kolona na D1 před Brnem neprůjezdná 43 u Černé hory. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy silný ranní provoz, kolona kamionů v pravém pruhu už za Rosicemi ze 180. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu je u Tábora po nehodě osobního auta na exitu 79 uzavřený sjezd z dálnice i nájezd na dálnici. Nutno využít exity 84 Planá nebo 76 Čekanice. Silnice 43 Brno Svitavy je za Černou horou neprůjezdná, havarovala dvě osobní auta, řidiči se snaží vymotat přes Bořitov, ale je to tam místy na nejvýš pro obousměrný provoz osobních aut. V Praze v Mrazovce směr Barandovský most blokuje pravý pruh před Dobříšskou porouchané auto a kolona je celým tunelem od vjezdu ze Smíchova. A brzdí se teď taky na Barandovském mostě z jižní spojky směr Smíchov, v pravém středním pruhu tam překáží taky nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes se konečně mírně ochladí na celém našem území a po zamračeném včerejšku nás postupně čeká slunečný den. Nebe bude jasné až polojasné, jen ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě s docela velkou oblačností a doznívajícím deštěm. Teploty příjemné, oddychneme si od veder i dusna, držet se budou nejčastěji mezi 24 a 28 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 30. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 19 stupňů Celsia a foukat k tomu bude slabý, na východě spíše mírný severní až severovýchodní vítr. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.20. Nejen představitelé Polska, ale také pobaltských států varují před útoky pod falešnou vlajkou. Obávají se, že Rusko připravuje provokace s použitím zadržené ukrajinské vojenské techniky. Naposledy před takovým typem útoku varoval litevský ministr obrany Robert Kaunas. Jeho slova následně mírnil premiér země s tím, že země čelí hybridním útokům opakovaně a intenzita hrozeb se nijak výrazně nemění. To téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak by mohl ten útok pod falešnou vlajkou asi tak vypadat?
1: Nejen litevský ministr obrany Robert Kaunas, ale třeba také polský protějšek Vladislav Kosiniak-Kamysz nebo ještě dříve šéf polské diplomacie Radoslav Sikorski varují, že Rusko by k provokacím nebo k útoku mohlo použít právě ukrajinské drony. Drony totiž výrazně proměnily podobu současné války, zároveň sami prochází rychlým vývojem. Obě strany, jak Rusko, tak Ukrajina, ty nové typy dronů, pokud třeba havarují, tak je sbírají, zkoumají, snaží se využít nějakým způsobem jejich potenciál. Rusko tak pravděpodobně disponuje nějakým počtem ukrajinských dronů, které se na ruské území dostaly například při ukrajinských útocích na energetickou infrastrukturu nebo některé průmyslové závody. A není vyloučené, že tyto drony opravuje, bude schopné je využít k nějaké podobě hybridního útoku na státy východního křídla NATO.
0: Před zneužitím ukrajinských dronů varují také sami Ukrajinci. Čím argumentují oni?
1: Ukrajina zveřejnila nedávno fotografie údajně pořízené z interceptoru, tedy z dronu, který loví nepřátelské drony, a tvrdí, že na snímku je nový typ ruského dronu, který se ale výrazně podobá dronům, které používá Ukrajina. Prakticky je totožný, pouze na sobě má znaky, řekněme, namalované, které odpovídají tomu, že je to dron ruský. Serhij Bezkrestov, což je poradce ukrajinského prezidenta pro rozvoj obranných technologií, následně řekl, že to kopírování ukrajinských modelů dronů naznačuje, že se Rusko skutečně připravuje na operaci pod falešnou vlajkou, tedy na operaci, která bude budit dojem, že ji provedl někdo jiný a vlastně ta vina bude připočtena ne pachateli, ale tím, že by to mohly být drony použité jako ukrajinské, tak by vina za jakýkoliv útok nebo tu provokaci mohla být potom připisovaná právě Ukrajině.
0: Ruských plánovaných provokací. Kateřina Havlíková z Polska, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jen tak koupit kamarádovi pivo, tak vznikla před 20 lety myšlenka Mezinárodní dne piva. Ten připadá právě na dnešek, slavit ho budeme i v ranním radiožurnálu, ale ještě přidáme i něco z dopravy. Uzavřená silnice 43 Brno Svitavy, nehoda dvou aut za Černou horou. Pozor na to.
1: Experiment. Technologie budoucnosti.
2: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
2: Sobotní ráno na radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
2: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
2: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Je půl osmé. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou. Čtyři oběti se vyžádala střelba ve škole na okraji thajské metropole Bangkoku. Mezi mrtvými jsou učitelé i žáci. Uvedl to thajský ministr školství. Pachatelem je podle policie student, který se po činu zastřelil. Silničáři o víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dále po jižní spojce. A fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové prohráli ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul 0-1. Odveta je na programu za týden. Ve třetím předkole konferenční ligy naopak doma zvítězil Jablonec, a to nad RFS Riga 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdražení na D1 před Brnem, neprůjezdná 43 za Černou horou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za exitem Popůvky kolem 184. kilometru se teď brzdí v obou pruzích, hustý provoz je až k D2. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora na exitu 79 havarovalo osobní auto, ve sjezdu urazilo svodidla, zavřený je sjezd z dálnice i nájezd do směru na Prahu ze silnice 19. Využijte exit 76 Čekanice. Silnice 43 Brno Svitavy hned za Černou horou je uzavřená v obou směrech, střetla se tam dvě osobní auta, řidiči se snaží vyhnout úzkými silnicemi přes Bořitov. A k Praze, na příjezdu D4 ze Strakonic a Příbrami za Řitkou vzniká kolona na 10 minut z 11. kilometru do omezení na 9. u sjezdu na Jíloviště. A před příjezdem k letišti Václava Havla kvůli omezení v obou směrech kolony na 15 až 20 minut na Chomutovské D7 za Středokluky ze 4. kilometru na okruhu od sjezdu na Davice do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nebe už se nad naším územím od severozápadu projasnilo a nadále i projasňuje. Místy hlavně na Moravě a ve Slezsku je ale ještě stále oblačno až zataženo a ojediněle se také objevují dešťové přehánky. Ty by se tam mohly zdržet ještě i v dopoledních hodinách. Teploty většinou pod 20, v Karlových Varech jasno a dokonce jen 13 stupňů. V centru Prahy kolem 20 stupňů, Pardubice hlásí polojasno s 18 stupni. Na Sněžce je skoro jasné nebe a je tam 8 stupňů Celsia. Nad Brnem skoro zatažené nebe, ale 21 stupňů na teploměru. Ostrava hlásí zataženo z 19 stupni, na Lysé hoře v Beskydech mlhavo a 14 stupňů. Počasí se ale všude vylepší a před námi je velmi příjemný letní den. Čekáme jasno až polojasno, velká oblačnost s deštěm se bude vyskytovat ještě ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku. I tam se ale postupně mraky protrhají a odpoledne už by i na východě mělo být slunečné počasí. Teploty odpoledne vyšplhají na 24 až 30 stupňů. Přičemž nejtepleji bude na jižní Moravě. Kolem 19 stupňů dnes ukážou teploměry na horách. No a ještě vítr, foukat k tomu bude slabý nebo mírný od severu až severovýchodu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a připomínáme páteční svátek. Dnes je Mezinárodní den piva. Původ takových oslav by člověk čekal v zemích se silnou pivní kulturou, jako třeba Česko. Ovšem kořeny má o kus dál. Víc nám o tom povypráví Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
6: Dobré ráno, tak tenhle svátek, asi můžeme říct, našeho národního nápoje vznikl v roce 2007 a to v americké Kalifornii. Slaví se symbolicky každý první srpnový pátek. Ta původní myšlenka byla celkem jednoduchá. Šlo prostě o výzvu koupit někomu z našich blízkých pivo prostě jen tak a taky tím podpořit nějakou menší domácí pivní produkci.
0: No a co Česko platí pořád, že jsme národem pivařů?
6: Tak jenom pohledem do takových těch jindy suchých statistik to rozhodně platí. České pivovary loni uvařily bezmála 20 milionů hektolitrů piva. Ve spotřebě jsme ve srovnání se zbytkem Evropy pořád na špici s výrazným náskokem. Celkově spotřeba v tuzemsku ale postupně klesá. Minulý rok to bylo zhruba 130,5 litrů na obyvatele za rok podle Českého svazu pivovarů a sladoven. Nicméně stále výrazně roste obliba různých pivních speciálů a v poslední době taky nealkoholického piva. Rozšiřuje se i výběr bezlepkových ležáků. Už teď nicméně celá česká kultura na popud ministerstva kultury, které ji loni v lednu označilo za nehmotné dědictví, teď usiluje o zápis v UNESCO. Už teď je na seznamu světového dědictví taky město Žatec, takže tenhle den se dá spojit třeba s návštěvou té oceňované okolní chmelařské krajiny.
0: Jakmile jde o pivo, ani statistiky nejsou suché. Jiří Kordík, díky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: vámi ranní radiožurnál a jeden příběh, který se vám bude zdát, že skutečný, nemůže být, ale opravdu je. Muž, který chybou notářsky nezdědil rodinný dům, se obrátil na nejvyšší soud. Nesouhlasí s nedávným rozhodnutím soudu, který mu místo požadovaných 18 milionů korun přiznal pouze 600 tisíc. Muž měl zdědit v roce 2005 dům po babičce, ale notářka závěť přehlédla. Dokument se našel náhodou až 16 let po úmrtí mužovy babičky. S podrobnostmi je teď ve studiu investigativní reportér Vít Kuban. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Proč soudy neakceptovaly jeho požadavek na 18 milionů korun?
1: Soud totiž vyšel z hodnoty domu, kterou měl v roce 2005. Tehdy to byla zhruba 1,2 milionu korun. A navíc soud řekl, že dům by zřejmě zdědila i mužova matka, a proto mu přiřkli pouze polovinu z původní hodnoty. On pak požadoval i peníze za zhodnocení domu nebo ušlý zisk, protože dům nemohl sám využívat nebo ho pronajímat. To ale soud označil za spekulativní a proto se muž dovolal k nejvyššímu soudu. Podle jeho obhájkyně Veroniky Hendrichové budou rozporovat třeba to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
2: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
0: Otázka si musí napadnout každého. Proč se tehdy ta závěť tedy nenašla?
1: No, jeho babička sepsala závěť v roce 1973. Chybou notářky pověřené soudem se ale dokument nenašel. Babička se totiž podruhé vdala, sedělo tedy rodné číslo, rodné příjmení, ale to poslední příjmení bylo jiné a proto z nějakého důvodu zřejmě došlo k chybě. Vladimír tak celou dobu žil s tím, že mu babička lhala, když tvrdila, že dům zdědí. Pravdu zjistil ale až nedávno, když mu přišel dopis, že se závěť našla. O dovolání bude rozhodovat soud v nejbližších měsících.
0: Na nejvyšší soud se tedy obrátil muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, po státu požadoval, jak jsme slyšeli, odškodné 18 milionů a proč mu soudy přiznali jenom 600 tisíc. I to nám vysvětlil Vít Kuban, který ten případ bude i nadále se zájmem sledovat. A my také. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin, 41 minut.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno ve 7:45. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má omezit funkce, které vyvolávají závislost, anebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Pomocí té lidé žádají o sociální dávky, příspěvek na bydlení, ale technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení, ale rovnou klientům. Ti je pak mohou prostě utratit. Podle ministerstva ale přímá úhrada zůstává zachována v systému superdávky.
3: Hustý provoz na D1 před Brnem, uzavřená 43 za Černou Horou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy hustý ranní provoz za exitem 182 Popůvky, proměnlivá situace, chvílemi se jede krokem, chvílemi vcelku plynule. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora zůstává uzavřený na exitu 79 sjezd i nájezd na dálnici. Po havárii osobního auta jet se musí přes exit 76 Čekanice. Silnice 43 Brno Svitavy je za Černou Horou uzavřená v obou směrech po střetu dvou osobních aut. Náhradní trasa přes Bořitov není vhodná pro větší vozidla. A k hlavnímu městu na D4 před Prahou směrem s Příbrami kolona za Řitkou z 11. kilometru na 10 minut do omezení u exitu 9 Jíloviště a ucpává se příjezd k letišti kolony zhruba na čtvrt hodiny z obou stran z okruhu od Evropské, taky z Chomutovské D7 za Středu Kluky ze 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Konečně se trochu ochladilo a to nejen na našem území, ale i v okolních státech, kde zažívaly také horké dny. Mírnější teploty do 30 stupňů budou například ve španělském Malaze i na jihu Francie, nebo také v rakouském Salzburku, kde jsou aktuálně slabé přehánky. Po dusných a horkých dnech nás tedy i v Česku čeká příjemné osvěžení. V noci teploty kolem 15 stupňů, přes den pak od 24 do 28, na jihu Moravy do 30 stupňů. Na horách naměříte kolem 19 stupňů Celsia. A právě na Moravě a ve Slezsku bude ještě dopoledne spíše oblačno, i tam se ale postupně vyčasí. Na ostatním území už od rána krásný slunečný den s jasným až polojasným nebem. Přeji hezký pátek.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Vání zde jedna z Prahy do Brna za Divišovem, 45. kilometr, velký kus pneumatiky. Dávejte pozor v levém pruhu. Zhruba za rok nejspíš žáci základních škol nebudou smět ve výuce i o přestávkách používat mobilní telefon, a to všichni. Teď si to upravují přímo školy. Z exkluzivního průzkumu Medianu pro Radiožurnál, kterého se v srpnu účastnilo 1000 respondentů, vyplynulo, že se zákazem souhlasí přibližně 80% Čechů. Většinou argumentují tím, že by zákaz pomohl žákům se více soustředit na výuku. Nakolik děti mobily telefony ve škole skutečně rozptylují, tak to probereme v ranním interview s psychologem a vedoucím Pražského centra primární prevence Janem Žufníčkem. Dobrý den.
1: Dobrý ráno.
0: Z toho průzkumu zároveň plyne, že zákaz mobilu rozhodně podporuje asi polovina rodičů. Překvapuje vás to, čím to může být?
1: Vlastně mě to nepřekvapuje. Rodiče si od toho slibují právě, že děti budou ve škole více soustředěné, možná budou více chráněné před nějakými digitálními závislostmi, případně kyberšikanou a dalšími věcmi, takže to, že rodiče toto rozhodnutí oceňují, mně přijde úplně normální.
0: No a jak moc mobily žáky rozptylují při samotném vyučování a proč?
1: V tom úvodu říkal, že každá škola si to v současné době upravuje sama, tak záleží asi na konkrétní škole, jak moc děti mohou ve škole mobily používat. Samozřejmě pokud máte po ruce nástroj, který vás neustále propojuje se světem mimo tu třídu a mimo tu práci, kterou máte v té třídě dělat, tak to děti rozpilovat může, neustále sledují nebo mohou sledovat prostě notifikace, jestli se neděje něco jiného, mluvíme o nějakém fenoménu FOMO prostě, kdy mají strach, že o něco přijdou, takže ano, neustále mohou být nějakým způsobem připraveny na to kontrolovat, co se děje mimo tu výuku. Mm-hmm.
0: A když se podíváme na děti a jejich vztah obecně k mobilním telefonům, co je dnes z vašeho pohledu psychologa největší problém? Je to to, co jste teď popsal, nebo je tam ještě něco?
1: To, co nám vychází vlastně z průzkumu a i kolegům z jiných průzkumů, vychází, že to, co má největší závislostní potenciál, je neustále a nekonečné scrollování. Jo, to je jako záležitost, kdy to nikdy nekončí a v rámci toho scrollování, prostřednictvím toho scrollování, se vyplavuje neurotransmitter dopamin, který u nás slouží k tomu, aby jsme měli z něčeho radost, byli jsme k něčemu motivováni a tak dále. Takže tohle je takový jako rychlý dopamin, rychlá věc, která těm dětem způsobuje, a čím jsou mladší, tak tím samozřejmě jako dříve a rychleji může způsobovat závislost. Tak to teďka považujeme vlastně za nejzávažnější věc, která je spojena vůbec s technologiemi, samozřejmě s mobily taky.
0: Kdybychom to ještě posunuli dál, tak existuje prokazatelně souvislost mezi nadměrným používáním mobilů, scrollováním a problémy, jako je horší spánek, úzkosti nebo třeba i větší stres u dětí?
1: Říkají, že takové důkazy ještě nemáme. Je pravda, že je to prostě jako nový fenomén, který se v této době nebo v tuto chvíli zkoumá. Nicméně to, že se vyplavuje ten rychlý dopamin, ano, to je pravda. To, že modré světlo, které proudí z mobilů a z jiných digitálních zařízení, má vliv na to, jak kvalitní spánek máme, to už také víme. A to, že pokud máme ten mobil zapnutý a máme ho vedle postele na nočním stolku a neustále přesně jako nám tam aspoň vibrují ty notifikace, tak nám to ten spánek narušuje a v podstatě nemůžeme dojít nebo postoupit do toho hlubokého spánku, který má zásadní roli pro ten odpočinek.
0: Psycholog a vedoucí Pražského centra primární prevence Jan Žufníček. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: vámi Radiožurnál. I během letních tropů myslíme na zimu. Evropská unie teď hlásí rekordně nízké zásoby plynu. Plnění komplikuje hlavně situace v Hormuzském průlivu. Jak to aktuálně vypadá, i to se dozvíte ve vysílání ranního Radiožurnálu už té příští hodině.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrénko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
0: Dobré ráno, je 8 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
4: Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. Veřejnost se dnes rozloučí s Milanem Knížákem, bude mít pohřeb se státními poctami. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. Uzavřená je po vážné nehodě silnice 43 Brno-Svitavy za Černou Horou. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
6: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů. O 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda. Následuje Volkswagen a Hyundai. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník Anale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá kontrolu a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran. Rodina a politici se dnes v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července. Bylo mu 86 let.
7: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ a oni ze mě udělali nepřítele státu.
8: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení. Po změně režimu se stal rektorem AVU a mezi léty 1999 až 2011 řídil Národní galerii. Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
7: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky.
8: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design nebo módu. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Sport.
9: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. To Jablonec ve třetím předkole konferenční ligy porazil lotyšský RFS Riga 2-0. Na trefu Vachtanga Čanturišviliho z první půle navázal po přestávce Matěj Polidar a ten přiznal, že to pro něj byl nejhezčí gol kariéry vstřelený hlavou.
10: Takhle v dospělém fotbale asi jo, možná to byl zatím jediný gol hlavou. Já se nechci úplně chválit, ale myslím, že tu palici nemám špatnou, akorát toto prostě tak nějak jako nedostávám a teď to tam prostě jako řekl bych, že hezky zapadlo.
9: Odvetu odehrají fotbalisté Hradce i Jablonce za týden v Turecku, respektive v Lotyšsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na D11 u Chlumce i na D1 za Divišovem. Na D11 se z Prahy na Hradec Králové opatrně za sjezdem na Chlumec na 62. kilometru leží nějaký kovový předmět. Na D1 z Prahy do Brna kus za Divišovem, pozor ve stoupání za Šelkou na 45. kilometru kusy gumy.
12: Je roztrhaná pneumatika z nějakého vozejku v levým a prostředním pruhu.
11: Potom na D1 před Brnem z Prahy od exitu 182 popůvky silný provoz do omezení u D2, pomaleji jedou kamiony pravým pruhem. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora počítejte s uzavřeným exitem 79, sjezd i nájezd na dálnici neprůjezdný po nehodě musí se exitem 76 Čekanice. Silnice 43 Svitavy Brno před Černou horou uzavřená v obou směrech po havárii dvou osobních aut před odbočkou na Bořitov kolona už kousek za Krhovem. A k Praze na D4 s Příbrami do hlavního města kolona za Řitkou z 11. kilometru 10 minut do zúžení na 9. u Jíloviště. Ucpává se příjezd k letišti Václava Havla kolona z okruhu od Evropské už na půl hodiny, z druhé strany z D7 za 4. kilometru 15 minut. A v Dobříšské směr Barandovský most nehoda před Zlíchovským tunelem v levém pruhu kolona od Mrázovky, proto regulují už vjezd do Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: 6,5 minuty po 8 hodině, čas pátek 7. srpna, den a výstraha. Výstraha před extrémními vedry v Evropě. Tak ta dál platí pro miliony lidí, netýká se to jen České republiky, když dnes si alespoň co se počasí trochu ulevíme. Horka a s ním spojené sucho ovlivňují také zemědělství a průmyslu. Kde je to v Evropě nejhorší, uslyšíte od nás.
5: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Vlna veder v Evropě neustává. Na pozoru je hlavně Itálie, která kvůli extrémním teplotám vydala nejvyšší stupeň varování. Ve střední Evropě zase sucho a nízká hladina řek ohrožuje fungování průmyslu a zemědělství. Víc tomu teď říká Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. To varování v Itálii platí pro velká města od Palerma na Sicílii po Bolzano na severu země. Ministerstvo zdravotnictví tu výstrahu cílí hlavně na starší a nemocné. Omezení se kvůli vedru dotklo i turistických lokalit. Zkrátila se otevírací doba třeba Římského kolosea nebo Panteonu. A jenom pro představu, na hlavním nádraží v Neapoli naměřil teploměr včera 48 stupňů. Tam tomu pomohlo přímé slunce a zpevněné plochy.
0: No jaký dopad mají extrémní vedra na zemědělství?
1: Třeba na Sardinii letos kvůli horku klesla produkce medu o 70%. Taky v Německu musela dřív začít sklizeň kukuřice. To léto je mimořádně horké i v okolních zemích. V Maďarsku začali šetřit vodou na pokyn vlády. Hladina Dunaje tam totiž klesla natolik, že je z velké části vyřazená z provozu jediná jaderná elektrárna. Omezeně proto fungují některé průmyslové podniky. V Rakousku zase poprvé v historii dosáhla teplota 41,2 stupně Celsia. A na Slovensku padl včera druhý den po sobě taky historický rekord. V Banskobystrickém kraji naměřili 42,2 desetiny stupně Celsia.
0: Jiří Kordík.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: dobré ráno ve 8:45. Právě dnes otevírají silničáři nový most v Břeclavi, a to přes rameno řeky Dyje. Řidiči tak znovu projedou přímo mezi centrem města a místní částí Poštorna. Nový most za 90 milionů korun nahradil zhruba 70 let starou konstrukci, která už byla ve špatném stavu. Zatím je tedy ve zkušebním provozu. Tajvanská armáda pokračuje v každoročním 10-denním vojenském cvičení na severu země. Cílem je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi.
1: Kolony na D1 před Brnem a zavřená 43 u Černé hory. Příjezd do Brna dálnicí D1 z Prahy se plní za exitem 182 popůvky, kolony v obou pruzích, různě pomalu se jede do Brna k D2. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora stále uzavřený exit 79, sjezd i nájezd, opravují tam po nehodě uražená svodidla, musí se exitem 76 Čekanice. Silnice 43 Svitavy Brno před Černou horovou obousměrně uzavřená, po střetu dvou osobních aut u Bořitová, kolona hlavně na Brno už za Krhovem. V Praze ucpaný příjezd k letišti Václava Havla, kolona z okruhu od Evropské i přes půl hodiny, z druhé strany ze 4. kilometru Chomutovské D7 kolem 15:15. A na příjezdu Ústeckou D8 do Prahy se plní úsek od sjezdu na Zdiby do Zužené k Belské. Osobním autem je to kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes a zítra nás budou provázet teploty většinou mezi 24 a 28 stupni, jen místy převážně na jihu Moravy a jihu Čech může být ještě o 2 stupně tepleji. V neděli se k nám ale vrátí tropické teploty, které budou vystupovat na 30. Na celém našem území, tedy na teploměrech, uvidíme od 29 po 34 stupňů. Chladněji zůstane jen na severovýchodě Česka, kde bude kolem 27 stupňů Celsia. Na začátku nového týdne pak bude horké počasí pokračovat a proto i nadále očekáváme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.21. Dodávky plynu a ropy po světě už skoro půl roku narušuje americko-izraelská válka proti Iránu. Hormuzský průliv, tedy ta klíčová tepna pro vývoz blízkovýchodních fosilních paliv, zůstává prakticky uzavřená, což by mohla změnit očekávaná dohoda mezi Iránem a Ománem o nové plavební trase. Její vývoj dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Posouvají se ta vyjednávání mezi Teheránem a Maskatem někam dopředu?
1: Tak zatím jsou ve fázi očekávání, nejspíš ještě není úplně jasná dohoda na textu a nejsou vyřešené některé další otázky. A co nebylo jasné, je i to, jak se k dohodě staví různé frakce uvnitř iránského režimu. Včera například iránská média zveřejnila vyjádření Mohsena Rezáího, který je napojený na iránské revoluční gardy, a ten prohlásil, že Irán nikdy nedovolí, aby byl v Hormuzském průlivu otevřený druhý koridor, ale zároveň taky pohrozil Spojeným státům, že pokud budou pokračovat ve své blokádě, tak americké lodě budou čelit vážným rizikům. A právě ukončení blokády je podle iránských představitelů, kteří vyjednávají s Ománem, podmínkou pro to, aby ta případná dohoda začala fungovat i v praxi.
0: Evropská unie hlásí rekordně nízké zásoby plynu. Jak moc těch skoro 6 měsíců omezilo vývoz plynu a ropy ze zálivu?
1: Například aktuální analýza Mezinárodního obchodního centra, které funguje pod Organizací spojených národů, srovnávala vývozy zemí zálivu za letošní a loňský duben a zjistila, že ten největší pokles, a to o 95%, zaznamenal právě skapalněný zemní plyn. V červnu se situace trochu uklidnila, ale rozhodně se nevrátila do původních čísel. A například za červenec Spojené arabské emiráty hlásí, že vyvezly téměř o 20% méně ropy než loni.
0: Jano, už to státy donutilo hledat alternativy k plavbě přes průliv?
1: Ano, třeba právě zmiňované Spojené arabské emiráty jsou schopné ty kapacity nemít úplně propadnuté, a to díky tomu, že vyváží se svého přístavu Fujairah, který je až za Hormuzským průlivem a který se do příštího roku snaží výrazně rozšířit. Saudská Arábie taky přesměrovala víc než 70% svého běžného denního vývozu ropy do rudomorského přístavu Yanbu, jenomže vývoz teď ohrožuje blokáda jemenských Husiů. A kromě toho rychlého přesměrování do přístavu mimo záliv se diskutují i například nové ropovody a plynovody přes Irák a Sýrii ke Středozemnímu moři, nebo třeba přes Jordánsko na sever Rudého moře.
0: Jana Karasová, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Proslul jako výtvarník, proslul jako hudebník i ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák. Dnes se budou lidé naposledy loučit s tímto kulturním fenoménem. Pozveme vás i na poslední rozloučení v ranním radiožurnálu. Teď je 8:30. Slovo má Jana Utendorská.
1: Muž, který kvůli chybě notářky nezdědil rodinný dům na kraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Radiožurnál to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová. Muž chtěl po státu například doplatit rozdíl v hodnotě nemovitosti. Dům měl zdědit v roce 2005. Závěť jeho babičky ale úředníci našli teprve nedávno. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít na podporu Fondu duševního zdraví teenagerů. Meta se proti rozhodnutí soudu odvolá, současně uvedla, že už pracuje na odstranění závadného obsahu. A ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Sport. Fotbalisté Jablonce vstoupili vítězně do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši doma porazili 2-0 tým RFS Riga. Ve třetím předkole Evropské ligy Hradec Králové prohrál s Bešiktašem Istanbul 0-1. A fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce rozhrají třetí ligové kolo. Utkání začne v 19 hodin. V přímém přenosu ho nabídne radiožurnál Sport. Zbrojovka by se v případě vítězství dostala na první místo neúplné tabulky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i na D7 a D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za exitem Popůvky kolem 183. kilometru opatrně dojíždějte do kolony, jde se až do zastavení, různě pomalu se jede k D2, osobní auta celý úsek asi 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu zůstává u Tábora po nehodě osobního auta uzavřený exit 79, sjezd i nájezd na dálnici, nutno využít exit 76 Čekanice. Silnice 43 Svitavy Brno byla před Černou horou po střetu dvou osobních aut u Bořitova uzavřená, teď už hlásíte rozjezd kolon, obnovený provoz.
4: Před chviličkou odklidili ty auta na stranu a kybadlově už pouštějí oba dva směry.
3: A k Praze. Na dálnici D8 na příjezdu do hlavního města z Ústí za sjezdem na Kralupy vzniká kolona ze třetího kilometru do Zužené k Belské. Je to osobním autem asi 25 minut. A ucpaný je příjezd k letišti Václava Havla. Kolona delší z Pražského okruhu začíná už kousek za Karlovarskou na 27. kilometru. Je to i přes půl hodiny. Z druhé strany kolona z D7 za Středokluky ze čtvrtého kilometru 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes a zítra si dají spalující vedra a dusné počasí s bouřkami na našem území pohov. V neděli už se ale vysoké tropické teploty vrátí a během příštího týdne musíme zase počítat s teplotami i kolem 35 stupňů. Dnes ale velmi příjemných 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů a nebe jasné až polojasné. Jen na východě bude ještě v dopoledních hodinách víc oblačnosti i s deštěm. Noc na zítřek bude s projasněným nebem a velmi osvěžujícími teplotami, které se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. V údolích mohou klesat k 8 stupňům, naopak na jihu našeho území se místy udrží kolem 18 stupňů Celsia. A zítřejší den bude opět slunečný s letními teplotami od 24 stupňů na severu a severovýchodě po 30 stupňů Celsia. V neděli už se mohou na západě našeho území objevit přehánky a také teploty už vyšplhají nad tropickou třicítku. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová, 5 minut po půl deváté. Kvůli příspěvkům na sociálních sítích sice policie poslance Turka za motoristy kvůli promlčení stíhat nemůže. V jeho jednání by ale jinak spatřila hned několik trestných činů. Probereme to.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Pokud by případ nebyl promlčený, tak by mohli kriminalisté Filipa Turka za motoristy obvinit kvůli jeho příspěvkům na Facebooku hned z několika trestných činů. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Podle kriminalistů je prokazatelné taky třeba to, že Turek hajloval. Víc si o tom povíme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Prověřování Turka policie odložila kvůli promlčecí lhůtě. Jaké trestné činy ale podle policie Turek tedy spáchal?
1: Jedno z hlavních zjištění policie o Turkových výrocích na Facebooku je, že poslanec za motoristy naplnil všechny znaky podněcování k nenávisti. Policisté to píšou ve svém usnesení, z něho citujeme.
2: Svým úmyslným jednáním po objektivní i subjektivní stránce naplnil všechny znaky přečinu podněcování vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, neboť veřejně podněcoval k nenávisti k některé rase nebo jiné skupině osob.
1: Kriminalisté prověřovali 85 Turkových příspěvků z let 2010 až 2017. Mezi 8 vyhodnocenými jako trestné činy se měl čestný prezident motoristů dopustit třeba schvalování trestného činu. Konkrétně jde například o jeho příspěvek, kde popálení malé romské dívky Natálky po útoku neonacistů označil za polehčující okolnost. O pravdivosti Turkových komentářů policie nepochybuje. Vychází z údajů o jejich IP adrese. Své závěry opřela taky o svědectví Turkova někdejšího kamaráda Vojticha Dobeše. Ten komentáře dnešního poslance zazálohoval a později je poskytl deníku N, který o kauze jako první napsal. Zopakuji, že kauza se k soudu nedostane, protože činy jsou promlčené.
0: Podle policie jde u Turkových příspěvků tedy o opakované škodlivé chování.
1: Přesně tak. Kriminalisté to píšou ve svém usnesení. Turek podle nich útočil hlavně na černochy, Romy a homosexuály, aby vůči nim vzbudil nenávist. Ještě dodám, že se policie současně zabývala videozáznamem původně z roku 2015, na kterém Turek vedle sponzora motoristů Richarda Chlada zvedl pravici. Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie nepochybují o tom, že hajloval a tím se podle nich měl dopustit třetího trestného činu.
0: A jak se k policejním závěrům staví sám Turek?
1: Serveru iRozhlas napsal, že zjištění policistů odmítá s tím, že o jeho vině by neměla rozhodovat policie, ale soud a ten neproběhl. Už dřív také několikrát řekl, že prověřované příspěvky nepsal. Zopakoval, že k jeho účtům má přístup několik lidí. Připustil ale, že před vstupem do politiky pověřil několik blízkých, aby mu Facebook promazali. Dodal, že tam nikdo nenašel nic podobného, jako byly příspěvky, které deník N zveřejnil.
0: Jan Duchoslav, díky za vysvětlení, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A víc na iRozhlas.cz.

0: Ranní radiožurnál 8.43 rád provokoval, některé jeho názory vzbuzovaly kontroverze a také ovlivnil řadu studentů a výtvarníků. Kolegové i politici se dnes rozloučí s Milanem Knížákem. Hudebník, pedagog a výtvarník zemřel 26. července v 86 letech. Ve velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Ota Klempíř za motoristy i bývalý prezident Václav Klaus.
1: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ. Oni ze mě udělali nepřítele státu. Já jsem byl totiž, co jsem nevěděl, to jsem se dověděl až na začátku roku 90, že jsem byl od roku 66 evidován jako nepřítel státu.
2: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení, vzpomínal v roce 2017 ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Já jsem zkrátka neměl touhu bourat režim. Já jsem chtěl, aby každý člověk sám si udělal ve svém životě vlastní revoluci.
2: Obvodní soud pro Prahu 10 tuto středu očistil Knížákovo jméno, když jej posmrtně rehabilitoval v případě 5měsíční vazby během komunistické totality. Po změně režimu byl Knížák rektorem AVU a mezi lety 1999 až 2011 řídil Národní galerii.
3: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, by skutečně měl do konce roku odejít ze svého postu. Nejedná se prý o to, že by byl odvolán, ale takový je výsledek a takový je harmonogram dohody mezi Milanem Knížákem a ministrem kultury Riedelbauchem.
2: Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
1: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky. To znamená, že se jakoby převaluju z jedné oblasti do druhé.
2: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design, módu nebo poezii. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Dále státní pocty vyprovázely zpěváka Karla Gotta a koncem roku 2023 bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Hasiči dnes ráno zasahovali u požáru bytového domu v Domažlické ulici v Plzni. Hořelo ve druhém patře. Hasiči museli evakuovat 20 lidí. Teď už je oheň pod kontrolou. No a podle dosavadního vyšetřování vznikl požár bytu od elektrokoloběžky. Proč začala hořet, tak to budou vyšetřovatelé ještě dál prověřovat. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jenom zakrývá jejich skutečný původ. Opoziční progresivní Slovensko proto okamžitě žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a také varuje před možným zneužíváním dat.
4: Kolona na D1 před Brnem, taky na příjezdech do Prahy po D7 a D8. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky vzniká kolona ze 183. kilometru osobním autem k D2, je to na půl hodiny. Na D3 z Budějovic na Prahu u Tábora stále uzavřený exit 79, sjezd i nájezd na dálnici, po nehodě upravují úražená svodidla, jezdí se exitem 76 Čekanice. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav pozorně u exitu 33 Brodce, na konci připojovacího pruhu stojí auta po nehodě. Na příjezdech do Prahy kolony, na Ústecké D8 za sjezdem na Kralupy ze 3. kilometru do Zužené k Belské až půl hodiny, na Chomutovské D7 za Středokluky ze 4. kilometru fronta na čtvrt hodiny k ucpané odbočce na letiště. Před tou vzniká kolona i z druhé strany z okruhu od Evropské, tam se popojíždí teď kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Bouřkový pás už opustil naše území a teď už jen místy doznívají poslední přehánky, například v jižních Čechách nebo také na Ostravsku. I tam se ale během dopoledne nebe projasní a pak už bude krásně slunečno na celém našem území. A po horkých dnech nás konečně čekají i velmi mírné, příjemné letní teploty. Nejčastěji bude od 24 do 28 stupňů, do 30 stupňů může vystoupat teplota na jižní Moravě. A podobné počasí nás čeká i zítra. V neděli se ale začne zase oteplovat a také se na naše území vrátí přehánky nebo bouřky. Teploty už budou šplhat ke 34 stupňům. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Pražská Slavia a proti ní budapešťská Hungarie. Tak tohle fotbalové utkání 3. října 1926 bylo vůbec prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního hlasatele Josefa Laufra. Z rod přímého přenosu je ale starší. Je to událost z léta 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje tohoto motivu. Sklenula se nad slovy.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Padlo jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání. V rozhlase jsem byl půl roku a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: O první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Devět hodin. Jana Utendorská, zprávy.
5: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Fotbalisté Jablonce zvítězili na úvod třetího předkola konferenční ligy. Hradec Králové v evropské lize prohrál. Na příjezdu do Prahy vznikají kolony před zúženou Kbelskou, už z dálnice D8 před Zdivy. A bude slunečno, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Pro zákaz mobilních telefonů ve školách je téměř 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Opatření má větší podporu u rodičů než u bezdětných, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
5: Průzkumu na začátku srpna odpovídalo 1000 respondentů. Zákaz telefonů na školách podpořila vláda. Platit by měl od příštího školního roku. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
7: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
8: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
9: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
8: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
5: Francouzská energetická společnost EDF investuje v přepočtu více než 220 miliard korun do modernizace svých elektráren. V příštích 15 letech je chce lépe připravit na dopady klimatické změny.
10: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Největší koncert kariéry čeká večer zpěváka Marka Ztraceného. Pořadatelé čekají na pražské Letné na 70 tisíc lidí.
11: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
12: Marek Ztracený zaspívá 25 písniček, včetně jedné nové, Obuj si mé boty, kterou vydal minulý týden. Na pódium si přizve i hosty.
13: Beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
12: Koncert budou sledovat desítky tisíc fanoušků. Dopravní podnik podle mluvčího Daniela Šabíka posílí spojení na Letnou.
14: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
12: Koncert začne v 8 večer a potrvá 2 hodiny. Z pražské Letné Dominik Kučera, Radiožurnál.
2: Sport.
15: Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeř závěrečných 20 minut o 10. Pokračuje brankář Hradce Adam Zadražil.
16: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, který prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
15: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden a české volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0 na sety. Do utkání v Táboře se zapojila i nahrávačka Kateřina Valková, která se vrátila po květnovém zranění kolene.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 před Brnem i D8 před Prahou. Na dálnici D1 vás nepříjezd do Brna směrem z Prahy, brzdí se za exitem 182 popůvky, různě pomalu se jede k D2, osobní auta kolem 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora je po ranní nehodě osobního auta na exitu 79 už otevřený sjezd z dálnice. Uzavřený zůstává nájezd do směru na Prahu ze silnice 19 od Chýnova a Tábora. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy čekejte kolonu ze 3. kilometru, vleče se půl hodiny k zúžené k Belské, před tou se tvoří kolona taky v Novopatské od nájezdu od Černého mostu. A na příjezdu k letišti Václava Havla kolony, a to jak z Chomutovské sedmičky, za Středokluky ze 4. kilometru je to zhruba na 10 minut a hlavně z okruhu od Evropské ještě 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Na horách pak bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Tento týden nabízíme reprízu toho nejlepšího z letošních hostů Radiožurnálu. Dnes s moderátorem Liborem Boučkem.
18: Jsem rád, že prvními hosty Radiožurnálu de facto na Colors of Ostrava jsou z olomouckého studia Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Dobré dopoledne.
19: Dobré dopoledne.
18: Když jsme před tím koncertem teď, jestli vy už víte, co se večer v Olomouci odehraje?
19: No tak my máme náš klasický set, Přeježděný vztah.
20: Ano, my vlastně, to je takové, že se lidi asi často i ptají, když je to Krhut Kozub, jako na co jdou vlastně, nebo často nás dokonce začali na plakáty psát jako zábava a ne jako koncert.
18: No, to jsem právě já našel někde, ano, že to je jako rozlišený, že přijďte za zábavu a přijďte na koncert.
20: Ale mě daleko víc pobavilo, že nad náma byl Janek Ledecký jako pop. To by přišlo jako vlastně lepší.
19: Jo, a Igor rozvíjí šanzon.
20: Takže, víš co, myslím si, že lidi můžou očekávat jako prostě muziku v plné palbě, ale ten náš program je přes 2 hodiny. Takže my, samozřejmě, kdybychom jenom hráli písničky, tak za hoďku asi nemáme co dělat, ale tím, že děláme i humor, vyprávíme fóry, historky, tak je to takové spíš představení.
19: Ale vyzkoušeli jsme si ještě poteďka na nějakém obecních slavnostech, jsme to napali jo, hodinu a půl, jsme neřekli ani slovo a hráli
18: jako
19: jsme.
18: Fakt si jenom hráli.
20: Museli jsme.
19: Museli jsme jenom hrát.
18: To?
20: No, protože jsme se museli vlézt do času a to my nikdy moc neumíme.
19: No,
20: takže...
19: A navíc víš co, jak ti na těch obecních slavnostech stojí Boris dole a říká jeju. Tak nemáš chuť říct, chcete slyšet nějaký super vtipek?
20: No, nebyli úplně otevření fórum.
18: No, ale já si myslím, že to nejcennější se vší úctou k té muzice je ta souhra a ta schopnost té reakce a ten smysl pro humor, protože my jsme se sice sešli, ale mám pocit, že ten rozhovor trvá už 20 minut.
19: To jsme měli všechno točit.
18: Zapl mikrofon. No.
19: To jsme měli točit. No ne. Já jsem vděčný za to, co se nám vlastně se Štěpou podařilo. My jsme nikdy neplánovali, že bychom jako hráli písničky. To všechno vzniklo jednou písničkou, Prásknu bičem. A pak jsme zjistili, že máme vlastně společný humor a stojíme na tom pódiu a že kdybychom hráli jenom ty písničky, tak by se stalo co Štěpo. Tak by možná lidi potřebovali
20: deprese, psychologii
19: potřebovali, že jo. Tak jsme to vždycky, tak jako říkáme, humor a píseň, humor, taková houpačka, emoční to je.
18: Těch setkání Jiřího Štěpána je celá řada. Stačí se podívat na ten jejich program. Hledejte je tedy pod položkou zábava, zpěv, šanzon, deprese, optimismus nebo terapie. Posloucháte Radiožurnál.
21: Host Radiožurnálu.
22: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď, teď ti mám chuť uletět. Už jak jsi mi podávala čaj, jak jsi mi řekla, ještě hraj. Už tenkrát, lásko, zdá se mi, byl jsem dávno nadzemí. A ty tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Je to víc než století, co jsme se báli o děti. Už je to víc než tuhý rok, co se chystám na ten krok. A tak si plácám v kaluži a čekám, až se oddlužím. Tak už si zapni megafon

sám z runwaye a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži v čase, který neb.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Mně, když se člověk dívá na to, co o vás píší, když jsme tady mluvili o těch škatulkách, tak mě napadlo, jestli vám už nevadí to předhazování té Ostravy. Že jakoby, že přijíždí dávka ostravského humoru a že neustále se používá ten přívlastek. Ale přitom jakoby mám pocit, že jste jako celonárodní a že de facto úplně jedno, odkud jste.
1: Nedávno jsme to řešili takovou právě. Že, ne. Že když přijede pražský umělec k nám do Ostravy, tak prostě přijel umělec.
2: Ne, přijel český umělec.
1: Český umělec.
0: No tak prostě přijel někdo.
1: Prostě jako, přijel, no. Ale když jede Ostrava do Prahy nebo do Brna nebo do Olomouce, tak do Brna,
2: herec.
1: Do Brna je spíš problém, když jedeš, ale jako
2: do pocitu jedeš vlastně.
1: Do pocitu, to není město, ale tak je to vždycky ostravský bavič třeba. A to bavič a ostravský mi přijde úplně jako, že Zdeněk Izer na steroidech, jakože úplně špatně.
0: No ne, ale mně to přijde, jako, proč, jak to vzniklo, v čem to je a co hlavně má člověk očekávat od toho ostravský, jakože to je něco výjimečného, že to bude drsnější, nebo... Jako štve vás to taky.
1: Možná někdy to je i jako výhoda, protože já když jezdím třeba do Prahy, jako se stand-upem nebo s nějakou komedií, tak když tam je napsané jako, že přijede Kozub z Ostravy, tak to pražské publikum je takové jako...
0: Že má soucit.
1: No trošku se vrátí jako do dob třeba, kdy ještě jsme slezli ze stromu a jsou najednou takový, jako že mají ten humor jako posunutý. Že i ti Pražáci se jako smějou tak trochu, jako že se za to stydí. Že teď tady přijela ta exotika, že jsme trošičku jako východ.
0: Myslíš, že tenhle pocit
1: mám ten pocit někdy, no. I na mě mluvíte pomaleji, jako mluvíte na mě pomaleji, artikulujete. Jo?
0: Říkáme ti, kde se nachází ano, metro, ano. Jestli ti něco nechybí, jestli máš všechno v šatně.
1: Ano.
0: Není to paradox v zemi, která má 11 milionů obyvatel a je
2: to legrační, jsme malý rybník, jako úplně malý rybník. Ale je zajímavé, jak máš prostě tři města, Praha, Brno, Ostrava. Co jsem řekl, to Brno.
0: Brno.
2: No, Brno, Ostrava.
0: A prostě... Pojďme zmínit Olomouc, když jsme jako...
2: Říkejme Olomouc Praha, je super, Olomouc je něco na půl mezi.
0: Tak říkejme jako... Praha, Olomouc, Ostrava s myšlenkou na Brno.
2: No ale přesto v každém městě se mluví jinak, že jo?
1: No, ano, ano. My občas i s Jirkou právě děláme ty rozdíly.
2: Ano, jo, že třeba spisovná čeština má větu jako... Já se omlouvám, já jsem si uvolnil, to je spisovná čeština.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano.
2: Pražák by to řekl jak?
3: Ty krého rumburek.
1: Jo, že by jel rumburek.
2: No. Brňák řekne, ty hlásím kachnu. Jo.
1: A Ostravák řekne, co jsi říkal? Jo, my se nesmíme smát tady.
2: Jo, pardon.
0: Ne, můžeme se smát vnitřně.
2: Vnitřně.
0: No, máte pocit, že jsme jako propojení? Protože
2: mě baví
0: Praha. Když mě bylo 20 nebo 21 a studoval jsem produkci, tak bylo úplně běžný jezdit často do Ostravy, jezdit se dívat do divadla a neměl jsem ten pocit, že fakt člověk dělá rozdíl, protože to divadlo je jenom jedno. Ale jak to vnímáte vy teď v tom roce 26?
2: Já třeba obecně nemám vůbec problém s Prahou, tak jako s tím Brnem.
0: Jasně.
2: Jo, rozumím. Protože mně přijde, že je, se říká, jo, to jsou takové ty fóry, kultura je dobrá, špatná, pak je brněnská, jo. Ale takhle, jde o to, co my dokážeme snést. Vy dokážete snést fóry o Pražácích, my dokážeme snést fóry o Ostravácích, úplně. Děláme si z toho legraci. Trefíš to přímo, jako nám třeba v Brně...
1: Odešel divák, no. Nám odešel jenom divák.
2: A řekl, že už to nedá.
1: No. Jsme si dělali legraci o Brně a myslím, že to bylo to, ten fór s tím tetováním, jak přijde ta holčička říká tatínku, abych si chtěla udělat nechat tetování. On říká, tak se to udělá na nějakém bezvýznamném místě. Ona říká, že se to nechá udělat do Brna právě. Tak to jsme řekli a ten pán řekl, tak to už nedávám, borci, a šel domů.
2: Borci, no. Jo.
1: Ale to pro nás byla spíš jako čest, ale ty se ptal na to, jak vnímáme to divadlo třeba.
0: No jestli jsme propojení, jestli jako, jo, protože já si myslím, že stojí za to, ať už je to Mír, ať už jsou to ty další scény. Takže stojí za to se dívat, jako...
1: Určitě. A my i s Mírem jezdíme do Prahy a vždycky je to vlastně jako strašně příjemné. Nebo aspoň já mám tu zkušenost, když hrajeme v divadlo na Fidlovačce a přijde pražský divák teda, že tam je naprosté jako souznění, pochopení toho humoru i té divadelní formy.
0: No, ale my bychom měli jezdit spíš za vámi.
1: No to by bylo super.
2: Učit se hodně.
0: No neučit se, ale zažít mě to přijde jako škoda.
2: Mně ale přijde, Libore, že třeba pro mnohé Pražáky, ty to řeknu takhle jako metaforou, jo, že je dál z Prahy do Ostravy, než z Ostravy do Prahy. My tam musíme za každou
0: přesně tak
2: blbostí, za každým rozhovorem, ale my jsme si to takhle rozhodli.
1: Vybrali
2: žít v té naší malé, vlastně to centrum Ostravy je malá vesnice. Já tam ráno vyjdu z baráku, jdu do kavárny a pozdravím 20 lidí. Jako jo. To je centrum Ostravy. Jo. Ale jak Štěpa říká, že jezdí s Mírem, tak já se svým představením jezdím třeba do Kalichu, hraju tam svoje představení.
0: Je to vyprodané?
2: Je to vyprodané, hurá. A pozor, já v těch scénkách mám třeba ostravštinu nějakou. Jednak Praha je trošku náplavá, je to směska a je to fajn, že donesu trošku dialektu, jo, ne že všechno je ostravštině, ale...
0: No a dobře, a nenapadlo vás, když se to takhle rozjelo a říkáte, že musíte do té Prahy jet?
2: Nebudu tam bydlet.
0: Ne?
3: Fakt ne.
1: Jako ta možnost byla, jako, nebo já jsem tu možnost měl samozřejmě i jako skrze divadelní angažma v minulosti a několikrát, ale já jsem si nějak tehdy slíbil před těma jako 10 rokama, že pokud mi to nepůjde z té Ostravy i k vám, ten přesah, pokud to nedokážu, tak se do té Prahy nemůžu stěhovat.
2: Mám to podobně.
1: Takže jsem si to nastavil, že vlastně být v uvozovkách úspěšný z Ostravy je daleko jako náročnější úkol mnohdy, než být úspěšný v Praze. Hmm. Protože tady, v Praze jste zvyklí na úspěch.
0: Já bych neřekl, jako, že...
1: No, tak
0: že
1: podívej jsme, se, kam jste dotáhl ty.
2: Že myslím, do Olomouce.
1: Až do Olomouce.
0: No. Myslím, že v Ostravě bych se nechytil.
1: No, bylo by to daleko náročnější, protože v té Ostravě není jako tak běžné, že tam... Tak rozumím, my netočíme v Ostravě, nemáme studiové ateliéry, nemáme filmové studia, nemáme tam, máme tam televizi, ale tam se jako moc hraná tvorba jako s místními herci nedělá.
2: Hlavně živé přenosy třeba televize už se vůbec nedělají z Ostravy.
1: Vůbec, takže u nás jako můžeš dělat buď to divadlo, nebo teda muziku, ale taky je to velmi obtížné vlastně, jako těch prostorů, kde to můžeš dělat, není moc. A ostravského diváka si musíš trochu zasloužit, protože aspoň mám ten pocit, že si k němu buduješ tu cestu dlouho. A jak už jednou chytíš, jak už jednou jako ti podlehne, tak ho máš na furt.
0: No a právě pak ten zástup těch umělců a těch lidí, můžeme si zmiňovat vás a můžeme zmiňovat z toho regionu ty další, tak mám pocit, že když obstojí v tomhle jako drsnějším prostředí, tak pak dobudou celou zemi. Je to
2: tak
0: fakt?
2: Je to pravda. Okay.
0: No ne, jakože najednou to si funguje. Protože je tam ta cesta, je tam najednou, že člověk vidí, že musíte podstoupit trošku jiné okolnosti, že vlastně člověk, aby se tím uživil, tak musí opravdu excelovat úplně. A najednou pak prostě mi přijde, že ten, kdo je z Ostravy a z regionu Moravskoslezského, tak fakt získá spoustu fanoušků.
2: No je to něco jako... Těžko na cvičišti, že jo, lehce na bojišti potom, jo, a ta Praha je někdy bojiště. Ale takhle, ostravský divák ti nedá, jako nic zadarmo mi přijde, jako, jo, to není tak jako, furt nějak cítíš takovou, jako, tak pojď, ještě mi překvap, jako, nebo něco. Jo.
0: A je to možná tím, že se znáte i osobně? Jo, že jsi říkal, že to je to malý centrum? Nebo tak že minimálně
2: nejhorší, když na tebe přijdou kamarádi, to je úplně největší peklo.
0: Nejstrašnější.
2: Že, tak si taky děláš.
0: Já už nemám kamarády, takže.
2: Nemáš, ale hodně se o tom píše. To je prostě nejhorší hráč tě popřed kámošema, že jo?
1: Je, ale já jsem dokonce i zjistil, že to divadlo, když dělám, tak je mi vlastně, tak mám největší stres v Ostravě, když ho hraju. Když ho hraju doma, v tom míru.
2: Ona taky.
1: Že vlastně už je tam, ti lidi jsou na tebe už zvyklí, trochu mají pocit, že jako jim patříš, protože jsi ten jejich jako ostravský umělec a ono těch ostravských jako umělců, kteří jdou vidět napříč republikou, není tolik, kteří tam žijou stále. Takže vlastně oni mají trošku pocit, že tě vlastní a neodpustí ti všechno na tom jevišti, nebo jsou takový přísnější jako.
0: A není to trošku i tím, že najednou musíš obhajovat?
1: No ano, ano, musíš obhajovat svou pozici. A do Prahy, promiňu, dokončím, ano. A když jedu do Prahy nebo kamkoliv jinam, tak tam paradoxně se cítím daleko uvolněnější, protože vím, že to je pro ty lidi vzácnější, že tam nejsem tak často.
0: Říká Štěpán Kozub, který je s Jiřím Krhutem hostem Radiožurnálu.
4: Někdy se bojím, že nebudu bulet, až bože zjistím, že svět ztratil kule, a někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý, a někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím, že zůstanem sami. Nech mi jen vodu, slova a písně. Chci

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. A nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil, a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu, slova a písně,

0: Takže... Když si uspěl.
1: Když si uspěl, jinak lila voda, že jo.
0: Lila voda, bylo to brněnská voda to byla.
2: Já jsem teď 16 vteřin vůbec nevím, o čem se bavím.
0: To nevadí, my jsme o něco starší.
1: Protože ano, ještě Černobíl. Ty jsi 96, že jo.
0: To znamená, ty jsi narodil u posledního dílu Hybavo.
2: To už byli, kluci, to už jsem zeptal, to už byly rifle, nebo jste ještě nevěděli?
0: Ne, to jsme měli ještě stále.
1: Ale bylo Savo a musel udělat plísňáky normálně. Ale...
0: Vraťme se k otázce, co pro vás ne, v Ostravě znamená.
1: Měli jsme kapelu a my jsme byli součástí toho Colors of Ostrava jako prvních ročníků, protože to bylo v malinkém, to začínalo a teď Zlatka Hlušová oslovila spoustu ostravských kapel, aby půjčili třeba nástroje. Tak já jako bubeník, dnes už bývalý, jsem půjčoval prostě třeba bicí Košínům, jo? Kteří mi je rozmlátili. No? Tak. Takže jsme pomáhali. A pak se to celé rozrůstalo sem, tam jsme se tam i zahráli. Pro mě to je taková prostě kulturní, multikulturní událost, jako, že jo.
0: No ne, tak ta cesta je obdivuhodná, protože pak po vás nastoupili Franz Ferdinand, tuším, že v tom roce 2023.
2: No. Pro mě hlavně i Colors o tom, že se jako nevyspíš pět dnů, že prostě ta hudba stejně jako Beats for Love jde slyšet celou Ostravou. Tím, jak ta Ostrava není tak velká, tak pokud žiješ v centru, tak máš jistotu, že pět dní nespíš.
1: A pokud se neseš fotit úplně s každým, tak jsi ve VIPce zalezli a prostě dáváš si pivo a díváš se.
2: Už i v té VIPce jsou dneska úplně všichni.
1: Jo.
0: Tak to je dobře, ale to je zase jako úplně uchvatné, že jsou ve VIPce úplně všichni. Jak se daří tu náladu z Colors udržet dál? Protože mě je líto vždycky, když to skončí v tom městě a to město je jako lehce opuštěné, jako co s tím dělat, aby to vydrželo dál. Ta euforie z toho, že se proměňuje ten prostor, že přijíždí lidi, kteří sdílí to nadšení z umění, z kultury. Jo?
1: No, ožije to, no. Ale Ostrava je na opuštění zvyklá trošku, si myslím, jo. Tak... I takové to duševní, ale jako...
2: Ale... Jo, jsme takové bipolární město, no, že to máme v těch, jako, v těch vlnách.
1: Co za bipolárním kruhem tohle?
2: Ano, takový bipolární kruh. Teď si je Beats for Love, to je vždycky úplně extrém, jako že o 4 dny ty vidíš davy lidí cizinců.
1: Ale pořád se něco, že Beats for Love, Colors, pak
2: jsou Štěrkovna. Hned Colorsy, pak je Štěrkovna. Ono to tak možná jen působí, ale ta Ostrava vlastně přes jako leto žije, přes leto žije neuvěřitelným způsobem, no. Takže ta tvoje otázka, jak si udržet to nadšení, my si ho tak nějak udržíme furt. A i když v Ostravě prší, je tam trochu tma, tak potkáš pár nadšených lidí. No?
0: I v tom letošním roce, v roce 26, je uchvatné dívat se na ten line-up a na tu sestavu těch lidí super. A je to fakt super. A myslím si, že to lecos vypovídá i o naší zemi, že tady v rychlém sledu člověk zažije toho Calvina Harrise z Beats for Love, Dustina Hoffmana v Karlových Varech a najednou...
1: No to kdybys tady řekl třeba na tom Ostravsku, jako v roce 95, co se tady bude dělat, Robert Plant, jako jo, to bylo všechno takové ty ikony, tady jezdili. Já třeba jsem se teď těšil, že uvidím Terryho Swimse, protože mě ho miluju. A my zrovna právě se Štěpánem hrajeme v těch Lutkovicích v tu sobotu a už se nestačíme vrátit jako na dno. Tak škoda, no tak pozveme.
0: Ne, tak třeba se vrátí, ale jenom mně to přijde hrozně fajn si říct, co se tady za těch posledních pár dnů v tom Česku děje a co by na to řekli podobně velké země. Jako, že to je fakt unikátní. A buďme za Colors i za to, jak umění a kultura žije šťastný. Jiří se Štěpánem jsou dnes hosty Radiožurnálu z Olomouckého studia, přestože celé to vysílání věnujeme Ostravě a festivalu Colors of Ostrava.
1: Potkali se na půl cesty.
3: Zprávy z domova a vašeho regionu.
4: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy?
3: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
4: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
3: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
4: Časové znamení.
3: Rozhlasové hry.
5: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět. Jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
4: Pravidelné zpravodajské relace.
3: Sportovní přenosy.
6: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
4: Nebo tvorba symfonického orchestru.
3: Rozhlasové stovky.
4: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
3: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
4: Radiožurnál každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
7: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: V 9 hodin na 30 minut posloucháte Radiožurnál. A také zprávy s Janou Utendorskou. českých hotelech a penzionech se ve druhém

0: Čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů, to je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz nastane 12. srpna. Bude viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Americký prezident Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. A Jakubské náměstí v centru Brna se chystá na šermířskou show. Brněnský rodák Alexandr Šupenič tam večer s fanoušky oslaví titul mistra světa, který získal v červenci v Hongkongu. Sport. Hokejisté Liberce porazili v prvním přípravném utkání před blížícím se startem extraligy Mladou Boleslav 3-1. České Budějovice podlehly ve svém druhém zápase s Jihlavou 2-3. Dnes čeká první utkání před sezónou i mistrovské Pardubice. V 17 hodin nastoupí proti slovenské Žilině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdražení na D1 před Brnem a taky na D8 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Popůvky čekejte silný provoz. Výrazně se zpomaluje hlavně kolem 185. kilometru. Osobní auta to mají potom k D2 asi na 20 minut. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu u Tábora zůstává na exitu 79 uzavřený nájezd ze silnice 19 do směru na Prahu po ranní nehodě. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí ku za sjezdem na Kralupy se tvoří kolona ze 4. kilometru. Osobním autem v levém pruhu to zabere až půl hodiny do Zuženek Belské. Před tou se auta vlečou taky Novopatskou od nájezdu od Černého mostu 10 až 15 minut. Na příjezdu k letišti Václava Havla se sunou kolony s obou stran. Na Chomutovské D7 začínají za Středokluky na 4. kilometru, to je na 10 minut. A z Pražského okruhu od sjezdu do Evropské k odbočce na letiště je to na 15 minut. A na jižní spojce směr Černý most počítejte s kolonou od sjezdu na Zahradní město, je to na 15 až 20 minut před Průmyslovou, v pravém pruhu tam řeší srážku dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte to nejlepší z letošních hostů Radiožurnálu, konkrétně reprízu rozhovoru Libora Boučka s dvojicí Jiří Krhut, Štěpán Kozub. A pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Ty jsi přinesl tu knihu, viď?
1: Ne, já jsem přinesl tobě knihu, já jsem ti chtěl věnovat knížku.
0: Ano, no tak to je skvělý, protože já...
1: Máš to i z věnování, Liborovi Jirka Krhut.
0: Děkuji mnohokrát, je to předpřipravené.
2: Já ji nemám, ale můžu dělat Breitling, mě už se nelíbí.
0: Tak já ti dám zase ty svoje hodinky a vybíjíme si Danu koupit prací hodinky.
1: To má prostě srdcovku.
3: Jak to propálil ty.
0: No tak praští umělci, no, co si budeme povídat. Ale tady je ta předmluva. A mě...
1: Ty máš tu knížku, ty jsi si nějak četl?
0: No.
1: Ty on je připravený.
2: No, tak to je profík, ne?
0: No tak, ale jenom...
1: Já jsem myslel, že největším profesionálem teď v showbiznise je vlastně Libor Bouček.
2: Ano.
1: A přišli jsme s Honzou Pokorným, že se to jmenuje Levo Bouček.
0: Ano, ano, ano.
1: Říkal ti to,
0: já
1: Honza?
0: Já jsem četl přepis toho rozhovoru, děkuji mnohokrát za to, že jsem Levo Bouček. Snad to nenaznačuje nic o mém charakteru. Ale mně se tady líbí, že v té předmluvě je vlastně obhajoba toho nekorektního humoru, když to tak jako přeženu, takový vysvětlení toho. Mě zajímá, proč to tam dál?
1: Já už vlastně nevím přesně, můžeš to ano.
0: Domnívám se, že humor má hranice tam, kde si je sám nastavím. Samozřejmě to pak o mě lecos vypovídá, ale zatím si už musím umět stát. Jediné, co snad nelehodí mému uchu, vkusu ani srdci, je humor takzvaně fekální, čili nechutný. Ve svém věku cítím, že by to mělo skončit v těch lavicích. Ale je tady vlastně to, ta definice toho humoru, jestli si myslíš, že to je nutné, jestli nejsme už svázáni, protože já se furt domnívám,
1: něco do té předmluvy jsem vlastně chtěl dát.
3: A je to.
1: Hele.
3: To už někdo řekl před tebou, že?
1: Něco tam muselo být a takhle. I když to vypadá, že prostě jsme úplně volní v tom, nebo říkáme se ještě, že nám je jedno, co říkáme, pořád vidíš ty ksichty. Pořád ti je tak trošičku vidíš, jak se mě, ale to je jejich problém. Humor prostě není odrazem reality toho, jak smýšlíš, toho, jak vlastně, co ti přijde, nebo co považuješ jako za vtipné, nebo děláš z toho ten humor. A jestli si k tobě najde někdo tu cestu, tak je to jenom dobře, ale vlastně to je jeho problém. Jo, my jsme si schopni dělat se ještě na koncertě legraci. Stavíme humor kolem vozičkářů, Romů, gejů, lezeb, všechno. Protože takhle to tady kolem je.
0: A často shodou okolností ti, které jsi zmínil, jsou v té první, druhé nebo třetí řadě.
1: Ano, tak, ano, přesně tak. Ano. A smějou se. A jenom opakuju, co už jsem stokrát řekl. Cítím a mám zkušenost, že mnohdy nemají problém s tím humorem ta samotná skupina, ale skupina lidí, která se snaží chránit jejich práva.
0: A zhoršuje se to? Protože často člověk slyší...
1: Já si myslím, že se to zlepšuje. Že už prostě, já už si tak říkám, já už to už ani nepředešlu.
2: No, ale já to ještě rozlišuju na ten virtuální svět a na ten reálný svět. To jsou strašně důležité věci, protože samozřejmě, když si projedeš sociální sítě a strávil by si třeba celý týden tím, že by si četl, co se o tobě kde píše a co o tobě kde kdo tvrdí, no tak by si řekl, musím okamžitě skončit. Protože prostě z toho, co tady teď čtu, já vlastně za nic nestojím. No ale já jsem potom na těch polích, na těch jevištích, pro ty tisíce lidí děláš ten humor, nebo stovky, to je úplně jedno, nebo desítky. A vidíš, jak se baví, prostě tu energii cítíš, vidíš masu, která se baví. A to je skutečné. Že si pak někdo přijde a někde s nějakým svým nevyrovnaným egem nebo pod nějakou svou osobní záští a nespokojeným vlastním životem někde něco naťuká, to nemá jako se mnou nic společného ve finále, to je jeho věc. A často se mě na to lidi ptají vlastně, posledních pár let je to obrovské téma, kde ten humor jako vlastně má...
0: Kde ten mantinel, co je ta hranice?
2: Není takový mantinel, prostě neexistuje nic jako obecný mantinel humoru. Jirka to tam píše v té knížce, to vlastně bych to podepsal. Každý má ty hranice v sobě. Mě něco baví, na to koukám, a když mě to nebaví, tak na to nekoukám. Takhle jednoduché by to mělo zůstat, jo?
0: Jak moc si myslíte, že schopnost smyslu pro humor a tvorby humoru spojená se vzděláním? A nechci říct, že to je nějaký akademický titul.
1: To jsem nikdy nezal...
0: Ale mně přijde, že to je podstatné, že člověk
1: Kdo je vzdělanější, má větší přehled a trošku větší...
0: A jde ale za tu větší hranu.
2: Ano.
0: Má schopnost nastavení toho vlastního mantinelu.
2: Máš pravdu. A je to, myslím, že tohle souvisí i s nějakou, jako, jak to říct, s nějakou empatií, taky jako, a zároveň i jako se slovní zásobou. No to je vlastně, čím vyšší má člověk slovní zásobu, čím více si jako ten jazyk cítíš vlastně nějakým způsobem, cítíš kontexty, cítíš niance vlastně, tak je to docela sociologický průzkum dělat humor teda, tak zjišťuješ vlastně, a máš pravdu, že možná, a teď bych se nechtěl nikoho dotknout, ale opravdu možná, že čím vyšší to vzdělání je, tím víc si člověk dovolí, tím víc ví, kam může zajít, nebo aspoň to tuší, a tím víc se na tím dokáže bavit.
1: Má větší nadhled.
2: Ano, má větší nadhled. A teď to zní možná zbytečně pyšně, jo? Ale ono čím víc víš, tím víc si z toho můžeš utahovat. No.
1: Ještě záleží taky na to, opravdu, a to jsou takové niance, jak ten vtip podáš, protože si myslím, že někdo může jako nekorektní for podat tak, že máš pocit, že on tomu foru, ne že sděluje ti humor, ale že to vyloženě káže. Takové kázání, jako já přece, když říkám humor, tak já někde nestojím na náměstí a nehajluju, netahám tu společnost do nějakého mého názoru. Hmm. Já to jenom vystavuji jako obraz a líbí se, tak tu zůstaň chvilku, anebo projdi a jdi dál, tak jako nepotřebuješ.
2: Ale zase je pravda, a to už jdeme hodně jako hluboko.
1: Pojďme, mě to baví, jsme v Olomouci.
2: Jo, že...
0: To je univerzitní město.
2: Jako já zjišťuju, že čím více jako zabývám humorem a čím víc je to vlastně můj denní chleba, a jsem za to rád, tak samozřejmě, že někdy, když dělám nějaký humor, tak je to cíleně proto, aby to rozvířilo ty lidi. Protože vím přesně, že když to teď řeknu a jak to řeknu a v jakou chvíli to udělám, tak je to trošku kalkul někdy, že si říkám, OK, teď humor je vlastně kalkul. Ty vlastně
0: musíš otestuješ ty lidi. To je řemeslná zdatnost.
2: Takhle to zní líp. Ano. No. Řemeslná zdatnost zní líp než kalkul. Takže ano, ty musíš naprosto vědomě to dělat. Protože já se často potkávám s názorem, že lidi mají pocit, že ze mě to tak jde samo, jako, a že to je něco, že takhle žiju 24/7. No tak to je obrovská hloupost. Já když ze sebe dělám debila, tak to dělám naprosto vědomě a cíleně, jako jo. To není, že bych byl debilem, jo. To úplně nefunguje. Když hraješ alkoholika, nemůžeš ten den chlastat, protože to prostě nezahraješ. Takhle jednoduché to prostě jako je. Takže je to cílené. A musím říct, že čím jsem jako starší a čím díl v tom jsem, tím častěji mám chuť trošičku jako skrze ten humor do něčeho píchnout a tak jenom jako to pozorovat. Je to trošku pokušení někdy a někdy to prostě udělám. No.
0: Je to úplně srozumitelné to pokušení a absolutně rozumím. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou hosty Radiožurnálu.

0: přestaň už brečet. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Vysíláme ze studia Českého rozhlasu v Olomouci. A zajímá mě ještě u Jiřího jedna věc, která vlastně jsem se na to chtěla zeptat vždycky. Protože ty jsi měl vlastně docela solidní dráhu pedagogickou.
1: 19 let jsem učil, no.
0: Právě.
1: Angličtinu.
0: A najednou to jako zlomíš k tomuhle. Bavíš se životem, pochopitelně si vidět, ale jestli ti to nechybí. Ta akademická sféra a těch 19 let,
1: když seš jako učitel, tak máš dost a tam je ta hranice, kdy začínají mnozí jako můžou vyhořet, jo? Protože zjišťuješ, že už si několikrát řekl stejnou věc, ale takhle. Mě to učení vždycky bavilo. Myslím si, že po lince humoru se dá převést hodně znalostí. Myslím třeba v té angličtině konkrétně, co jsem učil. Když učíš s humorem, učí se ten jazyk lépe. Studenti se bavili v té hodině, my jsme dělali scénky, oni mě měli rádi. Já jsem tu měl rád to učení. Pak jsem si uvědomil jednu věc, že dělám humor před tabulí pro 30 nebo 15 lidí na fakultě.
0: Kteří ještě ke všemu nepřišli dobrovolně a nezaplatili
1: ano,
0: za to.
1: Ano, přesně.
0: A uvědomuješ si, to nejpalčivější, že nezaplatili.
1: Přesně tak.
0: Už jsem takže to chtěl
1: jsem to aplikovat. Ano, já jsem začal chodit normálně s takovým malým kloboučkem a to se nelíbilo zase univerzitě. Dobře. A tak jsem si uvědomil, že bych tohle to mohl dělat vlastně na jevišti před více lidmi za mnohem lepší prachy a vlastně mi to začalo více bavit. Já jsem kolikrát jel na univerzitu trošku nervózní, koho tam zas budu mít za debila, ale prostě jako dneska to nemám, dneska se probouzím a těším se na každý den.
0: A jak si kompenzuješ tu lásku k angličtině, k tomu
1: jazyku?
0: Mluvím
1: často. Teď jsem dokonce uváděl, poprvé jsem si zkusil, protože jsi moderátor. A já jsem endorserem firmy Furch Guitars, jako jo. A oni měli prostě nějaké setkání a řekli, tyjo, ty umíš anglicky, pojď nám to, tam je prostě solí z celého světa, pojď nám to odmoderovat. Já říkám, kluci, já nemoderuju. Já nemůžu dělat to, že mi někdo dá do úst něco, co já prostě, víš jak, moderuješ, musíš říkat věci, které kolikrát nechceš, je to tak?
0: Nemyslím si.
1: Nemusí. Dobře, a to je zajímavé, to si potom popovídáme.
0: No.
1: Ale prostě já jsem normálně uváděl anglicky a do toho jsem říkal anglicky ten humor, který už mám načtený jako česky. No to bylo wow. Prostě svět. Pak jsem si říkal, tyjo, proč já nedělám na Instagramu jako třeba ten humor i anglicky. Ale nechci, já prostě chci mít klid. Já už nechci jako být takový wow. Já jsem rád, že si zajedu se Štěpou na pár koncertů, že si udělám svoje varieté nebo svoje představení. Nechybí. A ještě jedna věc, a pardon, velice často se mi stává, prosím tě, nemohl bys mě doučovat, říkám si normální, já jsem dneska hodnocený za výkon, jo? A ne za hodinu, ale to nemyslím jako s pokorou, to říkám, ale pojď se mnou do hospody, dáme si pivo, já ti vysvětlím všechny časy.
0: Jak to, že to funguje s Jiřím takhle dobře? Když jste fakt bych řekl, odlišní.
2: Hmm. Jsme odlišní, generačně, no. Generační rozdíl tam je i jako vlastně...
0: I finančně.
1: Tak to bychom mohli...
2: To nevíme.
1: Můžeš prosím tě najednat svoji banku?
2: Já jsem si vzal ty Rolexky, no, ty to je škoda. To by se za ní nezeptal, ale... Ne, jsme i vlastně, já jsem introvertnější, i když to tak jako nepůsobí.
0: Je to tak?
2: A Jirka je extrovertnější, což taky vlastně, ale funguje dobře, si myslím. No ale proč to funguje? No víš co, jsou věci, které se strašně těžko jako uchopují slovem a jsou postavené, a takhle bych já si troufl definovat náš pracovní vztah, jsou definované nějakým pocitem. A my jsme před těma 5 rokama se seznámili, zjistili jsme, že máme spoustu věcí, které nás v životě provází nebo jako provázely osobních. Velmi podobné, i když je mezi náma rozdíl 20 let, spojili nás paradoxně i takové docela smutné události našich životů. Mě umíral, nebo umřel tatínek, Jirka řešil podobnou situaci s maminkou. My jsme se v tu chvíli potkali, trošku jsme si to odlehčovali humorem a já to mám aspoň nastavené s lidma tak, že pakliže máme stejný smysl pro humor, tak pro mě už těch překážek není moc, jako k tomu, abychom se zblížili. My jsme zjistili, že máme velmi podobný smysl pro humor a že máme velmi podobný vkus na muziku. A to byly tak silné faktory pro mě, že bylo jasné, že dřív nebo později spolu začneme něco tvořit. Původní myšlenka byla taková, že budeme dělat nějakou two-man show, nějaké jako, něco jako divadelní něco. Jako, jo. My jsme to nedokázali
0: povídání, pojmenovat. V nejhorším tam vložíte odpovědi na otázky, přesně, nějaké scénky někdo náhodí možná, a
1: že zjistí, že už vlastně i tohle tady bylo. Ale formát, který máme teď, tady prostě není. No, že 2,5 hodiny máš koncert a do toho humor.
2: Ano, zjistili jsme, že vlastně nejvzácnější je propojit obě dvě ty schopnosti, že umíme bavit slovem, ale i hudbou. A Jirka tím, že je skvělý jako textař vlastně a výborný skladatel, tak a já to z nějakého prapodivného důvodu dokážu ty jeho texty
1: lidem. To musím říct, že výborný přenašeč textu.
2: Jako dostat.
0: A je tam dobrý ten důraz na předložku.
2: Ano.
0: To já cením.
2: Jo, děkujem.
0: No, díky. To je důležitý.
2: No. Ano,
1: takže ostrova to má jinak, že? Do hospody.
3: Já vím, no. ale vy na to dbáte a je to.
1: Ano,
3: ne,
1: tak pozor.
2: To se musí
1: uvědomit. Já umírám u dnešních některých písní českých popových.
3: No, ale tady je to úplně čistý.
1: Tak, děkujeme.
2: No, tak pardon. Prostě tady tyhle věci až s obdivem, nebo s, já se to snažím neanalyzovat, protože kdybych to začal analyzovat, tak možná zjistím, že to nejde. Jo, z nějakého důvodu, že bychom neměli pokračovat, ale nedělám to a funguje nám to 5 let.
3: Pánové, děkuji za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání. Já jsem se na to moc těšil.
2: No. Mě bylo ctí, Libore, že jsme si mohli takhle pokecat.
3: Mě také, velkou.
1: Nejlepší moderátor na světě teď.
3: Děkuji mnohokrát.
2: A teď je dobré.
3: Těch 500 korun každému dám, pochopitelně.
1: Mám ještě pro tebe tričko, chceš to like?
3: Ano, to určitě chci.
2: Mě volá prachař, že jedeme do Abu Dhabi.
3: Jiří Krout a Štěpán Kozub byli hosty Radiožurnálu.
1: Ahoj.

a ke dnu nedopadnou, zarůstáš trávou.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, myslím, úplně že... tak jako příjemně to zase nebylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Féteru.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
0: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
0: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
0: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Kraje letos na své silnice zřejmě nedostanou žádné peníze, a to poprvé od roku 2015. Letošní sklizeň by podle odhadu statistiků mohla být nejnižší za 14 let. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy zvítězili. Hradec Králové v evropské lize prohrál. Na ústecké dálnici D8 před Prahou se tvoří kolona kvůli omezení Vekbelské a bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze, oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. A to s tím, že se tak stane poprvé od roku 2015. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Vyjádření ministerstva Radiožurnál zjišťuje. Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec Tobiáš Bocheňský. Deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
4: Tobiáš Bocheňský z Polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci ex-premiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Letošní sklizeň by podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Základních obilovin by se v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Informovalo tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Bezmála 900 výrobků obsahujících zakázanou látku Lilial našli letos při kontrolách hygienici v prodejnách na Vysočině. Obchodníci musí takové zboží stáhnout z prodeje a odpovědné osoby dostali pokutu. Lilial je syntetická látka s květinovou vůní, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
5: V minulosti byla běžnou součástí třeba parfémů, deodorantů nebo vlasové kosmetiky. Od roku 2022 je však tato látka zakázána v Evropské unii používat, protože způsobuje alergické reakce a také je prokázaná toxicita pro reprodukci této látky.
3: Kontroly odhalily také jeden případ prodeje 400 kusů zboží obsahujících látku TPO. Může se objevit například v gelových nehtech. Zakázaná je od loňska.
1: Sport.
2: Královéhradečtí fotbalisté rozehráli třetí předkolo Evropské ligy prohrou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. To Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězně, tým RFS Riga porazil 2-0. Navzdory tomu je trenér Jablonce Luboš Kozel před odvetou opatrný.
6: Není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
2: Plážoví volejbalisté Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i druhý zápas na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Hamburku. Francouzům Barbézovi a Gardokovi podlehli 1-2 na sety. Dnes bude jediný český pár hrát o udržení na turnaji, a to s německou dvojicí Ehlers-Wyst.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda na D48 za Frýdkem Místkem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy stále za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 se dojíždí do pomalu jedoucí kolony. Sune se to do omezení u D2, osobní auta 20-25 minut. Na dálnici D48 kousek za Frýdkem Místkem směrem na Příbor pozor na 41. kilometru u Molu, nehoda, vozidla stojí v levém i pravém pruhu a kličkuje se mezi nimi, brzdí se, navíc je tam po dešti mokrá vozovka, opatrně. Na D3 z Budějovic na Prahu už je u Tábora na exitu 79, po ranní nehodě zase průjezdný i nájezd na dálnici ze silnice 19. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí za sjezdem na Kralupy začíná kolona kamionů v pravém pruhu už na 7. kilometru, kolem 5. se postupně přidávají i osobní auta, do zúžení ve Kbelské je to osobním autem až na půl hodiny. Na příjezdu k letišti Václava Havla ještě kolony na 10 minut z Komotovské D7 od exitu 3 Kněževes i z druhé strany z okruhu skoro od Evropské, a na jižní spojce ve směru na Černý most se teď rozjíždí zbytek kolony po nehodě před Průmyslovou, ještě před Lanovým mostem je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku čekejte dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty odpoledne 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
2: Pátek 7. srpna, další prázdninový den, kdy vám k tomu, abyste byli v obraze, stačí poslouchat radiožurnál. Pokračujeme dalším zajímavým zjištěním naší investigativní redakce. Na nejvyšší soud se obrátil muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům. Po státu požadoval odškodné 18 milionů korun, ale soudy mu přiznali jen 600 tisíc. Okolnosti tohoto případu ještě rozebereme. Tak klidný poslech.
1: Dopolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se obrátil na nejvyšší soud. Nesouhlasí s nedávným rozhodnutím soudu, který mu místo požadovaných 18 milionů korun přiznal pouze 600 tisíc. Muž měl zdědit v roce 2005 dům po babičce, ale notářka závěť přehlédla. Dokument se našel náhodou až 16 let po úmrtí mužovy babičky. A teď podrobnosti, které připravil Vít Kuban z naší investigativní redakce. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Proč soudy neakceptovaly ten původní požadavek dědice na 18 milionů korun?
2: Soud totiž vyšel z hodnoty domu, kterou měl v roce 2005. Tehdy to bylo zhruba 1,2 milionu korun a soud navíc řekl, že dům by zřejmě zdědila i mužova matka a proto mu přiškl pouze polovinu z původní hodnoty, tedy těch 600 tisíc korun. On pak požadoval i peníze za zhodnocení domu nebo ušlý zisk, protože dům nemohl sám využívat nebo ho pronajímat. To ale soud označil za spekulativní, proto se muž dovolal k nejvyššímu soudu. Podle jeho obhájky Veroniky Hendrichové budou rozporovat třeba to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
3: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
1: Vítku, pojďme k té závěti, která se tehdy nenašla. Co bys k tomu doplnil?
2: No, jeho babička jí sepsala už v roce 1973. Chybou notářky pověřené soudem se ale dokument v roce 2005 nenašel. Babička se totiž podruhé vdala, sedělo tedy rodné číslo, rodné příjmení, ale to poslední příjmení bylo jiné a proto z nějakého důvodu zřejmě došlo k chybě. Muž tak celou dobu žil s tím, že mu babička lhala, když tvrdila, že dům zdědí. Pravdu zjistil až nedávno, kdy mu přišel dopis, že se závěť našla.
4: No, tak jsem šel teda, teď jsem ještě na té poště, jsem to venku rozbalil, pak jsem nevěděl co. A teď na to koukám jak blázen, že tam je vlastně, že našli z roku, někde z roku 73, že našli vlastně nějaký to dědictví, že jo. Říkám, že se v něj dělají srandu nebo něco takového, že jo.
2: A na závěr doplním, že o tom dovolání, které muž podal, tak bude rozhodovat soud v nejbližších měsících.
1: A ještě jeden dovětek. Celý text našeho investigativního reportéra Víta Kubanta o téhle kauze najdete na titulce i rozhlasu. Vítku, díky, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

Blíží se další letní víkend a na Radiožurnálu víme, co podniknout. Třeba Přerov už dnes ožije tradičními svatovavřineckými hody. Oslavy letos nabídnou novinku v podobě folklorních hodů u Trafačky. Akce na prostranství v ulici Na Marku začne ve 14 hodin vystoupením folklorního souboru Haná. Na něj naváže vyhlášení soutěže o nejlepší hodovo Bochto. Folklorní odpoledne nabídne taky vystoupení cymbálové muziky Konopěnke Stovačova nebo komentovanou přehlídku hanáckých krojů. A děti si budou moct vyzkoušet zábavné folklorní aktivity, jako třeba praní prádla, dojení krávy nebo poznávání hanáckých slovíček. Nejen do Přerova vám už teď přejeme pohodový víkend a další tipy na volné dny jsou taky na webu Radiožurnálu.

0: Americká zpěvačka Gracie Abrams v nedávné minulosti odjela celá turné s Olivií Rodrigo nebo s Taylor Swift, kterým dělala předskokanku. Teď jste ji slyšeli taky v pátečním dopoledním radiožurnálu. A naší další zastávkou je Ukrajina. Život na východě země blízko frontové linie sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustálé nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do měst Donbasu. A to i reportérům, kteří se tam vydávají.
1: Cesta z Dnipra do Slovjansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesně řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše REBY, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy, rušičky. A tady už začínají protidronové síťové tunely, takže to už vyjíždím do Slovjansku. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré dopoledne, 10 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Monika Vrchotová.
2: Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovu ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti.

0: Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Ukrajinská armáda v noci zaútočila na další logistické centrum ruského internetového prodejce Wildberries. Společnost uvedla, že požár lokalizovala a většinu zboží se jí povedlo zachránit. Během posledních 3 týdnů Kyjev pomocí dronů udeřil na bezmála 20 skladů této firmy. Veřejnost se už za půl hodiny rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. Knížák zemřel 26. července, bylo mu 86 let.
1: Sport.
0: Basketbalistky Minnesota Lynx s českou rozehrávačkou Eliškou Joklovou 11. výhru za sebou nepřidali. Vítěznou sérii vedoucího týmu zámořské WNBA ukončili hráčky Los Angeles Sparks, které lídra porazili v jeho hale 89-82. Joklová, která donedávna hrála pod dívčím jménem Hamzová, odehrála 3,5 minuty a do statistik se zapsala jedním útočným doskokem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Brnem i na D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s velmi silným provozem. Od exitu 182 Popůvky do zúžení u D2 se sunou hlavně kamiony pravým pruhem. I v levém se jede pomaleji. Pro osobní auta je to ke sjezdu na Bratislavu asi 25 minut. Na dálnici D48 z Frýdku Místku na Nový Jičín pozorně na 41. kilometru u Molu došetřují srážku 2 dodávek. Brzdí se, už je to bez delší kolony. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem dnes provoz výrazněji vázne, vzúžené k Belské navíc pokládají nový asfalt už ve sjezdu z Cínovecké. Kolona začíná už kousek za sjezdem na Kralupy kolem 8. kilometru. Kamiony spíš stojí, osobní auta jedou levým pruhem o něco plynuleji, i tak je to asi na půl hodiny ke Belské pro osobní auta. Oproti tomu na příjezdu k letišti Václava Havla už jenom relativně kratší fronty z D7 od exitu 3 Kněževes a z okruhu od odbočky na Horoměřice. Je to ke sjezdu na letiště asi na 10 minut a potom na pražském okruhu směr D1 se auta vlečou od D5 k Ořechu asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Dnes bude převažovat polojasno až jasno, hlavně na jihu Čech a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a teď ještě ojediněle přehánky. Teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
3: Ve speciální letní sérii našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 se věnujeme vraždě, která otřásla Slovenskem. Celý týden vyprávíme o mimořádném vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušní, které dodnes vyvolává otázky. Taky poslední epizodu najdete na portálu Můj rozhlas. 10.34, dobré dopoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Pokud si teď chcete v Praze koupit nový čtyřpokojový byt, potřebujete v průměru 20 milionů korun. Bytů je totiž v metropoli pořád málo a proto jsou tak drahé. Takové je téma pátečního dopoledního biznesu Radiožurnálu. Už za moment, jen co dospívají Pet Shop Boys. Tak dobrý poslech.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na pražském okruhu u D5. Pozor, dejte na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště kousek za sjezdem na plzeňskou dálnici D5 na kilometru 23,5 stojí porouchané auto v levém pruhu. Označené je zatím jenom trojúhelníkem, brzdí se prudce a vybočuje. Pražský okruh směr letiště za D5, překážka v levém pruhu. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Děkujeme za aktuální dopravní zpravodajství a teď už tedy páteční biznis. Dostupnost bydlení v Česku se nezlepšuje. Podle nejnovějších dat statistického úřadu vzrostlo stavebnictví meziročně jen o 2%. Bytů je málo a ty, které na trhu jsou, jsou drahé. Podle nejnovějších údajů developerských společností se metr čtvereční nového bytu v Praze nabízí v průměru za 188 tisíc korun. To je třikrát víc než před 10 lety. Stavební firmy jsou přitom maximálně vytížené. Podrobnosti k tomu připravil Tomáš Jeník z naší ekonomické redakce. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Ceny bydlení rostou po celé republice, ale v Praze je to doopravdy extrém. Proč jsou byty v metropoli takhle drahé?
3: S trochou nadsázky by se asi dalo říct, že by v Praze chtěl bydlet skoro každý. Člen představenstva developerské společnosti Skanska Residential Juraj Murín říká.
4: Já rád říkám, že Praha je opravdická součást západní Evropy, geograficky je to vidět, čili Praha magnetuje nejenom lidi z České republiky, ale i investory z jiných okolních zemí.
3: To se týká hlavně Slováků nebo Ukrajinců. Vysoký zájem, tedy poptávka, je ale jenom jednou částí rovnice. Tou druhou je nabídka a ta je dlouhodobě slabá. Předseda představenstva developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský říká.
5: Pokud tady v Praze podle vlastně nějakých analýz Institutu plánování rozvoje by mělo se každoročně povolit a stavět minimálně 10 000 bytů, tak za posledních 20 let se tady to nenaplnilo ani jednou.
3: Aktuálně je na trhu k dispozici zhruba 6,5 tisíce nových bytů. Garzonky se v průměru prodávají za 7 milionů, čtyřpokojové byty za 20 milionů korun.
2: Když tedy všichni vědí, že se staví málo a o byty je pořád velký zájem, proč se nestaví víc?
3: Developeři dlouhodobě argumentují tím, že situaci komplikují pomalá povolovací řízení a zastaralé územní plánování. To by se teď díky novele stavebního zákona a schválení nového metropolitního plánu pražského mělo změnit. Pořád ale zůstává problém s tím, že nemá kdo stavět. Radovan Hauk z poradenské společnosti More Czech Republic říká.
6: Podle aktuálních průzkumů využívají stavební společnosti své personální kapacity z více než 85%. Pohybují se tak prakticky na hranici svých možností. Výhled do budoucna navíc není příliš optimistický. Firmy očekávají další zhoršování situace na trhu práce. Rezervy pro případ získání nových zakázek nebo neočekávaných personálních výpadků jsou v současnosti minimální.
3: Podle Hauka pracovníky postrádá 9 z 10 stavebních firem, chybí kvalifikovaní řemeslníci i dělníci. Podle developerů by se mohla ve stavebnictví situace zlepšit, kdyby měly stavební firmy dlouhodobější vyhlídku na větší počet navazujících zakázek.
2: V dopoledním biznesu jsme probírali evergreen posledních let, tedy drahé bydlení v Praze. A bylo to s Tomášem Jeníkem z naší ekonomické redakce. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Přesně 10:45. A teď se je naspěro v dopoledním radiožurnálu.

Pořad Desítka Pavla Horváta často cestuje a tentokrát zamířila mezi lidi do zubří. Bývalý reprezentační kapitán Miroslav Kadlec ku příkladu prozradil, že při přijímačkách na vysokou školu si mohl do testů klidně kreslit, protože na rozdíl od ostatních uchazečů měl místo dopředu jisté. Ještě o tom na Radiožurnálu uslyšíte před 11. hodinou.

0: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta zase zamířila ze studia přímo mezi posluchače, tentokrát na Valašsko do Zubří. Hosty byli mistr Evropy z roku 1976 a střelec rozhodující penalty Antonín Panenka a kapitán stříbrného týmu z evropského šampionátu z roku 1996 Miroslav Kadlec.
1: Za pár desítek minut začne Desítka Pavla Horváta v Zubří, schází se na těšení diváci, jedním z nich je pan Ondra. Na kterého z hostů se nejvíce těšíte a proč?
2: Asi na pana Panenku, je to legenda českého fotbalu.
3: V jakém duchu se program ponese, naznačil hned v úvodu Pavel Horvát svou reakcí na slova Miroslava Kadlece.
4: Já jsem takzvaně poloviční Valach. Moje matka pocházela z Velkých Karlovic.
5: Mně taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no.
3: Potom už fotbalové legendy bavili publikum svými historkami a odpovídali na divácké dotazy. Miroslav Kadlec zavzpomínal, jak díky fotbalovým funkcionářům nemusel na základní vojenskou službu.
4: Řekli, povolovací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam.
3: Někteří návštěvníci seděli v hledišti v dresech pražských Bohemians a ti se pochopitelně nejvíce těšili na vyprávění Antonína Panenky.
6: Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak já jsem polizila z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
3: Na závěr legendární fotbalisté rozdávali autogramy a fotili se s dlouhou řadou zájemců.
7: Bylo to parádní, lidi příjemní.
8: Si myslím, že to bylo jedno z nejlepších reagujících publikum.
3: Hodnotili vydařený večer Miroslav Kadlec a Pavel Horvát. Záznam celé desítky Pavla Horváta ze Zubří odvysílá Radiožurnál Sport po 14. hodině. Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zadavatel vraždy novináře Jána Kuciaka dál uniká trestu. Hlavním podezřelým je nicméně už dlouhé roky podnikatel Marián Kočner. Co na něj policie má? Dozvíte se v závěrečném díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Monika Vrchotová připravila zprávy.
1: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. Tenista Lehečka postoupil do osmifinále v Montrealu. Bartuňková končí v Torontu. Dlouhá kolona je na dálnici D8 před Prahou kvůli omezení Vekbelské. A dnes bude převážně slunečno s teplotami do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu. Demoliční firma si staveniště převzala včera a od té chvíle jí běží 25-denní lhůta na odstranění nejnebezpečnější části objektu. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny. Na místě demolici sleduje reportérka Michaela Kočendová.
3: Demolice začala krátce před 10:30. Přímo přede mnou teď pracuje zhruba 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami, který postupně ukusuje jižní část vyhořelé budovy. Nůžkami stříhá ohořelé rámy oken i zbytky stěn a uvolněné kusy konstrukce padají z několika pater dolů do trosek. Na rameni bagru je připevněná také hadice s vodním rozprašovačem, která místo demolice průběžně skrápí. Další proudy vody míří na trosky ze země, aby se přibourání co nejméně právě. Demolici z povzdálí sledují i lidé. Za bezpečnostním oplocením jich to v tuto chvíli stojí kolem 50 a pozorují, jak bagr postupně rozebírá torzo budovy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Ukrajinské drony zaútočily na další logistické centrum internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát u Jekaterinburgu, 2000 kilometrů od ukrajinské hranice.
4: Obyvatelé Jekaterinburgu zveřejnili videa zachycující nejméně 4 zásahy obrovské distribuční haly společnosti Wildberries.
5: Raz, dva, tři, čtyři.
4: Sklady doteď hoří, ale celkový rozsah poškození ještě není známý. Místní úřady oznámily, že z objektu evakuovali 800 lidí a nikdo nebyl zraněný. Rusko dnes zaútočilo na zemědělské sklady v Balakli na východě Ukrajiny a také na tržnici v Sumské oblasti, kde bylo zraněno 10 lidí, uvedla oblastní vojenská zpráva. Moskva oznámila, že zasáhla 3 lodě používané k přepravě vojenského nákladu v Černém moři. V Oděském zálivu byla ale prokazatelně zasažena jenom jedna nákladní loď plující pod cizí vlajkou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Policistům se podařilo zjistit totožnost muže, kterého našel záchranář v pondělí před 8:00 večer u stanice v Temném dole v Krkonoších. Neměl u sebe žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jde o člověka ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace, dodává mluvčí Královéhradecké krajské policie Šárka Pižlová.
6: Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Všem děkujeme za spolupráci.
1: Případy, kdy policisté najdou osobu bez veškerých dokladů, která nekomunikuje a složitě se zjišťuje její totožnost, je minimum.
2: Sport.
0: Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 2-0 na sety nad Belgičanem Bloxem. Lehečku by mohl doplnit Jakub Menšík, kterého v noci čeká Francouz Atman. Nikola Bartuňková ta vypadla v Torontu ve 3. kole. Američance Anisimovové podlehla 1-2. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve 2 hře, přitom jich startovalo 8. Ve 4 hře se v úvodním kole představí Kateřina Siňaková s Číňankou Chang, budou večer hrát proti rusko-rumunskému páru Andrejevová-Kirsteová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem, ucpaná D8 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona k omezení u D2, hlavně kamiony pravým pruhem, se sune od exitu 182 popůvky. Osobní auta jedou plynuleji i tak až půl hodiny. Na D1 za Brnem směr Praha pozor, před sjezdem na odpočívku Popůvky na 185. kilometru stojí na začátku odbočovacího pruhu neoznačené osobní auto. Příjezd do Prahy dálnicí D8 směrem z Ústí nad Labem je ucpaný už od exitu 9 Kralupy. Kamiony v pravém a případně stoupacím pruhu se sotva pohnou, osobní auta jedou levým pruhem pomalu, a to asi půl hodiny, k zúžené k Belské, kde je dnes navíc výraznější omezení už ve sjezdu z Cínovecké kvůli pokládce asfaltu. Chvílemi tam dokonce provoz pozastavují, jezdí tam válec. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na plzeňskou D5 stojí na kilometru 23,5 v levém pruhu porouchané auto, už je před ním světelná šipka. A na okruhu opačně směrem z letiště na D1 strávíte v koloně od D5 k Ořechu skoro čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má převažovat polojasno až jasno, hlavně na jihu Čech a na východě republiky se přechodně objeví zvětšená oblačnost a teploty vystoupí na 23 až 28, na jihu Moravy až na 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už, co se děje se světem, s Janem Pokorným.
8: Dobrý den, tento týden byl horký, klimatická změna ukazuje svou sílu a její dopady. Na druhé straně lidé válčí, umírají, investuje se do zbrojního průmyslu. Je to divná doba. Snažíme se v ní vyznat a ptáme se, co se děje se světem. Odpovídá i dnes Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem?
10: Události končícího týdne v kontextu.
8: Začněme tím, co má a bude mít dopady i na globální ekonomiku. Situace v Hormuzském průlivu. Když se na to podíváme třeba optikou cen akcí, je to jako na houpačce, očekávání a zklamání. Radiožurnál má na Blízkém východě zpravodajku a podívejme se na její vstup v pondělí. Cituju, Spojené státy a Izrael o víkendu odložili chystané údery na energetickou infrastrukturu v Iránu. Teď americký prezident Donald Trump tvrdí, že dnes odpoledne, rozuměj v pondělí, začne Washington a Teherán znovu jednat. Iránská média píšou o tom, že tamní diplomacie finalizuje rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Připomínám, pondělí. Už něco z toho funguje?
9: No tak všimli jsme si, že ten výsledek není nijak valný. To znamená, že opět to byl jakýsi apel, z kterého prezident Spojených států ustoupil. Začíná to být jakýsi kolorit, který ale nevede ke kýženému cíli, protože jestliže měli Spojené státy onen plán A, tou drtivou vojenskou silou donutit iránskou teokracii k tomu, aby přijala jejich podmínky a ten se nepovedl, no tak plán B, který byl vymýšlen za pochodu, pořád není realizován tak, jak by měl. Protože krásným příkladem může být ona ekonomická blokáda, která měla velký smysl Iránu, teď mám na mysli, protože ve chvíli, kdy vy zamezíte jakémukoliv státu export ropy, tak dojde nutně k tomu, že on musí omezit těžbu. A to není, jako když zamknete na klíč dveře, následně přijdete druhý den a odemknete je. Abyste opět nastartoval těžbu, tak potřebujete nemalé, obrovské investice k tomu, což by poškodilo iránskou ekonomiku extrémně. Ale Irán toto velmi dobře věděl, povolil, popustil, dovolil uzavřít ono memorandum, na čež byla blokáda zrušena. Irán exportoval úplně všechno, co měl. De facto jsme se dostali do situace, kdy pomalu koupelny soukromých osob byly napužděny ropou, teď jsem to přehnal, tak, aby on nemusel zastavovat těžbu. To se povedlo. Na čež teď opět je znovu vyhlášená blokáda. No a já mám obavu, aby jsme se nedostali do podobné situace, že Irán znovu v následujících týdnech popustí, Spojené státy opět opustí tu strategii tého ekonomického tlaku a budeme tam, kde jsme.
8: Fakt to byla zajímavá inventura sledovat nabídku naší tamní zpravodajky Jany Karasové. V úterý nabízí. Zatímco americký prezident Trump ohlásil na včerejšek obnovu jednání, Teherán to v zápětí popřel a americký prezident teď do Iránu vzkázal, že země má poslední šanci. Výhrůžky vůči Teheránu ale posílal i před víkendem a z útoku nakonec prozatím ustoupil, což bylo zase pro akciové trhy to zklamání.
9: To je pravda, je to jak na houpačce, správně jste to nazval. Dokonce je vidět, že i některé útoky se řídí akciovými trhy. Kdybych měl tipnout a měli by dojít k nějakému většímu úderu, já si to v tuto chvíli pořád ještě nemyslím, viz volby midterms, které budou za 3 měsíce, tak bych ho očekával někdy v pátek odpoledne, až zavře Wall Street. Opravdu je vidět, že ta korelace tam je.
8: Tak to souvisí.
9: No souvisí to výrazně, protože ve chvíli, kdy vy eskalujete konflikt v době otevření akciových trhů, no tak ten výkyv je obrovský. Hmm. Zatímco když tu akci dokončíte během toho víkendu, samozřejmě ta hysterie kolem toho opadne, tak ten výkyv nebude takový. Takže to má samozřejmě propojeném globalizovaném světě i tento ekonomický vliv.
8: Ve středu jsme dali naší zpravodajce relativně volno, protože ve Spojených státech byly demokratické primárky, to bylo taky zajímavé téma. No a ve čtvrtek Irán a Omán se údajně shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, takhle to říká iránská diplomacie. Co je nového dnes?
9: Nového je to, že zatím neznáme přesné obrysy té dohody, která je avizována, nicméně, co uniklo, tak vypadá, že ta plavba by měla být uskutečňována tak, že lodě, které budou vplouvat do Perského zálivu, poplují výsostnými vodami Iránu, zatímco ty, co budou vyplouvat, tak poplují výsostnými vodami Ománu. Bohužel se řeší poplatky, já to nazývám výpalným. Irán to jistě vzletně nazve navigačními poplatky nebo něco podobného. Ty Irán požaduje ve výši 5-7% z hodnoty nákladu lodě, zatímco Omán je někde na 3%. To jsou obrovská čísla, která by byla precedentem pro jakoukoliv úžinu na světě. Čili Spojené státy samozřejmě toto dopustit nechtějí. Irán tvrdí, že to je dohoda, která by měla platit jenom 2-4 měsíce, poté se uvidí, když skončí ekonomická blokáda Iránu, tak se to může rozvolnit, změnit. Je to další páka iránské teokratické diktatury proti západnímu světu, proti Spojeným státům. Takže vlastně to, že otevřeli další fronty, ať už to jsou ony šíjské milice dislokované v Iráku, nebo Hútijové dislokovaní v Jemenu, oba dva útočí proti Saúdské Arábii a spojencům Spojených států v regionu, tak je to další nadstavba Iránu. A všimněte si ještě jedné situace, která se změnila. Irán je čím dál tím asertivnější. Zatímco předtím vždy jenom komentoval, co vyřkl prezident Trump, případně administrativa prezidenta Trumpa, tak dnes je to Irán, který občas sám vypustí balónek typu my nebudeme na nic čekat, odpálíme naše rakety na spojence, když kdokoliv si cokoliv dovolí vůči nám. Stejně tak vypustil rétorickou salvu proti Ukrajině, že byl připraven zasáhnout 3 přístavy Ukrajiny, kdyby nedošlo k tomu, že Ukrajina se omluví za onen útok v Kaspickém moři. Takže je vidět, že Irán je čím dál tím asertivnější, ale Spojené státy mu to umožňují, to si pojďme říct, protože ta politika není důsledně aplikována.
8: Posloucháte Radiožurnál, co se děje se světem.
10: Co se děje se světem?
8: Pojďme do Evropy. Ukrajinské letadlo na letišti Lipsko-Hale, u kterého se našel dron s výbušninou, bylo naložené municí. O tom informovali stanice WDR, NDR a list Süddeutsche Zeitung. Podle nich byla munice krátce předtím převezena do Německa z Francie a zřejmě ji čekal další transport. Je to hybridní útok, jako to mluví někteří němečtí politici?
9: Asi bych ho tak nazval, to novum. Proč je to tak důležité, zásadní a my se o tom tady bavíme? Není sporadický přelet ruského dronu někam do Pobaltí, který spadne do pole. Tady jde o to, že na tom dronu byla výbušnina. Neexplodovala jenom shodou náhod, vypadá to podle vyšetřování, že nezafungovala roznětka, takže se nic nestalo. Nicméně ten útok rozhodně byl cílený. Pojďme si říct ty dva důvody. První důvod je Lipsko jako takové, to letiště Lipsko-Hale, spojené letiště, je sice civilní, nicméně má i sekundární funkci, a to je vojenská. Transport především nadrozměrných nákladů. Na to na něm provozuje program SALIS, to jsou právě nadrozměrné náklady, do něho se zapojilo tuším 9 států, mimochodem včetně České republiky. A ony obří Antonovy, které zmiňujete, jsou sice ukrajinské, nicméně NATO si je pronajímá, oni jsou často ve vzduchu, aby právě transportovalo nadrozměrné náklady. Nemusí to být jenom na Ukrajinu, respektive víme dobře, že nad Ukrajinou se nedá letat, takže do Polska, ale následně ten vojenský materiál je převezen především vlakem na Ukrajinu, ale i do jiných členských států NATO. Takže ten efekt je jednoznačný. No a k tomu, to jsou ony Antonovy, přesně tak, které jsou a byly naloženy vojenským materiálem, no tak to jsou dva důvody, které vidíte, že prostě nemohou být náhoda. To není jen tak ledejaký přelet nějakého dronu kdesi nad polem zemědělského státu.
8: Pro ilustraci tam je ještě jeden postřeh, že na tom letišti Lipsko-Hale jsou AN-124, tedy Antonovy, i pod takzvaně ruskou vlajkou, pod vlajkou Ruské federace, protože tam zůstaly ještě od doby uvalení sankcí na Rusko, takže na jednom letišti jsou tři ruské Antonovy a zbytek ukrajinských, kteří je tam kdysi přesunuli z Ukrajiny z toho zničeného letiště.
9: Máte pravdu, oni ruské Antonovy jsou doslova a do písmene uzemněny, na rozdíl od těch ukrajinských.
8: Ano. Rusům musí být trnem v oku dodávky zbraní, pokud se dá takhle spekulovat i na to téma, co se stalo na letišti v Lipsku hale. O tom svědčí i to, že podle Spolkového úřadu na ochrany ústavy byl plánovaný atentát na jistého Štefana Tumana. Jeho startup Donaustal dodává ukrajinské armádě útočné drony. To je jedna věc. A pak je tady ještě věc, a to je třeba útok na německý tanker. To znamená, že Rusové trochu mění taktiku?
9: Máte pravdu, oni modifikují, přizpůsobují situaci, ale cíle jsou nezměněné. Testovat připravenost a soudržnost NATO, to je ta první část cíle. A ta druhá část, kterou jste skvěle zmínil, tak je odradit co možná nejvíc států světa, partikulárně Evropy, od dodávek zbraňových systémů Ukrajině. Protože vracíme se k tomu vlastně, nechci říct každý týden, ale často, na začátku konfliktu v roce 2022 já jsem konstatoval a dodnes si zatím stojím, že válku na Ukrajině rozhodnou dva faktory. Morálka Ukrajiny, ať už ukrajinské armády nebo týlu, to znamená obyvatel, a druhá část dodávky zbraňových systémů ze západu. Pořád si zatím stojím, je to 50-50 a bez těchto dodávek by samozřejmě Ukrajina nemohla dál fungovat ani žít, ačkoliv vyvíjí sama vlastní zbraňové systémy, klobouk dolů, ale pořád potřebuje naši podporu, ať už finanční nebo materiální. Takže je to tak, je to prostě kombinace informační, hybridní války. Nedělejme si iluze, že v Rusku určitě diskutují, já neříkám, že ji uskuteční, ale diskutují nad jakousi obdobou operace Pavučina, kterou Ukrajina uskutečnila v Rusku, tak něco podobného určitě je předmětem diskuse v Kremlu i ve vazbě na některý členský stát NATO. To znamená, že se nějaký anonymní kamion bez označení dopraví k nějakému, řekněme, civilnímu letišti, odevře se korba a z něj vzlítnou jednotky nebo desítky dronů, které potom zaútočí na to letiště. Představte si ten chaos, který by to způsobilo. Následnou diskusi, kdyby ten kamion byl neoznačený, nikdo by se nedopátral té ruské vlajky na těch dronech, případně na tom kamionu. To prostě jsou věci, které přesně vyhrály Rusku do karet.
8: Co pak ruská vlajka, ale nejenom tajné služby v posledních dnech mluví i o hrozbě útoku pod falešnou vlajkou.
9: Přesně tak.
8: Jak představitelé Litvy, tak ale i Polska.
9: Máte pravdu. Unikly dokonce informace, že Rusko shromažďuje zabavené ukrajinské drony, které doletěly nad ruské území, neexplodovaly, jsou ve funkčním stavu, takže by i ty byly součástí této operace, protože představte si potom ty diskusy i nějaké politického spektra v České republice, které by tvrdili, podívejte se, to jsou ukrajinské drony, no tak přece to musí být Ukrajinci, kdo útočí na nás. No, to je přesně to, co chce to Rusko. Prostě to je to krásné ruské slovo maskírovka. Zamaskovat to, prostě udělat to vlastně tak v otaznicích, že kdo ví, jak to bylo. A přesně toho by chtěli v té hybridní válce docílit. Já si každý týden vzpomenu na nechvalně proslulého německého ministra propagandy Josefa Goebbelse, který konstatoval větu, která v dnešním propojeném světě plných sociálních sítí, televizí, rádií, informací nabývá na důležitosti čím dál tím více. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tak si to představte. Bude se dokola opakovat, že to byly ukrajinské drony, které pronikly nad Litvu a tak dále, až někdo tomu uvěří a stane se to vlastně normou.
8: Ona historie ostatně zná už takové podobné útoky pod falešnou vlajkou, to by nebylo eventuálně nic nového. Když se podíváme na tento týden, tak ruský útok na Kyjev byl velmi masivní, tam proletěly téměř všechny rakety, jako by byla v tuto chvíli už ta kyjevská obrana bezzubá, že jim opravdu chybí ty systémy, které požadují po Spojených státech, ale i po dalších zemích.
9: Bezzubá není, pojďme to rozlišit, máte na mysli balistické rakety. To je vlastně ta nejvíc schopná složka těch útočných prostředků Ruské federace, protože střely s plochou dráhou letu i drony, kterých je suverénně nejvíce, umí Ukrajina likvidovat bravurně. V tuto chvíli, když jsme hovořili o tom, že patří mezi tři nejlepší na světě, tak já si troufám tvrdit, že je suverénně nejlepší na světě. Dosahuje se střelu přes 90 až 95%. To jsou čísla, klobouk dolů, k tomu není co dodat. Ale samozřejmě, balistické rakety, na to vám nestačí některé improvizované systémy. Potřebujete mít sofistikované antirakety, když to zjednoduším, mimo jiné ony patrioty. No a teď jsme v situaci, kdy, vrátím se k Blízkému východu, vidíme zase, ať si posluchači všimnou, jak je všechno propojené ze vším. Spojené státy, vypadá to tak, že během svojí kampaně na Blízkém východě od toho 28. února již spotřebovali téměř polovinu všech patriotů, které měli na svých světových skladech k dispozici, a až 80% systému protivzdušné obrany THAAD. To je ještě sofistikovanější, dražší systém, to je ta vyšší vrstva, ta slouží proti raketám středního dosahu. To znamená, že ani armádě Spojených států se nedostává dostatek protiraket, těch systémů protiraketové obrany. No, takže samozřejmě ty dodávky na Ukrajinu jsou omezené. Bavíme se sice o licenci, což je celá v pořádku, nicméně i ta výroba by naběhla nejdříve koncem příštího roku, kdybychom byli optimističtí. Takže to je ta obnaženost Ukrajiny, která v tuto chvíli nemá tolik prostředků, aby se mohla bránit balistickým raketám.
8: Když jste mluvil o ukrajinské armádě a jejich schopnostech, i o tom, jak se vyvinula technologicky celá mimořádnou armádu oproti několika letům zpátky, tak nelze nevzpomenout ale nedávný výrok Valerie Zalužného, bývalého šéfa ukrajinské armády, kdy říká, aliance lpí na postupech, myslí tím na to, z druhé světové války a není připravena na konflikty 21. století, což je v kontrastu s ukrajinskou armádou získávající zkušenosti ze současného konfliktu. Konec citátu. Co to říká?
9: Já bych si s ním obecně dovolil souhlasit, ale určitě to není tak, že bychom lpěli na principech druhé světové války. Ty byly změněny na principy studené války a ty byly poté na summitu NATO v Římě po sametové revoluci nebo po páru železné opony revidovány na principy vedení malých operací typu speciálních jednotek, které budou zasahovat kdekoliv na světě, protože jsme si řekli, že už nebude žádná velká válka. To je ten problém. Ukrajina nás přesvědčila opaku, ostatně i Spojené státy v Iránu vidí, že omezené konflikty nejsou vždy to jediné, co nás čeká. Proto teď i ostatně v Ankaře hlavním závěrem, málo citovaným, bylo to, že musíme nastartovat výrobu munice tak, aby jsme zvýšili naše zásoby a tím pádem jsme byli schopni vyjít konflikt, který bude trvat déle než měsíc. My jsme opravdu v situaci, kdyby byl konflikt vysoké intenzity, tak pořád západní Evropa by byla schopna ho vést třeba jenom měsíc. Proto musíme zbraňové systémy doplnit. Nicméně má pravdu v tom, že ta inovace, kterou on dnes a denně vidí na ukrajinském bojišti, byť z Londýna, protože on je velvyslancem v Londýně, tak je turbulentní. Ale to je zase. Víte, když někdo osočuje třeba českou armádu, že již nenakoupila tisíce dronů, já bych byl opatrný, protože modifikace na bojišti se dějí z měsíce na měsíc. Kdybychom ty drony nakoupili před 2 lety, tak dnes by již by byly zastaralé. Tím neříkám, nedělejme nic, ale pozorujme, učme se a zařazujme vždycky per partes, postupně do té výzbroje něco, co nás obohatí. Navíc případný konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací by nevypadal jako ukrajinské bojiště. To by nebyla paralela na zákopovou válku z první světové války. Drony by bezesporu byly důležité, ale ne tak dominantní, že by tvořily 80% ztrát. My bychom pořád spolehli na manévrovou válku, na obrněné kolony a hlavně na letectvo. My bychom si vybudovali vzdušnou převahu a tím by ten charakter války byl jiný. Proto bych tak kategoricky nedělal závěry, že prostě válka nová by vypadala jako na Ukrajině. Ne, ale tím vůbec neříkám, že nové prostředky typu dronů nebudou zásadní. Budou.
8: Říká Vlastislav Bříza.
10: Co se děje se světem?
8: A ještě bych se s dovolením na závěr vrátil k situaci v exklávě Ceuta, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí, mluví se až o 70 tisících, někteří tam doplavali, někteří tam došli, pak tedy se jich většina vrátila, ale někteří tam zahynuli, zůstali tam děti. Co se to tam stalo? O co komu jde?
9: No, údajně se připravuje i další část, snad příští víkend na sociálních sítích je svolávána podobná akce. Jde o kumulaci několika faktorů. První, vztah Maroka a Španělska. Máme několik třecích bodů. První jsou ona exkláva Ceuta, kterou jste zmínil, a Španělsko má ještě jednu exklávu, ta se jmenuje Melilla. Dalším důvodem je migrace, to je přesně ono, to je ten třecí bod. A konečně posledním bodem, předposledním bodem je rybolov, samozřejmě i tam jsou problémy, a v neposlední řadě statut západní Sahary. Protože Španělsko explicitně neuznalo svrchovanost Maroka nad západní Saharou, což se Maroku nelíbí. Takže Maroko by samozřejmě chtělo Ceutu Meliu zpátky, říkají, to je postkoloniální reziduum, je potřeba to vzít zpátky. Do toho svrchovanost nad západní Afrikou, či Saharou, pardon. Takže vidíte, že ten komplex z hlediska Maroka je jasný, proč Maroko tomu aktivně nebrání, nebo naopak i pomáhá. No a potom máte ale důvody, které nesmí zapadnout. A to jsou vnitrošpanělské. Premiér Pedro Sánchez, který vládne zemi, tuším, že parlamentní volby budou příští rok, takže již přes 3 roky, inicioval 2 důležité záležitosti. První z nich, on vyzval migranty, kteří načerno pracují ve Španělsku, aby se přihlásili, že budou legalizováni. Očekávalo se 500 000 přihlášených, ozvalo se jich 1,2 milionu. Co to znamená? No, když toto slyšíte a chtěli byste prchnout, respektive přijít i jako ekonomický migrant do Evropy, tak si řeknete, a tady je precedent, no oni to udělají znova, takže to vás ponoukne. A druhý argument, nejvyšší soud Španělska nedávno, to se bavíme o několika týdnech zpátky, přijal rozhodnutí, že když migrant docílí španělského území, aniž by překonal překážku nebo u ní by byl zastaven, tak nesmí být ve zkráceném řízení vrácen zpět. Takže opět, zase motivace, no tak my tam zůstaneme týdny, měsíce, bude o nás postaráno a uvidíme, jak se to vyvine. Takže je to kombinace faktorů.
8: Vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Děkuji, nashledanou.
9: Moc díky.

0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová doplní zprávy Radiožurnálu.
1: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Nejméně 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že více než 20 lidí utrpěli zranění. Podle úřadů byl pachatelem student školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků ode dneška představuje výstava v galerii Přerov. Zahrnuje tvorbu 10 umělců, například

0: Příklad Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Výstava potrvá v Přerovské galerii do konce září. Sport. Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth, který je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý hráč, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu Hamkam z Hamaru. Podmínky smlouvy Sigma na svém webu nezveřejnila.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem, taky na D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále silný provoz od exitu 182 Popůvky do omezení u D2, je to osobním autem půl hodiny, kamionem déle. Na D1 za Brnem směrem na Prahu teď opatrně před odpočívkou Popůvky na kilometru 185 v odbočovacím pruhu nakládají porouchané auto na odtah. Na ústecké dálnici D8 před Prahou se tvoří dlouhá kolona od exitu 9 Kralupy, hlavně kamiony v pravém pruhu, pomalu jedou i osobní auta v levém, hlavně potom od sjezdu na Zdiby je to ucpané ve všech pruzích, před zúženou k Belskou totiž od rána navíc už ve sjezdu z Cínovecké pokládají asfalt, pohybuje se tam velká technika, dost to vázne. Pro osobní auta zdržení půl hodiny, pro nákladní dopravu výrazně delší. Na D7 před Prahou z Chomutova se tvoří kolona od exitu 3 Kněževec do omezení u letiště na 10 minut, dál potom na okruhu směrem na D1 se táhne další fronta od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu asi čtvrt hodiny. A v Praze na městském okruhu v tunelu Blanka směrem na Troju se teď bude rozjíždět kolona od výjezdu na Dejvice, za výjezdem na Letnou stála nabouraná auta, před chvílí odjela, ještě regulují vjezd do tunelu z Patočkovy, vzniká kolona od Kajetánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Pátek bude převážně slunečný, hlavně na jihu Čech a na východě republiky se přechodně objeví zvětšená oblačnost a teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
3: A ještě doplním, že přátelé, rodina i politici se právě v těchto chvílích loučí s Milanem Knížákem. Ten patřil k mezinárodně nejrespektovanějším českým umělcům druhé poloviny 20. století. Zároveň se do dějin české kultury zapíše jako kontroverzní figura, zejména kvůli vedení Národní galerie. Na pohřeb se státními poctami do strašnického krematoria zamíříme za chvíli i my.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zápas a konflikt, taková slova symbolizovala život Milana Knížáka. S dlouholetým ředitelem Národní galerie, ale zároveň jednou z předních postav českého undergroundu, výtvarníkem i hudebníkem, se dnes loučí kolegové, veřejnost i politici. Pohřeb se státními poctami před velkou obřadní síní krematoria v pražských Strašnicích sleduje za Radiožurnál reportér Tomáš Maleček. Tomáši, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak už jsme zmínili, podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny je pohřeb Milana Knížáka se státními poctami. Kteří politici a kolegové se s ním přišli rozloučit?
1: Velkým přítelem Milana Knížáka byl bývalý prezident Václav Klaus. Oba pojila stejná politická filozofie, tedy co nejmenší zásahy státu do života člověka. A právě ex-prezident Václav Klaus v těchto chvílích začíná mluvit. Svůj proslov pronesl už i ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten už před obřadem a vlastně v tom proslovu Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit a zároveň nadchnout. A jako umělce, který odmítal pohodlnou svobodu a měl odvahu myslet jinak. Přišli ale třeba i historička umění Pavlína Morganová, prorektorka AMU-AVU, která na Akademii výtvarného umění nastoupila právě v době vedení a reforem Milana Knížáka. Obřadní síně zaplněná věnci dominuje její barevná fotografie Milana Knížáka. Jeho obličej je zobrazen jako pestrá paleta barev, ostatně jak bylo výtvarníkovi zvykem.
0: Milan Knížák ovlivnil celé generace umělců. V 60. letech stál u zrodu českého undergroundu. Můžeš, Tomáši, připomenout, do jakých uměleckých oborů zasáhl?
1: Milan Knížák byl od 60. let jednou z nejvýraznějších, ale bezesporu i nejkontroverznějších postav českého umění. Nejprve proslul jako zakladatel klubu a následně skupiny Aktuál, jedné z nejvýznamnějších undergroundových kapel za komunistického režimu. Celý život mimochodem nosil dlouhé vlasy. Pro zajímavost v roce 66 napsal provolání k dlouhým vlasům. Ono se mu to líbilo po vzoru šlechticů. Od téhož roku byl oficiálně veden ale jako nepřítel státu, jak se to dozvěděl po roce 1990. Opakovaně byl šikanován policií, zadržen a končil ve vězení. Obvodní soud pro Prahu 10 tuto středu očistil Knížákovo jméno, když jej posmrtně rehabilitoval v případě pětiměsíční vazby během komunistické totality. No a kromě výtvarného umění ho vždy zajímal i design, byl například autorem projektů utopické architektury i návrhů nábytku či módy a zajímal se taky o loutky, vlastnil největší soukromou sbírku loutek v Česku.
0: Ale do povědomí Čechů se Milan Knížák dostal nejvýrazněji asi jako ředitel Národní galerie, je to tak?
1: Ano, vedl ji od roku 1999 do roku 2011. Jeho reformy vyvolaly protesty části veřejnosti. Rázně se rozešel s několika odborníky, kteří hodnotili jeho přístup jako autokratický a konfliktní. Knížák čelil kritice, že příliš pečoval o sbírky, než aby pořádal výstavy. Galerie se v té době rozšířila už o tak vysoký počet budov, jako například o Schwarzenberský palác na Hradčanech. Jeho vedení vyvolávalo i protestní akce. Z čela galerie pak odešel po dohodě s tehdejším ministrem v roce 2011. Na závěr už jen zmíním, že velkou retrospektivu Knížákových děl připravuje Brněnská Moravská galerie. Vystavit by je měla příští rok na podzim.
0: Pohřeb Milana Knížáka se státními poctami sleduje před velkou obřadní síní krematoria ve Strašnicích v Praze reportér Tomáš Maleček. Děkujeme, Tomáši, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Bohumín se dnes odpoledne stane jednou ze zastávek výročního srazu Mercedes-Benz klubu České republiky. Předválečné i poválečné vozy si můžete prohlédnout u pěchotního srubu na trati. K objektu začnou postupně přijíždět před 15. hodinou a celkem se tam vystřídá asi 60 vozů. Tak vám přejeme klidný pátek i celý víkend.
1: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů, když tě potkám.

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Fotbalisté Hradce Králové si v Evropské lize málem připsali další dobrý výsledek, ale jen málem. V prvním utkání třetího předkola nakonec doma prohráli s tureckým Bešiktašem Istanbul po smolně inkasovaném gólu 0-1.
1: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacinou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
2: Těch gólových šancí měli opravdu svěřenci trenéra Davida Horejše až nezvykle hodně. V jednom případě dokonce stoper Topču vykopával míč z brankové čáry. Také gólmana Adama Zadražila překvapilo, kolik měli jeho spoluhráči na opačné straně hřiště možností.
3: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
2: Jednu z velkých příležitostí měl i 19-letý nigerijský útočník Abdullahi Umar, který hru od 60. minuty, co přišel na hřiště, velmi okysličil. A nejen to.
1: To je to sebevědomí, to je to, že prostě se nebojí, je prostě dravé, nekazil prostě jednoduchý přihrávky, umí ty situace vyřešit jako velice dobře, skvělý pohyb, skvělý čtení té hry, dobře se pohybuje v těch prostorech, takže určitě to přineslo obrovské oživení naší hry. My jsme zase ten pak zápas chytli, byla na ně vlastně ta červená karta. Jediná vada na jeho výkonu je, že neproměnil tu šanci, kterou si vytvořil.
2: Talentovaný fotbalista se krásně uvolnil přes dva hráče, ale jeho ránu chytil parádním zákrokem gólman tureckého klubu Nýbl. Hru hradeckého dorostence ale ocenil i gólman Zadražil.
3: Je šikovné, bych řekl, že má trochu takový jiný pohyb než ty naši kluci, takže je to určitě oživení pro náš mančaft, protože takový hráč nám si troufám říct chyběl, ačkoliv je mladý, tak v něm něco je a myslím si, že do budoucna nám může hodně pomoct.
2: V 69. minutě se na Umarovi dokonce vyfauloval obránce Bešiktaše Jatara, ale hradečtí více než 20-minutovou přesilovku nevyužili. Dokonce právě během ní inkasovali vítězný gól. K odvetě tak pojedou za stavu 0-1, ale pokud si v Istanbulu povedou lépe v koncovce, může z toho být příští čtvrtek ještě zajímavá bitva. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Taky v polední publicistice Radiožurnálu budeme mluvit o pohřbu Milana Knížáka, který už začal ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích. S výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem se přišla rozloučit rodina, veřejnost, ale i umělci a politici. Jedno z témat pro Tomáše Pancíře, který teď odhlí i ta další. Tomáši, vítám tě.
1: Dobrý den, ano, my na Milana Knížáka zavzpomínáme s jedním z jeho studentů, známým výtvarníkem Krištofem Kinterou, ale ještě předtím začneme chybějícími penězi na opravy silnic druhého a třetího pořadí. Minister dopravy v tomto týdnu oznámil hejtmanům, že kraje letos na opravy silnic nedostanou od státu ani korunu. V minulosti přitom kraje dostávaly kolem 4 miliard ročně. Co to pro kraje bude znamenat, jestli je možné, že se ještě postoj vlády změní a jestli by hejtmani za hnutí ANO neměli být při vyjednávání s vládou razantnější, tak na to všechno se zeptám předsedy Asociace krajů a zlínského hejtmana právě z hnutí ANO Radima Holiše. Podle průzkumu agentury Median pro Radiožurnál podporuje plošný zákaz mobilů ve školách 78% lidí. Právě dopady takových zákazů v různých zemích před časem zkoumali odborníci z Masarykovy univerzity v Brně. A co zjistili, to nám řekne spoluautor studie Libor Juhaňák.
0: O tom všem tedy uslyšíte v dnešní polední publicistice s Tomášem Pancířem. Yes.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
5: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál.
6: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí.
5: Japonské úřady nařídily evakuaci téměř 260 tisíc obyvatel několika oblastí na jihu země. Zasáhl je tajfun Dolphin.
7: Tajfun Dolphin here as it is nearing Okinawa and the southern Japanese islands.
5: Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy zvítězili. Hradec Králové v evropské lize prohrál. Ucpaná je dálnice D8 na příjezdu do Prahy před omezením Vekbelské. Odpoledne bude převážně slunečno s teplotami do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů. Dobré poledne. Začínají hlavní zprávy s Monikou Vrchotovou.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá připravované zavedení plošného zákazu mobilů ve školách. Slibují si od toho, že se zlepší vztahy mezi žáky a také jejich soustředěnost. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
8: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
8: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
6: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
8: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Více od Jana Duchoslava.
9: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
10: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
9: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
11: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
9: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: Letošní sklizeň bude podprůměrná, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin bude podle statistiků nejnižší za posledních 14 let. Řepky zemědělci sklidí nejméně za posledních 21 let. Podprůměrnou sklizeň hlásí i zemědělci na Hané. Na poli u Těšetic na Olomoucku máme reportéra Michala Poláčka.
12: Ne, už jsou žně podle údajů agrární komory hotové ze zhruba 95%. I pole, na kterém stojím, je už posekané. Roste tady ječmen a teď je tu strniště. Aktuálně zemědělce v Olomouckém kraji zaměstnává například svážení slámy a ta se používá hlavně jako podestilka nebo doplňkové krmivo. Slámy ovšem bylo na mnoha polích taky mále. Při žních jsem mluvil s jedním z kombajnistů a ten mi potvrdil, a bylo to jasné i na první pohled, že obilí bylo kvůli vedrům a suchu nižší než v minulých letech. A tak může být i sláma nedostatkovým zbožím. Z Těšetic Michal Poláček, Radiožurnál.
5: Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Po státu požadoval odškodnění 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale přiznal jen 600 tisíc. Radiožurnálu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
4: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
13: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
4: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kjušu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
14: Typhoon Dolphin is nearing Okinawa Prefecture.
15: Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Východní Asie, David Jakš, Radiožurnál.
5: Letadla Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou prohlídkou. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Týká se to 471 letounů ve Spojených státech a dalších více než 1400 po celém světě. Neznamená to ale okamžité omezení letů těchto strojů.
16: Inspektoři budou kontrolovat přední část pláště trupu kvůli jeho možným prasklinám. Přímo u Boeingu 737 MAX žádné takové nenašli. Trhliny se ale objevovaly v téměř totožné konstrukci staršího modelu strojů. Podle společnosti Boeing kontroly a případné opravy nějak neovlivní letecký provoz. Typ 737 MAX se kvůli několika nehodám v posledních letech stal symbolem největších problémů této americké firmy. Krátce po uvedení do provozu dvě letadla kvůli chybě softwaru havaru s tragickou bilancí více než 300 mrtvých. Model pak načas nesměl létat. Loni taky musel nouzově přistát let společnosti Alaska Airlines, když se vylomily dveře nouzového východu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Veřejnost se loučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se státními poctami začal před hodinou v pražských Strašnicích. Je reportér Tomáš Maleček.
17: Obřad před chvílí ukončili tři čestné salvy a česká státní hymna. S Milanem Knížákem se přišly rozloučit stovky lidí. Mezi nimi byli například studenti, kolegové z AVU i Národní galerie. A loučili se i politici. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že Knížák dokázal lidi rozdráždit i nadchnout. S projevem vystoupil také bývalý prezident Václav Klaus, se kterým Knížáka pojilo dlouholeté přátelství i podobný pohled na svět. Knížáka odmítl označit jako provokatéra, ale nazval ho rebelem, kterým byl jak poslední víc než tři dekády, tak v době komunistické. Milan Knížák patřil od 60. let k nejvýznamnějším postavám českého undergroundu a od roku 1966 až do pádu totality byl veden jako nepřítel státu. Zemřel 26. července, bylo mu 86 let. Z pražských Strašnic Tomáš Maleček, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaši Istanbul doma podlehli 0-1, soupeř přitom hrál posledních 20 minut bez vyloučeného hráče. To Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězstvím, a to 2-0 nad RFS Riga. I tak je trenér Jablonce Luboš Kozel před odvetou opatrný.
19: Musíme být pořád obezřetný a přistoupit s pokorou k té odvetě, ale chtěli jsme si vytvořit nějaký náskok do toho druhého zápasu, to se nám povedlo, takže s tím letím určitě spokojenost být může. Já jsem rád, že ty góly dáme, i když těch šancí si myslím na můj vkus můžeme vytvořit ještě víc.
18: Odvety se budou hrát ve čtvrtek. Hradec Králové si nechal odložit zápas domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou, který měl následovat právě po odvetě v Istanbulu. Namísto příštího víkendu se bude hrát 2. září. A ve fotbalové lize otevřou 3. kolo týmy Zbrojovky Brno a Slovanu Liberec. V 19 hodin začne přímý přenos radiožurnálu Sport, který najdete třeba i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 182 popůvky. Osobní auta jedou část úseku plynuleji, i tak do zúžení u D2 až 40 minut. Na D8 před Prahou směrem z Ústí kolabuje provoz kamionů před zúženou k Belskou, kde navíc od rána pokládají asfalt ve sjezdu z Cínovecké. Kolona už od exitu 9 Kralupy, osobní auta různě pomalu 40 minut. Nákladní vozidla to mají na mnohonásobně déle. A před Prahou kolona na D5C ve směru z Plzně a v ní teď navíc na 4. kilometru čerstvě nehoda. Přes oba pruhy projíždí se jenom odstavným, fronta narůstá, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne má převažovat polojasno až jasno s teplotami většinou do 28 stupňů. To byly zprávy. Teď publicistika s Tomášem Pancířem.
21: Jak se kraje vyrovnají s tím, že jim stát nepošle peníze na opravy silnic? Jaká úskalí by podle odborné studie mohla provázet úplný zákaz mobilů ve školách, který podpořila jasná většina dotázaných v novém průzkumu pro Český rozhlas? A jak český sochař Krištof Kintera vzpomíná na léta, kdy studoval na Akademii výtvarných umění u Milana Knížáka? Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje v letošním roce od státu žádné peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, které spravují právě kraje. Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek v tomto týdnu sdělil Asociaci krajů, že Státní fond dopravní infrastruktury nemá žádnou rezervu, kterou by krajům mohl poskytnout. V minulých letech přitom stát na opravy silnic nižšího pořadí posílal kolem 4 miliard ročně. Výjimkou byl loňský rok, kdy vláda Petra Fialy tento příspěvek snížila na polovinu. My jsme ve spojení s předsedou Asociace krajů a hejtmanem Zlínského kraje z hnutí ANO Radimem Holišem. Dobré odpoledne.
22: Příjemné odpoledne, dobrý den.
21: Vy jste už dopoledne řekl, že záležitost nepovažujete za uzavřenou. Znamená to, že to sdělení ministra dopravy neberete vážně?
22: Tak my jsme od začátku roku, tak jak jsme dostávali informace od vlády, v jakém stavu přebírala rozpočet, měli jasno, že ty peníze tam nejsou. A od prvního jednání s vládou v březnu jsme se dohodli, že v červnu opět požádáme o tu informaci. Ta informace přišla teď a pan ministr doslova píše, že v současné době nelze vyhovět té naší žádosti. To ale neznamená, že bychom v září na Asociaci krajů opět toto téma neřešili a samozřejmě, pokud budeme chtít jednat s vládou České republiky o dalších tématech, které kraje trápí, a to je zdravotnictví, sociální oblast, samozřejmě rozpočtové určení daní, tak v tuto chvíli nelze vyloučit, že nemůžeme i v této oblasti být úspěšní. Na což ještě doplním prosím informaci, že kromě peněz na opravy je dobrou zprávou to, že zůstalo ve státním rozpočtu a ve Státním fondu pro dopravu 4,1 miliardy korun na financování projektů v dopravní infrastruktuře krajů, které jsou financovány na základě usnesení vlády. A tyto tam zůstaly. Takže ta zpráva není jenom o tom, že kraje něco nedostanou.
21: Na druhé straně chybí tam 4 miliardy, které jste běžně dostávali v minulých letech. Jednáte o té situaci třeba přímo s panem premiérem a předsedou vašeho hnutí Andrejem Babišem?
22: Ano, to bude zcela zásadní. Taková předohoda je, že bychom se měli potkat na konci srpna, kdy on už bude vědět a bude mít zprávy od ministru, jak se bude finalizovat i příští rok 2027, tak abychom i my byli schopni nachystat a prakticky i letos, jak jsme se chystali na rozpočtový rok 2026, kdy kraje tušili a byli připravováni na to, že ty 4 miliardy na opravy druhých a třetích tříd v rozpočtu nebyly nachystané a pak se tam ani nedostali. Takže ano, bude to předmětem našeho velkého setkání na konci srpna.
21: Když se v loni v listopadu debatovalo o návrhu bývalé vlády Petra Fialy, o návrhu státního rozpočtu a když tehdy bylo ve hře právě seškrtání peněz na opravy krajských silnic, tak jste pro ČTK řekl, že by to vedlo k rychlé degradaci dopravní infrastruktury. Mluvil jste o tom, že by to byla rezignace na péči o většinu silnic v této zemi. Když teď to samé dělá vláda vedená hnutím ANO, platí stále ta vaše slova?
22: Určitě, protože v této chvíli kraje nejsou schopny ze svých rozpočtů se jako kdyby dostat dopředu před tím, jak ty vlastní silnice jim stárnou a do jakých kritických situací se dostávají. Takže tento příspěvek těchto 10 až 15% byl rozhodující v tom, jestli ty kraje budou ty deficity v tom majetku snižovat nebo ne. V tuto chvíli musí řešit daleko jinší výdaje a je jasné, že z dlouhodobého hlediska ta udržitelnost stavu silnic druhých a třetích tříd bude pouze klesat a bude se zhoršovat.
21: Co to pro kraje bude znamenat, pokud tedy nedostanete ty peníze? O kolik kilometrů méně bude možné upravit?
22: Tak bavíme se o dvou číslech. Ty 4 miliardy jsme nedostali ani loni, dostali jsme 2, které původně taky nebyly v rozpočtu, ale nějakým způsobem se ještě před volbami do poslanecké sněmovny dostaly. Pro například Zlínský kraj, to znamená 70 milionů korun z celkového rozpočtu na opravy cest, který se běžně pohybuje přes 650 milionů korun, to znamená něco kolem 10%. Takže v této chvíli se bavíme o kilometrech, v řádech desítek kilometrů a podle toho, jestli je součástí té stavby řada propustků nebo dokonce mostní konstrukce, nebo jestli ta technologie počítá jenom s opravou toho svršku, nebo jestli jde i do takzvané geologie a bere se velká část toho souvrství. Takže takto na kilometry se to nedá přesně definovat, ale bavíme se o desítkách kilometrů, které by byly možné opravit.
21: Mimochodem, když jste před chvílí mluvil o tom, že v loni, a vy jste to dal do souvislosti se sněmovními volbami, se nakonec ty peníze našly, letos nás čekají komunální volby. Samozřejmě se bavíme o menších silnicích, které jsou spíš v regionech. Může být třeba tohle argument, očekáváte, že právě vzhledem ke komunálním volbám by třeba mohla vzrůst vůle vlády nebo vašeho předsedy Andreje Babiše, aby kraje přece jenom ty peníze dostaly?
22: Tak my jsme měli jednu rovinu, kde bychom mohli o ty peníze požádat a to je, pokud by se státnímu fondu dopravní infrastruktury nedařilo tendrovat a vysoutěžit všechny stavby tak, jak je mají letos nachystané, tak si dokážeme představit, že z této kapitoly bychom byli schopni ty peníze rychleji proinvestovat, než by to byl stát. Tam si myslím, že je ta šance na ten úspěch pro kraje, protože ty mají nachystané projekty, většinou je mají vytendrované a jenom čekají na přísun financí. Takže v tuto chvíli to by byla ta šance. Komunální volby bych do toho nedával do souvislosti, protože to už dneska opravdu umíme rozlišit v té komunikaci, co je místní komunikace a co je krajská. Takže tady bych se já o volby nebo volby do toho tématu nepřidával.
21: Jste v těch jednáních s vládou jako šéf Asociace krajů dost razantní tím, že jste z hnutí ANO neustupujete příliš, nejste možná až moc chápaví argumentům, které teď zaznívají od ministerstva dopravy?
22: Tak to je asi jednoduchá rovina, že pokud jsme z jednoho týmu, tak se navzájem více slyšíme, než když jsme ze dvou různých táborů. Ta taktika je jednoduchá. Tou otevřenou diplomací, kterou jedeme a není to jenom o natahování rukou, zároveň říkáme, že chceme pomoct nejenom krajům, nejenom obcím, ale i zároveň státnímu rozpočtu České republiky a pokud ten už dopravní infrastruktuře začínal tím, že mu chybilo zhruba 60 miliard, tak každý hejtman, každá hejtmanka musí chápat, že prostě není z čeho brát. A pokud jenom planě vykřikuji a chci si na tom udělat vlastní PR, tak samozřejmě to lze. Ale tady v této chvíli ta situace je daleko složitější, než byla například před rokem a toto musí pochopit každý.
21: Říkáte, každý hejtman musí chápat. Já jsem citoval vaše slova z před roku, kdy vy jste byl opoziční tehdy z pohledu celostátní politiky. To jste to také chápal?
22: V té době jsem neměl informace například o tom, že se z normálního státního fondu nebo řekněme z dotačního titulu, do kterého se žádali obce, rozdělují peníze a přidělují dotace ze střednědobého výhledu roku 26. To se ke mně dostalo až na začátku tohoto roku s tím, jak ta předcházející vláda hospodařila, a to jsou pro mě tak fatální informace, že pokud v takovém stavu máme veřejné rozpočty, tak i já tento názor prostě musím opravit.
21: Jak to vypadá směrem k příštímu roku? Dá se předpokládat, že ta nula v rozpočtu státním nebo v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury směrem ke krajským silnicím, že tam zůstane i příští rok?
22: Tak v tuto chvíli takovou zprávu od pana ministra máme. Bude to předmětem toho jednání nejenom s panem ministrem, ale i s celou vládou, tak jak jsme domluveni na dalším setkání s Asociací krajů a vlády. A samozřejmě bude záležet na tom, jakým skutečným stavem se bude řídit rozpočet celé České republiky. Z hlediska rozpočtu krajů ten příští rok nebude přelomový, ale věřím, že přijdeme v říjnu s rozpočtovým určením daní pro kraje na vládu tak, aby od 1.1.28 byla i, řekněme, součástí nové dohody s vládou rozpočtové a rozpočtové určení daní řešení krajských silnic, jejich oprav. A to si myslím, že bude rozhodující v tom celkovém vnímání, jestli tento dotační titul bude pokračovat nebo ne.
21: Předseda Asociace krajů, zlínský hejtman z hnutí ANO, Radim Holiš byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
22: Děkuji za pozvání, naslyšenou a všem krásný den.
21: Plošný zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém odpovídala tisícovka respondentů. Zákaz používat mobily nejen při výuce, ale také o přestávkách, a to v mateřských a základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnází a konzervatoří, už schválila vláda a bude se jim zabývat parlament. Podle průzkumu si přes 3/4 dotázaných od zákazu mobilů ve školách slibuje, že umožní žákům lépe se soustředit na výuku a že povede ke zlepšení vztahů mezi žáky. Naším hostem je Libor Juhaňák z týmu IRTI z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
21: Vy jste se podílel na nedávné studii, kdy jste na základě dat z 21 zemí zkoumali dopad zákazu mobilů ve školách. Na základě téhleté studie a toho, co všechno jste v těch datech viděl, byste v průzkumu Medianu odpověděl, jak podpořil byste chystaný zákaz mobilů, nebo byste byl naopak proti?
2: Ono asi, kdyby ta otázka byla užší a směřovala primárně k regulaci v průběhu výuky, k řešení nějakého rušivého používání mobilů, tak tam ta naše data ukazují, že tady by ten efekt mohl být pozitivní. Když tady v tomhle ohledu bych asi byl pro, v okamžiku, kdy s tím zákazem spojujeme řadu dalších věcí, včetně toho, že od něj očekáváme, že zlepší výsledky, zlepší duševní pohodu, omezí kyberšikanu a podobně, tak tam už ta naše data to úplně nepodporují, takže tady bych byl opatrnější v tom, jestli tohle všechno od takového jednoduchého plošného zákazu můžeme očekávat.
21: Říkáte, že ta studie ukázala, že to nemusí být tak, jak většina lidí podle toho průzkumu očekává, tedy že ubydeš kyberšikana, že se zlepší vztahy mezi žáky. Čím to je a jaké jsou v tomto směru výsledky tedy té studie?
2: Co se týče těch dalších věcí, jako právě well-being nebo kyberšikana, tak tam, když jsme dělali studii zaměřenou na data z České republiky a dívali jsme se na souvislost mezi striktním zákazem ve škole a tím, jestli děti na školách, kde byl striktní zákaz, vykazovali lepší duševní pohodu nebo nižší výskyt kyberšikany nebo nižší výskyt závislostního chování a podobně, tak tam jsme souvislost nenašli. Čili tyhle školy nevykazovaly lepší údaje v těchto letech oblastech. Je možné, že, a to je minimálně má hypotéza, že takový zákaz je příliš hrubý nástroj, aby jsme tady tyhle problémy řešili a že je třeba to řešit nějakými dalšími věcmi, nejen takovým plošným řešením.
21: Mě v těch výsledcích vaší studie zaujalo i to, že v případě zákazu mobilů při vyučování jste dospěli k tomu, že tedy tak, jak asi každý očekáváme, jsou žáci méně rozpilováni, ale vy tvrdíte, že naopak mnohdy roste nekázeň ve třídách, což potom vede k horším výsledkům třeba v hodinách matematiky. Nezáleží tohle hlavně na učitelích?
2: Za mě určitě. Já si myslím, že učitelé jsou vlastně tím primárním a možná vlastně výrazně důležitějším faktorem než samotný zákaz. Ta naše studie vlastně není ani přímo kauzální, že bychom byli schopni říct, že jedno vede k druhému, ale dívali jsme se na to zase tam na školy, kde byl zákaz a tam oproti školám, kde nebyl zákaz, tak takové to celkové klima, ta celková nekázeň ve třídě byla o něco horší. Čili upozorněme na to, že možná ten zákaz jako takový může v nějaké věci pomoct. On omezí to vyrušování způsobované mobilním telefonem, ale může třeba zvýšit nároky na učitele, aby si poradil s tou třídou, protože ti žáci se budou upínat k nějakým jiným věcem a budou dělat nějaký nepořádek nebo nekázeň ve třídě pomocí jiných prostředků než ten mobilní telefon. Ale samozřejmě kvalitní učitel je schopen si s tímto poradit a nastavit ty pravidla ve třídě tak, aby ta výuka mohla probíhat.
3: Vy v závěrech své studie navrhujete, aby školám zůstala možnost přizpůsobit pravidla místním podmínkám. Co tím myslíte, jaké místní podmínky by měly hrát roli?
2: Tak ono, obecně vlastně ty školy, když bychom to vzali za Českou republiku, tak vlastně v České republice školy mají jednu z největších autonomií a vlastně řadu věcí necháváme na školách oproti ve srovnání třeba s jinými evropskými zeměmi. Ale ty školy se samozřejmě můžou lišit složením žáků, věkem žáků, můžou se lišit v tom, jaké mají strategie používání digitálních technologií, jak už nyní řeší vlastně regulaci digitálních technologií, protože řada škol už v nějaké podobě nyní tuhle problematiku řeší. Takže otázka je, jestli teďka nějaké plošné pravidlo vlastně pomůže těm školám, anebo naopak ta možnost nechat ty školy nastavit si to i podle toho třeba, že může být nějaká škola, která vlastně intenzivně řeší nějaký problém s výskytem kyberšikany a potřebuje k tomu přistupovat jinak než škola, kde se třeba tenhle problém jako nevyskytuje. Takže tyhle všechny věky, tyhle všechny faktory do toho můžou vstupovat a možná nechat to na té škole může být lepší řešení než takové univerzální řešení napříč všemi školami.
3: O dopadech zákazu mobilních telefonů ve školách jsme mluvili s Liborem Juhaňákem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: V síni pražského strašnického krematoria se dnes blízcí přátelé i zástupci kulturní a politické scény rozloučili s výraznou postavou české umělecké scény, s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. Obřad se státními poctami připomněl zásluhy bývalého rektora Akademie výtvarných umění a později ředitele Národní galerie. V jejím čele působil 12 let. Milan Knížák byl už od 60. let 20. století jedním z průkopníků českého akčního umění, stál u zrodu českého undergroundu a byl v nemilosti komunistického režimu. Ovlivnil celé generace umělců a svými názory mnohdy provokoval a vyvolával polemiky ve veřejném prostoru. Patřil mezi sympatizanty bývalého prezidenta a premiéra Václava Klause. V roce 2010 od něj převzal medaili za zásluhy. A já už zdravím jednoho z předních českých výtvarníků, sochaře Krištofa Kinteru. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím taky.
3: Vy jste byl studentem Milana Knížáka, jak na něj vzpomínáte?

0: vzdáváme, tak je podle mě hrozně důležitý i mezioborově, jo? Že vlastně každý biotop totiž potřebuje svého škůdce a ten škůdce vlastně může být i něčím velkým přínosem vlastně pro ten celek a všechny tyhle role ten Milan Knížák nám ukázal. Jako umění se podle mě nedá učit, ale měli jsme aspoň šanci ho potkat.
1: Tenhle přístup, který popisujete, vedl k tomu, že jste se třeba dohadovali, že to někdy bylo bouřlivé?
0: Ano, jako on byl výborný diskutér, rétor, to se dá uskutečnit jedině, když máte, když jste erudovaný, když máte informace, a to právě Milan Knížák měl, měl velký přehled. A já jsem s ním měl nejradši rozhovory mezi čtyřma očima, protože nebyl tolik expanzivní a nepotřeboval dominovat té situaci, protože on byl vlastně skutečně jako takový jako arci, prostě viditelný člověk, ale když se s ním člověk bavil tváří v tvář, tak to pro mě vždycky bylo největším přínosem. On důsledně se dožadoval v té dialektice, kterou jsme jako vedli v zásadě k tomu, abychom věděli, co děláme, proč to děláme a abychom to uměli i vlastně interpretovat, protože to ve finále pomůže i samotnému tomu dílu nebo té práci.
1: Jak velkou inspirací pro vaši generaci byla samotná umělecká činnost Milana Knížáka?
0: Pro mě osobně je to opravdu především ta odvážná činnost v 60. 70. letech v té době vlastně, dalo by se říct temna, v době normalizace, kdy ta svoboda byla skutečně okleštěná a on se skutečně ničeho nebál. To je velmi inspirativní. Ta další tvorba, ale to je jenom můj osobní názor, už je pro mě trošku komplikovanější, ale já ho spíš opravdu vnímám jako společenskýho činitele a je to pro mě vlastně skoro důležitější, než vlastně ta jeho tvorba, možná to teď říkám jenom přísně, moc přísně, ale to je můj jako osobní názor a prostě nic víc to neznamená, ale on byl skutečně, on přesahoval vlastně ten obor toho umění a figuroval v nejrůznějších možných jako polohách, které jsou jako diskutabilní, ale já myslím, že je důležitý si z něho brát to podstatné a to je odvaha, tvořivost, svoboda.
1: Na výtvarníka, bývalého rektora Akademie výtvarných umění, také bývalého ředitele Národní galerie Milana Knížáka jsme vzpomínali se sochařem a výtvarným umělcem Krištofem Kinterou, který byl kdysi jeho studentem. Díky za rozhovor, na viděnou, na slyšenou.
0: Ano, taky děkuji, na shledanou.
1: A to už je z polední publicistiky všechno. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál 12.30. Monika Vrchotová připravila zprávy.
3: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů 400 000 hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce, údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4 000 lidí. Podle nejnovějších informací Konžského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dřív napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii. Eboli. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků nebo ozbrojené konflikty v Kongu. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče ochráněnou krajinou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038, kdy přesně začne neplatit, ale není jisté.
4: Sport.
3: Fotbalisté Ústí nad Labem můžou potvrdit svůj 100% vstup do sezony druhé ligy. V 18 hodin přivítají Českou Lípu, která zatím na vítězství čeká. V dalších zápasech třetího kola vyzve Dukla Praha Kroměříž. Opava nastoupí proti Kladnu, Prostějov se střetne s Karvinou a Vlašim čeká Žižkov. Už v 17 hodin Slávia B nastoupí proti Třinci a ve 3:15 na

0: Pěstce Jihlava, utká s Příbramí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem i na D5 a D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona. Od exitu 182 Popůvky osobní auta jedou o něco plynuleji, i tak do zúžení u D2 40 minut. Neutěšená situace zůstává na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem, hlavně pro kamiony, to protože v zúžené Kbelské navíc v sjezdu z Cínovecké od rána pokládají asfalt a provoz to brzdí výrazně víc než obvykle. V koloně z D8 od exitu 9 Kralupy stráví osobní auta kolem 3/4 hodiny, ovšem kamiony pravým pruhem se sunou krokem a postávají a řidiči nám hlásí, že už v koloně strávili i přes 4,5 hodiny a pořád nedojeli do Kbelské, je to na řadu hodin. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozorně u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru se brzdí do zastavení, na 4. uklízejí, po nehodě zabírají levý pruh, o kousek dál potom kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu, osobní auta něco přes 30 minut. A na tahu 7 z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného pracují před sjezdem na Mělnickou silnici 16. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice u Knovíze, zdržení 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne zůstane převážně slunečno s teplotami od 24 do 29 stupňů. Na jihu Čech a na východě území se přechodně objeví zvětšená oblačnost. Večer pak má přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.
3: Koupit si na poslední chvíli vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražský hrad, to je prakticky nemožné, ale my pro vás na Radiožurnálu máme volňásky, co by hlavní cenu dnešní odpolední soutěže. A řeč v ní bude o chystané rozhlasové hře Rádia Junior Bitva o diamant. Za chvíli doplníme i podrobnosti.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vnitřní pole každého baseballového hřiště má tvar diamantu a právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale v fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Odpolední soutěž Radiožurnálu o baseballu, na to jsem čekal roky. A teď čekáme na jednoho z vás, kdo si s námi zasoutěží, tak zavolejte na linku 221 552 255.

0: Dokážou děti zachránit sportovní hřiště před zástavbou? Právě o tom vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. A dnes na tohle téma i soutěžíme, takže už jen zbývá zjistit s kým. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se jmenujete, prosím?
1: Radka.
0: Radko, nebudu zdržovat a hned vám představím to, co je dnes ve hře. Hlavní cenou za tři správné odpovědi je kulturní sada. Máme pro vás vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražský hrad, což je, myslím si, cena velmi hodnotná. Konkrétně na známý příběh neukojitelné touhy pomoci, tedy na Macbetha. V jedinečné podívané excelují Marek Němec, David Matásek, Lenka Krobotová nebo Filip Kaňkovský. Ale vybrat si můžete i lístky na komedii Marná lásky snaha s Filipem Březinou hlavní roli. Dvě správné odpovědi by dnes znamenali sadu gastronomických cen, třeba set nealkoholického pivního mixu Cool Plus, což se v tomhle letním počasí určitě bude hodit. Pošleme vám první izotonický nealkoholický rádler Cool Plus ISO s tropickou příchutí marakuji a k tomu bychom ještě přidali balení skvělé zrnkové kávy Mama Coffee. Ani když odpovíte správně, jednou neodejdete s prázdnou, ale co dostanete, to si zatím necháme pro sebe. Věřím tomu, že budete rozhodně mířit výš, Radko. Jste si už teď tedy jistá tím, že můžeme začít? Jste připravená?
1: Ano, můžeme začít.
0: Tak pojďme na otázku číslo 1. Kdo je autorem stejnojmenné knižní předlohy Bitvy o diamant?
1: Bára Dočkalová.
0: Ano, stihla jste to ještě v limitu, je to Bára Dočkalová. Připomínáme, že její strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za loňský rok. Na poslední chvíli ale přeci jen máte první bod a teď zkuste ten druhý. Jaký sport hrají hrdinové Bitvy o diamant?
1: Hrají baseball.
0: Hrají baseball, myslím si, že to v té ukázce padlo mnohokrát. Druhá správná odpověď a teď ještě jedna. Jak se jmenuje dětský soubor, jehož členové v sérii Rádia Junior účinkují?
1: Ježišmarja. Já vím, že jim bylo dětí 11, Jaroslav Šťastný, ale je to nějaký dětský soubor a to...
0: Ten náš rozhlasový, je to známé slovo, nějak se jim říká... Teď už čas nemáte, jsou to Dismančata. Dismanův rozhlasový dětský soubor, to jste určitě věděla. Odkud jste, jestli se můžu zeptat, Radko?
1: Horní Skrýchov od Jindřichova Hradce.
0: No tak to byste měla do Prahy na Shakespeareovské slavnosti stejně daleko, takže vám posíláme sadu gastronomických cen a věřím, že i z nich budete mít radost. Tak gratulujeme, Radko, a mějte se fajn. Naslyšenou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.

0: tak všechno mám.
1: Pátek 7. srpna, víte, že dnes je Mezinárodní den piva. Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene používají třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
2: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
3: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
2: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
3: To je vlastně jako naloupaná rýže.
2: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
3: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
2: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
3: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
2: Máme tady dvě varny. Jednu starší, čtyřnádobovou, a poté modernější, dvounádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
3: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
4: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
3: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
2: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
3: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
2: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
3: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldová ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 13 hodin. Monika Vrchotová pro vás má zprávy.
1: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Slovensko instaluje nové silniční radary. Podle opozice je vyrobila ruská firma. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce otevřou třetí ligové kolo. Kolony popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Dnes zůstane převážně slunečno, jen místy přechodně oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
3: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
1: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzinových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ.
4: Ministerstvo vnitra tvrdí, že nové radary nejsou ruským výrobkem. Slovenský deník N ale zjistil, že jako jejich výrobce je v certifikátu uvedená málo známá firma z Kypru bez dohledatelné historie nebo referencí. Fotografie i technický popis zařízení podle listu odpovídají kamerám ruské společnosti z Petrohradu. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran a data z nich nemohou odcházet mimo jeho informační systém. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Policie vyzvala návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného v Praze na Letné, aby nejezdili do centra hlavního města autem. Lidé by je měli nechat na záchytných parkovištích a dále pokračovat městskou hromadnou dopravou, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
5: Pražská policie připravila bezpečnostní opatření, to bude zaměřené na bezpečnost všech účastníků, ale samozřejmě i na dopravu. Vzhledem k tomu, že účast bude veliká na tomto koncertu, mohlo by na místě dojít k dopravním komplikacím.
1: Areál se pro návštěvníky otevře v 16:30, koncert začíná ve 20 hodin.
0: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce vstoupí do třetího kola šance ligy. Nováček soutěže z Moravy má zatím 4 body a tak by v případě výhry šel na první pozici neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisuje pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hulka.
6: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, podobně třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal 2 zápasy.
0: Zbrojovka přivítá Liberec v 19 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Najdete ho také na zpravodajském serveru irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a ucpaná dálnice D8 před Prahou. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od Kývalky 182. kilometru až k omezení u bratislavské D2 pojedete osobním autem asi půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně, zvlášť pokud jedete kamionem. Silný provoz a omezení ve Kbelské ulici. Kolona na D8 podle našeho zpravodaje už od 10. kilometru.
8: No to bude takový horší a horší, protože tam spousta řidičů začíná dělat pauzy, že jo? Plno aut, odstává různě na varovkách, okna krající.
7: Pro kamiony je to zdržení přes 5 hodin. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji, tam je to zpoždění přes půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech. Opět silný provoz. Menší kolona je kvůli tomu i na D5 na příjezdu z Plzně. Na silnici 7 ve směru z Prahy na Chomutov čekejte kolony na obchvatu Slaného. Stavební práce popojíždět budete asi 20 minut. A silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce až půlhodinové kolony popojíždějí před omezením u Velkého rybníka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Po zbytek dne bude polojasno až jasno, hlavně na jihu Čech a na východě republiky přechodně až oblačno, večer pak začne přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Teploty se budou pohybovat mezi 24 a 29 stupni. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Třeboň dnes večer obsadí vodníci. Tradiční rodinná akce Čochtanova Třeboň začne v 18:30 vodnickým sněmem na Masarykově náměstí a hlavní program je připravený na zítřek do Zámeckého parku, kde najdete například vodnické kolo štěstí, vodnický salon krásy, ale i zábavu s čerty, princeznami, čaroději a samozřejmě taky s vodníky. Tak ať je víkend přesně takový, jaký ho chcete mít.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Letošní sklizeň bude podprůměrná, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin bude podle statistiků nejnižší za posledních 14 let. Řepky zemědělci sklidí dokonce nejmíň za posledních 21 let. Podprůměrnou sklizeň hlásí i zemědělci na Hané, kam jsme konkrétně na pole u Těšetic na Olomoucku vyslali reportéra Michala Poláčka, který teď přidá podrobnosti. Michale, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. To pole, na kterém stojím, je aktuálně po žních už posekané a rostl tady ječmen. Teď je tu strniště. Podobný obrázek je vidět téměř na celé Hané. Žně jsou tady podle údajů agrární komory ukončené ze zhruba 95%. To ale neznamená, že by zemědělci neměli nic na práci. Mluvil jsem s jedním z agronomů, on a jeho kolegové teď například lisují sklizenou slámu do balíků a pak je svážejí do jednotlivých zemědělských podniků a na některá strniště už brzy opět vyjedou traktory a začnou s velmi lehkou orbou. Při tomto takzvaném podmítání připraví půdu na setí řepky pro budoucí úrodu a další pole pak zemědělci například pohnojí.
0: Michala, jak tedy zemědělci konkrétně na Hané hodnotí letošní sklizeň obilovin?
1: O tom jsem mluvil s Ivo Kasalem, předsedou představenstva agrární komory Olomouckého kraje. Sám patří mezi zemědělce a o letošní sklizni obilovin mluví jako o mírně podprůměrné. Podle jeho slov se naštěstí nenaplnily všechny obavy, které zemědělci před začátkem sklizně například kvůli suchu měli. Kvalita obilí šla ovšem na řadě míst právě kvůli horkému počasí dolů, ale celkově nedostatek obilovin na Hané podle Ivo Kasala z agrární komory nehrozí. Výraznější pokles výnosu pak hanáčtí zemědělci zaznamenali u řepky olejky. I tam mělo negativní vliv horké počasí. A v nejbližších týdnech a měsících pak zemědělce v Olomouckém kraji čeká sklizeň dalších plodin, například kukuřice, slunečnice anebo cukrové řepy.
0: Z Hané se pátečnímu odpolednímu radiožurnálu přihlásil reportér Michal Poláček. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny. Je to rozumné, co naznačují o dalším vývoji naší ekonomiky nejnovější makroekonomická prognóza a čerstvá data o červencové inflaci. V dnešních 20 minutách Radiožurnálu se zeptáme bývalého guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka. Tady na Radiožurnálu po 17. hodině.

0: Léto, to je období grilovaček, oslav a večírků, nebo taky dovolených, kdy se druhý den nemusí do práce a tak si večer někdo dá víc skleniček alkoholu než jindy. Je proto dobré vědět, jak rychle se z těla alkohol dostane, aby bylo už třeba ranní jízda bezpečná a bez postihu. Tenhle díl prázdninové autoškoly Radiožurnálu vás zaujal natolik, že vám otázky Václava Drážka a hlavně odpovědi Jana Straky z dopravní policie teď připomeneme.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Stalo se vám to jistě několikrát, jste po večírku, tam proběhla konzumace alkoholu a ráno potřebujete řídit. Sami sebe se ptáte, jestli je vše bezpečné, nebo jestli máte v krevním oběhu alkohol. Otázka dnešního dne. Víte, jak rychle dokáže tělo odbourávat alkohol? Své zkušenosti a poznatky sdílí plukovník Jan Straka.
3: Tam to samozřejmě závisí vždycky na různých faktorech, jako je, jestli jsem muž nebo žena, kolik vážím, kolik měřím, v podstatě kolik jsem schopný poté, co ukončím požívání alkoholu, kolik jsem schopný odbourat. Obecně se říká, že odbourávám zhruba 0,12 až 0,2 promile alkoholu za hodinu. Pokud se podíváte do nějakých tabulek na to, kolik jste toho vypili, tak dneska už není problém si nechat spočítat, jak dlouho byste měli při nějaké průměrné váze a výšce odpočívat, než začnete řídit.
2: Tabulky jsou jedna možnost, ale úplnou jistotu nám samozřejmě nedají. Co byste tedy doporučil vy?
3: Úplně nejjednodušší, abych se ráno nedočkal překvapení, že nadýchám, je koupit si nějaký jednorázový tester, abych měl aspoň nějakou jistotu, že nejsem pod vlivem toho alkoholu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěš iný.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál 13.30. Monika Vrchotová má pro vás zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Radiožurnálu Dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Radiožurnál k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu dovolal k nejvyššímu soudu. Rusko označilo Nadaci pro lidská práva za nežádoucí organizaci. Její předsedkyní je momentálně Julia Navalná, vdova po zesnulém ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném. Pojmenování nežádoucí Moskva používá k zákazu činnosti institucí, které považuje za hrozbu pro stát. V praxi to znamená, že všichni Rusové, kteří s nimi spolupracují, můžou čelit trestnímu stíhání. Jakubské náměstí v centru Brna se chystá na šermířskou show. Brněnský rodák Aleksandr Šupenič tam večer s fanoušky oslaví titul mistra světa, který získal v červenci v Hongkongu.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňaková dnes obnoví svou deblovou spolupráci s Číňankou Chang. Vítězky lednového turnaje v Adelaide spolu nastoupí do prvního kola turnaje v Torontu. Nasazené jedničky čeká večer rusko-rumunská dvojice Andrejevová-Kirsteaová. V Montrealu pak Jakub Menšík ve třetím kole vyzve Francouze Atmana.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a kolony na Strakonické za Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od 183. kilometru až k omezení u bratislavské D2 pojedete osobním autem přes půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po pojíždí postávají dlouhé kolony, hlavně kamionů. Je to kvůli zúžení ve Kbelské ulici. Podle našeho zpravodaje zastavíte už kousek za sjezdem na Kralupy.
4: Kolona se vytváří už od 8. kilometru Úžice. Pro kamiony to je minimálně na 3 hodiny.
3: Levým pruhem pojedete o něco rychleji pro osobní zpoždění asi půl hodiny.

0: hodiny před Blskou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 hlásíte kolony před sjezdem na Ořech, aktuálně od Zličína asi na 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 před sjezdem na okruh od 5. kilometru. Na Strakonické dálnici D4 na výjezdu z Prahy směr Písek se tvoří kolony před zúžením u Jíloviště. U stavby mostu se jede jedním pruhem a zdržíte se čtvrt hodiny. Páteční kolony už taky u Benešova na silnici 3 ve směru z Prahy, opět je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes i zítra bude převážně jasno nebo polojasno, dnes místy přechodně až oblačno s teplotami do 29, zítra až do 30 stupňů. To byly zprávy. Dál je s vámi odpolední radiožurnála Vojtěch Bitterman.
3: Závodnice na cyklistické Tour de France mají za sebou 6 etap a před tou dnešní královskou s dojezdem na Mont Ventoux držela vedení v celkovém pořadí Švýcarka Reusserová. Organizátoři ale začátkem týdne museli kontrolovat některé týmy, aby se předešlo podezření z možného podvodu kvůli zakázanému zlepšování aerodynamiky. O tomhle podprsenkovém dopingu se dočtete víc na serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Firma Meta, provozující například sociální síť Facebook, prohrála další soudní spor kvůli tomu, jak její platformy představují rizika pro dětské uživatele. Soud v Novém Mexiku jí nařídil zaplatit pokutu ve výši téměř 12 miliard korun. A to je pouze jedna část výsledku případu, který započal už na jaře. Podrobnosti má Pavlína Nečásková z naší zahraniční redakce, tak pojďme na ně. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A začněme tím, o co v tomto případu vlastně šlo.
1: Žalobu na společnost Marka Zuckerberga podal generální prokurátor Nového Mexika, tedy ze Spojených států. Takže pro nás státní žalobce, tato funkce, už v roce 2023. Vycházelo se z dvouletého vyšetřování toho, jaký dopad mají populární sociální sítě na děti a zda je skutečně chrání, jak mnohdy tvrdí. První část verdiktu padla už v březnu. Tehdy soud rozhodl, že Meta selhala při ochraně dětí a umožnila jejich zneužívání na svých platformách. No a soud jí uložil pokutu ve výši 375 milionů dolarů. To je v přepočtu necelých 8 miliard korun. A teď v té druhé fázi žalobce požadoval od soudu nástroje, tedy odmety k zajištění silnější ochrany dětí. Dohromady tak americká justice uložila Metě pokutu ve výši 900 milionů dolarů za újmy, které způsobily její aplikace mladým lidem.
0: No a reakce společnosti Meta, Pavlíno?
1: Mluvčí Mety americkým médiím odpověděl, že s rozhodnutím firma nesouhlasí, že usilovně pracuje na zajištění bezpečnosti dětí a že mají dobré výsledky týkající se ochrany mladistvých a nechtějí tak reagovat na podle nich zkreslená tvrzení a falešná obvinění. Jak se ukázalo, zatím to neznepokojuje ani investory společnosti. Burza nějaké velké výkyvy neregistruje a těch 900 milionů dolarů, to je takzvaně řečeno pro Metu jako kapka v moři. Tento technologický gigant vykázal jen v období duben-červen tržby ve výši 61 miliard dolarů o 28% víc než ve stejném období loni. Společnosti se prostě velmi daří. Ale to neznamená, že by ty výsledky soudů měly nechávat klidnou, protože jen v březnu padly dva verdikty týkající se téhož, které lze označit za precedens. No a v řadě čekají tisíce žalob, ať už od jednotlivců nebo dalších prokurátorů, institucí a států, týkající se právě toho, co všechno tyto sociální sítě dětem způsobují.
0: Kromě finanční pokuty by měla Meta, alespoň dle soudu v Novém Mexiku, taky přistoupit k dalším opatřením. Jaká opatření by to měla být?
1: V první řadě důsledně ověřovat věkovou hranici. To vyžaduje skutečně kvalitní nástroje, než pouze otázku, ale třeba i analýzu toho, koho mají děti ve svých přátelích, jaké jsou vzorce jejich chování, aby se mohlo odhalit, že dotyčný není třeba ve věkové kategorii pro sociální sítě. No a další pro uživatele do 18 let úplná eliminace nebo smazání počítání lajků pod příspěvky. To je něco, co má obrovský dopad na dětskou psychiku. A pro stejné věkové kategorie také zákaz push notifikací. To je takové to, když ti přicházejí oznámení o tom, že někdo dal třeba nový příspěvek.
0: A brní ti celá kapsa u toho.
1: Přesně tak. Tak zákaz těch push notifikací od 10 hodin dopoledne do 7 do večera, tedy v době, kdy jsou děti ve škole nebo mají různé jiné aktivity. No a také zavedení povinného limitu, který nelze obejít. V jednom měsíci by to bylo dohromady být 90 hodin. To vychází asi minimálně na 3 hodiny denně na Instagramu a Facebooku.
0: Společnost Meta odchází od amerického soudu s další prohrou, zatím jde o největší finanční pokutu, kterou kdy firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp dostala. A stejně jako v dalších případech jde o negativní dopad jejich aplikací na dětské duševní zdraví. Téma redaktorky Pavlíny Nečáskové pro odpolední Radiožurnál. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

40-stupňová vedra jsou snad na dobro pro letošní léto pryč. V tom počasí, které nás čeká v příštích dnech, už se dá konečně zase výletit. A spoustu zajímavých tipů, kam za kulturou, sportem nebo obecně za zážitky, najdete na webu radiožurnál.cz. Jeden z nich teď vybírám taky do vysílání odpoledního radiožurnálu. Nádvoří Nového kláštera v Napajedlí hostí dnes a zítra 26. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky. Dvoudenní program propojí tradice Slovácka, Valašska a Hané prostřednictvím vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, ženských i mužských pěveckých sborů a besedy u cymbálu. Chybět nebude ani výuka lidových tanců, tematický fotokoutek, bosonohý chodníček nebo výstava mapující historii festivalu. Dnes a zítra v Napajedlích, teď je minuta po 3:15. Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál.

0: Sajob Henfejhy a Marcela Detroit, to je irská dívčí dvojice Shakespeare Sisters, kterou jste teď mohli slyšet i v pátečním odpoledním radiožurnálu. Ale řeč bude i o atletice. Velká opora české atletické reprezentace Amálie Švábíková bude na blížícím se mistrovství Evropy chybět, ale jméno Švábíková se i přesto v tyčkařském sektoru objeví. Na svou první velkou dospělou akci se totiž chystá její mladší sestra Apolena. Ta doufala, že si v Birminghamu zazávodí společně s Amálií, ale nakonec se musela smířit s tím, že bude rodinu reprezentovat sama. Víc o tom zjistil náš atletický reportér Jakub Marek.
1: Tak mrzí mě to velmi, přece jenom jsou to takové naše sny, ale myslím si, že ta zpráva, kterou oznámila, je krásná, takže tam budu bojovat pro nás a pak se stanu ještě tetou.
2: Povídala ve vysílání radiožurnálu Sport 20-letá Apolena Švábíková, když narážela na to, že její o 6 let starší sestra Amálie oficiálně zveřejnila v červenci informaci o tom, že je těhotná. Česká rekordmanka a bronzová tyčkařka z letošního halového mistrovství světa si tak dává neplánovanou pauzu, ale do Birminghamu také vyrazí.
3: Pojedu tam, hrozně se na to těším. Nebudu lhát, že mě trošku mrzí, že si se segrou nezasoutěžím na jednom sektoru, na jednom velkém závodě konečně, ale věřím tomu, že všechno je tak, jak má být a že se snad ty naše cesty spojí třeba příští rok.
2: Věří Amálie Švábíková, která drží národní rekord 480 cm od olympiády v Paříži, kde skončila pátá. Apolena se jí postupně přibližuje, ale takové ambice jako starší sestra zatím nemá.
1: Po téhle sezóně já popravdě nechci nic moc očekávat, protože mě přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon. Takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále a uvidíme.
2: Apolena Švábíková loni vybojovala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy v Tampere a letos už se posunula na 451 cm. I proto věří, že se Amálie po porodu vrátí ve své standardní formě a konečně si zazávodí společně na velké akci.
1: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moct rozdat i na těch stejných výškách a myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu. No.
2: Doplňuje Apolena Švábíková a třeba už se sejdou společně na té příští za 2 roky v Los Angeles. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zadavatel vraždy novináře Jána Kuciaka dál uniká trestu. Hlavním podezřelým je nicméně už dlouhé roky podnikatel Marián Kočner. Co na něj policie má? Dozvíte se v závěrečném díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Už není na co čekat. Nápady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
1: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
6: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Posloucháte Radiožurnál. A Monika Vrchotová přidá zprávy.
9: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. Hokejisti do 18 let uzavřou Hlinka Grecky Cup soubojem o páté místo proti Švýcarům. Kolona popojíždí na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. Dnes i zítra bude převážně slunečno s letními teplotami kolem 28 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4 miliardy a 100 milionů korun. Půjde například o přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
11: My jsme stále v kontaktu s Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
9: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
12: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: S nedostatkem vody se potýká obec Tučapy na Táborsku. Vrty zásobující obec kvůli suchu vysychají. Skoro každý den tam teď musí do místního vodojemu společnost Čivak zavážet až 2 cisterny vody denně. Problém je dlouhodobý, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Novák.
13: Teďka jsme opravdu ve fázi, když to řeknu, lidsky tragický, protože opravdu nám došla voda, která vlastně natýkala z Brandlína. Máme to zhruba 6-7 let zpátky, opravdu jak zkrátka se mění to klima a to počasí. Ty léta jsou delší, jsou teplejší a opravdu dneska vlastně ty lokální zdroje vysychají.
8: Sport. Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. O konečnou pátou příčku nastoupí proti Švýcarům. Podle trenéra Jaroslava Nedvěda uspokojila jeho svěřence povedená příprava, ve které 3x vyhráli, mimo jiné nad domácí Kanadou, a nedostali ani gól. Nedvěd to řekl na Radiožurnálu Sport.
14: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
8: Utkání Česko-Švýcarsko začne ve 3 hodiny ráno českého času.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Brna, ucpaná Strakonická za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy budete popojíždět asi půl hodiny v koloně. Je to fronta před omezením na 196. kilometru. Na D1 v Brně menší kolona i směrem na Prahu. Na 201. kilometru jsou silničáři v levém pruhu. V Praze brzdí provoz nehoda v tunelu Blanka ve směru z Barandovského mostu na Holešovice na Troju se za sjezdem na Letnou srazila 3 auta v levém pruhu. Regulují vjezdy do tunelů a tvoří se kolony. Taky na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 hlásíte fronty před sjezdem na Ořech, aktuálně od Zličína asi na 25 minut. Hodně ucpaná je Strakonická na výjezdu z Prahy směr Příbram. U Jíloviště na 9. kilometru se u stavby mostu jede pouze jedním pruhem a zdržíte se přes 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždějí dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu. Od 8. kilometru až do Gbelské, a to zpoždění pro nákladní auta je na hodiny. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Silnice 3 z Prahy na Budějovice se ucpává tradičně v pátek odpoledne před Benešovem. Aktuálně postojíte asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: V noci a zítra bude převládat jasno nebo polojasno. Noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 13 stupňů. Zítra vystoupí na 26 až 30. Na severu a severovýchodě ale bude jen kolem 24. To byly zprávy. Je s vámi dál odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
8: Pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungária. Fotbalové utkání z 3. října roku 1926 bylo vůbec prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Zrod přímého přenosu je ale starší. Jak vypadala rozhlasová sportovní žurnalistika za první republiky? Odpovíme vám v poslední 5. epizodě našeho reportážního seriálu Rozhlasové stovky. Připravil ho kolega Tomáš Maleček a k poslechu je třeba na webu radiožurnál.cz.
10: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Zákaz mobilních telefonů ve školách v Česku podporuje přibližně 8 lidí z 10. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. Téma redaktora Krištofa Jiříka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tedy chce zákaz mobilních telefonů?
1: Plošný zákaz během výuky i přestávek podporuje celkem 78% lidí, že s tím rozhodně souhlasí, odpovídali častěji ženy než muži. Znatelné rozdíly jsou taky napříč věkovými skupinami. Se zákazem nesouhlasí mladí lidé, naopak ti starší a seniori zákaz podporují. Postoj k zákazu se podle analytika Medianu Vojtěcha Duvka liší taky podle rodičovství.
2: Odpověď rozhodně souhlasím uvedlo 44% rodičů s dětmi do 15 let a 50% rodičů s dětmi nad 15 let. Mezi dotázanými bez dětí tuto odpověď uvedlo pouze 30%.
1: Podle dotazovaných zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, to si myslí přes 80% respondentů. Z průzkumu taky vyšlo, že omezení podle 3/4 lidí přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody dětí. S tímto tvrzením nejvíc nesouhlasí mladí lidé do 25 let, a to skoro polovina z nich.
0: Krištofa, jak přesně má ten zákaz mobilu vypadat?
1: Vytáhnout mobil ve škole by měli mít zakázáno děti v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky ho nebudou moct používat ani o přestávkách, ve družině a nebo v jídelně, jak říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Na Ředitelstvo vědeckých studií, ale i když se zajedete podívat do školy, která to upraveno má, že to funguje. Děti se spolu baví, ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
1: Platit mají taky výjimky například ze zdravotních důvodů, jako je třeba sledování cukrovky nebo ke speciálním vzdělávacím potřebám. A škola by podle návrhu mohla taky povolit používání mobilů anebo tabletů pro vzdělávací účely. Používání mobilů už teď reguluje školním řádem přes 90% českých škol, plošný zákaz proto ale kritizuje část opozice. Třeba podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je účinnější nechat rozhodnutí na jednotlivých školách.
0: Nejen výsledky exkluzivního průzkumu Medianu pro Radiožurnál vám představil Krištof Jiřík z naší domácí redakce. Děkujeme.
1: Díky, hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Východní Asie zažívá léto plné extrémů. Po záplavách a vlně extrémních teplot udeřil další letos už čtvrtý tajfun. Dostal jméno Dolphin po zvířecím maskotovi Hongkongu. Informace o něm získáme od našeho asijského zpravodaje Davida Jakše už za chvíli.

0: Na jižní Japonsko udeřil tajfun Dolphin. Vítr o rychlosti až 150 km v hodině a silný déšť přicházejí po dlouhé řadě dnů, kdy teploty atakovaly hranici 40 stupňů Celsia. Meteorologové varují, že pro zasažené oblasti ale nebude změna počasí znamenat úlevu. Hrozí totiž záplavy a v horských oblastech taky sesuvy půdy. A tak jsme se spojili s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšim, aby nám k tomu všemu řekl podrobnosti. Davide, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaká je tedy momentálně situace v jižním Japonsku, které už tajfun zasáhl?
1: Japonská veřejnoprávní televize NHK popisuje, že tajfun se pohybuje rychlostí jízdního kola, respektive pomalu jedoucího jízdního kola, a to je prý větší problém, než kdyby se zasaženými oblastmi prohnal rychle. Ta ničivá síla uvnitř tajfunu, těch přibližně 150 km v hodině, totiž zůstává na jednom místě příliš dlouho a to znásobuje materiální škody a ohrožuje obyvatele. Tajfun Dolphin navíc postupuje i nad prefekturou Kumamoto, kterou před dvěma týdny zasáhlo velmi silné zemětřesení, zabilo tam desítky lidí a napáchalo velké škody. Takže teď tam lidé čelí další přírodní pohromě. No a úřady, japonské úřady také zrušily už přes 500 domácích i zahraničních letů do řady destinací po celé Asii.
0: Pohyb tajfunu bedlivě sledují Japonci, ale nejen oni. Kdo ještě a proč?
1: Také Číňané a Tchajvanci. Japonská meteorologická služba už zveřejnila několik modelů, ze kterých vyplývá, že pokud se tajfun v následujících hodinách nerozpadne nad východočínským mořem, tak o víkendu zasáhne sever Tchajvanu a poté provincie na jihovýchodě Číny. To by se mělo stát v neděli večer. Rychlost větru nad pevninou by potom měla klesnout na 120 km za hodinu. Každopádně na možnost evakuace už úřady upozornili obyvatele velkých měst, jako jsou Wenchou, Changchou, také světoznámá Šanghaj. No a ještě bych dodal, že silné deště, které jsou předzvěstí okraje tajfunu, hlásí už i čínská metropole Peking a vnitrozemská provincie Šenci. Tam už voda strhla silniční mosty, telekomunikační rozvody, bahno zatarasilo silnice v horách. No a právě v horských oblastech mají teď lidé největší obavy, protože během 6 týdnů jde v Číně už o 4. velmi silný tajfun, kterému musí čelit.
0: O letních měsících plných extrémů, které zažívá východní Asie, jsme mluvili s naším asijským zpravodajem Davidem Jakšem v odpoledním radiožurnálu. Díky, Davide, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dobré odpoledne, 14 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová přidá zprávy Radiožurnálu.
1: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Metropolí se šíří hustý černý dým. Příčina požáru je podle slovenských médií zatím neznámá. Podrobnosti zjišťujeme. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů, ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Letošní sklizeně základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Policisté pátrají po 9letém chlapci, který dnes dopoledne odešel z domova na pražské Letné a dosud se nevrátil. Hledaný Nikolas Lím trpí autismem a podle policie se rád pohybuje tramvajemi, autobusy, metrem nebo vlaky. Měří kolem 130 cm, je hubený a má hnědé vlasy i oči. Chlapec by měl mít na sobě černé kraťasy a červené tričko s černými pruhy na rukávech. Na zápěstí má červený náramek s telefonními čísly na rodiče. Policie žádá každého, kdo by chlapce viděl nebo měl informace o jeho pohybu, aby se ozval na linku 158. Podrobnosti jsou na webu i rozhlas.cz. Sport. Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín může přestoupit do Saúdské Arábie, píše o tom server infotbal.cz. Zájem o slovenského reprezentanta má tým Al-Fateh, který prý Spartě nabízí 3,5 milionu eur v přepočtu 85 milionů koruna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D8 před Prahou, taky Strakonická před Jílovištěm. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem dnes se dlouhá a pomalá kolona. Kamiony popojíždějí od 8. kilometru až do omezení do Kbelské ulice a je to na několik hodin. Teď navíc v Cínovecké u Ďáblic blokuje jeden pruh i nehoda, takže i osobním autem se zdržíte asi 40 minut. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Písek a Příbram postojíte půl hodiny v koloně před Jílovištěm. Na 9. kilometru stavby mostu se jede jedním pruhem, fronta už od Zbraslavy. Dlouhá kolona i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech budete popojíždět téměř půl hodiny. Hodně ucpaný je i Barandovský most směr Smíchov. V tunelech tam překážely nehody. Už jsou na straně kolona, už z jižní spojky by teď mohla o něco zrychlit. A teď dálnice D1 v Brně popojíždějí kolony v obou směrech. Delší ve směru na Ostravu. Průjezd Brnem zabere asi 45 minut. A na D1 silný provoz i za Prahou. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky. Asi na 15 minut. Pozor, dost ucpaná je v pátek odpoledne i silnice 3 před Benešovem.

0: Budějovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I zítra nás čeká jasná až polojasná obloha a teploty od 26 do 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy. Dále je s vámi odpolední Radiožurnál a Vojtěch Vidrman.
3: No a dnes večer se můžete vypravit na noční komentovanou prohlídku špitálního kostela Všech svatých v Jáchymově. Začne v 21 hodin a sraz je před hlavním vchodem do kostela. Další tipy na páteční večer i na celý víkend jsou taky na našem webu radiožurnál.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Popularita ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského klesá, svědčí o tom nejnovější průzkum veřejného mínění. Kdo je jeho největším konkurentem a kvůli čemu ztrácí své příznivce, to vám v odpoledním radiožurnálu ještě řekneme.

0: Pokud by na Ukrajině byly v nejbližší době volby, současný prezident Volodymyr Zelenský by do nich nešel jako favorit. Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění SOCIS vyplývá, že Zelenskému věří stále míň lidí, skončil až na 6. místě. Vítězně naopak z průzkumu vyšel Valerij Zalužnej, bývalý nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil. Co dalšího včera zveřejněné závěry ukázaly, to už rozebereme s naším zahraničně politickým komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobré odpoledne.
1: Vojto, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
0: Jak by tedy dnes vypadaly ty výsledky prezidentských voleb na Ukrajině?
1: No, je to opravdu velice zajímavé. Mě, když jsem to včera uviděl, tak mě to opravdu zarazilo, bych řekl, protože v prvním kole by Zelenský sice vyhrál, ovšem získal by jenom něco přes 22%, zatímco druhý generál Zalužný, tedy ex-generál, nyní pan velvyslanec ve Velké Británii, by získal jenom o procento méně. Jenže, jakmile by tito dva postoupili do druhého kola, nebyli tam už další žádní kandidáti, tak by Zalužný získal 66% a Zelenský jenom polovinu, tedy 33%. To je samozřejmě velmi překvapivé.
0: Libore, máte nějakou teorii, jak si tenhle pokles popularity současného prezidenta vysvětlit?
1: To víte, že ano, teorii mám samozřejmě několik. Za prvé si myslím, že možná lidé, někteří jsou prostě Zelenským po těch 5 letech v čele země už unaveni a zapomínají trošku na to, že je to prostě v té válce hlavní figura. To by byla jedna věc. Druhá věc je ale, a možná, že to je docela objektivní, že on zkrátka možná si počíná poněkud kontraproduktivně, když se každý večer objevuje s tím videovzkazem, někdy působí, až bych řekl, melodramaticky, takže to mohlo také mnohé lidi otrávit. A nesmíme zapomenout na to, že Zalužný je v tom Londýně víceméně jako v takovém Nobel vyhnanství, já tomu říkám, protože Zelenský na něj žárlil už v tom 24. roce, tak ho prostě z čela armády odstranil a uklidil ho na druhý konec Evropy. Je možné, že se mu to teď může vymstít.
0: Zatím tedy padla jen dvě jména z toho průzkumu, Zelenský a Zalužný, ale které další ukrajinské politiky tam ještě najdeme?
1: Ano, ano, to je důležitá věc. Tam je to tak, Vojto, že do té první pětice by se dostal také bývalý ministr Michail Fedorov, nyní velmi, velmi skloňované jméno. Ty by dosáhli šéf prezidentské kanceláře Kiril Budanov a dokonce minulý prezident Petro Porošenko, který získává ne moc, ale něco přes 6%. Zajímavé ještě na tom je, že vlastně patrně, kdyby se do toho druhého kola dostali Fedorov nebo Budanov, tak by zřejmě Zelenského taky předstihli.
0: Tak to byl Libor Dvořák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Libore, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z D8. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se komplikuje situace. Omezení ve Kbelské ulici brzdí provoz a teď navíc v koloně na 6. kilometru za sjezdem na Kralupy nad Vltavou se srazila 2 kamiony a osobní auto mezi nimi. Na místě hasiči, tak i sanitka, policisté a projíždí se pouze odstavným pruhem. Kolona od 9. kilometru a pomalu se prodlužuje. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jindřichovice pod Smrkem na Liberecku ožijí 27. ročníkem Jindřichovických dnů. Dnes je zahájí koncerty, taneční vystoupení a ohnivá show u zříceniny kostela svatého Jakuba. A zítřejší program na fotbalovém hřišti nabídne hasičskou soutěž Memoriál Horsta Krauseho, parkurovou exhibici, letové ukázky dravců nebo třeba divadelní představení pro děti. Ať už tedy navštívíte Jindřichovice pod Smrkem nebo máte v plánu nějaký jiný výlet po Česku, přejeme vám už teď pohodový víkend plný zážitků. Ale za zážitky dnes 10 000 lidí vyrazí taky na pražskou Letnou. Zpěvák Marek Ztracený tam totiž právě na Letenské pláni odehraje dvouhodinový koncert. Technici tam v minulých týdnech postavili dočasný speciální stadion. Celý areál se pro nedočkavce otevře už 16:30 odpoledne. Na Radiožurnálu samozřejmě budeme u toho, ale důležité informace pro vás máme hned teď.
1: Také tuto písničku dnes večer nejspíš živě uslyší desítky tisíc diváků, kteří zamíří na pražskou Letnou na koncert Marka Ztraceného.
2: Je to v centru města, což nabízí úchvatný komfort toho, že sem jde dojít procházkou. Jsme na Letenský pláni, jenom pár minut odtud je Vltava a krásný výhled, že jo. Věřím, že až se lidi přijdou, tak jim snad padne brada.
1: Říká Marek Ztracený. Plánuje zahrát asi 25 písniček a na pódium si přizve také hosty.
2: Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní nazpátek.
1: Jestli mě chceš soudit. Materiály pro stadion na Letnou dopravilo asi 140 kamionů, pokračuje zpěvák.
2: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi. Máme velký pódium, efekty, ale o tom to není. Je to stejně jenom o tom spojení nás a fanoušků. Já se strašně těším, až tam přijdu a všechny je uslyším.
1: Kvůli akci bude také posílená veřejná doprava, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince a také na lince C.
1: Dvouhodinový koncert začíná v 8 večer. Z pražské Letné Dominik Kučera, Radiožurnál.

nevidím do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
4: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
3: Fakt? A kdy zjistím víc?
4: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
5: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
7: Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho vykázal na měsíc z domu. Poslanec čelí podezření z domácího násilí. V rafinerii Slovnaft v Bratislavě hoří. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce se utkají ve třetím ligovém kole. Na dálnici D8 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. A zítra zůstane slunečno s teplotami do 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
8: Je to podáno. Ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli a v této fázi.
7: Podle zjištění Radiožurnálu policie už v červenci také zabavila Foldynovi několik střelných zbraní. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Radiožurnálu dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Policie v sídle správy železnic a také v budově ředitelství silnic a dálnic zasahovala loni v listopadu. Prověřovala miliardové tendry obou podniků. V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Server Aktuality SK cituje mluvčího společnosti Antona Molnára a píše, že popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Další místní média píší také o výbuchu. Na místě zasahují hasiči, obyvatelům ale nehrozí bezprostřední nebezpečí. Sdružení italských provozovatelů lyžařských lanovek Dolomity Supersky musí zákazníkům zaplatit odškodnění přesahující v přepočtu 700 milionů korun. Italský antimonopolní úřad je potrestal za poškozování hospodářské soutěže. Domlouvali se na cenách skipasů. Členové konzorcia působí ve 12 nejznámějších italských horských střediscích, včetně Cortine d'Ampezzo, kde se letos konaly zimní olympijské hry. Kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na pražské Letné posílí dopravní podnik městskou hromadnou dopravu. Před zahájením koncertu bude od 16 hodin v provozu zvláštní tramvajová linka. Po skončení akce pojede častěji metro, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
9: Posílíme provoz metra na lince A v úseku Dejvícka-Želiského a také na lince C v úseku Holešovice-Kačerov s krácením stávajících intervalů. Kromě toho budeme mít připraveno 8 záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových linek.
6: Sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky nastoupí v předehrávce třetího kola šance ligy proti Liberci. Utkání pátého se sedmým týmem tabulky nejvyšší soutěže začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. A po vítězství 3-0 nad Rumunskem nastoupí v přípravě na mistrovství Evropy české volejbalistky v Táboře od 17 hodin proti stejnému soupeři. Trenéra české reprezentace Janise Atanasopoulose potěšil návrat do sestavy nahrávačky Kateřiny Valkové, která se zotavuje z těžkého zranění kolene.
10: Samozřejmě to je dobrá zpráva, ale teď mám těžký úkol vybrat ze tří dvě nahrávačky. Všechny hrají výborně. Jsou to Šmídová, Grabovská a Valková. Třeba budou v kádru na mistrovství Evropy všechny tři. Situace se mění den ode dne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D8 před Prahou a komplikace na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na konci stoupání na 6. kilometru nehoda.
12: Tam stojí napříč dva kamiony, je mezi nima osobák a dá se jednou odstavným pruhem. A už jsem tam viděl majáky, takže tam je asi už policie.
11: Zdržíte se asi 15 minut a pozor, kolona pak pokračuje i dál za nehodou až do Gbelské ulice. To už jsou hlavně kamiony. Na D8 pozor ve směru na Ústí nad Labem. Zpomalte za sjezdem na Velemín. Zhruba na 52. a půltém kilometru v levém pruhu havarovalo auto s vozíkem. Už je to označené, je tam šipka, ale je to v zatáčce a brzdí se. Dálnice D3 směr z Kaplice na Prahu. U Českých Budějovic aktuálně neprůjezdná. Tunelem Pohůrka na 136. kilometru se snažilo projet nadrozměrné vozidlo, tunel se uzavřel a čeká se na policisty. Nemělo by to trvat dlouho. Ještě dálnice D1 a v Brně ucpaná D1 obousměrně. Delší kolona ve směru na Ostravu a zdržíte se přes půl hodiny na průjezdu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci bude místy oblačno, jinak ale jasno nebo polojasno, stejně jako zítra přes den. Noční teploty 15 až 11 stupňů, na severu Čech bude kolem 8, naopak na jihu Moravy kolem 17 stupňů. Zítra pak naměříme 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 24. To byly zprávy. Teď už opět odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
6: My vám přejeme dobré odpoledne, s Radiožurnálem jste v 15 hodin 6,5 minutky. Kraje zatím pro letošní rok nemůžou počítat s penězi na opravu a údržbu silnice nižších tříd, už více než 10 let přitom od státu dostávali miliardy korun. Podle ministerstva dopravy ale chybí peníze ve státním fondu dopravní infrastruktury. No a my detaily přidáme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Začínáme s Michalem Hrůzou. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
6: Yeah.

námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

0: Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje peníze od státu na údržbu a opravu silnic druhé a třetí třídy. Asociaci krajů o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Kraje na opravy silnic druhých a třetích tříd dostávaly každoročně miliardy korun. Podle ministerstva dopravy ale teď chybí ve státním fondu dopravní infrastruktury peníze. Detaily přidá redaktor Vít Anderle. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský pro Radiožurnál uvedl, že stát letos plánuje výrazné investice do dálnic a silnic prvních tříd. Miliardové příspěvky v předchozích letech nebyly podle Medelského nijak nárokové, protože kraje si silnice druhé a třetí třídy spravují sami. Medelský dodal, že kraje i přesto dostanou od státu víc než 4 miliardy korun, ty jsou ale určené na projekty, které sama vybrala vláda.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: Jen doplním, že od roku 2015 dostali kraje na údržbu silnic nižších tříd 43 miliard korun.
0: Je to tedy výrazný zásah pro kraje.
1: Předseda Asociace krajů a zlínský hejtman Radim Holeš z hnutí ANO řekl, že kvůli tomu neopraví desítky kilometrů silnic. Na každý kraj to ale dopadne jinak, protože výše příspěvku se počítá podle délky silnic v regionu. Jednu z nejvyšších částek dostával Středočeský kraj a ten teď řeší náhradu výpadku z vlastních zdrojů, popisuje radní kraje pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS.
3: Aktuálně vedeme jednání tak, abychom pokud možno se snažili co nejvíc tento výpadek nahradit. V tuto chvíli ještě nemám žádné konkrétní číslo, ale samozřejmě chtěli bychom se dostat někam ke číslu 400-500 milionů korun.
1: Jinak podle Pátka bude muset kraj plánované opravy odložit a to připustil i předseda Asociace krajů Radim Holeš.
0: A je ještě nějaká šance, že kraje letos peníze z fondu dostanou?
1: Ano, podle Radima Holeše o tom chce Asociace krajů znovu jednat v září. Možnost vidí například v tom, že by se státu letos nepodařilo vysoutěžit všechny naplánované projekty, na které má určené peníze.
4: Z této kapitoly bychom byli schopni ty peníze rychleji proinvestovat, než by to byl stát. Tam si myslím, že je ta šance na ten úspěch pro kraje, protože ty mají nachystané projekty, většinou je mají vytendrované a jenom čekají na přísun financí.
1: Podle Holeše taky zatím není jasné, jestli peníze na údržbu silnic nižší třídy dostanou kraje příští rok. Chce proto jednat s vládou, aby do budoucna byly tyto peníze součástí rozpočtového určení daní.
0: Ve studiu Radiožurnálu Vít Anderle z domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: V Praze kolony na Strakonické a v Brně na D1. V Praze připomínáme velmi ucpanou strakonickou silnici směrem na Příbram. U jíloviště na 9. kilometru se u stavby mostu projíždí pouze jedním pruhem a to je málo v pátek odpoledne. Kolona je dlouhá, zastavíte u sjezdu na Lipence a zdržíte se asi 40 minut. Dálnice D8 směr z Ústí nad Labem na Prahu. Na 6. kilometru před Prahou se srazily dva kamiony a osobní auto. Jede se jedním pruhem a zdržíte se asi 15 minut. Kolona pak pokračuje i dál před Kbelskou, tam jsou to hlavně kamiony. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy. V Praze ucpaný i městský okruh regulují vjezdy do tunelů v obou směrech. Ve směru Stroje na Barandovský most navíc v tunelu Mrázovka po nehodě zavřený pravý pruh. A ještě do Brna provoz vázne na dálnici D1, a to v obou směrech. Zdržíte se jak na Ostravu půl hodiny, tak i směrem na Prahu asi 20 minut osobním autem. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jasno až polojasno, teploty mezi 25 a 27 stupňů Celsia. Čeští restauratéři by řekli ideální podmínky pro návštěvu hospody, zvlášť když na dnešek připadá ještě Mezinárodní den piva. Ale i kdyby byly dnes české hospody a restaurace narvané, pokles popularity piva nezastaví. Podle nejnovějších údajů totiž klesla spotřeba ze 153 litrů v roce 2009 na loňských 121 litrů na obyvatele. Podrobněji o tom teď budeme mluvit na Radiožurnálu s výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladoven Tomášem Slunečkem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak nejdříve, jak budete letos slavit Mezinárodní den piva?
1: No tak já, kdybych to vzal trošičku odkořené, tak každý rok připadá na první pátek srpnu Mezinárodní den piva, který nám připomíná, že pivo je mnohem víc než jen oblíbený nápoj. Je symbolem tradice poctivého řemesla, společných setkání, která spojí lidi napříč generacemi i kulturami. A tím si myslím, že vám odpovídám i na vaši otázku, jak budu slavit tenhle Mezinárodní den piva.
0: Tak pojďme k tomu, co se týká toho odpoledního biznisu Radiožurnálu, který máme vždy v tento čas. V Česku výrazně klesla spotřeba, ale množství vyrobeného piva se snížilo za posledních 15 let jenom mírně. Tak zachraňuje české pivovarnictví export?
1: No, je pravda, že ta domácí spotřeba piva dlouhodobě mírně klesá, ale neznamená to, že by Češi přestali mít pivo rádi, to určitě ne. Jen se podle mého názoru a i vůbec podle názoru odborníků mění způsob té konzumace. Lidé dnes pí, jak říkáme, zodpovědněji, častěji si dají jedno nebo dvě kvalitní piva místo většího množství a více, jak říkám, přemýšlí o kvalitě, o tom způsobu čepování, o tom, s čím si pivo dát, myslím tím pokrm a tak dále. Na druhou stranu české pivo zůstává mimořádně úspěšným exportním artiklem a i když teda minulý rok nám export poklesl vlivem i poptávky teda v okolních zemích, tak ve světě má, řekl bych, stále výbornou pověst a poptávka po českém pivu je dlouhodobě vysoká a můžu říct, že české pivovarnictví a vůbec české pivo je jedním z nejlepších ambasadorů České republiky.
0: A snažíte se třeba v této situaci politiky přesvědčit, aby snížili DPH nejen u nealkoholických nápojů, ale i u toho čepovaného piva? Daří se vám to?
1: No, snažíme se přesvědčovat, není to samozřejmě motivovat lidi, aby pili více piva, když by tedy náhodou se stalo, že by se DPH snížilo. Naším cílem je především podpora české hospody, českého pivovarnictví a české restaurace. Hospoda vlastně není jenom to místo, kde se prodává pivo, ale je to, jak už jsem říkal, místo především setkávání lidí a je to důležitá společenská funkce, zejména na menších městech, vesnicích, takže ta nižší DPH by podle našeho názoru pomohla především gastronomii a mohla by zmírnit tlak na ceny a podpořit návrat části hostů do hospod a restaurací.
0: Na Radiožurnálu jsme mluvili s výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladoven Tomášem Slunečkem. Moc díky za váš čas a pěkný víkend vám přeju.
1: Já vám také děkuji a dej Bůh štěstí.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Hodin a 30 minut. Monika Vrchotová a další zprávy.
2: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Mluvčí společnosti Anton Molnár Radiožurnálu potvrdil, že popoledně došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Předcházel mu i výbuch, který ale nebyl silný. Na místě zasahují hasiči společnosti Slovnaft. Obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Španělská policie rozbila jednu z největších zločineckých sítí pašeráků migrantů do Evropy. Podle španělských médií úřady zadržely 78 lidí, včetně šéfů gengu, a zabavili 18 lodí. Pomocí plavidel měla zločinecká organizace pašovat drogy ze Španělska do Alžírska. Opačným směrem zase nelegálně dopravovala migranty. Policie během operace zabavila asi 15 000 tablet extáze, přes 60 kg hašiše, několik zbraní nebo sledovací zařízení. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky. Hodnotu zakázky odhaduje zhruba na 6 miliard korun bez daně. Nabídky můžou dopravci podávat do začátku října.
3: Sport.
2: Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně, taky Strakonická v Praze. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem v obou směrech. Delší jsou kolony směrem do Ostravy. Omezení na 196, taky na 210 kilometru a celkově je to asi na půl hodiny. Ucpává se i silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Lipůvkou počítejte asi 15 minut navíc. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram postojíte v koloně asi 40 minut. Po pojíždí před zúžením u Jíloviště od Zbraslavy. Taky silnice 3 z Prahy do Tábora, ucpaná tradičně v pátek v Benešově. Od Mrače kolona asi na 20 minut. Silnice 26 z Domažlic do Plzně. Ve Stodu přímo ve městě stojí nepojízdný kamion. Objíždí se Kyvadlově a zdržíte se hlavně směrem do Plzně. Ucpaná je silnice 27 z Plzně na Klatovy. Tam je v Lůžanech za Přešticemi omezení. Průjezd řídí semafor a fronta je tam už z Přeštic. Ještě silnice 35 z Turnova do Liberce. Zdržíte se chvilku u Hodkovic v obou směrech. A 10 minut pak čekejte i v Liberci, tam brzdí provoz omezení u sjezdu na Géčko a opět je to asi na 10 minut z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha a teploty od 26 do 30 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední radio.

0: Žurnála Štěpán Pokorný.
1: 9 miliard eur, tolik chce francouzský energetický gigant EDF v příštích letech investovat do modernizace svých elektráren. Důvodem je sucho a nízké hladiny řek, kvůli kterým musí elektrárny omezovat provoz. Země se zároveň připravuje na možný celostátní výpadek proudu. No a my tyto informace rozebereme podrobněji za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Teď je James Blunt.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Kvůli suchu a vysokým teplotám museli na přelomu června a července omezit provoz elektrárny ve Francii. Energetický gigant EDF odstavil 3 z 57 reaktorů, u dalších 9 snížil výkon. Společnost chce teď svoje jaderné i vodní elektrárny lépe připravit na budoucnost, kdy bude extrémní počasí častější. Do modernizace svých zařízení proto v příštích 15 letech investuje asi 220 miliard korun v přepočtu. Detaily má zpravodaj radiožurnálu ve Francii Marcel Faltis. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak konkrétně chce EDF elektrárny připravit na tu budoucnost?
1: Společnost chce těch avizovaných 9 miliard eur v příštích 15 letech investovat například do speciálních systémů na chlazení vody. Jsou to takové 14-metrové minivěže, které už fungují například v jaderné elektrárně ve městě Sivo na jihozápadě země. Jedním z těch důvodů, proč EDF opakovaně v letních měsících omezuje provoz elektráren, je to, že zařízení zkrátka nestíhají schladit vodu, kterou poté podle zákonů na ochranu životního prostředí nesmí pouštět zpátky do řek. Aby ji tam mohli vracet a nespůsobili šok fauně a flóře, tak chtějí vybudovat více takových chladících zařízení. Modernizace se ale týká i těch vodních elektráren. Inspirací je už opět existující technika, a to konkrétně ve vodní elektrárně Lacour na jihozápadě u hranic se Španělskem. Nová turbína tam dokáže produkovat elektřinu i s menším průtokem vody z řeky a právě tyto turbíny mají být řešením těch klesajících hladin francouzských řek.
0: Francie se taky připravuje na možný celostátní výpadek proudu. Jak?
1: Důvodem v tomto případě nejsou horka, ale spíše snaha otestovat připravenost země na krizovou situaci, kdyby se najednou ocitla bez proudu. Třeba tak, jako se to stalo části Portugalska a Španělska loni v dubnu. Napsal o tom s odvoláním na anonymní zdroje server Politico. Do cvičení by se měli údajně zapojit distributoři elektřiny Enedis a RTE a postihnout by měl několik vládních budov, ministerstev a část armádní administrativy někdy v první polovině příštího roku. Test by měl podle Politika otestovat připravenost Francie na tak rozsáhlý blackout, tedy výpadek proudu, a zjistit, jestli je země schopná zachovat chod základních služeb státu. Cílem je taky zajistit, aby Francie měla přístup k nezbytné infrastruktuře v případě takového výpadku, například ke generátorům, elektrocentrálám, telekomunikačním zařízením, ale třeba jenom dekám nebo lékům.
0: Ve vysílání radiožurnálu zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Tlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze ucpaná Strakonická, taky okruh. V Praze silný provoz. Strakonická na výjezdu z Prahy směr Příbram je ucpaná od Pražského okruhu až nahoru na Jíloviště. Tam na 9. kilometru staví most a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se asi 40 minut. Kolony mimo jiné i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště na 17. kilometru navíc překážela chvíli i dvě auta po nehodě v pravém pruhu. Tam je kvůli tomu dost ucpaná taky ulice k Barrandovu směrem z centra. Na D1 silný provoz za Prahou směr Brno. Pomalej pojedete od 11. kilometru až na 24. k omezení u Šmejkalky. No a pokud sjedete na silnici 3 směr Budějovice, tak je tam další téměř půlhodinová kolona před Benešovem. Na D1 fronty taky v Brně v obou směrech. Další na Ostravu. Ten průjezd Brnem zabere asi 45 minut. A pozor na výjezdu z Brna směr Pohořelice, to je Vídeňská. Ve sjezdu na Modřice je tam nehoda a brzdí se na Vídeňské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jako symbol intelektuálního rebelství označil svého přítele, výtvarníka, pedagoga a hudebníka Milana Knížáka bývalý prezident Václav Klaus. Umělec zemřel 26. července ve věku 86 let. S Knížákem se dnes na pohřbu se státními poctami rozloučili i další politici, například ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, ale i přátelé, kolegové nebo jeho studenti výtvarného umění.
1: Touhu po lepších hodnotách vystihl Milan Knížák v textu své skladby Aby nám sny nezešedly, kterou nahrál se svou undergroundovou kapelou Aktuál a která se stala jedním ze symbolů protestních akcí k prvnímu výročí srpnové okupace. Zazněla i na dnešním posledním rozloučení s umělcem ve velké obřadní síně krematoria v pražských Strašnicích.
2: Milan Knížák byl rebelem, zůstal.
1: Nejdelší proslov před stovkami smutečních hostů přednesl bývalý prezident Václav Klaus. Odmítl Knížáka nazvat provokatérem, ale použil slovo rebel.
2: Komunistický režim ho proto neměl rád.
3: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy. Vlastně pokud já vím, tak jeho demonstrace jednoho z roku 64 je první performance ve veřejném prostoru za železnou oponou.
1: Připomíná prorektorka Akademie výtvarných umění a Knížákova kolegyně historička umění Pavlína Morganová akci, kdy Milan Knížák poblíž právnické fakulty žádal kolem jdoucí, aby pokud možno při procházení kolem tohoto místa kokrhali, zatímco on ležel na bílém papíře, četl knihu a nakonec vše spálil.
3: Pro mě Milan Knížák byl prostě vynikající originální uměleckou osobností, já o něm do dnešního dne přednáším našim studentům. On byl prostě člověk, který opravdu celý život, on už to má v tom manifestu Aktuálu z roku 65, konflikty, aby se mohly řešit. Má tam tu větu, jako využívat každé situace k demonstraci, k útoku na své okolí a na sebe samého. A já si myslím, že to je prostě motto jeho života.
1: Milan Knížák byl zároveň jednou z nejkontroverznějších postav českého umění. V letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Jeho reformy vyvolaly protesty části veřejnosti. Rázně se rozešel i s několika odborníky. Milana Knížáka na poslední cestě doprovodili tři salvy a česká hymna. Velkou retrospektivu Knížákových děl připravuje Moravská galerie v Brně. Vystavit by je měla příští rok na podzim. Tomáš Maleček, Radio.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mimořádný hlas.
2: Jsem spokojený.
1: Výjimečná kariéra.
3: Vy osudu musíte taky napomáhat.
1: A celoživotní láska k hudbě.
3: Doma je doma.
1: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. Zítra večer na ČT Art.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
5: Hasičům se podařilo dostat požár v bratislavské rafinerii Slovnaft pod kontrolu. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Z fotbalové Sparty možná odejdou kapitán Haraslín a útočník Kuchta. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směrem Příbram popojíždí kolona. Zítra bude opět slunečno s teplotami do 30 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Požár v bratislavské rafinerii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár. Radiožurnálu také potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinerii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil, vysvětluje Molnár.
7: Tým, že to bola izolovaná nádrž, ktorá nebola v aktuálnom čase nejak aktívne využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek, alebo potrubia, alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
5: Príčinu požáru teď budou hasiči vyšetřovat. Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se zvýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
8: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
9: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
10: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
9: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
5: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím stanoviště demoliční firmou. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
11: Budou se dělat různé znalecké posudky a pro ty posudky potřebujeme ještě třeba i části některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
4: Sport. Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín by mohl přestoupit do Saúdské Arábie. Informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. Slovenský křídelník má mít lukrativní nabídku z týmu Al-Fateh. Z pražského celku by zároveň mohl odejít i útočník Jan Kuchta, o kterého má zájem polská Legia Varšava. Fotbalisté zbrojovky Brno a Liberce se střetnou ve 3. kole šance ligy. Duel začne v 19 hodin a Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Radiožurnál reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D8 před Prahou a kolony v Liberci. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se zdržíte asi 20 minut osobním autem. Kolona je tam od 3. kilometru až ke zúžení ve Kbelské ulici. Ucpaná i dálnice D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Tam je fronta od 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a těch 8 kilometrů pojedete půl hodiny. Strakonická stále velmi ucpaná na výjezdu z Prahy směr Příbram od Zbraslavy až ke zúžení u Jíloviště. Je to na 40 minut. Pomalý je i výjezd z Prahy na Brno po D1. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky zabere 25 minut. Na D1 vázne provoz taky v Brně v obou směrech. Větší jsou fronty na Ostravu, tam přes Brno pojedete přes půl hodiny. A ještě silnice 35 z Turnova do Liberce. Zdržíte se chvilku asi 10 minut u Hodkovic v obou směrech před omezením. A pak je další zúžení i v Liberci opět na 10 minut před sjezdem na Géčko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci a zítra bude většinou jasno nebo polojasno. Noční teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Zítra pak vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude trochu chladněji, kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: My vám přejeme klidné odpoledne s Radiožurnálem, jste v 16 hodin 6 minut přesně. Vyšetřování dronů na letiště v Lipsku převzalo spolkové státní zastupitelství. Úřad řeší ty nejzávažnější kriminální případy, včetně například ohrožení státní bezpečnosti. Jaké jsou vyšetřovací verze, tak to si povíme už za chvíli v odpoledním Radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál. Budeme rádi. Pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dronový incident na letišti v Lipsku z tohoto týdne bude vyšetřovat německé spolkové státní zastupitelství. Zaměstnanci letiště v noci na středu nejdříve zaznamenali letící objekt nad letištěm, kvůli tomu letiště dočasně přerušilo provoz. Následně našli na jedné z ranvejí dron s výbušninou, který se pyrotechnikům podařilo zneškodnit. Nad letištěm se taky jeden ze strojů srazil s dosud neznámým objektem. Podrobnosti teď probereme v odpoledním radiožurnálu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Převzalo tedy spolkové státní zastupitelství. Víme proč?
2: Tak podle německé státní agentury DPA je to kvůli, ona doslova řekla, zvláštnímu významu toho incidentu. Podle spolkového státního zastupitelství totiž existuje důvodné podezření, že se někdo pokusil narušit letový provoz výbušninou. Německý prokurátor doslova řekl, že nález dronu s výbušninou doslova představoval vážný útok na německou dopravní a logistickou infrastrukturu. Dron byl podle vyšetřovatelů profesionálně vybavený a měl údajně obsahovat asi 800 gramů Semtexu. To je plastická trhavina, která měla vlastně být schovaná u toho dronu v takové plechové konzervě.
1: A víme, jestli bylo cílem dronu něco konkrétního?
2: Tak zatím nemůžeme nic takového s jistotou říct, co mělo být cílem toho dronu. Nicméně vedle něj na runway parkovalo mimo jiné například ukrajinské letadlo Antonov. Podle zjištění několika německých médií bylo plné vojenské munice, která krátce před celou tou noční událostí dorazila z Francie, jenže agentura DPA toto tvrzení rozporuje a odvolává se na nějaký interní dokument ministerstva vnitra a zatím tedy neoficiální informace, že tedy v letadle žádná vojenská munice nebyla.
1: A co jiná evropská letiště reagovala na ten incident v Lipsku nějak?
2: Na ten incident nebo na to celé to dění v Německu reagovalo třeba pražské letiště. Po nálezu dronu s výbušninou to vyhodnocuje případná doporučení bezpečnostních složek a pražské letiště taky celou situaci analyzuje. Alespoň takto radiožurnálu potvrdila jeho mluvčí Denisa Hejtmánková. Policejní prezidium potom uvedlo, že Česko už nyní vlastně funguje v režimu zvýšeného stupně ohrožení terorismu. A k tomu incidentu se vyjádřil taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj Česko v reakci na to posílí letištní ochranu. S tou by vlastně měl pomoci i nový zákon, který už vláda chystá. Já ještě připomenu, že ono to vlastně není poprvé, co k podobnému incidentu, tedy k možnému pokusu o sabotáž na německém letišti v Lipsku Hale došlo. Před 2 lety tam totiž začalo hořet několik balíčků. Výbušniny do nich údajně měly dát podle tedy západních tajných služeb Rusové. Jen náhodou při vyšetřování začaly balíčky hořet na zemi a ne až v letadlech. Moskva jakoukoliv roli v těchto incidentech popírá.
1: Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Kriminalisté obvinili bývalého šéfa správy železnic Jiřího Svobodu, kterého našli v trezoru 80 milionů korun. Za chvilku přineseme podrobnosti na Radiožurnálu, teď je páteční Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze u pana Strakonická taky okruh. V Praze připomínáme dlouhé kolony na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. Je to od Pražského okruhu až k omezení u Jíloviště na 9. kilometru. Tam staví most, projíždí se pouze jedním pruhem a zdržíte se asi 40 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zastavíte na 5. kilometru sjezdu na Rudnou a pomalu pojedete až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celé je to asi na půl hodiny. O něco menší fronta na okruhu i ve směru z D1 na letiště. Opět je to před sjezdem na Ořech. Tam je kvůli tomu ucpaná taky ulice k Barandovu směrem z centra. Od akvaparku na okruh je to za 20 minut. Komplikace v Praze i na městském okruhu. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most odtahují auto po nehodě. Výrazně regulují vjezdy do tunelu a doprava zpomalila v okolí tunelů. A v Praze komplikace i ve Kbelské ulici. Teď čerstvá nehoda a přímo v omezení směrem na Ústí nad Labem blokuje ten jeden pruh u sjezdu na Prosek. A tvoří se kolony už z Novopatské ulice. A ještě přidáme dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy. Dejte pozor za sjezdem na Břeclav. Na kilometru 50,5 leží v levém pruhu nahrazník. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 osob v souvislosti se zakázkou na správě železnic, informoval o tom Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý ředitel železnic Jiří Svoboda. Právě u něj doma kriminalisté před časem našli 80 milionů korun. S podrobnostmi je ve studiu Radiožurnálu investigativní reportér Vít Kubant. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z čeho policie pětici osob obvinila?
1: Vrchní státní zastupitelství uvedlo, že jde o trestný čin zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a jediný oficiální detail zatím je, že tato veřejná soutěž měla být vypsaná Správou železnic. Podle našich informací to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsána veřejná zakázka. Policie se v souvislosti se Správou železnic zajímala například také o rekonstrukci železničního uzlu v Pardubicích nebo nádraží v Brně. Těchto velkých zakázek by se ale obvinění týkat nemělo. Policie v sídle Správy železnic a také v budově ředitelství silnic a dálnic zasahovala loni v listopadu.
0: A co na obvinění říká ex-ředitel Svoboda?
1: Pro Radiožurnál to odmítl komentovat. Serveru Odkryto potom v SMS právě napsal, že cituji, nemá slov. Právě u něj doma našla policie loni v listopadu při domovní prohlídce 80 milionů korun v hotovosti, jak v české, tak v zahraniční měně. Vedle toho sadu drahých hodinek nebo destičky drahých kovů. Když jsme se ho dříve několikrát ptali na původ těchto peněz, tak jakoukoliv trestnou činnost popíral. Vysvětloval, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků, chovu nutrí a také, že v 90. letech našli zlato po dědečkovi nebo že jim v restitucích vrátili továrnu.
0: No a vy už jste v investigativním týmu Radiožurnálu dříve popsali, že z restitucí takovou hotovost nezískal. Tak na co jste přišli?
1: Z katastru nemovitostí jsme totiž získali restituční dokumenty Jiřího Svobody staršího z Orlickou Ústecka, kde rodina od dob první republiky žije a podniká. A sedí to tvrzení, že šlo o poměrně velké majetky, jenže už nesedí to tvrzení, že majetky rodina prodala. Z dokumentů jasně vyplývá, že Jiří Svoboda starší je postupně převedl na své potomky, a ti je pořád vlastní. Rodina je tedy nějak nespeněžila a Svobodovo tvrzení, že i odtud pochází nalezené miliony, tak nesedí. Svoboda ani tehdy nechtěl zjištění komentovat.
2: Já si nemám co rozmýšlet a prosím vás, už mě teda neobtěžujte. Jo, děkuju, naschánu.
1: Na závěr připomenu, že více informací o případu si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.
0: Investigativní reportér Radiožurnálu Vít Kubant. Díky a pěkný den.
1: Díky, hezký den.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby dostanou kraje z fondu zhruba 4 miliardy korun. Zákaz čerpání vody z vodních toků dnes vyhlásilo město Strakonice. Reaguje tak na dlouhotrvající sucho. Zákaz se vztahuje na vodní toky Otava, Voliníka, Peklov a Novosedelský potok a jejich přítoky v celé jejich délce. Opatření platí mimo jiné na odběr povrchové vody pro zalévání zahrad, mytí automobilů nebo na pouštění bazénů. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už víc než 4 tisíce lidí. Podle nejnovějších informací Konžského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků a taky ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. A fasáda brněnské vily Tugendhat se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna tak oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené ode dneška až do neděle. Hlavní program je posetnění vždy od 21 hodin do půlnoci. Sport. Lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebude. Český reprezentant odstoupil ze semifinále po šermu, protože v náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu a taky účast na blížícím se světovém šampionátu. Jan Toman se do finále o jedno místo neprobojoval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hůc po D8 před Prahou a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se zdržíte. Kolona teď od sjezdu na Zdiby až do Kbelské ulice a výrazně zpomalila. Je přímo v omezení ve Kbelské ulici. U sjezdu na Kbely teď stojí nepojízdné auto s defektem a blokuje směr Ústí. Kbelská je teď průjezdná Kivadlově a kolony se zastavily. Strakonická stále velmi ucpaná na výjezdu z Prahy směr Příbram. Od Zbraslavy až ke zúžení u Jíloviště pojedete asi 40 minut. A pomalý je i výjezd z Prahy na Brno po D1. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky zabere asi půl hodiny. Na dalších 20 minut budete popojíždět i na silnici 3 na příjezdu do Benešova z Prahy. Na D1 vázne provoz taky v Brně v obou směrech. Větší jsou fronty směrem na Ostravu. Přerušovaná kolona od 190. kilometru až na 210. do omezení a celé je to asi na půl hodiny. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi Komorovicemi a Ončovicemi. Dvakrát omezení, zdržíte se v obou směrech asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: 16.34 po 17. hodině samozřejmě uslyšíte 20 minut radiožurnálu a hostem bude Jiří Rusnok, bývalý guvernér centrální banky a taky bývalý premiér. Teď chvilku po půl páté, Xindl X a jeho terapie.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

Druhá největší armáda Severoatlantické aliance, největší světový výrobce světové ropy a jediná muslimská země, která má jaderné zbraně, dnes uzavřeli obranu alianci. O novém vojenském spojenectví mezi Saúdskou Arábií, Pakistánem a Tureckem budeme podrobně mluvit za chvilku na Radiožurnálu.

0: Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko ode dneška tři země, které budou brát napadení jedné z nich jako útok na všechny tři. Země dnes v Mekce podepsali obranou dohodu. V posledních týdnech se ozbrojené útoky přibližují nejvíce k Saudům. Riad čelí námořní blokádě od jemenských povstalců Husíů a taky hrozbě od iráckých milic, které podobně jako Husie podporuje Irán. A víc k tomu teď řekneme s blízkovýchodní zpravodajkou radiožurnálu Janou Karasovou. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: V čem ta obranná dohoda tedy spočívá?
1: Tak vytváří třístrannou alianci kolektivní obrany, je tedy srovnávaná s tím, na čem stojí Severoatlantická aliance. O podrobných závazcích a povinnostech ale země neinformovaly. Z tiskového oddělení turecké prezidentské kanceláře přišlo ještě doplnění, že smlouva není namířená proti žádné konkrétní zemi a taky neruší už existující spojenectví. Připomenu, že Turecko je členem právě Severoatlantické aliance. Přestože ta dohoda přichází v době toho rostoucího napětí na Blízkém východě, tak se vyjednávala několik měsíců a už loni v září Riad a Islamabad podepsali dvoustrannou dohodu o kolektivní obraně a dneska se k ní tedy přidalo Turecko. Není vyloučené, že někdy v budoucnu se přidají i další země. Na pakt reagoval na sociální síti například už jeden iránský zákonodárce. Ten napsal, že obranná dohoda s Pákistánem a Tureckem Saudské Arábii nezajistí bezpečnost. Riad by podle něj měl místo toho změnit svou politiku.
0: Jak už teď vypadá vojenská spolupráce těchto tří zemí a jak by se tedy ještě mohla rozšířit?
1: Pákistánské ministerstvo v prohlášení k dohodě píše, že se počítá s posílením všech aspektů už existující obranné spolupráce mezi těmito státy. Podle agentury Reuters Pákistán například v Saudské Arábii nasadil asi 8 000 vojáků, stíhačky, drony a protivzdušnou obranu. V roce 2023 taky Riad souhlasil s nákupem tureckých dronů a Ankara to tehdy označila za svůj největší exportní obranný kontrakt. A vzhledem k síle saudské ekonomiky se předpokládá, že bude v této alianci například financovat i technologický vývoj obranných technologií. Pákistán je zase jedinou muslimskou zemí s jadernými zbraněmi, ale to v dohodě zřejmě nehraje významnou roli.
0: Včerejší útok na jihu Saúdské Arábie zranil 11 civilistů. Kdo za ním stojí?
1: Tak v oblasti nedaleko hranic s Jemenem útočili právě jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem a včera taky nejmenovaný saudsko-arabský činitel řekl americké televizi CNN, že zpravodajské informace naznačují, že údajně Saudské Arábii hrozí koordinovaný útok ze strany jemenských Husijů a taky iráckých šíitských milic. Právě na tyto milice na konci července podnikly Saudové společný úder se Spojenými státy a jemenští Husijové taky pokračují v námořní blokádě saudských přístavů. Minulý týden Riad oznámil plány na vytvoření nadnárodní koalice pro námořní obranu. Na té úvodní schůzce byli i zástupci Evropské unie. Nakonec se do koalice následně přidalo kromě Saudské Arábie ještě dalších 13 států a je mezi nimi právě i Turecko a Pákistán. Naopak tam ale chybí Omán nebo Spojené arabské emiráty.
0: Říká blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová. Naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása.

0: šrám. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Komplikace v Praze ve Kbelské, taky na Strakonické silnici. V Praze výrazně komplikovalo dopravu nepojízdné auto ve Kbelské ulici. Stálo v omezení poblíž sjezdu na Kbely ve směru na Ústí nad Labem. Podle posledních zpráv už prasklé kolo řidič vyměnil, odjel, takže Kbelská opět průjezdná. Ty dlouhé kolony se pomalu rozjíždějí. Ve směru z D8 od Ústí zastavíte už před sjezdem na Zdiby. V opačném směru je plná Novopatská od dálnice D10. Připomínáme taky dlouhé kolony na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram od sjezdu na Lipence až nahoru ke zúžení u jiloviště na 9. kilometru. Tam se jede pouze jedním pruhem u stavby mostu a zdržíte se z Prahy asi 40 minut. Pomalý je i výjezd po D1 z Prahy na Brno. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky zabere asi půl hodiny. No, postojíte pak i na silnici 3 na příjezdu do Benešova z Prahy, tam je páteční kolona asi na 20 minut. D1, Brno, směr Ostrava. Na 194. kilometru sjezdu na Vídeň chvíli překážela nehoda dvou motorek v prostředním pruhu. Teď už jsou na straně a ta kolona od 190. kilometru se pomalu rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pražské Letenské pláni vystoupí večer zpěvák Marek Ztracený. Na jeho dosud největší koncert má dorazit podle pořadatelů více než 70 tisíc fanoušků. Někteří už jsou na Letné, dění v okolí koncertního areálu sleduje reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
1: Dobrý den. Areál se návštěvníkům otevřel už v 4:30 odpoledne. Davy lidí tady byly, ale už předtím. Samotný koncert Marka Ztraceného začne ve 20 hodin. Viděl jsem tady procházet už stovky lidí. Někteří přijeli třeba z Moravy nebo ze severu Čech. Potkal jsem tady dokonce i skupinu Čechů, kteří žijí v Německu. Nálada mezi lidmi je příjemná. Někteří už stojí ve frontě u vstupu a ti trpělivější vysedávají v trávě. Každopádně mi všichni říkali, že se na dnešek velmi těšili. Já ještě připomenu, že tady na Letenské pláni vystupoval už třeba také Michael Jackson anebo třeba kapela Rolling Stones.
0: Fanoušci můžou při cestě na Letnou využívat mimořádnou tramvajovou linku číslo 44. Odkud a kam bude jezdit?
1: Tak mimořádná linka je v provozu od 4 do 7 hodin odpoledne a jezdí v 5-minutovém intervalu. Jejím hlavním úkolem je svážet lidi od metra přímo k areálu. Jezdí totiž ze zastávky Sparta směrem ke stanici metra Nádraží Holešovice a Vltavská, takže usnadní cestu lidem, kteří přijeli metrem, a tak trochu nařídí i ty stálé tramvajové spoje, které sem přijíždí velmi plné.
0: Teď je tam určitě páteční dopravní špička v ulicích. Jak to ale bude s dopravou po skončení koncertu?
1: Po skončení show, tedy mezi 10:30 a 12:00 večer, posílí dopravní podnik provoz na lince metra A, a to konkrétně v úseku Davidská Želivského. Pořadatelé i policie návštěvníkům doporučují, aby se po skončení akce vydali pěšky na blízkou stanici metra Hradčanská. Policie zároveň důrazně apeluje na řidiče, aby do centra vůbec nejezdili auty a nechali je na P+R parkovištích na okraji Prahy. Žádné plánované uzavírky silnic sice neplatí, ale policie očekává, že provoz v okolí Letné bude velmi hustý.
0: Naštěstí nejsou ty teploty tak vysoké jako ještě před pár dny, ale venku je teplo, svítí slunce, koncert bude pod širým nebem, tak je tam nějaká možnost, kde se fanoušci můžou ochladit?
1: No, teplo skutečně je, pořadatelé s těmi vysokými teplotami počítali a připravili hned několik opatření. Přímo v areálu jsou nainstalované takové rozprašovače vody, k dispozici by měl být také dostatek občerstvení i nápojů, v záloze je navíc i připravený kropící vůz hasičů a na bezpečnost a zdraví fanoušků budou po celou dobu dohlížet zdravotníci. Mimochodem právě kvůli horku a suchu zpěvák na poslední chvíli zrušil plánovaný závěrečný ohňostroj.
0: 70 tisíc fanoušků by tedy mohlo přijet na koncert zpěváka Marka Ztraceného. Ten koncert začne v 8 hodin na pražské Letné. A teď ty informace před koncertem pro vás, pro fanoušky, kteří tam třeba míří, od Mikuláše Vochosky. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: A ještě před zprávami v 17 hodin nabízíme další mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové nebezpečná situace. Na 59. kilometru teď čerstvá nehoda. V levém pruhu stojí 3 auta a je to v levotočivé zatáčce. Auta brzdí, vybočuje se na poslední chvíli, tak pozor na to. D11 z Prahy do Hradce Králové, 59. kilometr. Další zelená vlna po zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Letošní sklizeň obilí by mohla být nejnižší za 14 let, odhaduje to statistický úřad. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz kvůli suchu. Fotbalisti Zbrojovky Brno a Liberce otevřou třetí ligové kolo. V Praze na výjezdu po Strakonické brzdí provoz zúžení u Jíloviště. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun. To je o téměř 17% míně než loni. Řepky se sklidí o pětinu míně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí, a to díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Podávat je bylo možné v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
5: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinnou oblast platit.
3: Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. Právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu k chlazení. Počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
6: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků od dneška vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého, popisuje vedoucí galerie Lada Galová.
7: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále.
3: Výstava českých ilustrátorů potrvá v Přerovské galerii do konce září.
8: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce vstoupí do třetího kola šance ligy. Nováček soutěže z Moravy má zatím 4 body a tak by v případě výhry šel na první pozici neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisuje pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hůlka.
9: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním, a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, podobně třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal ve dvou zápasech 2 góly.
8: Zbrojovka přivítá Liberec v 19 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Najdete ho taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A fotbalisté Hradce Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehrají zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. O odložení utkání informovala Ligová fotbalová asociace.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a od pana Strakonická v Praze. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor před Chlumcem nad Cidlinou. Na 59. kilometru se v levém pruhu srazila tři auta. Dojíždí se do zatím kratší kolony a brzdí se prudce, tak opatrně dojíždějte. Na D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Jak na Prahu, tak směrem na Ostravu se zdržíte okolo 15 minut. Na D1 pomaleji pojedete i na výjezdu z Prahy na Brno, úsek od Pražského okruhu, až k omezení už Mejkalky zabere asi půl hodiny. Dalších 20 minut pak postojíte, i pokud jedete na silnici 3 a je to kolona na příjezdu do Benešova z Prahy. Strakonická stále velmi ucpaná na výjezdu z Prahy směr Příbram. Od Zbraslavy až ke zúžení u Jíloviště na 9. kilometru pojedete okolo 40 minut. A ještě silnice 35 z Turnova do Liberce. Zdržíte se chvilku asi 10 minut u Hodkovic před omezením v obou směrech. Další 10 minut pak postojíte i v Liberci. Tam brzdí provoz zúžení u sjezdu na Géčko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
11: Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny. Je to rozumné? Co naznačují o dalším vývoji naší ekonomiky nejnovější makroekonomická prognóza a čerstvá data o červencové inflaci? A co si 20 známých ekonomů slibuje od otevřeného dopisu poslancům ohledně novely rozpočtových zákonů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý guvernér České národní banky, také bývalý premiér Jiří Rusnok. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
12: Dobrý den.
11: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 15 hodin, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Bankovní rada České národní banky ponechala na svém včerejším jednání základní úrokovou sazbu na 3,75%, což analytici dopředu očekávali. Na tu aktuální úroveň centrální banka sazbu zvýšila v červnu a vysloužila si za to tehdy kritiku vládních politiků. Považujete to aktuální rozhodnutí ponechat sazby za správné a rozumné?
12: Ano, považuji to za rozumné. Myslím, že to byl, jak jste řekl, očekávaný scénář a v tuto chvíli banka vlastně není pod nějakým tlakem nějaké rychlé akce, takže ano, považuji to za odpovídající situaci.
11: Už jsem tedy připomínal červnové zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% bodu. To bylo první zvýšení sazeb za poslední 4 roky, první za dobu, kdy je guvernérem České národní banky Aleš Michl. To zvýšení tehdy ostře kritizoval premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl mimo jiné, že, a teď cituji, teoretici z České národní banky ničí životy našich občanů a firem. To jsou červnová slova pana premiéra. Pokud si na tom bankovní rada i včera trvala na téhleté výši sazeb, dokazuje to, že je centrální banka opravdu nezávislá?
12: Já myslím, že ano, že to je, ano, že to je příklad, který potvrzuje to, že ta pozice naší centrální banky z hlediska její nezávislosti je velmi silná a je to nastaveno správně, bych řekl, systémově a zaplať pánbu, i ta současná bankovní rada to správně vyhodnotila.
11: Vy máte zkušenost z obou stran, tedy jak z vedení centrální banky, tak z vedení vlády. Je napětí mezi premiérem a guvernérem centrální banky nevyhnutelné a zdravé?
12: Tak jakési, řekněme, regulované napětí v tom smyslu, že každý má trochu jiné portfolio svých úkolů a tím pádem i zájmu, tak bude vždycky. Jo. To zase není úplně něco nevídaného. Vidíme to i v jiných zemích. typicky třeba v poslední době i ve Spojených státech. Ale samozřejmě nesmí to překročit určitou míru toho, řekl bych, těch pravidel a způsobu fungování, tak aby vlastně klienti, to znamená občané a účastníci trhu, vlastně rozuměli tomu, jak ta situace vypadá a co lze od ní očekávat. Takže já myslím, že nějaká kritika ze strany vlády se asi dá pochopit, proč ne. Prostě říkám, vláda má trochu jiný pohled na věc a má jiný zájem, krátkodobější asi a zejména prostě ovlivněný širším spektrem, když to Národní banka se skutečně primárně musí starat o cenovou stabilitu. To je její prostě klíčový a hlavní úkol a pak ještě o takzvanou finanční stabilitu, ale to už není tak podstatné v tuto chvíli. Takže jisté napětí se dá pochopit, ale nesmí to překročit jakoby hranice civilizované země, mezi kterou se určitě počítáme a chceme počítat.
11: To, co zaznívalo v poslední době, překračovalo tu hranici, nebo je to v tom, jak jste to označil, v těch intencích regulovaného napětí?
12: No, je to někde na hraně, bych řekl. Je to někde na hraně, podívejte, třeba v eurozóně to neslyšíme, něco takového, že by představitelé Evropské komise takto ostře explicitně kritizovali rozhodnutí ECB, to jsme asi nikdy nezažili. Mohou si taky o nich myslet, co chtějí, nebo představitelé vlád těch členských zemí eurozóny. A na druhou stranu, jak říkám, vidíme i horší vývoj v poslední době, třeba bohužel tím příkladem negativním jsou Spojené státy. Takže já myslím, že to je tak jako někde na hraně, ale už hodně na hraně.
11: Když narážíte na vyjádření Donalda Trumpa na adresu amerického Fedu, tedy americké centrální banky, nebo když cituji slova Andreje Babiše, máte pocit, že se mění přístup šéfů výkonné moci vůči centrálním bankám, že si v poslední době dovolí víc, než bývalo běžné třeba v minulých desetiletích?
12: Ano, řekl bych, že ano, že už delší dobu pozorujeme určité ohrožování nebo jisté symptomy toho, že ta nezávislost centrálních bank, která byla skutečně takovým typickým znakem těch vyspělých zemí s tržní ekonomikou, řekněme, v posledních desetiletích, je více zpochybňována politiky, než tomu bylo v minulosti. Ano, takový trend tady je, ale zatím myslím, že ty centrální banky vesměs velice dobře jaksi uhájily tu svoji pozici.
11: Když se vrátíme do českého prostředí, silné výroky zazněly v nedávné minulosti i na druhou stranu, tedy od guvernéra České národní banky Aleše Michla směrem k vládě. V květnovém podcastu Insider pan guvernér řekl, že klidně zdrtí ekonomiku a že tu není od toho, aby zlevňoval byty. Jsou to šťastná vyjádření?
12: Ne, to jsou velmi nešťastná vyjádření a je to přesně to, co říkáte, je to prostě špatně zase na druhou stranu. Jo? Říkám, vláda by měla mít nějakou míru toho, jak se vyjadřuje o rozhodnutích centrální banky, ale stejně tak centrální banka nemůže takto expresivně prostě mluvit o, řekl bych, veřejném zájmu, což je prostě jaksi růst ekonomiky, její stabilita, to je veřejný zájem a ten je platný i pro centrální banku. Centrální banka se má starat o cenovou stabilitu, ale ne za každou cenu. Jo. To je, v tom je to kouzlo. Jako udržet nízkou inflaci za cenu toho, že se nám ekonomika víceméně zhroutí, to svým způsobem dokáže každý, jo. Protože prostě rozhodne o tom, že budou tady úrokové sazby ne 3,5, nebo kolik máme, 3,75, ale třeba 8-10, a budeme mít určitě během krátké doby nižší inflaci, ale ta ekonomika se zastaví a ponese to všechny ty negativa, které samozřejmě zastavení růstu nebo vůbec pokles ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a tak dále mohou znamenat pro všeobecně pro tu společnost. Takže to má samozřejmě taky svoje hranice.
11: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím ke včerejšímu jednání Bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, guvernér Aleš Michl to rozhodnutí vysvětlil slovy, že Bankovní rada vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Souhlasíte? Vidíte také taková rizika?
12: Ano, existuje poměrně pravděpodobný scénář, že ta inflace může být o něco vyšší, než říká ten základní scénář prognózy, to znamená, ten předpokládá, že v letošním roce ta průměrná inflace bude 2%, průměrná, to zdůrazňuji, a v příštím roce se zvýší na nějaká 2,5% a pak by zase měla snad klesat zpátky k těm 2%. Ale je tady riziko, že se to o pár desetin může jaksi nepodařit v tom horším směru, čili ve směru zvýšení inflace. Ano, jisté riziko tady určitě existuje. Je dáno nejistotami kolem cen surovin, počínaje samozřejmě ropou, plynem, elektrickou energií, vnitřními faktory, jako je růst mest, výrazné zadlužování státu a jeho rychlost a tak dále.
11: V tomto týdnu vydal Český statistický úřad předběžná data o červencové inflaci. Meziročně inflace oproti červnu v červenci mírně narostla, nejvíc přitom rostly ceny služeb, naopak klesaly ceny potravin. Dá se tenhle trend čekat i v těch příštích měsících?
12: No, teď nám právě pomáhá v letošním roce k těm dobrým číslům to, že spíše výjimečně, ale občas se to stává, potraviny vlastně klesají, jejich ceny klesají, čili máme deflaci v oblasti potravin. A máme tady efekt toho, že za nás platí stát, respektive platí prostě z rostoucího dluhu, platí část nákladů na elektrickou energii. A máme tady efekt toho, že vlastně ještě teď pořád meziročně, když se to porovná, klesají ceny energií pro domácnosti. To neplest s velkou obchodními cenami, jo? To jsou různé. Takže to nám pomáhá tu inflaci udržovat na relativně nízké úrovni, ale je tady velká pravděpodobnost, že tyto efekty postupně vymizí. Některé určitě, například ta platba za ty
11: obnovitelné zdroje energie.
12: Obnovitelné zdroje, ta se samozřejmě od příštího roku už v inflaci projevat nebude, i když třeba stát bude pokračovat v tom placení, tak meziročně se to ztratí, ten pozitivní efekt. A je tady velká pravděpodobnost, že v příštím roce budou vyšší ceny energií pro domácnosti, protože plyn je podstatně dražší, elektrická energie také o něco dražší, úropy nevíme, ale spíše na nějaké velké poklesy to nevypadá. Takže ano, to riziko tady je.
11: Říkáte, že u ropy nevíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě ceny pohonných hmot a ceny ropy, to je velké téma posledních měsíců. Vláda v červenci ukončila regulaci cen benzínu a nafty. Bylo to ukončení dobře načasované a byla ta regulace, která byla předtím správně nastavená?
12: No, to těžko, na to nemám dost jaksi asi údajů, abych to mohl nějak objektivně hodnotit. Já myslím, že ta regulace sehrála na začátku svoji pozitivní roli, že vlastně rozložila ten cenový skok v čase. Otázka je, jestli neměla být ukončena o něco dříve, a to načasování samozřejmě při té volatilitě tohoto trhu je vždycky obtížné, takže já myslím, že sehrála do jisté míry pozitivní nějakou roli, ale otázka je, jestli to, jak říkají, tak říkají, stojí za to, že jo? Ono to není zadarmo, stojí to každý měsíc, já nevím, skoro miliardu. Já myslím, že to není nic tak podstatného. Makroekonomicky to není žádný zásadní průlom ani významný krok.
11: Centrální banka při svém včerejším rozhodování o úrokových sazbách vycházela také z nové makroekonomické prognózy. V té zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle České národní banky vzroste za celý rok a 2,2%. Ta předchozí květnová prognóza očekávala růst 2,5%. Ten nový odhad je realistický podle vás?
12: No ano, myslím, že je realistický. Tak nějak to vypadá z těch telů průběžných, které přicházejí z ekonomiky i z ostatních odhadů jiných pracovišť, takže no, ano.
11: Nakolik se vlastně v tom současném světě dá spolehnout na takové makroekonomické prognózy, když pátým rokem pokračuje válka na Ukrajině, když zůstává napětí na Blízkém východě, když jsme teď viděli migrační incident na Seutě a mohl bych v těch událostech ze světa pokračovat. Nakolik se dá za těchto okolností opravdu predikovat, jak se bude ekonomika vyvíjet?
12: No je to čím dál obtížnější. Právě proto, ano, ten faktor geopolitiky a geoekonomiky je čím dál významnější a zvyšuje nejistotu v těch prognozách, nicméně ty prognozy se dělat musí. Samozřejmě ty prognozy, řekněme na rok, zvláště když se bavíme, dneska je už za polovinou roku jsme, tak ten zbytek roku se dá odhadnout velice slušně, že jo, samozřejmě vždycky může přijít nějaká černá labuť, ale už se toho asi tolik nezmění v tom daném roce, ale čím jdeme dál do budoucna, čili příští rok a přes příští, tak samozřejmě je to trochu jako předpovědi počasí, prostě ta prognoza je méně validní, má prostě menší míru pravděpodobnosti, že se naplní.
11: Když dáváte do souvislosti predikci ekonomiky s předpovědí počasí, pokračují vedra. Může to, jak vedro a jaké vlny veder zažíváme v letošním roce, může to mít vliv na ekonomiku České republiky?
12: Určitě. Zaprvé z důvodu domácích, to znamená, je nesporné, že určitá produktivita práce, intenzita práce v těch provozech různých bude asi o něco nižší v těchto týdnech a měsících. A pak významnější ještě může být ten dopad zvnějšku, to znamená, my slyšíme o řekněme, přerušení provozu velkých energetických zdrojů, jaderných elektráren v různých zemích, regulaci vlastně odběru elektřiny, čili může se stát, že u našich obchodních partnerů mnohých prostě budou výpadky ve výrobě, což může znamenat výpadky v našem exportu a tak dále. My jsme velmi závislí na tom, co se děje kolem, takže nějaké negativní dopady to mít podle mého názoru bude, ale prakticky bych si netroufal je prostě jak si nějak kvantifikovat, jo? To je strašně obtížné.
11: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Dvacítka známých ekonomů minulý týden apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů. Vy jste jedním z těch, kdo je podepsaný pod tím otevřeným dopisem. Co si od něj slibujete?
12: No tak podívejte, já jsem se k tomu připojil po té, co se na mě obrátili kolegové z toho Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově a že takový dopis připravujou. A vlastně jsem si jaksi uvědomil, že kdybych se pod to nepodepsal, tak si to budu prostě vyčítat do budoucna, protože to je opravdu klíčová věc. To, jak tady si nastavíme podmínky fungování veřejných financí s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost, a já bych vlastně řekl nějakou, i vlastně pro mě je to i otázka nějaká morální, jo, mezigenerační a morální, protože přece není možné, aby tady stávající aktivní generace tady, tak říkajíc, prostě vybrali všechno do posledního zbytku a těm nadcházejícím generacím nechali jenom dluhy. Jo. To je prostě špatně a nelze to prostě odůvodnit žádnými krásnými řečmi typu, že musíme investovat do toho či onoho. Ano, investovat musíme, ale je to jako v rodině, že jo? Nemůžete investovat tak, že tu rodinu přivedete prostě do insolvence. Takže já myslím, že ten postoj je prostě principiálně jasný a co si od toho slibujeme, no tak to je druhá věc. Asi ta naděje na to, že se to změní, je malá vzhledem k politické konfiguraci, ale ten názor, jak si vyjádřit, to prostě pro mě je důležité.
11: Jste před chvílí v tom příměru s domácností použil slova, že nemůže rodinu ta investice přivést do insolvence. Máte pocit, že ten projednávaný návrh přivede Česko do insolvence?
12: No tak asi to samozřejmě, ono je trošku něco jiného, rodina, firma a stát. To já samozřejmě si uvědomu, ale pro zjednodušení a pro vysvětlení jsem ten příměr použil, ale asi určitě máme daleko k tomu, abychom se stali nějakým novým Řeckem, ale ten nastavení toho systému, kdy v podstatě se vyprázdnila ty limity pro prostě sestavování rozpočtu z hlediska míry zadlužování, kdy prostě ve výjimkách jsou věci, které mají hodnoty 100 miliard nebo stovek miliard, nebo jsou tam takové věci, jakože vlastně při opakovaném návrhu, který se vrátí ze sněmovny, žádné limity neplatí, tak to vytváří prostředí, které by k tomu teoreticky mohlo vést a to je prostě špatně.
11: Vy jste řekl, když jste vysvětloval, proč jste ten dopis podepsal, že to je klíčová věc. Na postoj obyvatel k té novele se ptala v bleskovém průzkumu pro Český rozhlas v minulých dnech agentura Median. Z tisícovky respondentů s tou novelou souhlasilo 28% lidí, proti bylo 38% a víc než třetina, tedy 34% lidí odpovědělo, že na to vlastně nemá názor, že neví. O čem to svědčí?
12: Já myslím, že to není vůbec špatný výsledek. Já tomu rozumím, že pro spoustu lidí jako je to trochu nesrozumitelné a vlastně vzdálené, jo, protože samozřejmě ta míra té nějaké ekonomické nebo dokonce makroekonomické gramotnosti je prostě omezená a v tom se asi nelišíme ani od jiných zemí. Takže to, že více než třetina nebo skoro 40% lidí říká, že to je vlastně špatně, tak to mě jako spíš naopak do mě přináší mi to určitý optimismus. Já myslím, že to, já chápu, že to je téma, které je prostě složité vysvětlit občanům a je navíc zneužíváno komunikaci vlády, že jo, typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí, že jo, takže prostě to je tak, že některé věci, které rozhoduje parlament, jsou dost technicky složitější o dost a taky asi je to o tom, že ne vždycky poctivě ty politici komunikují s obyvatelstvem, aby jim vysvětlovali tyhle ty peníze, které my tady rozdělujeme, to jsou vaše peníze, jo? To jsou peníze vás, daňových poplatníků, a my, daňoví poplatníci, je budeme splácet, jo? Ať už ti současní nebo ti budoucí, takže prostě, aby to nebylo něco odtažitého, něco prostě eterického, co se někde odehrává v Praze na Malé Straně, ale to se nás týká vlastně všech.
11: Jaký by byl maximální deficit rozpočtu pro příští rok, kdyby parlament nezměnil ty současné rozpočtové zákony?
12: To odvolávání se na to, že podle současných zákonů by to muselo být 150 miliard, je podle mě falešné. Tak zaprvé už v letošním roce těch 310 neodpovídá tomu zákonu, který máme. Jo? Takže,
11: pardon, ale že do toho skáču, ale to přesně bylo předmětem kritiky, že vlastně vláda porušuje zákony.
12: Ano, ano. Takže ta vláda, když připravovala ty novelu rozpočtových pravidel, protože ji vlastně už převzala od minulé vlády, že je to nějaká harmonizační, že jo, norma, tak mohla klidně tam nastavit nějaký odpovídající rámec, který by považovala za přijatelný, to znamená třeba, já nevím, ona se všude chlubí, že bude snižovat ty schodky a nakonec ekonomika slušně roste, tak by asi schodky růst neměly, tak klidně si tam mohli dát rámec, který by znamenal, já nevím, příští rok schodek stejný jako letos, nebo něco takového, plus minus 300 miliard, jo, a ostatní věci mohli udělat prostě tak, aby nevyvolávali tuhletu kritiku a nakonec to veto prezidenta, že jo? Protože on nevetoval to, že tam je ten rámec, nevím jaký, vyšší než byl ten dosavadní, ale on vetoval ty prvky, o kterých jsem mluvil, které vlastně teoreticky to úplně jako ten rámec nafukují skoro do nekonečna. Takže ta výmluva na těch 150 miliard je falešná podle mě a nedává smysl.
11: Nemůže přece jenom větší schodek rozpočtu nastartovat nebo pomoci nastartovat českou ekonomiku?
12: Myslím si, že v podmínkách, kdy máme vyčerpaný trh práce, podle České národní banky jsme na takzvaném potenciálu, čili zase zjednodušeně, jedeme konstrukční rychlostí toho vozidla, což je naše ekonomika. Každé přilévání jaksi poptávky do té ekonomiky bude znamenat v podstatě do značné míry jenom zvyšování inflace, protože ta ekonomika nemá lidi, který by to naplnili, nemá ani jiné kapacity, kterými by to bezinflačně mohla naplnit. Jo? Takže v tuto chvíli to makroekonomicky žádný smysl nedává a taky, jak vidno z toho včerejší nové prognozy ČNB, vlastně ona ani nepředpokládá žádné velké zrychlení růstu. Ona říká, že ten růst bude možná v příští rok 2,7 a potom, pokud se nepletu, v dalším roce 28 už zase klesne někam 2,5 nebo něco takového, teď si to nepamatuju. Rozhodně tam není nějaká akcelerace růstu. Jo. Takže tady prostě nejsou podmínky, jiné podmínky splněné, není tady prostě potenciál na to, aby ta ekonomika rostla rychleji, když se bude do ní lít víc poptávky z veřejného sektoru nebo z veřejných financí, spíše to vyvolá větší proinflační tlaky.
11: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
12: Já děkuji a děkuji vám za pozvání a všem nashledanou.
11: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
4: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky.

0: Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Zvyšování tržeb ve službách naopak nejvíc brzdily administrativní a podpůrné činnosti s poklesem o 0,4%. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadorozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí bylo zraněných. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obrannou dohodu. Zavazují se tak, že útok proti jedné zemi znamená útok proti všem. Trojice států pak tam reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Připojit ke smlouvě se můžou i další země v regionu. A úhyn raků a ryb v horním rybníce u Vranova části obce Ctětín na Chrudimsku má na svědomí nedostatek kyslíku ve vodě. Způsobilo to horké počasí s minimem srážek. Podezření na otravu modrou skalicí se nepotvrdilo, oznámila to Česká inspekce životního prostředí. Sport. Tenista Alexander Zverev je po Jannu Kusinerovi druhým jistým účastníkem turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů sezóny se uskuteční v listopadu v Turíně. Italský lídr světového žebříčku se kvalifikoval už v polovině července ve Wimbledonu. Němec Zverev získal jistotu při probíhajícím Mastersu v Montrealu. Asociace ATP o tom informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 před Chlumcem a taky na Úplzně u Losine. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 59 nehoda. Podle našeho zpravodaje hromadná.
3: V levém pruhu 5 aut, teď tam dorazili hasiči a projíždí se to pravým pruhem.
2: Do kolony se dojíždí na 55. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. Z Prahy se stále valí auta, je silný provoz. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Písek. Čekejte kolony u Losiné, za Losinou, u odbočky na Nezvěstice se srazilo auto s motorkou. Silnice špatně průjezdná a ucpaná směrem z Plzně. V Praze stále kolony na Strakonické na výjezdu směr Příbram. Na 9. kilometru u jíloviště u stavby mostu se projíždí jedním pruhem. A kolona je už od Zbraslavy asi na 40 minut. Pomalý je i výjezd po D1 z Prahy do Brna. Úsek od Pražského okruhu k omezení u Šmejkalky zabere asi půl hodiny. A dalších 20 minut budete popojíždět i na silnici 3 na příjezdu do Benešova směrem z Prahy. Ve páteční kolona silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: 17.34, pokračujeme v odpoledním radiožurnálu a teď George Ezra.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Neziskové organizace v Moravskoslezském kraji varují, že někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku o bydlení. Aplikace Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí totiž neumožňuje přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení. Od srpna dostávají peníze přímo klienti a sociální pracovníci se bojí, že je utratí dřív, než zaplatí nájem.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímé úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko. Pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku, může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1-3 měsíce, pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janičková.

0: tonight.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na hradecké dálnici a kolona na Strakonické za Prahou. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové. Komplikace. První už na výjezdu z Prahy. Na druhém kilometru dálnice se srazila dvě auta a projíždí se jedním pruhem. Z Prahy je silný provoz a zastavíte už na okruhu na Černém mostě. A to zdržení počítejte 10 až 15 minut. Další nehoda na D11 opět ve směru do Hradce Králové překáží na 59. kilometru. Před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se srazilo ve dvou nehodách asi pět aut a blokují levý jízdní pruh. Tam už je kolona delší, zdržíte se téměř půl hodiny od 54. a 5. kilometru. Poslední volný sjezd je na Městec Králové na 50. kilometru. V Praze stále ucpaná Strakonická na výjezdu směr Příbram na 9. kilometru. U jíloviště u stavby mostu se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Lipence zabere asi 40 minut. Pomalý je i výjezd po dálnici D1 z Prahy do Brna. Úsek od Pražského okruhu až k omezení na 24. kilometru u Šmejkalky je na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kapela Bon Jovi, Bed of Roses. Na Radiožurnálu čeští plavci odletí do Paříže, kde budou od pondělí závodit na mistrovství Evropy v bazénových disciplínách. Po kompletním návratu Rusů a Bělorusů do soutěží to bude nejkvalitnější kontinentální šampionát za posledních 8 let. Nejen proto bude pro hlavní českou hvězdu Barboru Sémanovou složité obhájit zlato na 200 metrů kraul.
1: To, že jsem dělala český rekord na 200 kraula před minulý rok na Evropě 2024, tak to je jako mnohem důležitější v tom plaveckém světě, než to, že jsem z toho získala tu medaili.
2: Barbora Sémanová vyhrála při své premiéře 2021 i na minulém šampionátu 2024, jenže teď už se její soupeřky na dvoustovce dostaly pod hranici minuty a 55 sekund a ona zatím ne.
1: Pod 1,55 vteřin a na tu dvoustovku, to je pro mě cíl a s tím bych byla jako extrémně spokojená a to je něco, pro co trénu a co si myslím, že je v mých silách a co je reálný.
2: České plavání má výbornou generaci. Posouvá se další kraulařka Janíčková. Do formy se vrací i znakař Čejka. Někdejší juniorský mistr světa už zase plave dobře. V prosinci získal svou první medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu a teď má naději také v tom dlouhém.
3: Určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední, takže já jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady.
2: A do toho se snaží o výborné časy i Miroslav Knedla, také znakař, ale spíše na kratších tratích. Na nich je obsazení mistrovství Evropy téměř stejné jako na mistrovství světa.
4: Bude to opravdu šampionát takhle těch ikon aktuálního plavání, takže tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska, a ještě opravdu jako hromada dalších.
2: Říká Miroslav Knedla. Šampionát v Paříži začne v bazénových disciplínách v pondělí. Hlavními hvězdami budou domácí Leon Marchand, Nizozemka Marit Stenberchenová a sledovaný bude návrat Švédky Sara Sjöströmové. Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: 17 hodin 54 minuty. Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatí a od pražského klubu dostal prý svolení k odchodu. Pokud vás zajímá víc, tak vše máme taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz ve vysílání Radiožurnálu, ale teď o tom, co nabídneme ve večerní publicistice za čtvrt hodiny od 18.10. Tomáš Pancíř je ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, začneme zemědělstvím. Sklizeň obilovin má být u nás letos nejnižší za posledních 14 let, u řepky dokonce za posledních 21 let. Čím to je a hlavně jaké to bude mít dopady, a to nejen na ceny potravin, tak na to se zeptám prezidenta agrární komory Jana Doležala. Španělská policie dnes oznámila, že se jí ve spolupráci s Europolem a bezpečnostními složkami dalších evropských států podařilo rozbít jednu z největších zločineckých sítí, které ve Středomoří pašují migranty do Evropy. Detaily doplní naše spolupracovnice ve Španělsku Kateřina Ferenčíková. A soud v americkém Novém Mexiku nařídil provozovateli Facebooku a Instagramu zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které tyto platformy působí mladým lidem. Výhrady k podobě těchto sítí má také Evropská komise. Jestli to všechno může přimět společnost Meta, aby podobu svých sociálních sítí změnila a případně jaké změny by mohly přicházet v úvahu, o tom budu mluvit s odborníkem na sociální sítě Danielem Dočekalem.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zadavatel vraždy novináře Jána Kuciaka dál uniká trestu. Hlavním podezřelým je nicméně už dlouhé roky podnikatel Marián Kočner. Co na něj policie má? Dozvíte se v závěrečném díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
5: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
4: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
5: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
4: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic kvůli veřejným zakázkám. Je mezi nimi i bývalý ředitel. Španělská policie rozkryla síť pašeráků, migrantů a drog. Zadržela 78 lidí. Fotbalovou Spartu by mohl opustit její kapitán Lukáš Haraslín, má nabídku ze Saudské Arábie. Na dálnici D11 na 59. kilometru ve směru do Hradce brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Kriminalisti z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic, informovalo o tom Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
8: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal. Ani dnes obvinění komentovat nechtěl.
9: Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se, děkuji za pochopení.
8: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Španělská policie odhalila skupinu pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
10: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Španělsko zároveň pohrozilo Itálii odvetnými opatřeními, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Itálie je zavedla na začátku srpna, to kvůli přílivu migrantů do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Na konci července se tam dostalo víc než 70 tisíc lidí z Maroka. Téměř všichni se ale dobrovolně vrátili zpátky. Řím v reakci na dnešní vyjádření Madridu oznámil, že opatření bude platit minimálně do poloviny srpna. V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň po několika hodinách pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožená a další nebezpečí nehrozí.
11: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
12: Počas toho narušenia došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
11: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Dým nad bratislavskou rafinerií už se rozplynul, přestože nedaleká obec Rovinka ještě před několika hodinami doporučovala zavřít okna a omezit pobyt venku. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
7: Společnost Meta prohrála další soudní spor kvůli újmě způsobené dětem na sociálních sítích. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
13: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelné. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami rozloučili s Milanem Knížákem. Obřad se konal v krematoriu v pražských Strašnicích. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
14: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
15: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
16: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
14: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
17: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
18: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
19: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
18: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
7: Na pražské Letné vystoupí za 2 hodiny zpěvák Marek Ztracený. Je to jeho dosud největší koncert. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc fanoušků. Dopravní podnik kvůli tomu posiluje spoje. A na Letné je reportér Mikuláš Vochoska.
20: Za zhruba 3/4 hodiny začne hudební program vystoupením zpěvačky Martiny Pártlové. Po ní ve 20 hodin vystoupí zpěvák Marek Ztracený. Fanoušci se sem na Letnou můžou dostat speciálním tramvajovým spojem číslo 44 a po skončení akce dopravní podnik posílí provoz metra A ze stanice Hračanská. Vzhledem k vysokým teplotám jsou v areálu připravené rozprašovače vody i kropící vůz hasičů. Závěrečný ohňostroj pořadatelé kvůli suchu a horku zrušili. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
21: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: A za necelou hodinu začne utkání třetího kola fotbalové šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Duel uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a v Praze ucpaná Strakonická. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí půlhodinová kolona za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 59 pět aut po nehodě blokuje levý pruh. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště zasahují záchranáři u nehody v Buchlovských kopcích. Za Střílky blokuje jeden pruh, jede se Kyvadlově a tvoří se kolona z Brna. A v Praze stále ucpaná Strakonická, výjezd směr Příbram u Jíloviště zúžení a postojíte půl hodiny od sjezdu na Lipence. Na D1 vázne provoz za Prahou směrem do Brna. Od 15. kilometru ke Šmejkalce pojedete přes 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
23: Projeví se na cenách potravin letošní nejslabší sklizeň obilovin za řadu posledních let. Jak vážný zásah proti pašerákům migrantů ve Středomoří může znamenat operace, kterou podnikly policejní složky Španělska a několika dalších unijních států? A na jakém základě soud v americkém státě Nové Mexiko uložil společnosti Meta pokutu v řádu 100 milionů dolarů za nedostatečnou ochranu dětských uživatelů sociálních sítí? Letos se v Česku sklidí nejméně obilovin za posledních 14 let a nejméně řepky za posledních 21 let. Vyplývá to z aktuálního odhadu sklizně, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Oproti loňsku se sklidí v případě obilovin o 17% méně, u řepky o 20% méně. Podle odborníků ale ani tak nebude hrozit nedostatek obilovin, a to díky zásobám z loňska. A víc dodáme s prezidentem Agrární komory České republiky Janem Doležalem. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Když začneme obilovinami, může za ten letošní pokles produkce počasí, nebo to má jiné důvody?
24: Primárně to určitě počasí. My jsme v podstatě letos zažili, dá se říct, nejsušší březen, duben za historii sledování. Myslím, že tuším, že to bylo někde od roku 1961, pouhých 10 mm z jeho měsíce. A řekněme, že to jaro je právě u těch hlavních obilovin tím rozhodujícím obdobím, kdy se vlastně nějakým způsobem rozhodne o tom, jestli tedy ty výnosy budou uspokojivé nebo budou, řekněme, podprůměrné, což je bohužel případ letošního roku.
23: Liší se situace u jednotlivých druhů obilí?
24: Určitě se situace liší, respektive my asi vidíme na ten dopad sucha u všech typů obilovin, pouze vidíme vyšší produkci tam, kde byly vlastně vyšší osevní plochy, a to se týká, tuším, pšenice jarní, kde zase zemědělci hledali, řekněme, nějakou alternativu k jiným jařinám, zejména, řekněme, z těch ekonomických důvodů. Například u cukrové řepy v posledních letech je prakticky záporná rentabilita, takže se hledali jiné alternativy, právě jako pšenice jarní nebo třeba trtika, ale tam je vyšší sklizeň, ale i tam hektarové výnosy jsou meziročně nižší.
23: Když mluvíme o dopadech letošního počasí, má to, že je teplo a sucho, efekt, že jsou žně rychlejší?
24: To je určitě, řekněme, asi jediné pozitivum letošního roku. Někdy, a myslím, že to bylo i loni, nám do žní prší a to samozřejmě ty žně prodlužuje, komplikuje. Letos ty žně, co se týká dešťů, jsou prakticky suché, takže se nemusí dosoušet. Nejsou to další náklady třeba pro zemědělské podniky. Na druhou stranu ty výnosy jsou výrazně nižší, než byly v loňském roce.
23: Jaká je kvalita letošních obilovin?
24: relativně dobrá. Některé podniky nicméně mají problém s tím, že jim právě na začátku dní lehce zapršelo a tam říkám, že se takzvaně vyplavily dusíky, takže potom bývá třeba problém s obsahem N-látek, tak aby vlastně splňovaly ty sklizené obiloviny potravinářskou kvalitu. Nicméně, pokud to vezmeme republikové, tak nějaký větší problém s kvalitou není. Možná někde může být problém s obilovou hmotností, právě kvůli tomu výraznému suchu.
23: Analytici už během dnešního dne, potom, kdy tedy Český statistický úřad zveřejnil ta čísla, která jsem citoval v úvodu, tak uklidňovali, že nehrozí nedostatek obilovin v Česku, a to díky zásobám z loňska. Tohle můžete potvrdit?
24: Je to tak, v podstatě, jak jsem říkal, loni velmi, velmi dobrá úroda, proto ty propady, se říkal 17% obilovin, 20% řepky, to znamená, pokud to porovnáme s tím loňským rokem, tak ta čísla jsou skutečně hrozivá. Na druhou stranu to znamená, že vlastně ve skladech ještě pořád něco je, nebo respektive ne všechno se podařilo nějakým způsobem vyvést, takže tam určité zásoby jsou, tudíž ten, řekněme, tlak na nějaký rychlý zestup ceny tady úplně není.
23: Říkáte, že tady není tlak na rychlý vzestup cen, ale na nějaký mírnější vzestup cen ten tlak cítíte?
24: Tak to z pohledu nás jako producentů bychom za něj byli rádi, protože my tady naopak vidíme obrovský nárůst nákladů meziročně, co jsme o pohonných hmotách nebo hnojivech. Ale tak jako vždycky, tak i letos platí to, že ta cena se zkrátka neurčuje v České republice. My prakticky vycházíme, řekněme, z globální situace, nebo řekněme, z globálních dat, kde zase až tak extrémní dopad počasí není. A tak jako u nás platí ve celém světě, že tady je relativně dobrá zásoba z toho loňského roku.
23: To znamená, že obiloviny ani potraviny vyrobené z obilovin pravděpodobně výrazně zdražovat nebudou. Chápu to dobře?
24: U obilovin si troufnu říct, že tam nedojde k nějakému výraznému nárůstu ceny, když, jak říkáme, bychom za ně byli rádi, a vlastně bylo by to adekvátní vůči těm nákladům. Ono nám do toho promlouvá v podstatě i to, že obiloviny jsou navázány, nebo jejich cena je navázána na fosilní paliva, která teď se na těch globálních trzích v souvislosti s nějakým možným řešením krize na Středním východě poklesla. Co se týká potravin, tak tam já nemůžu přesně určit, jaký jejich vývoj bude, protože tam samozřejmě hrají roli další věci, jako je cena energií, jako je cena práce v tom celém řetězci, takže tam je to trošku komplikovanější.
23: Ještě větší pokles produkce než u obilovin, o kterých jsme zatím mluvili, je u řepky. Tam mě zaujalo, že oproti loňsku klesla docela výrazně i plocha, na které zemědělci řepku pěstují. Proč to tak je? Přestává se řepka vyplácet, nebo se jí přestává u nás dařit?
24: Přesně tak, ona řepka je v podstatě nerentabilní v posledních několika letech. Je to tím, že na její pěstování je potřeba, řekněme, stále vyšších vstupů, nebo respektive dražších vstupů. V podstatě v posledních letech tady máme neexistující chemickou ochranu. Vyplývá to, řekněme, i z politiky Evropské unie, kde v podstatě jsou pořád z toho portfolia stahovány další a další účinné látky. No a dneska vlastně, aby byla řepka ochráněna třeba či hmyzím škůdcům, tak vyžaduje několika násobnou aplikaci, nebo řekněme opakovanou aplikaci méně účinných přípravků na ochranu rostlin, a ve finále, pokud ta globální cena je vlastně pořád na stejné úrovni, tak řepka se stává vlastně nerentabilní plodinou. Pokud do toho ještě zasáhne sucho, jako v letošním roce, a u řepky ještě vlastně, řekněme, v letošním roce velmi patrný vliv mrazu z začátku dubna, proto ty výrazně nižší výnosy, tak skutečně se nevyplatí řepku pěstovat.
23: Vy jste říkal, že pro vás, tedy pro zemědělce, by bylo výhodné, kdyby ceny šly nahoru, což se ale neděje a neočekává. Při tom, co jsem říkal v úvodu, při těch odhadech sklizně, co to všechno bude pro české zemědělství znamenat? Jak se to projeví ve vašich tržbách a může to přivést některé zemědělské firmy třeba ke krachu?
24: Tak my vidíme ve srovnání s tím loňským rokem propad v tržbách, řekněme v těch hrubých číslech někde kolem 8 až 9 miliard, a ještě žně nejsou za námi, a obávám se, že ten trend, řekněme, který teď vidíme, tak se asi nepodaří nějakým způsobem zvrátit. Navíc tady máme i negativní predikci třeba pro sklizeň cukrové řepy, brambor nebo kukuřice na zrno, to znamená těch plodin, které se budou sklízet později. Takže tohle to určitě není dobrá zpráva. Navíc v letošním roce došlo, meziročně došlo k obrovskému propadu výkupních cen u mléka, kde jsme loni se pohybovali někde kolem 13 korun. Letos už jsme na 9,50 a zatím ten propad ještě nenašel úplné dno. Takže se obáváme, že pokud tohle to sečteme všechno dohromady, tak bychom se mohli dostat k propadu tržeb někde kolem 20 miliard. A pokud platí, že většinou 20 miliard je čistý hospodářský výsledek sektoru a k tomu máme vyšší náklady na PHM či pohle, PHM či hnojiva, tak se obávám, že se budeme pohybovat někde možná na nějaké čisté nule nebo možná globálně někde dokonce ve ztrátě. Takže samozřejmě pro některé podniky, ty, které to sucho měly výraznější, ty, které jsou třeba závislejší na příjmech z mléka nebo z prodeje vepřového masa, kde ten propad je taky obrovský, tak tam určitě bude problém se vůbec nějakým způsobem udržet v nějaké, řekněme, nechci říct rentabilitě, ale řekněme v nějaké takové kondici, která umožní provozovat tu svoji činnost dál.
23: Prezident Agrární komory Jan Doležal, díky za rozhovor, naslyšenou.
24: Taky děkuji, naslyšenou.
23: Španělská policie dnes oznámila, že spolu s jednotkami ozbrojených složek civilní gardy a ve spolupráci s Europolem a bezpečnostními složkami Francie, Portugalska a Polska rozbila jednu z největších zločineckých sítí, které ve Středomoří pašují migranty do Evropy. V rámci policejní operace bylo zadrženo 78 osob, včetně několika předáků gengu. Zabaveno bylo také 18 lodí. Organizace používala vysokorychlostní plavidla, na kterých ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. Během policejního zásahu byly zajištěny tisíce tablet extáze, desítky kilogramů hašiše, satelitní antény a také GPS sledovací zařízení. A víc dodáme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
23: Co tedy vyplývá z informací španělských médií o této operaci, případně o okolnostech, za kterých se podařilo rozkrýt tuto pašeráckou síť, kterou španělská policie označuje za jeden z nejrozsáhlejších, nejaktivnějších a nejnebezpečnějších gangů ve Středomoří?
3: Španělské ministerstvo vnitra dneska oznámilo úspěšné zakončení této důležité operace, na které spolupracovaly španělská národní policie, civilní garda a také Europol. Podle ministra vnitra se jednalo o operaci s názvem Salem, při které byly provedeny domovní prohlídky na různých místech Španělska a byly zabaveny, jak jste se zmínil, drogy, obrovské množství nejrůznějších drog, zbraní a velice specializovaného materiálu. Zadrženo bylo tedy 78 osob a podle informací španělských médií se jednalo o velmi dobře organizovanou pašeráckou síť, která byla řízena z Alžírska.
23: Podle španělské policie tato zločinecká organizace při nejméně 64 plavbách dopravila do Španělska přes 2000 migrantů. Na ochranu svých plavidel používala krajně násilné metody. To možná doplním k tomu, co jste říkala. Už jste říkala, že pravděpodobně byla řízena z Alžírska. Komentují španělské úřady, nakolik zásadní by mohl být tenhle zásah, pokud jde o působení dalších pašeráckých gangů ve Středomoří?
3: Zřejmě se nabízí otázka, nakolik souvisí s nelegální migrací jako takovou, také v souvislosti s nedávnou krizí, o kterou se zajímala celá Evropa, v podstatě celý svět, a sice s krizí ve španělské exklávě Ceutě. Jestli šlo o shodu okolností, tedy tuto operaci Salem, o tom se španělská média nezmiňují nějak podrobně, ale můžeme usuzovat, že pravděpodobně ano. Sice proto, že podle deníku El País totiž došlo k prvním zadržením skoro 60 osob v rámci této operace už v polovině června, tedy měsíc a půl před krizí v Ceutě, která propukla minulý týden. Nyní tedy šlo o závěrečnou fázi celé operace. A navíc tato organizace převážela migranty do pevninského Španělska, konkrétně do Andaluzie, regionu Valencie, Murcie a na Baleárský ostrov Ibizu. Podle dostupných informací v Ceutě nepůsobila.
23: Když mluvíte o Seutě v reakci právě na ten nekontrolovaný příliv migrantů do Seuty minulý týden, zavedla italská vláda zvláštní kontroly na letištích a v přístavech pro občany mimo evropských zemí cestující ze Španělska. Dnes španělská vláda vyzvala, aby Itálie do této neděle tyto kontroly zrušila a dodala, že jinak Madrid zavede protiopatření. Je jasné, jaké kroky by v případě, že tedy Itálie neuposlechne této výzvy, jaké kroky by Španělsko mohlo podniknout?
3: Ano, španělská vláda dnes dala v podstatě Itálii ultimátum. Ultimátum do neděle na zrušení těchto mimořádných opatření a jinak tedy by v podstatě udělala totéž. To znamená, jedná se o dočasné omezení volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru, což v praxi znamená kontrolu totožnosti na letištích, případně i na silničních přechodech mezi jinými zeměmi, pokud by šlo o španělské občany. Krátce po prohlášení španělské vlády Itálie reagovala tak, že odmítá jakékoliv ultimátum a bude dále chránit své hranice. Diplomatická krize se tedy prohloubila. Itálie své rozhodnutí zdůvodnila i tím, že, jak upozornila taky španělská policie, existuje nové nebezpečí přílivu ilegálních migrantů z Maroka do Španělska. A sice v Maroku kolují výzvy na sociálních sítích pod heslem Sejdeme se tam, tedy rozumějme ve Španělsku, 15. srpna, takže nebezpečí tady dále trvá. A španělské jednak ozbrojené síly, také armáda jsou připraveny.
23: Říká spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Kateřina Ferenčíková. Díky za informace. Naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
23: Soud v americkém státě Nové Mexiko nařídil provozovateli Facebooku a Instagramu, tedy internetové společnosti Meta Platforms, zaplatit v přepočtu téměř 12 miliard korun za újmy, které její platformy působí mladým lidem. Soudní verdikt firmě také nařizuje, aby změnila způsob, jakým tyto platformy fungují pro mladé uživatele v Novém Mexiku. Společnost Meta už oznámila, že se proti rozhodnutí odvolá. Ve vysílání vítám Daniela Dočekala, odborníka na sociální sítě, šéfredaktora serveru 365 typu. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeji.
23: Jak porota ten verdikt vysvětlila, co dává společnosti Meta za vinu?
4: To je poměrně velice široký záběr a hlavně tohle, tenhle konkrétní případ jenom z toho Nového Mexika, což je důležité zdůraznit, to vlastně nejsou ani celé Spojené státy, je to jenom jedna jejich část, tak navazuje na prohrané soudní spory nebo prohraný soudní spor tuším, že to bylo v březnu, kdy vlastně byla Meta zhledána vinným v tom, že prostě nepečuje dostatečně o děti, na jejich platformě probíhají prostě prodeje dětí jako takových, její algoritmy jsou problematické a poskytují dětem obsah, který by jim vlastně dávat neměli, ovlivňuje je a ničí samozřejmě jejich zdraví. Už tehdy se říkalo, že samozřejmě vlastně v návaznosti na ten tehdejší rozsudek budou zcela určitě následovat další soudní žaloby a soudní rozsudky, kde jednotlivé státy, ale možná i další subjekty budou chtít po Facebooku, aby nějakým způsobem řekněme, se snažil věci napravit a hlavně po něm samozřejmě budou chtít další peníze.
23: Na to se samozřejmě také chci zeptat, protože analytici už během dneška upozorňovali, že na proces v Novém Mexiku je upřena pozornost dalších států, obcí, školních okrsků ve Spojených státech, protože jsou tam spousty podobných žalob, kdy tedy různé subjekty, včetně jednotlivých amerických států, žádají od technologických firem změny toho, jak fungují sociální sítě a případně odškodné. Dá se čekat, že to aktuální rozhodnutí může mít dominový efekt, že tedy podobných verdiktů v neprospěch Mety může přibývat?
4: Vlastně to Nové Mexiko, o kterém se tady teď bavíme, je, můžeme asi říkat, začátek toho dominového efektu, který zahájilo to rozhodnutí, tuším, že v tom březnu. Navíc ta částka, o které se tady bavíme, vy jste to říkal v korunách, já na to tady dívám v dolarech a je to 567 milionů dolarů, není vlastně úplně jediná, protože ještě tam někde zároveň s tím je částka 375 milionů dolarů, takže se to ve skutečnosti blíží někam asi k 940 milionům dolarů, pokud to dokážu velmi rychle spočítat.
23: Je to tak, 942 miliony dolarů by to mělo být.
4: A to Nové Mexiko chce tyhle ty, a to je docela zajímavé, to Nové Mexiko chce tyhle ty peníze použít pro to, aby prostě nejenom jako přinutilo Facebook k tomu, aby udělal něco, co napraví to, co dělá on špatně, ale aby i to Nové Mexiko samotné ty peníze investovalo vlastně do ochrany dětí, do vzdělávání a do dalších aktivit, které by měly pomoci. Jak to budou dělat ty další státy nebo subjekty, je určitě velká otázka, ale protože jsou to Spojené státy, kde ten právní systém typicky funguje právě na tom, že precedenci vyvolávají další žaloby a další vymáhání peněz a změn, tak je velmi pravděpodobné, že toho bude ještě hodně. Facebook se samozřejmě proti tomu bude bránit, ostatně jako proti veškerým těm ostatním požadavkům. A důležité asi zdůraznit je, že vlastně tahle ta částka je s ohledem na celkové peníze, které se protáčí ve Facebooku, vlastně úplně minimalistická. To znamená, tak jak to obyčejně bývá, nakonec i v Evropské unii, když se udělují pokuty za něco tak závažného a dlouhodobého, tak pořád ty pokuty jsou vlastně nesrovnatelné s tím, co ty firmy vydělávají na tom, že dělají právě tohleto.
23: Agentury uváděly, že loňský výnos společnosti Meta byl 60 miliard dolarů, tak to pro srovnání a pro kontext k té částce, kterou vy jste předtím uváděl. Ten návykový design Instagramu a Facebooku kritizuje také Evropská komise. Před měsícem předběžně shledala, že tím společnost Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Vy už jste říkal, že Meta se proti těm rozsudkům odvolává. Na druhé straně, pokud těch, řekněme, kritických hlasů bude přibývat, může to opravdu vést k tomu, že se Instagram a Facebook změní?
4: To je hrozně složitá otázka, ještě složitější než všechno, o čem jsme se bavili od začátku dnešního vstupu. Oni samozřejmě budou vždycky dělat to, co dělají už roky, nějakým způsobem prostě nějaký malý ústupek nabídnou, budou to prodlužovat klidně celé roky, velmi ochotně nakonec třeba zaplatí i nějaké ty pokuty, jak už jsem říkal, tak většina těch pokut bude vlastně miniaturní proti té částce, která tam někde hraje roli. Součástí toho arzenálu bývá i hrozba, tak my to třeba v té Evropě kompletně vypneme. A nutno dodat, že samozřejmě Evropa podobně jako spousta dalších zemí řeší to, že by prostě sociální sítě jako takové byly pro děti do určitého věku zakázány.
23: Což je samozřejmě další příběh, chápu tedy, že jste spíš skeptický. Musíme skončit náš rozhovor, protože se blíží další zprávy. Díky, to byl Daniel Dočekal, odborník na sociální sítě. Naslyšenou.
4: Také díky a naslyšenou.
5: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
6: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5%.

0: jmenoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí ale odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. A provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený. V Řevnicích u Prahy se na přejezdu srazilo auto s vlakem. 3 lidi, včetně 2 dětí, jsou lehce zranění. Středočeští záchranáři je přepravili do pražské nemocnice Motol. Cestující vozí kyvadlová náhradní autobusová doprava. Provoz stojí i na trati Unhošť Kladno. I tam je důvodem srážka osobního auta s vlakem.
1: Sport.
0: Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Infantino už podle Norů nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice ustoupil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a ucpaná Strakonická za Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte téměř půl hodiny v koloně za sjezdem na Městec Králové. Je to kvůli nehodě na 59. kilometru. V pravém pruhu se zrazilo asi 5 aut. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi za Vrdy neprůjezdná. Vážná nehoda 2 osobních aut, dá se to obět přes Vinaře. V Praze stále kolona popojíždí na Strakonické na výjezdu směr Příbram. U Jíloviště je zúžení do jednoho pruhu stavby mostu. Kolona od Zbraslavy zabere asi půl hodiny. U Prahy komplikace i v Dobřichovicích. Je tam neprůjezdná silnice na Všenory. Je to kvůli nehodě na železnici za mostem.
3: V Dobřichovicích je přejezd a tam se srazil vlak s osobním autem. Neprůjezdný. A je to jediný most, který je v této oblasti.
2: Na dálnici D1 vázne provoz za Prahou směr Brno. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 20 minut. O něco menší kolona i na silnici 3 z Prahy do Budějovic po pojíždí na příjezdu do Benešova. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: Ano, už vám přejeme dobrý večer z vysílání radiožurnálu a posíláme Robbieho Williamse.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Ve Zlíně dopoledne začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Objekt zachvátil požár 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
1: Ta budova to byl takový hlavní, taková výkladní skříň svítu.
2: A teďka, když vidíme, jak ty demoliční stroje to tady ničí, tak je to...
1: To je hrůza, říkám jako.
3: Popisuje Vítězslav Dohnal, který v budově pracoval jako skladník. Zatímco on sleduje její bourání s lítostí, majitel sousední posilovny Legends Gym Radek Doležel začátek demolice vítá. Od červencového požáru musí mít kvůli bezpečnostnímu perimetru zavřeno a ztráty podle něj dosahují několika milionů korun.
4: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Předpoklady, že se bude pracovat i o víkendech a že se bude pracovat v intervalu 6 až 20 hodin, kdy je optimální světlo.
3: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která zhořelou budovu, nebo teď už spíš trosky z ní vlastní. Popisuje, jak bude demolice postupovat.
5: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení nebo demolice té jižní budovy směrem k té Yokohamě, která je nejblíž k tomu torzu, takže to je jasný postup.
3: Tím má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolní budovy, aby se firmy i lidé mohli do této části Zlína postupně vrátit. Na demolici také symbolicky dohlíží sám Tomáš Baťa. Jeho portrét na ohořelém plakátu stále visí na jedné ze zbývajících stěn vyhořelého torza a podle jeho bývalého zaměstnance pana Vítězslava by to byl pro slavného průmyslníka smutný pohled.
1: Bohužel, pan Baťa se bude v hrobě otáčet, kdyby to viděl, tu hrůzu.
3: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Sutiny a veškerý další materiál musí potom firma odvést do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a v Praze kolony na Strakonické. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte téměř půl hodiny v koloně za sjezdem na Městec Králové. Je tam nehoda na 59. kilometru. V pravém pruhu se srazilo 5 aut. Dá se sjet na 50. kilometru a obět to objížďky jsou dobře průjezdné. V Praze stále dlouhá kolona popojíždí na Strakonické na výjezdu směr Příbram. U jíloviště u stavby mostu je zúžení teď pouze do jednoho pruhu. Kolona od Zbraslavy zabere asi půl hodiny. A zdržíte se i na D1 na výjezdu z Prahy do Brna. Úsek od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. pojedete 15 až 20 minut. A ještě silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je silnice Zavrdy neprůjezdná. Je tam vážná nehoda dvou osobních aut a obět se to dá přes Vinaře. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve fotbalové Spartě se zřejmě definitivně chystá nová ofenzivní éra. Po Veljku Birmančevičovi a Janu Kuchtovi dostal svolení k přestupu poslední člen útoku, který se hodně podílel na posledním spartianském titulu v roce 2024. Jak blízko má k odchodu z Letné kapitán Lukáš Hraslín, to zjišťoval Pavel Tilšar. Dobrý večer.
1: Pěkný večer, má hodně blízko. Původní informace webu eSport.cz se shodují i s naším zdrojem, který je blízko klubu. Lukáš Hraslín dostal lukrativní nabídku ze Saudské Arábie, konkrétně z týmu Al-Fateh, a rád by ji přijal. Pražané by mohli za 30-letého slovenského křídelníka obdržet přes 100 milionů korun, jak informoval server Infotbal.cz. Hraslín začal ve Spartě šestou ligovou sezonu. Aktuálně to ale vypadá, že z ní odehraje jen minimum. Jeho start v zítřejším utkání v Mladé Boleslavi je spíš nepravděpodobný. Hraslín získal se Spartou dva ligové tituly a jeden domácí pohár, a to společně s Janem Kuchtou, který má zase namířeno do polské Legie Varšava na roční hostování s opcí na trvalý přestup. U druhého celkového vítězství v nejvyšší domácí soutěži doplňoval Hraslína s Kuchtou v útoku srbský křídelník Veljko Birmančević. Ten po jarním hostování v Chetafe nezačal s Pražany ani přípravu.
0: Už jsi zmiňoval jedno utkání mezi Mladou Boleslaví a Spartou, tak pojďme říct, které další zápasy nabízí třetí kolo šance ligy o víkendu.
1: První je na programu už za zhruba 10 minut. Zatím neporažený nováček soutěže Zbrojovka Brno nastoupí proti Liberci a pokud zvítězí, poskočí do čela neúplné tabulky. Silné stránky soupeře popisoval pro klubový web obránce Liberce Lukáš Hůlka.
2: Zbrojovka hraje poměrně jako pragmatický pojetí fotbalu, jsou jako v bloku, ale aktivním, a samozřejmě spolíhají na to, že mají rychlý hráče, podobně třeba Vachouška, který dokáže dát pak tu přihrávku do Dana Vašulina, který nějakým způsobem teď má určitě formu, dal ve dvou zápasech dva góly.
1: 100% jsou v nové sezóně šance ligy zatím tři týmy. Mistrovská Slávia, ta bude hrát v neděli proti Pardubicím, Jablonec v sobotu proti Slovácku, stejně jako Teplice proti Plzni. O první body do tabulky zabojuje kromě Pardubic ještě Zlín, a to zítra proti Bohemians. Hradec Králové se pak v neděli utká s Baníkem Ostrava a Artis Brno se Sigmou Olomouc. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech.
0: A tady na Radiožurnálu z nich budeme samozřejmě nabízet reportážní vstupy. První z toho dalšího programu tedy můžete čekat ve zprávách v 19 hodin. Na fotbal nás pozval Pavel Tilšar. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Vinaři začali prodávat letošní burčák. Fotbalisti Zbrojovky Brno bojují s Libercem ve třetím ligovém kole. Na dálnici D11 popojíždějí kolony před nehodou na 59. kilometru ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
6: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
4: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kde jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Mezi Prahou a Berounem nejezdí vlaky. Na železničním přejezdu v Řevnicích se srazil vlak s autem, informovala o tom Správa železnic. Cestující přepravuje v úseku Dobřichovice, Řevnice, Kyvadlová náhradní autobusová doprava. Omezení by mělo skončit kolem 8 hodiny večer. Podle mluvčího středočeské záchranné služby Marka Hillebranta jsou po nehodě lehce zraněné dvě děti a jedna žena. Vlak s autem se srazil i na trati mezi Kladnem a Unhoští. I tam je provoz zastavený. Nehoda se obešla bez zranění. Francie se připravuje na další vysoké teploty, které ji od soboty zasáhnou. Do země se z jeho západu přesune horký vzduch a teploty budou dosahovat až 40 stupňů Celsia. V některých částech Francie přitom hasiči stále bojují s požáry.
7: Zatímco v Bretani budou teploměry ukazovat kolem 30 stupňů, na jihu se budou blížit 40. Horko by mělo ve Francii vydržet i příští týden. Země aktuálně zažívá třetí vlnu veder, která měla podle meteorologů tento víkend skončit. Místo toho teploty ještě vzrostou. To nahrává šíření požárů. Na záběrech agentury Reuters letouny Canadair schazují vodu na hořící les. Od pátečního odpoledne hasiči bojují s požárem na jihu země v departmánu Lozère. Plameny tam během pár hodin sežehly desítky hektarů porostu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: První letošní burčák je ode dneška v prodeji. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, vysvětluje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
8: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
3: Sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky jsou zatím v nové sezóně šance ligy neporažení. Ve třetím kole nastoupil nováček nejvyšší soutěže proti Liberci a je u toho Adam Kodet.
9: Začala čtvrtá minuta, gól jsme zatím neviděli a zatím ani žádnou výraznější šanci, i když před malou chvílí první rohový výkop rozehrával Slovan a konkrétně Lexa, který je v sestavě, stejně jako Bořil a Mikula. V základní sestavě tomu tak zatím v této sezóně nebylo, ale nadále je to 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
3: A po půlnoci českého času zobojuje tenista Jakub Menšík o postup do osmifinále turnaje kategorie Masters v Montrealu. Jeho soupeřem bude Francouz Atman. Mezi nejlepších 16 hráčů už prošel v Kanadě Jiří Lehečka, kterého v osmifinále čeká Španěl Chodar.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a zavřená silnice Čáslav Chrudim. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte za sjezdem na Městec Králové kolony. Na 59. kilometru odtahují poslední auto po hromadné nehodě, jede se pouze pravým pruhem. Zdržíte se asi půl hodiny. Dá se sjet na 50. kilometru a obět to. Na dálnici D1 vázne provoz za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru, aktuálně od 17. kilometru asi na čtvrt hodiny. V Praze stále dlouhá kolona popojíždí na Strakonické na výjezdu směr Příbram. U jíloviště je zúžení do jednoho pruhu u stavby mostu a kolona od Zbraslavy je až na půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 dejte pozor za plzeňskou D5. Na 21. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta a dojíždí se do krátké kolony. U Prahy komplikace v Dobřichovicích, je neprůjezdná silnice na Všenory. Na železničním přejezdu vyšetřují srážku auta s vlakem, nejezdí ani auta, ani vlaky. A silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je za Brdy neprůjezdná, vážná nehoda a dá se to obět přes Vinaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 19 hodin, přesně 6 minut, pěkný večer vám přejeme, až o 40% nižší výnosy mají kvůli letošnímu suchému počasí někteří zemědělci na severním Plzeňsku. Nejhůř podle nich dopadla úroda řepky. A vy o tom uslyšíte za chvilku na Radiožurnálu po Miley Cyrus. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Sklizeň základních obilovin bude podle Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Řepky zemědělci sklidí nejméně za posledních 21 let oproti loňsku o pětinu méně. Podprůměrnou sklizeň mají kvůli suchu například zemědělci na severu Plzeňska. Farmáři ze Štichovic v těchto dnech sklízejí poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj. Prohlídnout si řetězy, jestli jsou natnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, tak proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: No, jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
3: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude po žních.
4: Doplňuje předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
3: To letošní počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblasti o 20-40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka. Zaznamenáváme nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
4: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
3: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a rozhodně řepka nejde sít v září.
4: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
3: Důvody jsou dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
4: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
7: A

Na sociální síti pro dospělé OnlyFans najdete i jiný než lehtivý obsah a navíc slouží dobré věci. O co jde, tak to si povíme za pár minut na Radiožurnálu.

0: Na OnlyFans už dávno není jen lehtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě si můžou připlatit třeba za videa samiček a samců svišťů. Necenzurovaný svišťí obsah tam dávají samotní výzkumníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Svišťí videa jim vydělala už přes $5,000, tedy v přepočtu přes 100 000 korun. No a tenhle projekt přišel představit do studia večerního radiožurnálu Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vypadá svišťí OnlyFans?
1: Tak svišti jsou na těch videích na sociální síti OnlyFans zachycení v, řekněme, běžných životních situacích, třeba jak běhají kolem nory. Zní to asi takhle. Vědci z výzkumného centra Bloomstein Lab na univerzitě v LA je natáčí pomocí kamer v Rocky Mountains v Colorédu. Sviště mají dokonce pojmenované a k těm videím přidávají celkem vtipné a hlavně taky edukativní popisky. Třeba tohle je Jamba Juice, naše nová a zdravá samice back in town, nebo tady můžeme vidět samce Dona, ještě tedy předtím, než to byl takový vyžraný tlusťoch. Takže ono nejde o žádné kompromitující situace nebo videa, ale rozhodně to tedy není ten, řekněme, úplně obvyklý obsah, na který jsou uživatelé OnlyFans zvyklí.
0: Jak se ten účet jmenuje?
1: Ten účet kalifornských výzkumníků se jmenuje Only Marms, doslova tedy v volném překladu Only Svišť. K těm videím často výzkumníci přidávají ty informativní popisky, jenže podle zakladatele účtu Dana Bloomsteina, oni ho vlastně k tomu založení donutili okolnosti.
2: Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl OnlyFans pro sviště. Myslím, že bychom pro ně neměli zakládat takové stránky, abychom získali peníze na náš výzkum. Ale jsme tam, kde jsme. Na OnlyFans jsme šli z nouze a založili náš OnlySvišť účet, abychom finančně podpořili dlouhodobý výzkum svišťů žlutobřichých v Kolorádu.
1: Výzkumníci z Kalifornské univerzity UCLA se tím snaží propagovat sviště jako zajímavé savce, které je potřeba zkoumat a chránit taky jejich přirozené prostředí v přírodě. Tím ale zejména tím hlavně vážným důvodem, jak říkal Bloomstein, jsou škrty v rozpočtu ze strany americké federální vlády pro výzkum.
0: No, sviští videa na sítích. Sviští výzkumníkům vydělali už přes $5,000, říkali jsme v úvodu, tak co dalšího mají vědci v plánu?
1: Tak vědci chtějí po vzoru NPS, tedy americké správy národních parků, pořádat soutěž ve vyžranosti nebo vypasenosti svišťů. Drobní savci totiž před zimou musí pořádně přibrat a tak si lidé vlastně nebo fanoušci na OnlyFans můžou tipovat, který z těch svišťů bude na konci roku nejtlustší. Toho nejtlustšího pak tedy pomyslně vědci korunují také na sociálních sítích. Mimochodem, kdo nemá nebo z nějakého důvodu nechce sledovat sviště na OnlyFans, tak je může sledovat třeba na Instagramu pod takovým krkolomným tagem RMBL Marmot Projekt, ale ten opravdu necenzurovaný, hot, pikantní sviští obsah si vědci tedy nechají na OnlyFans, respektive na OnlySvišť.
0: Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 19:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%, vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další 1/5 měla pohon na naftu, přibývá i elektroaut, jejich podíl je ale stále nízký, necelých 7%. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost.

0: Chodet. Posluchače rady. 32. minuta. Utkání mezi Zbrojovkou a Slovanem je zatím bezgólové 0-0. Mohla se udělovat zhruba v 15. minutě červená karta, ale nakonec po konzultaci u videa pro Filipa Vedrala ji rozhodčí zrušil, takže se hraje v 11. na obou stranách a bez gólů. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda u Hodkovic nad Mohelkou na 35C od pana Strakonická za Prahou. Silnice 35 z Turnova a do Liberce je ucpaná před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Přímo v omezení se srazila dvě osobní auta a kolona směrem z Prahy je dlouhá, hlásí náš zpravodaj.
3: Tady stojím 10 minut a koukám 2 kilometry za mě ještě kolona. A k tomu mostu, co tam je, tak to je takový odhadu, tak ještě 800 metrů určitě.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se rozjíždějí kolony za sjezdem na Městec Králové. Následky nehody na 59. kilometru jsou odklizené, projíždí se dvěma pruhy. Jeďte opatrně, ten provoz je stále velmi silný, brzdí se občas dost prudce. V Praze stále ucpaná Strakonická na výjezdu směr Příbram. U Jíloviště na 9. kilometru se jede jedním pruhem u stavby mostu a zdržíte se 15 minut v koloně. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor za plzeňskou D5. Na 21. kilometru v levém pruhu nehoda dvou aut, dojíždí se do krátké kolony. A silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi za Brdy neprůjezdná. Vážná nehoda dvou osobních aut, objíždí se to přes Vinaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
5: A po zprávách pokračujeme další muzikou z našeho playlistu Radiožurnálu. Vybíráme i přesto všechno od Miraj.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
6: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: Mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Víc než stovka kamionů s technikou, obří pódium, tribuny a prostor pro desítky tisíc lidí. Tak dnes vypadá pražská Letenská pláň, kde už za chvilku začne dosud největší koncert Marka Ztraceného a vy tam s námi půjdete na Radiožurnálu po Meredith Brooks.

0: První český hudebník, který vystoupí na pražské Letenské pláni. To o sobě po dnešním večeru bude moct říct zpěvák Marek Ztracený. Na dosud největší koncert jeho kariéry čeká na protifotbalovému stadionu Sparty už i redaktorka Tereza Cedidlová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Letenské pláně, která je v těchto chvílích zaplněná desítkami tisíc lidí. Já teď stojím zhruba uprostřed areálu, když se podívám kolem sebe, vidím tady lidi opravdu ze všech generací. Fanoušci Marka Ztraceného se sjeli z celé republiky a podle pořadatelů by jich tady mělo dnes být zhruba 70 tisíc. Za zmínku určitě stojí i samotné pódium, které je postavené do šířky, což je velký rozdíl oproti O2 aréně nebo stadionu v Edenu, které už dříve Ztracený vyprodal. Na stage je pak 5 věží s obrazovkami, aby lidé viděli ze všech úhlů i ze stran. No a připraven je taky černý klavír, za který Marek Ztracený zhruba za 20 minut usedne. Zazní tady dnes průřez celou jeho 18-letou hudební kariérou, v průběhu které vydal 7 studiových alb. A chybět by neměl ani nový singl Obuj si mé boty, který 4-násobný český slavík vydal před týdnem.
0: Letenská pláň se na koncertní prostor mění jen výjimečně, tak jak velká produkce za takovou akcí stojí? Tak to byla tedy Tereza Cedidlová na Radiožurnálu, je tam opravdu hodně lidí, tak to spojení může trošičku vypadávat, my doufáme ale, že budeme pokračovat v tom čistém zvuku, protože se připojujeme k dalšímu reportérovi. Praktické informace, velké množství fanoušků v okolí Letné komplikuje dopravu, tak ty přidá Mikuláš Vochoska.
2: Dobrý den. Dopravní podnik zřídil pro dnešek speciální tramvajovou linku číslo 44, která od 4 odpoledne do 7 večer vozila v 5-minutových intervalech cestující ze stanic metra nádraží Holešovice a Vltavská přímo ke Spartě. Po skončení akce mezi 10. a 11:30 večer dopravní podnik posílí provoz na lince metra A, přičemž policie i organizátoři doporučují fanouškům odcházet z koncertu pěšky na blízkou stanici Hračanská. Řidiči by se dnes okolí Letné měli podle policie spíš vyhýbat, a to kvůli velkému množství lidí a hustému provozu. Ještě zmíním, že kvůli vysokým teplotám organizátoři koncertu nechali přímo v areálu nainstalovat rozprašovače vody a kromě toho je na místě také kropící vůz hasičů a na bezpečí návštěvníků dohlíží zdravotnická služba. V areálu by také měl být dostatek občerstvení a nápojů. Celou show měl nakonec zakončit ohňostroj, který zpěvák na poslední chvíli zrušil, a to zejména kvůli suchu, horku a ohleduplnosti vůči lidem, co žijí v okolí.
0: Reportér Mikuláš Vochoska, díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: A teď ve večerním Radiožurnálu jedna z písní, která určitě zazní na Letenské pláni při koncertu Marka Ztraceného. Naše cesty.

Fotbalisté Zbrojovky Brno se snaží bodovat i ve třetím zápase nové ligové sezóny. Dnes nastoupili proti Liberci a na jejich Moravy. Půjdete s Radiožurnálem ještě před 20. hodinou.

0: 19 hodin přesně 51 minut, čas na sport. Ve večerním radiožurnálu fotbalisté brněnské Zbrojovky a libereckého Slovanu hrají úvodní zápas třetího kola šance ligy. První poločas viděl reportér Adam Kodet.
1: No, stále ho ještě vidím, protože stále se hraje v prvním poločase. Poslední nastavená minuta ze šesti. Stav je 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem a nastavuje se tolik, protože zhruba v nějaké 10. 11. minutě rozhodčí Lukáš Nehasil ukázal domácímu obránci Filipu Vedralovi červenou kartu, kterou ale nakonec zrušil po dlouhých dohadech a také přezkoumání u videa. Nakonec nebyla udělená karta žádná, hrálo se dál. Dál už nehrají na jedné straně Laki Ezech a na druhé straně tedy té liberecké Jan Bořil, který se dostal poprvé po svém disciplinárním trestu na hřiště a poprvé po přestupu ze Slávie. Oba dva ze zdravotních důvodů odstoupili už během první půle, jinak se nic podstatného nestalo, ani před dnem z branek, je to opravdu utkání zatím skoupé na gólové šance a na nějaké větší příležitosti. A tak po 45 minutách a 6 nastavených minutách teď opravdu první půle přece jenom skončila a končí za stavu 0-0 mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.

Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.

0: 20 hodin, dobrý večer. Večerní zprávy má Jana Gulda.
1: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Fotbalisti brněnské zbrojovky bojují o body v lize proti Liberci. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Radiožurnálu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjdou víc než 4 miliardy korun.
3: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Rusko zaútočilo letecky na centrum Oděsy. Jedna z raket zasáhla a poškodila fotbalový stadion Černomorec. Na hřišti se v době úderu nekonal žádný zápas ani trénink.
4: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se v Oděse ozvalo několik silných explozí. Jeden z raketodronů zasáhl největší stadion na jihu Ukrajiny. Část střechy a tribun, včetně zázemí, byla úplně zničená a při útoku byla zraněna 29-letá žena, oznámila oblastní vojenská správa. Dva lidé zahynuli a 4 byli zraněni při ruském útoku na město Izium na jihu Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů Rusové vedli palbu pravděpodobně ze salvových raketometů s kazetovou municí. Dva mrtvé hlásí Záporoží, které je cílem ruských útoků bez výjimky každý den. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
5: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
1: Nejohroženější skupinou jsou diabetici a lidi s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin, stejně jako děti do 3 let.
6: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce hrají 3. kolo šance ligy. Duel na stadionu na Srbské sleduje Adam Kodet.
7: V Brně se čeká na zahájení druhého poločasu. Po tom prvním je stav 0-0. Ani jeden z týmů neměl příliš mnoho šancí, ale už musel své hráče střídat ze zdravotních důvodů. Oba dva trenéři v 25. minutě opustil hřiště zraněný Laki Ezech a v 36. minutě na druhé straně Jan Bořil, který hrál první zápas za Liberec po přestupu ze Slávie. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
6: A fotbalista Lukáš Hraslín by mohl odejít ze Sparty. Kapitán Pražanů má podle webu eSport.cz nabídku ze Saudské Arábie. Informaci potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. O slovenského křídelníka má zájem celek Al-Fateh. Ve Spartě by zároveň mohl skončit i útočník Jan Kuchta, který má namířeno do polské Legie Varšava.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Požár na D1 u Prahy a nehoda na tahu Turnov Praha. Na dálnici D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna za sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru hlásíte velký požár dodávky.
9: Směrem do Prahy na D1 hoří dodávka. Hasiči tam nebyli, je to v odstavném pruhu a stojí tam přední i zadní kamion.
8: A podle kamer dodávka hoří jasným plamenem, na místě už jsou teď policisté, je to označené majáky, okolo se zatím dá projet, tak velmi opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 komplikace u sjezdu na Jinočany. Na 21. kilometru řeší nehodu, srazila se dvě auta v levém pruhu, kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na 10 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic, kolona za Prahou u Jiloviště. Na 9. kilometru je omezení, fronta tam má od Prahy asi 4 kilometry, zdržení od sjezdu na Lipence asi 15 minut. A na tahu 35 z Prahy směrem do Liberce jsou komplikace u Hodkovic. Na 35. kilometru se srazila dvě auta, do kolony se teď vyjíždí za Pacericemi a zdržení do Liberce pak asi půl hodiny. Osobním autem se to dá z Turnova objet přes Frýdštejn. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A přeju vám dobrý páteční večer, 6 minut po 20. hodině. I teď večer s vámi jede na silnicích naše zelená vlna. Ozve se kdykoliv, kdy to bude potřeba. No a zavolat můžete do dispečinku zelené vlny i vy. 800 553 553. Dobře dojďte. My se v těch následujících minutách vydáme na Ukrajinu. Východ země se totiž potýká s potížemi v zásobování. Detaily od našeho zpravodaje Martina Dorazína, a to do 4 minut.
2: Večerní Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Život na východě Ukrajiny blízko frontové linie sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustále nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do měst Donbasu. A to i reportérům, kteří se tam vydávají.
1: Cesta z Dnipra do Slovjansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější. Právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesně řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast, po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Cestou se snažím naladit nějaké stanice, nejenom kvůli muzice, která uklidňuje, ale také kvůli zprávám. A teď právě se dozvídám, že tady v této oblasti, kterou projíždím v tomto regionu, došlo k velmi tragické události. Ruský dron zasáhl rodinný domek a nejméně jeden člověk tam zahynul. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše REBY, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy, rušičky. Vidím, že podnikavost Ukrajinců se nezastavuje ani tady. Kolem cesty jsou stánky s občerstvením. Některá ta vojenská auta vypadají velmi bizarně, ale má to svůj smysl. Jezdí totiž v takových klecích, jako pohyblivé voliéry na nějaké ptactvo. Ale to jsou právě klece, které zachraňují životy při útoku dronů. A tady už začínají protidronové síťové tunely, takže to už vyjíždím do Slovjansku. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Čtvrt na 9, 2 minuty k tomu, teď aktuálně Zelená vlna a Lukáš Miller.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A dálnice D1 je na příjezdu do Prahy směrem z Brna neprůjezdná za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru zasahují hasiči u požáru dodávky a provoz je teď dočasně na několik minut pozastaven. Na Prahu se tak po D1 nedá projet. Kolona začíná od Brna na 14. kilometru, poslední volný sjezd je na Velké Popovice na 15. kilometru. Osobním autem se to pak dá objet přes Otice a Jažlovice. A v Praze je aktuálně neprůjezdný tunel Blanka směrem Troja. Kvůli hlášenému požáru teď policisté provoz zastavili za sjezdem na Letnou do ulice Milady Horákové. Počítejte i s touto uzavírkou. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Teď se s námi ve vysílání večerního radiového žurnálu Vydejte do Brna. Jakubské náměstí v centru se pro dnešní večer proměnilo v zápasiště šermířů. Tamní rodák Aleksandr Šupenič totiž slaví čerstvý titul mistra světa. Získal ho poté, co v Hongkongu porazil italského soupeře. My teď na oslavách v Brně máme reportérku Hanu Novotnou. Hano, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já musím říct, že ta atmosféra je tady úplně skvělá. Aleksandra Šupeniče přivítali fanoušci bouřlivým potleskem, hlasitým tiskáním a pokřiky mistr světa. Někteří si přinesli dokonce i takové ty party kloboučky a fáborky. Na Jakubském náměstí jsou desítky lidí. Ten přesný počet by se odhadoval jenom těžko, protože se tady místí z návštěvníky zahrádek, restaurací. Dá se ale asi říct, že fanoušci to náměstí obsadili a snaží se nahrnout co nejblíž k pódiu. Já jsem s několika fanoušky mluvila a jedna paní mi říkala, že její dcera je velká faninka a když byl ten poslední finálový zápas, tak zrovna jeli z dovolené a místo toho, aby se ještě kochali okolím, tak jediným tématem byla právě tato šermířská disciplína.
0: No a ty se taky mluvila s Aleksandrem Šupeničem. Jaké jsou teď jeho další plány?
1: Ano, on odpověděl, že ty nejbližší plány jsou hlavně odpočinek. Musí totiž dolečit zranění, kvůli kterému nemůže dělat fyzickou aktivitu nejbližší 3 týdny a odpočinout si potřebuje jak fyzicky, tak i mentálně. Zkrátka srovnat myšlenky. Potom si chce sednout se svým týmem a nastavit si další cíl. Vyloženě říkal, že si musí v hlavě nastavit další sen, protože ten největší se mu teď splnil. Ptala jsem se ho i na to, jak vlastně po těch 2 týdnech vnímá ten titul a on na to odpověděl, že se vlastně ještě ani nestačil zpamatovat. A těší se na ten moment, kdy si sedne a uvědomí si, co se to vlastně stalo. Už teď je ale jasné, že to vnímá jako obrovský úspěch a splněný sen. Navíc připomenu, že ten poslední finálový zápas skončil výsledkem 15-2. Podle Šupeniče zatím stála náročná fyzická a kondiční příprava a vlastně 23 let práce a taky poučení se z chyb z minulé sezóny, kdy na mistrovství světa skončil 11.
0: Tak tedy živě ještě jednou pogratulujme i v našem vysílání. Z Brna se přihlásila reportérka Hana Novotná. Děkuji ti, naslyšenou, hezký víkend.
1: Naslyšenou.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu na hodinách 8:30. Teď už si poslechněte další díl našeho prázdninového vydání zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skrytý kontakt a jasný motiv. Zadavatel vraždy Kuciaka uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Vracíme se k případu, který šokoval Slovensko. Přinášíme závěrečný díl četby o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes je pátek 7. srpna.
2: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 5. Časť 1. Deň po.
1: Byl čtvrtek 22. února roku 2018. Krátce po 5. ráno, tedy asi 12 hodin po dvojnásobné úkladné vraždě ve Velké Mači. To ale ještě skoro nikdo netušil. Podnikatel Marián Kočner byl jako obvykle vzhůru. Psal kamarádce Aleně Žužové přes šifrovanou aplikaci a snažil se rozproudit další z nekonečných konverzací. Za pár hodin ho čekalo jednání v kauze sfalšovaných směnek u soudu v Bratislavské Petržalce. Jeho zpřízněná duše z Komárna obvykle vstávala později a teprve pak odepisovala na zprávy. Toho rána ale klidný spánek nepřicházel v úvahu. Zprostředkovatel vraždy Jána a Martiny, Zoltán Andruško, tvrdí, že už večer předtím poslal Žužové

0: to v piči. Kočner za pár vteřin reagoval zjevně v náznacích. Co? Roztál sníh? Žužová odpověděla zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Jeden už opravdu vypadl. A doplnila to emotikonem osoby s rukou na tváři. Za zmínku stojí, že den předtím ti dva vtipkovali o snech o vypadávání zubů a psali si, že podle výkladu snů to symbolizovalo smrt.
1: Část druhá. Dní ticha.
0: Ani dva dny po vraždě novináře se o ní v novinách žádné zprávy neobjevily. Pro pachatele to byl ideální stav. Čím později se čin provalí, tím výhodnější to pro ně bude. Horká stopa vychladne. Zpráva o smrti Jána Kuciaka se neobjevila ani třetí den, tedy v sobotu 24. února. Žužovou před 8 hodinou ráno napadlo zjišťovat, jaké je oblíbené číslo jejího AV, což byl Kočnerův oblíbený pozdrav. 13 nebo 21, odsekl podnikatel suše přes šifrovací aplikaci Trima. Fakt ti nosí štěstí, i nechtěně, komentovala jeho volbu milovnice numerologie a doplnila to zubícím se smajlíkem. Tak nevím, jestli i nechtěně, váhal Kočner. Byl stručný, tvrdil, že je lyžovat. Ale nechtěně ho máš sám od sebe každý den, ne? Poznamenala Žužová. Jakoby naznačovala, že s každým dalším dnem má Kočner ještě větší štěstí. V sobotu odpoledne se dvojice ještě domluvila, že se kolem 7 zase shledá. Ten večer si už dál ale nepsali. Právě 21. února, což tedy mělo být pro Kočnera symbolicky šťastné datum, zavraždil střelec novináře. A ještě třetí den poté se o tom vůbec nemluvilo. Existovala jen dvě možná vysvětlení. Buď Miroslav Marček, který se později k vraždě přiznal, obelhal svého parťáka i zprostředkovatele a nikoho nezastřelil, nebo mrtví snoubenci leželi v domě ve Velké Mači a zatím nikomu nechyběli. V neděli to byly už 4 dny od vraždy, o které se v médiích stále neobjevila žádná zmínka. Kočner už několikátý den po sobě opakoval stejný scénář. Údajně odjížděl každý den lyžovat mimo Bratislavu. Aspoň tak to prezentoval svojí kamarádce z Komárna. Večer si měli zavolat, ale nakonec z toho sešlo. Slovensko se probouzelo do nového pracovního týdne, když Kočner v pondělí 26. února 2018 ráno v 7:22 poslal svojí kamarádce bez vysvětlení zprávu, která se skládala z emotikonů, z číslice 50, šipky s anglickým nápisem soon, tedy brzy, a obrázkem záchodu. Žužová její význam přesto pochopila. A jakoby se lekla, snažila se zachránit situaci. Kočnerovi napsala, myslíš to, co propadlo? To vyřešíme, už jsem to avizovala. Víš, že jsem šetrná, a přidala emotikon ženy. I k tvým. Dodala a doplnila emotikon opice, zakrývající si oči a smajlík s kapkou potu na čele. Zprávy jakoby naznačovaly, že Kočner za něco utratil částku, zkráceně označenou číslem 50, a tyto peníze zcela zbytečně pak skončily spláchnuté někde v záchodě. Kdyby byl objednavatelem vraždy on, což vždy popíral, mohl v té době pořád ještě pochybovat, jestli vrazi nelhali o tom, že čin skutečně spáchali. Mohli to jen předstírat a vzít si slíbenou odměnu 50 tisíc eur. Krátce na to se ale Kočner mohl přesvědčit o opaku. Asi 10 minut po 8:30 začala média chrlit policií potvrzené zprávy o vraždě Jána a Martiny. Hodně z nich přitom zmiňovalo i Kočnera a jeho výhružný telefonát Kuciakovi z 5. září 2017. Kuciak byl mrtvý. Zastřelili i jeho snoubenku Kušnírovou. Vrah nelhal.
1: Časť tretia. Sieť dôkazov.
0: Jediným, kdo hned od začátku ukazoval prstem přímo na Kočnera, byl Zoltán Andruško. Pořád opakoval, že vraždu si u něho objednala Alena a vyřizovala to za Kočnera. I když měl Andrůško pochybnou pověst, policie mu věřila, protože už během prvních dvou dnů po zadržení uvedl příliš mnoho detailů, které by si jen těžko mohl vymyslet a které mohl znát

0: znát pouze člověk, jenž se na přípravě vraždy podílel. Později to potvrdili výpovědi ostatních lidí a další důkazy. Tak například sledování novináře. Andrůško od začátku vypovídal, že po objednání vraždy mu Žužová v autě před svým domem ukázala nějaké fotografie. Do notebooku zasunula flešku a postupně otevírala vybrané položky. Bylo to podle mě profesionálně zpracované sledování Kuciaka. Alena otevřela nějaký soubor, ve kterém bylo víc údajů a našla fotku Kuciaka, přičemž si nepamatuju, jestli jsem si tu fotku vyfotil do svého telefonu sám, nebo to udělala Alena. Měla tam také adresu, kde Ján Kuciak bydlí. Zatímco v tom souboru hledala, tak jsem si všiml, že tam byly napsané dny, data a k ním text, takže jsem z toho usoudil, že ho někdo musel sledovat, prohlásil Andrůško.
1: Část čtvrtá. Nepriame svědectvá.
0: Mariana Kočnera usvědčovala v očích policie také výpověď utajeného svědka, Petera Tóta, jeho někdejšího kamaráda. Ten popsal, jak Kočner štědře financoval sledování novinářů desítkami tisíc eur. Ale nebyla to jen výpověď tohoto bývalého novináře a někdejšího agenta slovenské informační služby v jedné osobě, ale taky dalších členů komanda, které Kuciaka sledovalo. Přestože prohlásili, že netušili, kdo si monitoring vybraných osob objednal, tak potvrdili, že novináře natáčeli a že za to brali peníze. Konec konců ze sledování novinářů se usvědčil sám Kočner, například ve zprávách, které si psal se svými známými. Letos jsem do novinářů investoval 200 tisíc eur. By se spodral, kdyby si věděl, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho šla, kdo je bůtík, ožrala, tyrán, i s foto a videodokumentací. Chlubil se mafián Kočner Ladislavovi Tichému, bývalému náměstkovi generálního prokurátora přesně 30. listopadu 2017. Tedy v době, kdy už sledování Kuciaka ukončil. Monitoring novinářů a jeho výsledky se staly jedním z klíčových důkazů, které podle policie spojovaly všechny aktéry podezřelé z vraždy Jána a Martiny. Kočner si objednal a zaplatil sledování a fotografie i videa z popisky, pořízené během něj, byly nalezeny na flešce v trezoru v domě, kde bydlel. K materiálům se dostala Alena Žužová, a to pod záminkou, že budou sloužit k přípravě pořadu Na pranýři, ve kterém chtěl Kočner diskreditovat novináře. Fotky a popisy s adresou Jána Kuciaka předala Žužová Zoltánu Andrůškovi. A potom měli fotky s adresou a popisy vidět samotní vykonavatelé vraždy, Marček a Sabo. Když vyšetřovatelé Kočnera obvinili, v usnesení zmínili taky jeho podivné telefonáty z vězení. Protože se hovory z vazby, s výjimkou těch s advokáty, nahrávají, získal vyšetřovací tým zvukové záznamy i přepisy. Policie zaregistrovala podezřelé chování Kočnera ve vazbě po zadržení Andruška a spol. Potom, co Národní kriminální agentura provedla v říjnu 2018 prohlídky v Kočnerových domech a zajistila množství důkazů, volal podnikatel svojí ex-manželce Karolíně. Vyšetřovatel Petr Juhás, šéf policejního týmu Kuciak, to v usnesení o obvinění shrnul takto. Kočner zjišťoval, jaké věci policie zajistila. Následně telefonicky kontaktoval Miriam Hatinovou, svoji milenku, které se v narážkách ptal na konkrétní popis něčeho, co měla mít i ona, hlavně na barvu. Z kontextu je zřejmé, že zjišťoval, jestli policie zajistila právě USBčka, na kterých byly záznamy a informace ze sledování novinářů, a to hlavně Jána Kuciaka. Tato skutečnost svědčí o tom, že si uvědomoval, že zajištěním těchto důkazů v probíhajícím trestním řízení může být s touto vraždou spojován, zaznamenal Petr Juhás v březnu roku 2019.
1: Část pátá. Diskrétní kamaráti.
0: Podezření vzbuzovalo i přátelství mezi Kočnerem a Žužovou. Neprezentovali ho veřejně, občas působili, jako by to tajili. Setkávali se nejčastěji v golfovém areálu v Báči, nedaleko Bratislavy, který je dost velký na nenápadné schůzky dvou lidí. Návštěvy v luxusních autech tam nevzbuzovaly žádnou pozornost. Policie o tom ve svém usnesení napsala. Hlavním důvodem, proč tento kontakt nebyl veřejný, je to, že Marián Kočner využíval schopnosti Aleny Žužové k získávání materiálů na vlivné osoby, kterými by je mohl v budoucnu diskreditovat. Jednalo se hlavně o materiály týkající se intimní komunikace mezi těmito osobami a Alenou Žužovou, intimní fotografie těchto osob a podobně. Na základě těchto zjištění je zřejmé, že tyto činnosti měly pro Mariana Kočnera velký význam, protože díky tomu, že disponoval takovými kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit, že mu nehrozí trestní stíhání za jeho trestnou činnost, případně trestnou činnost osob z jeho okolí, uvedli policisté. Vyšetřovatelé z Kuciakova týmu byli přesvědčeni, že Kočnerův vztah se Žužovou je velmi hluboký a maximálně diskrétní. Osobně ji neznali ani Kočnerovi blízcí přátelé. Bez mobilních telefonů Mariana Kočnera, a tedy i bez zachycené komunikace, by intenzitu jejich vztahu se Žužovou nikdy neodhalili.
1: Časť 6. Od vyhrážok cez lustráciu až k sledovaniu.
0: Policie v obvinění Kočnera z objednání vraždy připomněla jeho výhružný telefonát z 5. září 2017, kdy Kuciakovi popisoval, jak se bude věnovat jemu, jeho rodině a bude na něho hledat špínu. Kuciakovi řekl, že přestane psát. To se taky nakonec stalo, ale ne proto, že by na novináře našel cokoliv kompromitujícího. Pár měsíců po Kočnerově telefonátu popravil vrah Jána Kuciaka v jeho vlastním domě výstřelem do srdce. A existují i další časové souvislosti, které bijí do očí. Pouhý den po agresivním telefonátu zadal tehdejší ředitel odboru podpory řízení Národní kriminální agentury Pavol Vorobjov svému kolegovi požadavek na vytvoření vztahového diagramu, tedy takzvaného pavouka osoby Jána Kuciaka. Svému kolegovi Michalu Zubčákovi řekl, že jde o novináře ze serveru Aktuality.sk, ačkoliv jemu to jméno nic neříkalo. Zubčák slíbil, že úkol vyřídí hned druhý den. Zprávy o tom se našly ve Vorobjovově mobilu. Přesně 7. září 2017 už systém zaznamenal prověrku Jána Kuciaka, ale v jeho adrese chybělo číslo domu. Vorobjov dostal vytištěný diagram o Jánu Kuciakovi až 25. září 2017. Sám pak ještě z vlastní iniciativy lustroval novináře v systému registru obyvatel. V něm už našel přesnou adresu a zjistil, že Kuciakův dům ve Velké Mači má číslo popisné 558. Následně po kontrole jsem tento vztahový diagram předal prezidentovi policejního sboru, vypověděl později Vorobjov před vyšetřovateli. Ale po necelém půl roce tuto část upravil a policejního prezidenta Tibora Gašpara z příběhu o lustraci vynechal. Vorobjov k tomu při výslechu řekl: v předchozí výpovědi jsem uvedl, že to byl požadavek pana Gašpara, ale s odstupem času musím říct, že se jednalo o domněnku z mého pohledu, jelikož si přesně nevzpomínám, odkud ten požadavek přišel. Tibor Gašpar je vzdáleným příbuzným oligarchy Norberta Bödera. Oba pocházejí z Nitry. Böderovo jméno v souvislosti s lustracemi zmínil svědek Peter Tóth. Podle jeho výpovědi je pro Kočnera scháněl právě tento nitranský oligarcha s vlivem na policii. Kočner si s Böderem domluvil schůzku na 3. října 2017, což potvrzuje zpráva z jejich komunikace. Restaurace Liviano, když vejdeš, tak nalevo za paravánem, navigoval Kočner Bödera v daný den dopoledne. O čem se ti dva bavili, nikdo kromě nich s jistotou neví. Ale už v 15.17 Kočner poslal zprávu Petrovi Tóthovi. Ján Kuciak, Velká Mača, 558, Galanta. Sledovací komando zřejmě nestrácelo čas. Na Kuciaka se zaměřilo hned o den později. Zaznamenalo, co dělá, a sepsalo první monitorovací zprávu.
1: Časť 7. Motiv. Ohrozenie biznisu.
0: Vyšetřovatel Peter Juhás a jeho kolegové museli v obvinění objasnit, jestli mohl mít Kočner důvod objednat si vraždu novináře a jaký ten důvod byl. Analyzovali všechny Kuciakovy články v médiích, hlavně ty, které se jakýmkoliv způsobem týkaly právě Kočnera. Kuciak ho poprvé zmínil v textu na portálu Aktuality.sk v lednu 2016, když psal o majitelích bytů v luxusní rezidenci Bonaparte v Bratislavě a o jejich vazbách na politiky ze strany Směr. V komplexu totiž bydlel i premiér Robert Fico, který si pronajímal byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Další byt tam vlastnila Kočnerova firma. V roce 2016 upozornilo několik novinářů, včetně Jána Kuciaka, že developerská firma stojící za projektem Bonaparte mění majitele a s rukou Bašternáka se postupně dostala až k maďarskému občanovi jménem Jozef Pál Mészáros. Nikdo tehdy netušil, že tohoto bílého koně dohodil právě Zoltán Andrůško. Údajně ho o to požádala Žužová a šlo o službičku pro Kočnera. První velkou kauzu s Kočnerem v hlavní roli zveřejnil Ján Kuciak v lednu 2017. Jednalo se o případ nepřátelského převzetí společnosti Technopol. Novinář zjistil, že majetek firmy v hodnotě 20 milionů eur přešel za podezřelých okolností na lidi z Kočnerova okolí. Případ podrobně rozebral a poukázal na to, jakou roli v kauze sehrály soudy a katastr nemovitostí. Dalším citlivým tématem byla kauza hotelů v horském středisku Donovaly. Nejdřív prověřovala podivné převody nemovitostí policie. Ta nic nezákonného nezjistila. Ján Kuciak ale v červnu 2017 vyvrátil argumenty, kterými vyšetřovatel zdůvodnil zastavení stíhání, a do hry vstoupila prokuratura. Ta nařídila změnit vyšetřovatele a Kočnera obvinit. Vyšetřování kauzy Donovaly se později spojilo s případem golfového areálu v Báči, ke kterému se Kočner dostal podezřelým způsobem. V červnu 2023 na něho státní zástupce ze speciální prokuratury podal v obou těchto případech obžalobu. V kauze Donovaly měla státu vzniknout škoda ve výši 8 milionů eur za nadměrné odpočty DPH. A v případě golfového areálu čelil Kočner obvinění z poškození věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou analýzu případu směnek televize Markýza v hodnotě desítek milionů eur. Doteď je to jediná významná kauza, za kterou byl Kočner pravomocně odsouzen. Vyměřili mu 19 let vězení a peněžitý trest 10 000 eur. Zavražděný novinář psal taky o sporu mezi Kočnerovou firmou a lékárenskou společností Unifarma, ve kterém Kočner požadoval náhradu fiktivního ušlého zisku v hodnotě 45 milionů eur. Poté, co investigativní novinář na tento podivný spor upozornil, košický soud nakonec změnil názor a případ v létě 2018 dopadl v Kočnerův neprospěch. Žádných 45 milionů nevysoudil. Definitivní verdikt si už ale Kočner osobně nevyslechl. V té době byl ve vazbě kvůli kauze falšovaných směnek. Policisté analyzovali více než 160 Kuciakových článků a našli minimálně 26, ve kterých novinář upozorňoval na Mariana Kočnera. Poslední text před vraždou Ján publikoval 9. února 2018. Jeho spoluautorem byl kolega z redakce Martin Turček a měl titulek Další podivné převody kolem Kočnera. Soud chce vymazat firmu s dluhem 10 milionů. Dvojice novinářů v textu odhalila další podivné prodeje bytů v komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Vyšetřovatel Juhás k tomu napsal. Z těchto článků vyplývá, že Ján Kuciak přinášel jako investigativní novinář nová témata týkající se trestné činnosti Mariana Kočnera, o kterých se začalo veřejně diskutovat. A ve většině případů se tyto kauzy staly předmětem policejního vyšetřování. Na tyto články a témata reagoval i Marian Kočner, a to svoláváním tiskových konferencí, na kterých musel veřejně reagovat i na argumentaci Jána Kuciaka. Tyto články mají jeden společný jmenovatel, a to, že ohrožovali Mariana Kočnera v rovině trestněprávní, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což se neslučovalo s tím, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cíl, se kterým chtěl vstoupit do politiky. To napsal vyšetřovatel Juhás v odůvodnění obvinění Kočnera ze dne 8. března 2019.
1: Časť 8. Verzie ubúdali, jedna nevypadla.
0: Vyšetřovací tým Kuciak postupně zredukoval přibližně 80 vyšetřovacích verzí motivu vraždy na 30. Na tomto seznamu figurovalo od samého začátku i jméno Mariana Kočnera a nevypadlo z něj ani po vyškrtnutí desítek možných motivů. Po zadržení skupinky podezřelých na jihu Slovenska, kdy přišlo okamžité přiznání Zoltána Andrůška, se Kočner stal podezřelým číslo 1 z objednávky likvidace novináře. Vyšetřovatel podložil svoje trestní stíhání několika zjištěními. Zaměřil se na to, co Kočner dělal před vraždou a po ní. Měl k dispozici důkazy o jeho vztahu s Alenou Žužovou a jejich šifrované konverzaci, která byla plná symbolů a náznaků. Měl k dispozici informace o sledování novinářů Kočnerovým komandem. Policisté viděli i jasný motiv, který podle nich Kočner k likvidaci novináře měl. Ján Kuciak popisoval ekonomické aktivity Mariana Kočnera, při kterých balancoval na hranici zákona, případně ji překročil. Novinář poukazoval na jeho kontakty a nedotknutelnost. Tím ho ohrožoval a znepříjemňoval mu fungování podezřelého biznisu. V neposlední řadě kazil Kočnerovi jméno, což podnikateli vůbec nezapadalo do jeho plánu rozjet politickou kariéru se stranou Cíl. Policii se ale nikdy nepodařilo najít přímý důkaz, že si Kočner Kuciakovu vraždu objednal. Nikdy o tom nikomu napřímo a otevřeně nenapsal žádnou zprávu, na kterou by policisté narazili v jakékoliv aplikaci v jeho telefonu. Objednávka nájemné vraždy se objasňuje velmi těžko. To vědí policisté po celém světě. Zadavatel takového zločinu nevystavuje oficiální objednávku nebo dokonce fakturu a platbu za její vykonání neposílá ze svého účtu. Vyšetřovací orgány i v tomto případě nájemné vraždy Jána a Martiny tak museli celou mozaiku skládat z nepřímých důkazů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uzavřeli letošní letní četbu z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže jsou pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Pokud by vás celý příběh zajímal do detailu, protože my jsme přinesli jenom jeho část, tak si určitě pořiďte Laurinu knihu. Já jen tradičně připomínám, že ty události, které jsou v ní popsané a o kterých my jsme mluvili, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Kauza Kuciak zatím nemá za sebou definitivní tečku. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sice dostali od soudu 25-letý trest a Zoltán Andruško 15 let natvrdo. Nicméně v roce 2026 začal obnovený proces s Alenou Žužovou a Marianem Kočnerem. Oba dva si už odpykávají tresty za jiné trestné činy. Zprostředkování a objednání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nadále odmítají. Za skutky popsané v obžalobě jim hrozí doživotí. A je to příběh, kterému se 100% budeme ve Vinohradské 12 ještě věnovat. Naslyšenou v pondělí.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Teď je Jana Gulda a zprávy.
3: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Čeští parašutisti dnes v Klatovech překonali národní rekord v sekvenční formaci. Fotbalisti Liberce vyhráli v lize na hřišti brněnské Zbrojovky a počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, aby je neutratili dřív, než stihnou zaplatit nájem.
5: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
6: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
7: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
6: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířova Natálie Janešková, Radiožurnál.
3: K nejvyššímu soudu se odvolal muž, který chybou notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům na okraji Prahy. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun, soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění 600 tisíc. Podle mužovy obhájkyně Veroniky Hendrichové v dovolání rozporují například to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
8: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
3: Muž dům po babičce nezděděl, protože notářka závěť přehlédla. Stát závěť muži zaslal 16 let po úmrtí babičky. Státy východní Asie trápí historicky největší vlna veder. Jižní Korea za poslední týden třikrát dosáhla nového teplotního maxima. Rekord je teď 42,5 stupně Celsia. Prezident Lee Jae-myung vyzval vládu a radnice k ochraně obyvatel. A metropole Seoul kvůli vedrům zavádí řadu nových pravidel na pracovišti.
9: Velké jihokorejské firmy nařídily zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodiny. A velká polední přestávka je teď 90 minut. Na pracovišti je lidem dodáváno neomezené množství vody, jontových nápojů a na stavbách vyrostly chladící klimatizované stany. Ochlazení a srážky má přinést už o víkendu blížící se tajfun Delfín. Ten míří přes jižní Japonsko a severní Tchajvan nad východní Čínu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: V Klatovech dnes padl nový rekord v počtu parašutistů spojených ve volném pádu. Radiožurnálu to potvrdilo rozhodčí Daniel Suchý. Šlo o takzvanou sekvenční formaci. Parašutisti se při ní musí spojit do předem dané sestavy, pak se pustit a znova se spojit do jiné. To všechno během jedné minuty volného pádu. Podařilo se to 28členné skupině. Doteď byl rekord 21 lidí. Druhý rekord ve velké formaci, kdy se mělo spojit přes 41 parašutistů, překonat nepodařilo.
10: Sport. Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže Severočeši vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0 a v neúplné tabulce jsou čtvrtí. Moravané poprvé v sezóně prohráli a jsou šestí. Čeští hokejisté do 18 let budou na Hlinka Grecky Cupu hrát o páté místo. Na neoficiálním mistrovství světa této věkové kategorie nastoupí proti Švýcarům. Zápas začne ve 3 hodiny ráno českého času. Trenér českých mladíků Jaroslav Nedvěd přijímá roli favoritů.
11: Samozřejmě, tak Švýcary jsme dvakrát v té přípravě porazili. Samozřejmě nehrajeme o medaily, ale chceme takový ten neúspěch jako úplně nedotáhnout až do finále tím, že bychom prohráli i o pátý místo. Chceme si ten závěr udělat hezký tím, že prostě pojedeme domů po vyhraném zápase.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Komplikace na D1 před Prahou a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna je obnovený provoz za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru ještě hasiči zasahují u dodávky po požáru. Dálnice byla asi půl hodiny zcela zastavená, teď už se podle záběrů z kamer dá projet dvěma pruhy a kolona z 15. kilometru se postupně rozjíždí. Zdržení do Prahy od Brna asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 26. kilometru překáží omezení do jednoho pruhu. Kolona teď má asi kilometr, zdržení 5 až 10 minut. A na silnici 17 z Čáslavy směrem do Chrudimi za obcí Vrdy dořešují odpolední nehodu dvou osobních aut. Provoz řídí policisté Kyvadlově a kolony se už teď večer netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A přeju vám dobrý stále ještě páteční večer. 6 minut po 21. hodině nejsložitější organizační i technická zkouška rozhlasového vysílání v jeho historii. Takhle vnímali v roce 1926 českoslovenští rozhlasáci výzvu živě vysílat z 8. všesokolského sletu. Jak obstál redaktor František Havel a jak se ke komentování sportu dostal legendární Josef Laufer, i to uslyšíte.
4: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.

0: turn to dust, all that I adore. Pražská Slavia a proti ní Budapešťská Hungárie. Tohle fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme v posledním díle našeho týdenního seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost. Tu z přelomu června a července roku 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje tohoto motýl a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 000 cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace, a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Tady je vysílání večerního radiožurnálu. My jsme si před chvílí připomněli začátky sportovních přímých rozhlasových přenosů. No a za pár minut opět do současnosti uslyšíte od nás sportovní přehled.

0: Fotbalisté Liberce vyhráli v předehrávce třetího kola šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. Severočeši se tak posunuli v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na čtvrté místo. Moravané jsou na šesté příčce. Teď další zprávy ve sportovním přehledu. Připravil ho Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Jak jinak, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
2: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Fotbalový Hradec Králové si nechal odložit utkání čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou z 16. srpna na středu 2. září. Změnu schválila Ligová fotbalová asociace. Východočeši totiž v těchto dnech a týdnech bojují o postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů. Fotbalisté Ústí nad Labem ve druhém kole druhé nejvyšší soutěže ztratili vedení 3-0 a nakonec remizovali s Českou Lípou 3-3. V dalších duelech B-tým Slávie porazil Třinec 3-2, Jihlava podlehla Příbrami 1-2, Dukla vyhrála nad Kroměříží 2-0, Opava hrála nerozhodně s Kladnem 1-1, Prostějov prohrál s Karvinou 1-2 a Vlašim zvítězila nad Žižkovem 4-1. Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním Hlinka Grecky Cupu. Poté, co po prohře s Finy přišli o šanci bojovat o medaile, nastoupí v bitvě o konečnou pátou příčku proti Švýcarům. Podle trenéra Jaroslava Nedvěda uspokojila jeho svěřence povedená příprava, ve které 3x vyhráli a nedostali ani gól. Nedvěd to řekl Radiožurnálu Sport.
3: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
1: Utkání Česko-Švýcarsko začne ve 3 hodiny ráno českého času a české volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 dnes v Táboře zdolali soupeřky 3-2 na sety.
0: Tadeáš Skalický sportovní přehled, tak děkuju, hezký víkend.
1: Naslyšenou.

0: 21 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Jana Gulda.
1: Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o téměř 17% míně než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky podle něj klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. A zemřel britský hudebník a producent William Orbit, bylo mu 69 let. S odvoláním na prohlášení rodiny o tom informuje agentura AFP. Orbit během své kariéry spolupracoval s řadou světových umělců, například s irskou kapelou U2 nebo s americkými zpěvačkami Britney Spears a s Madonou. Získal 3 hudební ceny Grammy, 2 z nich za producentskou práci na Madonině albu Ray of Light. Sport. Fotbalisti Liberce vyhráli ve třetím kole šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gól zápasu dal záložník Severočechů Patrik Dulaj. A 17-letá kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy ve vodním slalomu. Ve francouzském Epinalu byla další Češka Lucie Vaculová 4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 před Prahou a komplikace

0: pouze do jednoho pruhu, brzdí se do kolony na kilometru 25 a zdržení pak asi 5 minut. A na silnici 35 na trase z Chrastavy do Hrádku nad Nisou, kousek za Bílým kostelem, stojí osobní auto po nehodě do dopravního značení. Vybočuje se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: A taky hudba, tohle je skupina Buty.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I opět.

Festival metalové hudby Brutal Assault a zdravý životní styl. Možná vám tohle moc nejde dohromady, my vás ale přesvědčíme o opaku. Jsou návštěvníci, kteří do noci poslouchají koncerty, ráno si ale bez problému přivstanou na rozcvičku. A tak právě na ní vás do pevnosti Josefov u Jaroměře vezmeme za pár minut.

0: I dál posloucháte vysílání večerního radiožurnálu, toho pátečního, a za chvíli bude 9:45. Třetím dnem pokračuje v pevnosti Josefov u Jaroměře metalový festival Brutal Assault. A návštěvníci letošního ročníku můžou vyzkoušet jednu novinku. Kromě koncertů si můžou ráno přivstat a zacvičit si.
1: Zatímco na jednom z pódií technici dolaďují zvuk první kapely programu, na jiném místě Josefovské pevnosti se místo kytar ozývá odpočítávání cviků. I když právě prší zhruba 30 návštěvníků Brutal Assaultu, začínají festivalový den trochu jinak, ranním workoutem. S nápadem přišel jeden z organizátorů, Jakub Schrödr.
2: Je to taková jakoby novinka, kterou jsem si vymyslel před půl rokem, a šel jsem na to jakoby i z vlastní zkušenosti toho, kdy jako návštěvník festivalu, tak mi vadí, že to je 5 dní jídla, pití, všeho, žádného pohybu a tak dále.
1: Cvičení je podle něj určené opravdu pro každého. Vystačí si totiž jen s vlastní vahou.
2: Jsou tam poměrně základní cviky, kliky, angličáky, nějaký dřepy s výskokem a tak podobně, protože logicky na festival nemůžete natahat megatuny činek a podobných věcí.
3: Bum, bum, ru!
1: A že je o ranní cvičení zájem, potvrzuje i Michal, který přijel z polské Bydgoště už po 11.
4: Oh, it's a great initiative. I think we'll...
5: Je to skvělý nápad. Lidi pijí alkohol nebo berou drogy. Ale život není jenom o tom, musíme se starat i sami o sebe.
1: Podle něj by podobných aktivit mělo být na festivalech ještě víc.
5: Nepotřebujeme víc barů a alkoholu, potřebujeme víc vody a víc pohybových aktivit.
2: So, you have 2 minutes pause. You can drink.
6: Fyzicky náročný.
1: Ne každý ale dorazil úplně odpočatý. Lukáš přiznává, že po koncertech šel spát až ve 4 ráno.
6: Já jsem naspal jenom nějakých 5 hodin, takže jsem si myslel, že to nezvládnu. Nakonec jsem rád, že jsem se ukázal, když jsem tady málem umřel, ale cítím se skvěle.
1: Přesto ranní cvičení nevynechal.
6: Přijde mi to trošku jako takový netradiční, ale za mě jako super. Já si myslím, že by to zapadat mohlo, že je to super aktivita tady pro lidi.
2: And the last one will be just jumping squat.
1: Workoutu se navzdory dešti zúčastnili zhruba 30 lidí. Z Josefova Jiří Hofmann, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

V roce 2022 oznámil, že si od koncertování dá pauzu. O rok později třikrát vystoupil v pražském Edenu a před rokem zase koncertoval napříč Českem. No a taky oznámil další koncert. No a ten se odehrává právě teď na Letenské pláni. Zpěvák Marek Ztracený si očividně nechce dát pauzu, jak tvrdil. No a na závěr jeho vystoupení na Letné se vydáme živě za pár minut.

0: Ve vysílání večerního radiožurnálu zpěvačka Leny a u české hudby zůstáváme. Zpěvák Marek Ztracený touží zanechat po sobě nesmazatelnou stopu na pražské Letenské pláni. Tedy na místě, kde v minulosti vystupovaly takové hudební legendy jako Rolling Stones nebo Michael Jackson. Závěr jeho vystoupení sleduje na místě naše reportérka Tereza Cedidlová. Terezo, zdravím tě, dobrý večer.
1: Hezký večer. Koncert pro zhruba 70 tisíc lidí už tady na Letenské pláni téměř končí. Když se podívám kolem sebe, fanoušci už začínají pomalu odcházet, ale jinak to vypadá, že se baví jak dospělí, tak děti. Řadu z nich si vzali příbuzní za krk, kde se děti pohupují a tančí. Marek Ztracený v průběhu téměř dvouhodinové show zahrál skladby ze všech jeho 7 studiových alb. Na přání fanoušků zazněla třeba i píseň Oheň, kterou podle svých slov nehrál zhruba 12 let. Největší ohlas měl ale podle předpokladů jeho největší hit Ztrácíš, který na konci velmi hlasitě zpívali a kapela bez doprovodu sami fanoušci. Před chvílí překvapil zpěvák i duetem se slovenským umělcem Adamem Ďuricou. V první půlce koncertu si zase zaspíval s Martou Jandovou a v jedné písni ho na kytaru doprovodil i jeho syn. Celou hudební show doplnili plamenomety nebo konfety a světelná show. Z pražské Letenské pláně Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Tak tedy jsme vás na chvíli vzali na závěr koncertu Marka Ztraceného na pražské Letenské pláni. My vám ho teď ve vysílání večerního Radiožurnálu i zahrajeme. Pokud jste na silnicích, tak jenom dávejte pozor právě v oblasti Letné v Praze, protože teď se tam bude pohybovat opravdu velké množství fanoušků.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Teď Jana Gulda a zprávy.
6: Do lékáren míří téměř 6 000 balení léku na rakovinu prsu, chybí od loňska. Americký senát schválil balík protiruských sankčních opatření. Fotbalisti Liberce vyhráli v lize na hřišti brněnské zbrojovky 1-0 a v neúplné tabulce jsou čtvrtí. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kde jeho výrobce přerušil do dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ministerstvo životního prostředí eviduje 2 připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Podávat je bylo možné v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
8: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu s zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinnou oblast platit.
6: Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Moskvu má dostat pod větší tlak a pomoct k ukončení 4,5 roku trvající ruské války proti Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem víc než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Balík zahrnuje také rozšířené sankce proti Íránu. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Radiožurnál, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahu, vysvětluje za Median Vojtěch Dufek.
9: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky, a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
6: Schválený vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku.
7: Sport.
6: Liberečtí fotbalisti podruhé v novém ročníku Šance ligy vyhráli. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zvítězili díky gólu Dulaje na hřišti zbrojovky Brno 1-0 a posunuli se na 4. místo neúplné tabulky. Moravani poprvé v sezóně prohráli a spadli na 6. pozici. A kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín by mohl přestoupit do Saudské Arábie. Informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. Slovenský křídelník má mít lukrativní nabídku z týmu Al-Fateh. Z pražského celku by zároveň mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, o kterého má zájem polská Legia Varšava.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nebezpečí na D1 před Prahou a také na 56 za Frýdkem Místkem. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru odtahují dodávku po večerním požáru. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale přesto se lehce vybočuje. Na silnici 56 velmi opatrně na hlavním tahu z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí a do Beskyd. Na rychlostním úseku silnice na 60,5 kilometru jsou na vozovce chodci. Podle policie tam jdou dva lidé s kočárkem, jsou neosvětlení, hlídka jede na místo, tak velký pozor. Na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou, kousek za Bílým kostelem, stojí osobní auto po nehodě do dopravního značení. Nepřekáží, ale zpomaluje se. A v Praze čekejte silný provoz na Letné v okolí Letenské pláni. Kvůli skončenému koncertu je omezený provoz v ulici Milady Horákové, také na Letenském náměstí a v okolí. Provoz tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už letní repríza hosta Libora Boučka, tentokrát z festivalu Colors of Ostrava.
10: Jsem rád, že prvními hosty Radiožurnálu de facto na Colors of Ostrava jsou z olomouckého studia Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Dobré dopoledne.
11: Dobré dopoledne.
10: Když jsme před tím koncertem teď, jestli vy už víte, co se večer v Olomouci odehraje?
11: No tak my máme náš klasický set, Přeježděný vztah.
12: Ano, my vlastně, to je takové, že se lidi asi často i ptají, když je to Krhut Kozub, jako na co jdou vlastně, nebo často nás dokonce začali na plakáty psát jako zábava a ne jako koncert.
10: No to jsem právě já našel někde, ano, že to je zábava. Jako rozlišený, že přijďte za zábavu a přijďte na koncert.
12: Ale mě daleko víc pobavilo, že nad náma byl Janek Ledecký jako pop. To by přišlo jako vlastně lepší.
11: Jo, a Igor rozvíjí šanzon.
12: Takže my, víš co, myslím si, že lidi můžou očekávat jako prostě muziku v plné palbě, ale ten náš program je přes 2 hodiny. Takže my samozřejmě, kdybychom jenom hráli písničky, tak za hoďku asi nemáme co dělat, ale tím, že děláme i humor, vyprávíme fóry, historky, tak je to takové spíš představení.
11: Ale vyzkoušeli jsme si ještě poteďka na nějakém obecních slavnostech, jsme to napali jo, hodinu a půl jsme neřekli ani slovo a hráli.
10: Jako
11: jsme.
10: Fakt si jenom hráli.
12: Museli jsme
11: jenom
10: jak
11: hrát.
10: To?
12: No, protože jsme se museli vlézt do času a to my nikdy moc neumíme.
11: No,
12: takže...
11: A navíc víš co, jak ti na těch obecních slavnostech stojí Boris dole a říká jeju. Tak nemáš chuť říct, chcete slyšet nějaký super vtipek?
12: No, nebyli úplně otevření fórum.
10: No, ale já si myslím, že to nejcennější se vší úctou k té muzice je ta souhra a ta schopnost té reakce super. A ten smysl pro humor, protože my jsme se sice sešli, ale mám pocit, že ten rozhovor trvá už 20 minut.
11: To jsme měli všechno točit.
10: Zapl mikrofon. No.
11: To jsme měli točit. No já jsem vděčný za to, co se nám vlastně se Štěpou podařilo. My jsme nikdy neplánovali, že bychom jako hráli písničky. To všechno vzniklo jednou písničkou, Prásknu bičem. A pak jsme zjistili, že máme vlastně společný humor a stojíme na tom pódiu a že kdybychom hráli jenom ty písničky, tak by se stalo co Štěpo. Tak by možná lidi potřebovali
12: deprese,
11: psychologii potřebovali, že jo. Tak jsme to vždycky, tak jako říkáme, humor a píseň, humor, taková houpačka emoční to je.
10: Těch setkání Jiřího Štěpána je celá řada. Stačí se podívat na ten jejich program. Hledejte je tedy pod položkou zábava, zpěv, šanzon, deprese, optimismus nebo terapie. Posloucháte Radiožurnál.
13: Host Radiožurnálu.
14: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět. Už jak jsi mi podávala čaj, jak jsi mi řekla, ještě hraj. Už tenkrát, lásko, zdá se mi, byl jsem dávno nad zemí. A ty tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Je to víc než století,

ti teď mávám z ranveje a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži,

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Mně, když se člověk dívá na to, co o vás píší, když jsme tady mluvili o těch škatulkách, tak mě napadlo, jestli vám už nevadí to předhazování té Ostravy. Že jakoby, že přijíždí dávka ostravského humoru a že neustále se používá ten přívlastek, ale přitom jakoby mám pocit, že jste jako celonárodní a že de facto úplně jedno, odkud jste.
1: Nedávno jsme to řešili,
0: Ano,
1: že když přijede pražský umělec k nám do Ostravy, tak prostě přijel umělec.
2: Ne, přijel český umělec.
1: Český umělec.
0: No tak prostě přijel někdo.
1: Prostě jako, přijel, no. Ale když jede Ostrava do Prahy nebo do Brna nebo do Olomouce, tak do Brna,
2: ostravský herec.
1: Do Brna je spíš problém, když jedeš, ale jako
2: do pocitu prostě, jedeš vlastně.
1: Do pocitu, to není město, ale tak je to vždycky ostravský bavič třeba. A to bavič a ostravský mi přijde úplně jako, že Zdeněk Izer na steroidech, jakože úplně špatně.
0: No ne, ale mně to přijde, jako, proč, jak to vzniklo, v čem to je a co hlavně má člověk očekávat od toho ostravský, jakože to je něco výjimečného, že to bude drsnější, nebo... Jako štve vás to taky.
1: Možná někdy to je i jako výhoda, protože já když jezdím třeba do Prahy, jako se stand-upem nebo s nějakou komedií, tak když tam je napsané jako, že přijede Kozub z Ostravy, tak to pražské publikum je takové jako...
0: Že má soucit.
1: No trošku se vrátí jako do dob třeba, kdy ještě jsme slezli ze stromu a jsou najednou takový, jako že mají ten humor jako posunutý. Že i ti Pražáci se jako smějou tak trochu, jako že se za to stydí. Že teď tady přijela ta exotika, že jsme trošičku jako východ.
0: Myslíš, že tenhle pocit
1: mám ten pocit někdy, no? I na mě mluvíte pomalej, jako mluvíte na mě pomalej, artikulujete, jo?
0: Říkáme ti, kde se nachází metro, jestli ti něco nechybí, jestli máš všechno v šatně. Není to paradox v zemi, která má 11 milionů obyvatel? A
2: to je legrační, jsme malý rybník, jako úplně malý rybník. Ale je zajímavé, jak máš prostě tři města, Praha, Brno, Ostrava. Co jsem řekl, to Brno.
0: Brno.
2: No, Brno, Ostrava.
0: A prostě... Pojďme zmínit Olomouc, když jsme jako...
2: Říkej mi Praha, je super, Olomouc, je co na Ostrava.
0: Tak říkej mi Praha, Olomouc, Ostrava s myšlenkou na Brno.
2: No, ale přesto v každém městě se mluví jinak, že jo?
0: No, jo.
1: Ano. My občas i s Jirkou právě děláme ty rozdíly.
2: Ano, jo, že třeba spisovná čeština má větu jako... já se omlouvám, já jsem si uvolnil, to je spisovná čeština.
1: Ano.
2: Pražák by to řekl jak?
3: Ty krávo rumburek.
1: Jo, že byl rumburek.
2: No. Brňák řekne, ty hlásím kachnu, jo.
1: A Ostravák řekne, co jsi říkal? Jo, my se nesmíme smát tady.
2: Jo, pardon.
0: Ne, můžeme se smát vnitřně.
2: Vnitřně.
0: No, máte pocit, že jsme jako propojení? Protože
2: mě baví
0: Praha. Když mě bylo 20 nebo 21 a studoval jsem produkci, tak bylo úplně běžný jezdit často do Ostravy, jezdit se dívat do divadla. A neměl jsem ten pocit, že fakt člověk dělá rozdíl, protože to divadlo je jenom jedno. Ale jak to vnímáte vy teď v tom roce 26?
2: Já třeba obecně nemám vůbec problém s Prahou, tak jako s tím Brnem.
0: Jasně.
2: Jo, rozumím. Protože mně přijde, že je, se říká, jo, to jsou takové ty fóry, kultura je dobrá, špatná, pak je brněnská, jo. Ale takhle, jde o to, co my dokážeme snést. Vy dokážete snést fóry o Pražácích, my dokážeme snést fóry o Ostravácích, úplně. Děláme si z toho legraci. Trefíš to přímo, jako nám třeba v Brně...
1: Odešel divák, no. Nám odešel jednou divák.
2: A řekl, že už to nedá.
1: No. Jsme si dělali legraci o Brně a myslím, že to bylo ten for s tím tetováním, jak si ta holčička říká tatínku, abych si chtěla udělat nechat tetování. On říká, tak se to udělá na nějakém bezvýznamném místě. Ona říká, že to nechá udělat do Brna právě. Tak to jsme řekli a ten pán řekl, tak to už nedávám, borci, a šel domů.
2: Borci, jo.
1: Ale to pro nás byla spíš jako čest. Ale ty se ptal na to, jak vnímáme to divadlo třeba.
0: No jestli jsme propojení, jestli jako, jo, protože já si myslím, že stojí za to, ať už je to Mír, ať už jsou to ty další scény. Takže stojí za to se dívat, jako...
1: Určitě. A my i s Mírem jezdíme do Prahy a vždycky je to vlastně jako strašně příjemné. Nebo aspoň já mám tu zkušenost, když hrajeme v divadlo na Fidlovačce a přijde pražský divák teda, že tam je naprosté jako souznění, pochopení toho humoru i té divadelní formy.
0: No, ale my bychom měli jezdit spíš za vámi.
1: No to by bylo super.
2: Učit se hodně.
0: No neučit se, ale zažít to.
2: Ale přijde, Libore, že třeba pro mnohé Pražáky, ty to řeknu takhle jako metaforou, jo, že je dál z Prahy do Ostravy, než z Ostravy do Prahy. My tam musíme za každou blbostí, za každým rozhovorem, ale my jsme si to takhle rozhodli.
1: Vybrali
2: žít v té naší malé, vlastně to centrum Ostravy je malá vesnice. Já tam ráno vyjdu z baráku, jdu do kavárny a pozdravím 20 lidí. Jako jo. To je centrum Ostravy. Jo. Ale jak Štěpa říkal, že jezdí s Mírem, tak já se svým představením jezdím třeba do Kalichu, hraju tam svoje představení.
0: Je to vyprodané?
2: Je to vyprodané, hurá. A pozor, já v těch scénkách mám třeba ostravštinu nějakou. A jednak Praha je trošku náplavá, je to směska a je to fajn, že donesu trošku dialektu, jo, ne že všechno je ostravštině, ale...
0: No a dobře, a nenapadlo vás, když se to takhle rozjelo a říkáte, že musíte do té Prahy jet?
2: Nebudu tam bydlet.
0: Ne?
3: Fakt ne.
1: Jako ta možnost byla, jako, nebo já jsem tu možnost měl samozřejmě i jako skrze divadelní angažma v minulosti a několikrát, ale já jsem si nějak tehdy slíbil před těma jako 10 rokama, že pokud mi to nepůjde z té Ostravy i k vám, ten přesah, pokud to nedokážu, tak se do té Prahy nemůžu stěhovat.
2: Mám to podobně.
1: Takže jsem si to nastavil, že vlastně být v uvozovkách úspěšný z Ostravy je daleko jako náročnější úkol mnohdy, než být úspěšný v Praze. Protože tady, v Praze jste zvyklí na úspěch.
0: Já bych neřekl, jako, že...
1: No, tak
0: že
1: podívej se, kam jsi to dotáhl ty.
2: Že myslí, do Olomouce.
1: Až do Olomouce.
0: No. Myslím, že v Ostravě bych se nechytil.
1: No, bylo by to daleko náročnější, protože v té Ostravě není jako tak běžné, že tam, tak rozumím, my netočíme v Ostravě, nemáme studiové ateliéry, nemáme filmové studia, nemáme tam, máme tam televizi, ale tam se jako moc hraná tvorba jako s místními herci nedělá.
2: Hlavně živé přenosy třeba televize už se vůbec nedělají z Ostravy,
1: vůbec, že? Takže u nás jako můžeš dělat buď to divadlo, nebo teda muziku, ale taky je to velmi obtížné vlastně, jako těch prostorů, kde to můžeš dělat, není moc. A ostravského diváka si musíš trochu zasloužit, protože aspoň já mám ten pocit, že si k němu buduješ tu cestu dlouho. A jak už jednou chytíš, jak už jednou jako ti podlehne, tak ho máš na furt.
0: No a právě pak ten zástup těch umělců a těch lidí, můžeme si zmiňovat vás a můžeme zmiňovat z toho regionu ty další, tak mám pocit, že když obstojí v tomhle jako drsnějším prostředí, tak pak dobudou celou zemi. Je to
2: tak
0: fakt?
2: Je to pravda. Okay.
0: No ne, jakože najednou to prostě funguje. Protože je tam ta cesta, je tam najednou, že člověk vidí, že musíte podstoupit trošku jiné okolnosti, že vlastně člověk, aby se tím uživil, tak musí opravdu excelovat úplně. A najednou pak prostě mi přijde, že ten, kdo je z Ostravy a z regionu Moravskoslezského, tak fakt získá spoustu fanoušků.
2: No je to něco jako... Těžko na cvičišti, že jo, lehce na bojišti potom, jo, a ta Praha je někdy bojiště. Ale takhle, ostravský divák ti nedá, jako, nic zadarmo mi přijde, jako, jo, to není tak jako, a furt nějak cítíš takovou, jako, tak pohodě, ještě mě překvap, jako, nebo něco, jo.
0: A je to možná tím, že se znáte i osobně? Jo, že jsi říkal, že to je to malý centrum? Nebo
2: tak
0: že minimálně
2: nejlepší, když na tebe přijdou kamarádi, to je úplně největší peklo.
0: Nejstrašnější.
2: No, ty si taky děláš.
0: Já už nemám kamarády, takže.
2: Nemáš, ale hodně se o tom píše. To je prostě nejhorší hráč tě popřed kámošema, že jo?
1: Je, ale já jsem dokonce i zjistil, že to divadlo, když dělám, tak je mi vlastně... Tak mám největší stres v Ostravě, když ho hraju. Když ho hraju doma, v tom míru. Že vlastně už tě tam ti lidi jsou na tebe už zvyklí, trochu mají pocit, že jako jim patříš, protože seš ten jejich jako ostravský umělec a ono těch ostravských jako umělců, kteří jdou vidět napříč republikou, není tolik, kteří tam žijou stále. Takže vlastně oni mají trošku pocit, že tě vlastní a neodpustí ti všechno na tom jevišti. Nebo jsou takový přísnější jako...
0: A není to trošku i tím, že najednou musíš obhajovat?
1: No ano, ano, musíš obhajovat svou pozici. A do Prahy, promiň, dokončím, ano. A když jdu do Prahy nebo kamkoliv jinam, tak tam paradoxně se cítím daleko uvolněnější, protože vím, že to je pro ty lidi vzácnější, že tam nejsem tak často.
0: Říká Štěpán Kozub, který je s Jiřím Krhutem hostem Radiožurnálu.
1: Někdy se bojím, že nebudu bulet, až bože zjistím, že svět ztratil kule, a někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý, a někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím.

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. A nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Kaldesov Ostrava. Já vás tam viděl v roce 2022, tuším, že před 3 lety jste to zahajovali, jste nedílnou součástí, letos je to výjimka. Co ten festival znamená pro Ostravu, podle vás?
1: Jejda, tak já jsem zažil úplně první ročník. Ještě když jsem hrál v kapelách, jako teď řeknu slovo kuličky štěstí kapela, nahledě v tom nic, jako jo, to pamatujete si ten pořád
0: hip-hop,
1: padali kuličky
0: Eva
1: štěstí. Eva
0: Berečnajdová to uváděla tak, a byl tam rozhodčí na Košandu speciálně.
1: Tak, a padali kuličky
0: no,
1: štěstí, takže...
0: Když jsi uspěl.
1: Když jsi uspěl, jinak lila voda, že jo.
0: Lila voda, a bylo to brněnská voda to byla.
2: Já se teď 16 vteřin vůbec nevím, o čem se baví.
0: To nevadí, my jsme o něco starší.
1: Protože, ano, ještě
2: černobíle.
1: Ty jsi 96, že jo.
0: To znamená, ty jsi narodil u posledního dílu hip-hop.
2: To už byli, kluci, to už jsem se tam, to už byly rifle, nebo jste ještě nevěděli?
0: Ne, to jsme měli ještě stále.
1: Ale bylo Savo, musím udělat plísně nějaký normálně. Ale...
0: Vraťme se k otázce, co pro vás ne, v Ostravě
1: měli jsme kapelu a my jsme byli součástí toho Colors of Ostrava jako prvních ročníků, protože to bylo v malinkém, to začínalo a teď Zlatka Hlušová oslovila spoustu ostravských kapel, aby půjčili třeba nástroje. Tak já jako bubeník, dnes už bývalý, jsem půjčoval prostě třeba bicí Košínu, jo, kteří mi je rozmlátili. No. Tak. Takže jsme pomáhali a pak se to celé rozrůstalo se, tam jsme se tam i zahráli. Pro mě to je taková prostě kulturní, multikulturní událost. Jako, že jo.
0: No ne, tak ta cesta je obdivuhodná, protože pak po vás nastoupili Franz Ferdinand, tuším, že v tom roce 2023.
2: No. Pro mě hlavně i Colors o tom, že se jako nevyspíš 5 dnů, že prostě ta hudba stejně jako Beats for Love jde slyšet celou Ostravou. Tím, jak ta Ostrava není tak velká, tak pokud žiješ v centru, tak máš jistotu, že 5 dní nespíš.
1: A pokud se neseš fotit úplně s každým, tak jsi ve VIPce zalezli a prostě dáváš si pivo a díváš
2: se. Už i v té VIPce jsou dneska úplně všichni.
1: Jo.
0: Tak to je dobře, ale to je zase jako úplně uchvatné, že jsou ve VIPce úplně všichni. Jak se daří tu náladu z Colors udržet dál? Protože mě líto vždycky, když to skončí v tom městě a to město je jako lehce opuštěné, jako co s tím dělat, aby to vydrželo dál. Ta euforie z toho, že se proměňuje ten prostor, že přijíždí lidi, kteří sdílí to nadšení z umění, z kultury. Jo?
1: No, ožije to, no. Ale Ostrava je na opuštění zvyklá trošku, si myslím, jo. Tak... I takové to duševní, ale jako...
2: Ale... Jo, jsme takové bipolární město, no, že to máme v těch, jako, v těch vlnách.
1: Jsme za bipolárním kruhem tohle.
2: Ano, takový bipolární kruh. Teď je Beats for Love, to je vždycky úplně extrém, jako že 4 dny ty vidíš davy lidí cizinců.
1: Ale pořád se něco, že Beats for Love, Colors, pak
2: jsou Štěrkovna. Hned Colorsy, pak je Štěrkovna. Ono to tak možná jen působí, ale ta Ostrava vlastně přes jako leto žije, přes leto žije neuvěřitelným způsobem. No. Takže ta tvoje otázka, jak si udržet to nadšení, my si ho tak nějak udržíme furt. A i když v Ostravě prší, je tam trochu tma, tak potkáš pár nadšených lidí. No?
0: I v tom letošním roce, v roce 26, je uchvatné dívat se na ten line-up a na tu sestavu těch lidí a je to fakt super. A myslím si, že to lecos vypovídá i o naší zemi, že tady v rychlém sledu člověk zažije toho Calvina Harrise z Beats for Love, Dustina Hoffmana v Karlových Varech a najednou...
1: To kdybys tady řekl třeba na tom Ostravsku, jako v roce 95, co se tady bude dělat, Robert Plant, jako jo, to bylo všechno takové ty ikony, tady jezdili. Já třeba jsem se teď těšil, že uvidím Teddyho Swimse, protože mě ho miluju. A my zrovna právě se Štěpánem hrajeme v těch Lutkovicích v tu sobotu a už se nestačíme vrátit jako na dno. Tak škoda, no tak pozveme.
0: Ne, tak třeba se vrátí, ale jenom mně to přijde hrozně fajn si říct, co se tady za těch posledních pár dnů v tom Česku děje a co by na to řekli podobně velké země. Jako, že to je fakt unikátní. A buďme za Colors i za to, jak umění a kultura žije šťastný. Jiří se Štěpánem jsou dnes hosty Radiožurnálu z Olomouckého studia, přestože celé to vysílání věnujeme Ostravě a festivalu Colors of Ostrava.
1: Potkali se na půl cesty.

0: 22 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Informoval o tom předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu a liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Asociaci to včera oznámilo ministerstvo dopravy. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Radiožurnálu potvrdil. I tak podle něj ale pošlou do krajů více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby. Německé spolkové země Porýní, Fals a Sársko u hranice s Francií, Belgií a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jízd kamionů v neděli a svátky. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. Po dobu omezení lodní nákladní dopravy na tomto evropském veletoku můžou po dálnicích jezdit ve dnech pracovního klidu i kamiony vracející se bez nákladu. Výjimka začíná platit už tento víkend a ve dvou spolkových zemích zůstane v platnosti do 30. září. Španělská vláda nařídila zavést od soboty hraniční kontroly v případě spojů z Itálie, oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechala zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Souty minulý týden. A ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Sport. Slovan Liberec zvítězil ve třetím kole fotbalové šance ligy na hřišti brněnské zbrojovky 1-0. Severočeši vyhráli podruhé v nové sezóně a jsou v neúplné tabulce čtvrtí. Moravané se propadli na šestou příčku. České volejbalistky vyhrály i ve druhém přípravném utkání 2 týdny před domácím evropským šampionátem. V Táboře znovu porazili Rumunsko. Na čtvrteční vítězství 3-0 navázali triumfem 3-2 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D8 do Německa a nebezpečí na D1 za Sázavou. Na dálnici D8 je teď pozastavený provoz směrem z České republiky do Německa. V tunelech Panenská a Libouchec byl detekován nadrozměrný náklad a provoz je tak na kilometru 82,5 směrem na Drážďany od Prahy pozastaven. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak opatrně dobržďujte. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy hlásíte nebezpečí za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32,5 stojí nepojízdné osobní auto.
3: 32,5 kilometru je v odstavném pruhu

0: 533 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno a nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce opět pokračuje letní repríza hosta Libora Boučka, tentokrát z festivalu Colors of Ostrava.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Ty jsi přinesl tu knihu, viď?
1: Ne, já jsem přinesl tobě knihu, já jsem ti chtěl věnovat knížku.
0: Ano, no tak to je skvělý, protože já...
1: Máš to i z věnování u Liborovi Jirka Krhut.
0: Děkuji mnohokrát, je to předpřipravené.
2: Já ji nemám, ale můžu dělat Breitling, mě už se nelíbí.
0: Tak já ti dám zase ty svoje hodinky a vybíjíme si Danu koupřát prací hodinky.
1: To má prostě srdcovku.
3: Jak to propálil ty.
0: No tak praští umělci, no, co si budeme povídat. Ale tady je ta předmluva. A mě...
1: Ty máš tu knížku, ty jsi si nějak četl?
0: No.
1: Ty vole, nepřipravený. No,
2: tak to je profík, ne?
0: No tak, ale jenom...
1: Já jsem myslel, že největším profesionálem teď v showbiznise je vlastně Libor Bouček.
2: Ano.
1: A přišli jsme s Honzou Pokorným, že se to jmenuje Levo Bouček.
0: Ano, ano. Ano.
1: Říkal ti to
0: já
1: Honza?
0: Já jsem četl přepis toho rozhovoru, děkuji mnohokrát za to, že jsem Levo Bouček. Snad to nenaznačuje nic o mém charakteru. Ale mně se tady líbí, že v té předmluvě je vlastně obhajoba toho nekorektního humoru, když to tak jako přeženu, takový vysvětlení toho. Mě zajímá, proč to tam dál?
1: Já už vlastně nevím přesně, můžeš to ano.
0: Domnívám se, že humor má hranice tam, kde si je sám nastavím. Samozřejmě to pak o mě lecos vypovídá, ale zatím si už musím umět stát. Jediné, co snad nelehodí mému uchu, vkusu ani srdci, je humor takzvaně fekální, čili nechutný. Ve svém věku cítím, že by to mělo skončit v těch lavicích. Ale je tady vlastně to, ta definice toho humoru, jestli si myslíš, že to je nutné, jestli nejsme už svázáni, protože já se furt domnívám,
1: něco
0: že...
1: do té předmluvy se...

0: vlastně chtěl no dát.
1: A je to.
0: Hele.
2: To už někdo řekl před tebou, že to je.
0: Něco tam muselo být a takhle. I když to vypadá, že prostě jsme úplně volní v tom, nebo říkáme se ještě, že nám je jedno, co říkáme, pořád vidíš ty ksichty. Pořád je tak trošičku vidíš, jak se měl, ale to je jejich problém. Humor prostě není odrazem reality toho, jak smýšlíš, toho, jak vlastně, co ti přijde, nebo co považuješ jako za vtipné, nebo děláš z toho ten humor. A jestli si k tobě najde někdo tu cestu, tak je to jenom dobře, ale vlastně to je jeho problém. Jo, my jsme si schopni dělat se ještě po na koncertě legraci. Stavíme humor kolem vozičkářů, Romů, gejů, lezeb, všechno. Protože takhle to tady kolem je.
1: A často shodou okolností ti, které jsi zmínil, jsou v té první, druhé nebo třetí řadě.
0: Ano, tak, ano, přesně tak. Ano. A smějou se a jenom opakuju, co už jsem stokrát řekl. Cítím a mám zkušenost, že mnohdy nemají problém s tím humorem ta samotná skupina, ale skupina lidí, která se snaží chránit jejich práva.
1: A zhoršuje se to? Protože ne, často si, člověk
0: si... Já si myslím, že se to zlepšuje. Že už prostě, já už si tak říkám, já už to už ani nepředešlu.
3: No, ale já to ještě rozlišuju na ten virtuální svět a na ten reálný svět. A to jsou strašně důležité věci, protože samozřejmě, když si projdeš sociální sítě a strávil by si třeba celý týden tím, že by si četl, co se o tobě kde píše a co o tobě kde kdo tvrdí, no tak by si řekl, musím okamžitě skončit. Protože prostě z toho, co tady teď čtu, já vlastně za nic nestojím. No ale já jsem potom na těch polích, na těch jevištích, pro ty tisíce lidí děláš ten humor, nebo stovky, to je úplně jedno, nebo desítky. A vidíš, jak se baví, prostě tu energii cítíš, vidíš masu, která se baví. A to je skutečně. Že si pak někdo přijde a někde s nějakým svým nevyrovnaným egem nebo pod nějakou svou osobní záště a nespokojeným vlastním životem někde něco naťuká, to nemá jako se mnou nic společného ve finále, to je jeho věc. A často se mě na to lidi ptají vlastně, posledních pár let je to obrovské téma, kde ten humor jako vlastně má
1: kde ten mantinel, co je ta hranice?
3: Není takový mantinel, prostě neexistuje nic jako obecný mantinel humoru. Jirka to tam píše v té knížce, je to vlastně bych to podepsal. Každý má ty hranice v sobě. Mě něco baví, na to koukám, ale když mě to nebaví, tak na to nekoukám. Takhle jednoduché by to mělo zůstat, jo?
1: Jak moc si myslíte, že schopnost smyslu pro humor a tvorby humoru spojená se vzděláním? A nechci říct, že to je nějaký akademický titul.
0: To jsem nikdy nezal...
1: Ale mně přijde, že to je podstatné, že člověk
0: Kdo je vzdělanější, má větší přehled a trošku větší...
1: A jde ale za tu větší hranu.
3: Ano.
1: Má schopnost nastavení toho vlastního mantinelu.
3: Máš pravdu. A je to, myslím, že tohle souvisí i s nějakou, jako, jak to říct, nějakou empatií, taky jako, a zároveň i jako ze slovní zásobou. No to je vlastně, čím vyšší má člověk slovní zásobu, čím více si jako ten jazyk cítíš vlastně nějakým způsobem, cítíš kontexty, cítíš niance vlastně, tak, tak je to docela sociologický průzkum dělat humor teda, tak zjišťuješ vlastně, a máš pravdu, že možná, a teď bych se nechtěl nikoho dotknout, ale opravdu možná, že čím vyšší to vzdělání je, tím víc si člověk dovolí, tím víc ví, kam může zajít, nebo aspoň to tuší, a tím víc se na tím dokáže bavit.
0: Má větší nadhled.
3: Ano, má větší nadhled. A teď to zní možná zbytečně pyšně, jo? Ale ono čím víc víš, tím víc si z toho můžeš utahovat. No.
0: Ještě záleží taky na to, opravdu, a to jsou takové niance, jak ten vtip podáš, protože si myslím, že někdo může jako nekorektní for podat tak, že máš pocit, že on tomu foru, ne že sděluje ti humor, ale že to vyloženě káže. Takové kázání, jako já přece, když říkám humor, tak já někde nestojím na náměstí a nehajluju, netahám tu společnost do nějakého mého názoru. Hmm. Já to jenom vystavuji jako obraz a líbí se, tak tu zůstaň chvilku, anebo projdi a jdi dál, tak jako nepotřebuješ.
3: Ale zase je pravda, a to už jdeme hodně jako hluboko.
0: Pojďme, mě to baví, jsme v Olomouci, ty vole.
3: Jo, že...
1: To je univerzitní město.
3: Jako já zjišťuju, že čím více jako zabývám humorem a čím víc je to vlastně můj denní chleba, a jsem za to rád, tak samozřejmě, že někdy, když dělám nějaký humor, tak je to cíleně proto, aby to rozvířilo ty lidi. Protože vím přesně, že když to teď řeknu a jak to řeknu a v jakou chvíli to udělám, tak je to trošku kalkul někdy, že si říkám, OK, teď humor je vlastně kalkul. Ty vlastně
0: to je řemeslná zdatnost.
3: Je to dobře, takhle to zní líp. Ano. No. Řemeslná zdatnost zní líp než kalkul. Takže ano, ty musíš naprosto vědomě to dělat. Protože já se často potkávám s názorem, že lidi mají pocit, že země to tak jde samo, jako, a že to je něco, že takhle žiju 24/7. No tak to je obrovská hloupost. Já když se sebe dělám debila, to, jako, tak to dělám naprosto vědomě a cíleně. Jako, jo. To není, že bych byl debilem, jo? To úplně nefunguje. Když hraješ alkoholika, nemůžeš ten den chlastat, protože to prostě nezahraješ. Takhle jednoduché to prostě jako je. Takže je to cílené. A musím říct, že čím jsem jako starší a čím díl v tom jsem, tím častěji mám chuť trošičku jako skrze ten humor do něčeho píchnout a tak jenom jako to pozorovat. Je to trošku pokušení někdy a někdy to prostě udělám. No.
1: Je to úplně srozumitelné to pokušení a absolutně rozumím. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou hosty Radiožurnálu.

nemocnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím.

0: přestaň už brečet. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Vysíláme ze studia Českého rozhlasu v Olomouci. A zajímá mě ještě u Jiřího jedna věc, která vlastně jsem se na to chtěla zeptat vždycky. Protože ty jsi měl vlastně docela solidní dráhu pedagogickou.
1: 19 let jsem učil, no.
0: Právě.
1: Angličtinu.
0: A najednou to jako zlomíš k tomuhle, bavíš se životem, pochopitelně si vidět, ale jestli ti to nechybí? Ta akademická sféra a těch 19 let,
1: když jsi jako učitel, tak máš dost a tam je ta hranice, kdy začínají mnozí jako můžou vyhořet, jo? Protože zjišťuješ, že už si několikrát řekl stejnou věc, ale takhle, mě to učení vždycky bavilo, myslím si, že po lince humoru se dá převést hodně znalostí, myslím třeba v té angličtině konkrétně, co jsem učil. Když učíš s humorem, učí se ten jazyk lépe, studenti se bavili v té hodině, my jsme dělali scénky, oni mě měli rádi, já jsem tu měl rád to učení. Pak jsem si uvědomil jednu věc, že dělám humor před tabulí pro 30 nebo 15 lidí na fakultě.
0: Kteří ještě ke všemu nepřišli dobrovolně třeba, a nezaplatili
1: ano,
0: za to.
1: Ano, přesně.
0: A uvědomuješ si, asi to nejpalčivější, že nezaplatili.
1: Přesně tak.
0: Už jsem takže to chtěl, si chtěl
1: jsem to aplikovat. Ano, já jsem začal chodit normálně s takovým malým kloboučkem a to se nelíbilo zase univerzitě. Dobře. A pak jsem si uvědomil, že bych tohle to mohl dělat vlastně na jevišti před více lidmi za mnohem lepší prachy a vlastně mi to začalo více bavit. Já jsem kolikrát jel na univerzitu trošku nervózní, koho tam zas budu mít za debila, ale prostě jako dneska to nemám. Dneska se probouzím a těším se na každý den.
0: A jak si kompenzuješ tu lásku k angličtině, k tomu
1: mluvím
0: jazyku?
1: Často. Teď jsem dokonce uváděl, poprvé jsem si zkusil, protože jsi moderátor. A já jsem endorserem firmy Furch Guitars, jako jo. A oni měli prostě nějaké setkání a řekli, tyjo, ty umíš anglicky, pojď nám to, tam je prostě solí z celého světa, pojď nám to odmoderovat. Já říkám, kluci, já nemoderuju. Já nemůžu dělat to, že mi někdo dá do úst něco, co já prostě, víš, jak moderuješ, musíš říkat věci, které kolikrát nechceš, je to tak?
0: Nemyslím si.
1: Nemusí. Dobře, a to je zajímavé, to si potom popovídáme.
0: No.
1: Ale prostě já jsem normálně uváděl anglicky a do toho jsem říkal anglicky ten humor, který už mám načtený jako česky. No to bylo wow. Prostě svět. Pak jsem si říkal, tyjo, proč já nedělám na Instagramu jako třeba ten humor i anglicky. Ale nechci, já prostě chci mít klid. Já už nechci jako být takový wow. Já jsem rád, že si zajedu se Štěpou na pár koncertů, že si udělám svoje varieté nebo svoje představení. Nechybí. A ještě jedna věc, a pardon, velice často se mi stává, prosím tě, nemohl bys mě doučovat, to říkám si normální, já jsem dneska hodnocený za výkon, jo? A ne za hodinu, ale to nemyslím jako s pokorou, to říkám, ale pojď se mnou do hospody, dáme si pivo, já ti vysvětlím všechny časy.
0: Jak to, že to funguje s Jiřím takhle dobře? Když jste fakt bych řekl, odlišní.
2: Jsme odlišní, generačně, no. Generační rozdíl tam je i jako vlastně...
0: I finančně.
1: Tak to bychom mohli...
2: To nevíme.
1: Můžeš prosím tě najet na svoji banku.
2: Já jsem si nevzal ty Rolexky, no, ty to je škoda. To by se za ní nezeptal, ale... Ne, jsme i vlastně, já jsem introvertnější, i když to tak jako nepůsobí.
0: Je to tak?
2: A Jirka je extrovertnější, což taky vlastně, ale funguje dobře, si myslím. No ale proč to funguje? No víš co, jsou věci, které se strašně těžko jako uchopují slovem a jsou postavené, a takhle bych já si troufl definovat náš pracovní vztah, jsou definované nějakým pocitem. A my jsme před těma 5 rokama se seznámili, zjistili jsme, že máme spoustu věcí, které nás v životě provází nebo jako provázely osobních. Velmi podobné, i když je mezi náma rozdíl 20 let, spojili nás paradoxně i takové docela smutné události našich životů. Mě umíral, nebo umřel tatínek, Jirka řešil podobnou situaci s maminkou. My jsme se v tu chvíli potkali, trošku jsme si to odlehčovali humorem a já to mám aspoň nastavené s lidma tak, že pakliže máme stejný smysl pro humor, tak pro mě už těch překážek není moc, jako k tomu, abychom se zblížili. My jsme zjistili, že máme velmi podobný smysl pro humor a že máme velmi podobný vkus na muziku. A to byly tak silné faktory pro mě, že bylo jasné, že dřív nebo později spolu začneme něco tvořit. Původní myšlenka byla taková, že budeme dělat nějakou two-man show. Nějaké jako, něco jako divadelní něco. Jako, jo. My jsme to nedokázali
0: povídání, v nejhorším tam vložíte odpovědi na otázky, přesně, nějaké scénky někdo náhodí možná, a
1: zjistí, že už vlastně i tohle tady bylo. Ale formát, který máme teď, tady prostě není. No, že 2,5 hodiny máš koncert a do toho humor.
2: Ano, zjistili jsme, že vlastně nejvzácnější je propojit obě dvě ty schopnosti, že umíme bavit slovem, ale i hudbou. A Jirka tím, že je skvělý jako textař vlastně a výborný skladatel, tak a já to z nějakého prapodivného důvodu dokážu ty jeho texty
1: to lidem. To musím říct, že výborný přenašeč textu.
2: Jako dostat.
0: A je tam dobrý ten důraz na předložku.
2: Ano.
0: To já cením.
2: Jo, děkujem.
0: No, díky. To je důležitý.
2: No. Ano.
1: Takže ostrova to má jinak, že? Do hospody.
2: Já vím, no. ale vy na to dbáte. Je to
1: ano, jiné. Tak
2: no. Takové, to se musí
1: uvědomit. Já umírám u dnešních některých písní českých popových.
2: No, ale tady je to úplně čistý.
1: Tak, děkujeme.
2: No, tak pardon. Prostě tady tyhle věci, až s obdivem, nebo s, já se to snažím neanalyzovat, protože kdybych to začal analyzovat, tak možná zjistím, že to nejde. Jo, z nějakého důvodu, že bychom neměli pokračovat, ale nedělám to a funguje nám to 5 let.
3: Panové, děkuji za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání. Já jsem se na to moc těšil.
2: No. Mě bylo ctí, Libore, že jsme si mohli takhle pokecat.
3: Mě také, velkou.
1: Nejlepší moderátor na světě. Teď.
3: Děkuji mnohokrát. A
2: teď je dobré.
3: Těch 500 korun každému dám, pochopitelně.
1: Mám ještě pro tebe tričko, chceš to like?
3: A to určitě chci.
2: Mě volá Pracha, že jdeme do Abu Dhabi.
3: Jiří Krout a Štěpán Kozub byli hosty Radiožurnálu.
1: Ahoj.

a ke dnu nedopadnou. Zarůstáš trávou.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 23 hodin. Teď Martin Matějka a večerní zprávy.
3: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu. Prosu do lékáren míří téměř 6 000 balení. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz kvůli dopadům dlouhodobě teplého a suchého počasí. Fotbalisté zbrojovky Brno poprvé v sezóně šance ligy prohráli s Libercem 0-1. A zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
4: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
3: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. Právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu ke chlazení. A počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
5: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Voda v americké přehradě Hoover Dam je na historickém minimu, informovala o tom stanice CNN. Největší vodní nádrž ve Spojených státech zachycuje vodu z řeky Colorado. Letošní dlouhé sucho přispělo k výraznému poklesu hladin i v dalších přehradách na této řece. Voda z nich zásobuje desítky milionů Američanů. Hladina vody je na historicky nejnižší úrovni od vzniku nádrže před 90 lety. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do jí zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí se zranilo.
1: Sport.
3: Fotbalisté zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo. Mluví o tom obránce Jakub Klíma.
6: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
3: Tenista Jakub Menšík bude hrát o postup do osmifinále turnaje v Montrealu. Jeho soupeřem bude Francouz Atman, hrát se má začít od půlnoci českého času a v osmifinále je už Jiří Lehečka, čeká ho Španěl Chodar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Otevřená D8 do Německa a v Praze silný provoz na Letné. Na dálnici D8 je obnovený provoz na výjezdu z České republiky směrem do Německa. V tunelech Panenská a Libouchec na 82,5 kilometru byl detekován nadrozměrný náklad. Policisté už situaci vyřešili, provoz obnovili a kolona směrem do Drážďan se rozjela. Na D1 z Brna směrem do Prahy stále pozor za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32,5 stojí osobní auto. Podle zpravodaje se posádka pohybuje okolo a nákladní doprava tak lehce vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte i na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Studulky na 20. kilometru je tam v odstavném pruhu. A v Praze stále ještě čekejte silnější provoz v Let na Letné v okolí Letenského náměstí po skončeném koncertu. Zaplněný je Letenský tunel, také Korunovační ulice nebo vjezdy do tunelu Blanka a popojíždí pak kolona i dál na magistrále ve Vlzonově. 10 minut naberete od Florence do omezení u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů, zítra pak přes den čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál Jiří Štefl.
2: Páteční večer, 7. srpnový, 6 minut po 23. hodině. Už jste to slyšeli v naší zelené vlně po skončení koncertu Marka Ztraceného na Pražské Letné. Je tam stále velký provoz, tak dávejte velký pozor. No a podle naší reportérky Terezy Cedidlové je taky velmi přeplněné pražské metro, tak i tam si dávejte velký pozor a opatrně. My v Praze zůstaneme. Pokud byste si chtěli v metropoli koupit nový čtyřpokojový byt, potřebujete v průměru 20 milionů korun. Bytu je totiž v Praze pořád málo a proto jsou tak drahé. My jsme zjišťovali, co by se muselo stát, aby se situace změnila. Detaily nabídneme ve vysílání večerního radiožurnálu do 5 minut.
0: Večerní radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu 10 minut po 23. hodině. Dostupnost bydlení je v současnosti jedním z největších problémů Česka. Bytů je totiž málo a ty, které na trhu jsou, bývají navíc často velmi drahé. Podle nejnovějších údajů developerských společností Central Group, Trigema a Skanska Residential se metr čtvereční nového bytu v Praze nabízí v průměru za 188 tisíc korun. Teresko, to je skoro třikrát víc než před 10 lety. Podaří se v Praze v nejbližší době konečně začít víc stavět a zpomalí se prudký růst cen. I o tom teď budeme mluvit. Ve studiu je se mnou Michal Forst z domácí redakce. Vítej, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ceny bydlení rostou po celé republice, ale v Praze je to skutečně extrém. Tak proč jsou byty v Praze tak drahé, Michale?
1: S trochou nadsázky by se asi dalo říct, že by v Praze chtěl bydlet skoro každý. Člen představenstva developerské společnosti Skanska Residential Juraj Murín říká.
2: Já rád říkám, že Praha je opravdická součást západní Evropy, geograficky je to vidět, čili Praha magnetizuje nejenom lidí z České republiky, ale i investory z jiných okolních zemí.
1: To se týká hlavně Slováků nebo Ukrajinců. Vysoký zájem, tedy poptávka, je ale jenom jednou částí rovnice. Tou druhou je nabídka a ta je dlouhodobě slabá. Předseda představenstva developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský říká.
3: Pokud tady v Praze podle vlastně nějakých analýz Institutu plánování rozvoje by mělo se každoročně povolit a stavět minimálně 10 000 bytů, tak za posledních 20 let se tady to nenaplnilo ani jednou.
1: Aktuálně je na trhu k dispozici zhruba 6,5 tisíce nových bytů. Garzonky se v průměru prodávají za 7 milionů, čtyřpokojové byty pak za 20 milionů korun.
0: No Michale, když se tady mluvíme a všichni o tom ví, že se staví málo a o byty je pořád zájem, tak nabízí se otázka, proč se nestaví víc?
1: Developeři dlouhodobě argumentují tím, že situaci komplikují pomalá povolovací řízení a zastaralé územní plánování. To by se teď díky novele stavebního zákona a schválení nového metropolitního plánu mělo změnit. Pořád ale zůstává problém s tím, že nemá kdo stavět. Radovan Hauk z poradenské skupiny More Czech Republic říká.
4: Podle aktuálních průzkumů využívají stavební společnosti své personální kapacity z více než 85%. Pohybují se tak prakticky na hranici svých možností. Výhled do budoucna navíc není příliš optimistický. Firmy očekávají další zhoršování situace na trhu práce. Rezervy pro případ získání nových zakázek nebo neočekávaných personálních výpadků jsou v současnosti minimální.
1: Podle Hauka pracovníky postrádá 9 z 10 stavebních firem. Chybí kvalifikovaní řemeslníci i dělníci. Podle developerů by se mohla ve stavebnictví situace zlepšit, kdyby měly stavební firmy dlouhodobější vyhlídku na větší počet navazujících zakázek.
0: Dodává ve vysílání večerního radiožurnálu reportér kolega Michal Forst. Tak děkuju, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Zpěvák Luis Capaldea za týden vystoupí taky na maďarském festivalu Sziget. 23 hodin, skoro 17 minut, my se vydáme na nádvoří Želivského kláštera, to je totiž po rekonstrukci. Zmizela odtamtud zaparkovaná auta. Co je nahradilo, dozvíte se v reportáži.

0: Želivský klášter zítra slavnostně veřejnosti představí nově zrekonstruované nádvoří. Plocha, která dřív sloužila jako velké parkoviště, je teď nově vydlážděná a auta z nádvoří zcela zmizela. Přibyly naopak lavičky a fontána.
1: Nádvoří Želivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
2: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
1: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou v Želivě na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
3: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálené, málo zeleně.
4: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
1: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Želiv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
5: To nádvoří byla samá díra, že jo? Byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr a tady nebylo vidět.
1: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Želivě parkovací místa přibydou. Otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
5: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada. Vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů, takže vlastně největší část, která je, tak je panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
1: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například podvodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: 23 hodin 30 minut.
1: Teď zprávy a Martin Matějka.
0: Zákaz čerpání vody z vodních toků dnes vyhlásilo město Strakonice, reaguje tak na dlouhotrvající sucho. Zákaz se vztahuje na vodní toky Otava, Voliňka, Peklov a Novosedelský potok a jejich přítoky v celé jejich délce. Opatření platí mimo jiné na odběr povrchové vody pro zalévání zahrad, mytí automobilů nebo napouštění bazénů. Ruský nejvyšší soud se bude v pondělí zabývat žádostí o vyloučení opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb, oznámila to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost stojí vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Odůvodnila to údajnými pochybeními Jabloka ve financování činnosti. Agentura AFP už dříve poznamenala, že Jabloko má velmi malou šanci získat křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována. Sdružení italských provozovatelů lyžařských lanovek Dolomity Supersky musí zákazníkům zaplatit odškodnění přesahující v přepočtu 700 milionů korun. Italský antimonopolní úřad je potrestal za poškozování hospodářské soutěže. Domluvali se na cenách skipasů. Členové konsorcia působí ve 12 nejznámějších italských horských střediscích, včetně Cortina d'Ampezzo, kde se letos konaly zimní olympijské hry. A fasáda brněnské vily Tugendhat se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna tak oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené od dneška do neděle. Hlavní program je posetmění vždy od 21 hodin do půlnoci. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli i druhý venkovní zápas v nové sezóně šance ligy. Ve třetím kole zvítězili na stadionu Zbrojovku Brno 1-0 a po hodině hry rozhodl Patrik Dulaj. V sobotu se budou hrát další tři utkání. Teplice nastoupí proti Plzni, Zlín proti Bohemians Praha a Mladá Boleslav se utká se Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Sázavu a také na Pražském okruhu u sjezdu na Stodůlky. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále opatrně za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32,5 stojí osobní auto. Podle našeho zpravodaje tam posádka chodí okolo a nákladní doprava tak lehce vybočuje. Nepojízdné auto pak stojí také na Pražském okruhu, a to z letiště na D1 kousek za sjezdem na Stodůlky. Na 20. kilometru osobní auto je v odstavném pruhu. A v Praze už je lepší situace. V oblasti Letné. Po večerním koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni už se provoz v oblasti sklidnil. Také okolí Letenského náměstí už je volně průjezdné. Menší kolonu ale čekejte na magistrále směrem na Jižní město. 5 minut naberete před omezením u hlavního nádraží směr Muzeum. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18.

7 minut po půl 12. Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Přeju vám dobrý večer, hlavně klidný. Český svaz ochránců přírody Vlašim připravuje 2 nové geotraily. Dálkové trasy zaměřené na horniny a geologii zatím testuje. No a jak se dozvíte za pár minut v reportáži, uvítá taky dobrovolníky, kteří si chtějí některou z etap projít pěšky, na kole nebo se psem.

0: Česko bude mít dva nové geotraily. Jsou to turistické naučné trasy zaměřené na geologii nebo horniny. Dálkové stezky připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim. První z nich, takzvanou Blanickou brázdu, chtějí zpřístupnit ještě letos. Už teď ale můžou dobrovolníci otestovat.
1: Máme už někoho na tu první etapu?
2: Už máme nějaký zájemce, hlavně teda cyklisty a chodce.
3: Předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Vlašim Kateřina Červenková teď diskutuje s kolegyní o novém projektu Geotrail Blanickou brázdou. A my, když se podíváme tady na tu brázdu na té mapce, tak ona přechází vlastně ze Středočeského kraje až do Jihočeského.
2: Skoro celý Jihočeský kraj projde, je dlouhá 280 kilometrů.
3: Jak to bude fungovat?
2: Mapka bude virtuální. Budu si ji moc stáhnout do mobilu. K tomu bude web geotraily.cz.
3: Michaela Fuller, která tady pracuje na přípravě tady toho nového projektu. Trasa je připravená, ale vy chcete zpětnou vazbu od lidí.
2: Byla teda projita mými kolegy, ale je potřeba, aby to otestoval i někdo zvenčí. I teďka v rámci organizace té trasy dáváme dohromady seznam jednotlivých spřátelených míst a 90% lidí, kterým telefonuju, jestli by měli zájem tam třeba poskytnout zázemí nebo nějakou službu pro ty poutníky, tak jsou nadšení, takže z toho máme velkou radost.
3: A abychom si kousek té podblanické brázdy prošli, tak jsem se vydala do terénu s geologem Českého svazu ochránců přírody Vlašim Michalem Neklem.
4: Nacházíme se na kopci Hřiva. Vychází tady na povrch veliká křemená žíla, která právě vyplňuje jeden ze zlomů Blanické brázdy.
3: Vy jste procházel velkou část celé té brázdy. Kde se vám nejvíc líbilo?
4: Opuštěný lom v Klučově, kde vychází na povrch Bulánská brekcie.
3: A geotrail moldanubickým plutonem je podle Michala Nekla neméně zajímavý. Bude mít kolem 200 kilometrů a lidé se na něj budou moci vydat příští rok. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Sympatický španielský spevák Alvaro Soler, teď aktuální informace ze Selnic, slovo má Zelená vlna a Lukáš Miller.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem teď velmi opatrně v okolí sjezdu na Vranovice. U 16. kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Varování policistů platí aktuálně pro oba směry, to znamená na Vyškov i na Olomouc, a hlídka už jede na místo situaci prověřit. Takže dálnice D46 mezi 10. a 20. kilometrem pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Oblíbená fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta opět zamířila ze studia Radiožurnálu Sport přímo mezi posluchače, tentokrát na Valašsko do Zubří. Hosty byli mistr Evropy z roku 1976 a střelec slavné rozhodující penalty Antonín Panenka a kapitán stříbrného týmu z evropského šampionátu v roce 1996 Miroslav Kadlec.
1: V jakém duchu se program ponese, naznačil hned v úvodu Pavel Horvát svou reakcí na slova Miroslava Kadlece.
2: Já jsem takzvaně poloviční Valach. Moje matka pocházela z Velkých Karlovic.
3: Mně taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no.
1: Potom už fotbalové legendy bavili publikum svými historkami a odpovídali na divácké dotazy. Miroslav Kadlec zavzpomínal, jak díky fotbalovým funkcionářům nemusel na základní vojenskou službu.
2: Řekli, povolovací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam.
1: Někteří návštěvníci seděli v hledišti v dresech pražských Bohemians a ti se pochopitelně nejvíce těšili na vyprávění Antonína Panenky.
4: Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak já jsem polizila z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
1: Na závěr legendární fotbalisté rozdávali autogramy a fotili se s dlouhou řadou zájemců.
5: Bylo to parádní, lidi příjemní.
3: Si myslím, že to bylo jedno z nejlepších reagujících publikum.
1: Hodnotili vydařený večer Miroslav Kadlec a Pavel Horvát. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: No a záznam celého pořadu Desítka Pavla Horváta najdete v aplikaci Můj rozhlas.cz a nebo na webu Radiožurnál.cz. 7 minut a začne nový den. V tom nočním Radiožurnálu se na vás bude těšit moderátor Adam Carda. Já přeju klidný start do víkendu.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic, je mezi nimi i bývalý ředitel Jiří Svoboda. Španělsko rozbilo síť pašeráků, migrantů a drog, zadrženo bylo skoro 80 lidí. Fotbalovou Spartu by mohl opustit jí kapitán Lukáš Hraslín, má nabídku ze Saudské Arábie. Dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Je sobota 8. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi ní obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal. Ani dnes obvinění komentovat nechtěl.
4: Nebudu se vyjadřovat, děkuji za pochopení.
3: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
5: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Podle listu E-Pais se opatření týká letišťa přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Řím svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a italskou vládu vyzval, aby opatření zrušila. Tato odmítá. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
6: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelné. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
1: V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí.
7: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
8: Počas toho narušenia došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
7: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
9: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
10: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
11: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
10: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
12: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
13: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
14: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
12: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na jeho koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
15: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech jeho 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sily z celého Česka.
16: Skladná. Eden se mi líbil mnohem víc.
17: Ale i tak to bylo super.
16: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie.
18: Havlíčková brodu a z hlavy, ano.
19: A z Pelřimova.
20: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
21: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě 10.
15: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezóně šance ligy nebodovali. Nováček v soutěži doma prohrál s Libercem 0-1, po hodině hry rozhodl Patrik Dulaj. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Hraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
22: Lukáš Hraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Hraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Lepší situace na D46 u Vranovic a nebezpečí na 14C u Liberce. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem je lepší situace v okolí sjezdu na Vranovice. Na 16. kilometru bylo hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Policisté situaci prověřili a nebezpečí už podle nich nehrozí. A komplikace čekejte na silnici 14 na výjezdu z Liberce směrem do Jablonce. Mezi Vratislavicemi a Kudraticemi u odbočky do Lučanské ulice se po silnici pohybuje dobytek bez dozoru. Policisté už jsou na místě, zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17 stupňů Celsia. Přes den ale pak čekáme jasno až polojasno, sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny. Je to rozumné? Co naznačují o dalším vývoji naší ekonomiky nejnovější makroekonomická prognóza a čerstvá data o červencové inflaci? A co si 20 známých ekonomů slibuje od otevřeného dopisu poslancům ohledně novely rozpočtových zákonů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý guvernér České národní banky, také bývalý premiér Jiří Rusnok. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
4: Dobrý den.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 15 hodin, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Bankovní rada České národní banky ponechala na svém včerejším jednání základní úrokovou sazbu na 3,75%, což analytici dopředu očekávali. Na tu aktuální úroveň centrální banka sazbu zvýšila v červnu a vysloužila si za to tehdy kritiku vládních politiků. Považujete to aktuální rozhodnutí ponechat sazby za správné a rozumné?
4: Ano, považuji to za rozumné. Myslím, že to byl, jak jste řekl, očekávaný scénář a v tuto chvíli banka vlastně není pod nějakým tlakem nějaké rychlé akce, takže ano, považuji to za odpovídající situaci.
0: Už jsem tedy připomínal červnové zvýšení základní úrokové sazby o 0,25%. To bylo první zvýšení sazeb za poslední 4 roky, první za dobu, kdy je guvernérem České národní banky Aleš Michl. To zvýšení tehdy ostře kritizoval premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl mimo jiné, že, a teď cituji, teoretici z České národní banky ničí životy našich občanů a firem. To jsou červnová slova pana premiéra. Pokud si na tom bankovní rada i včera trvala na téhleté výši sazeb, dokazuje to, že je centrální banka opravdu nezávislá?
4: Já myslím, že ano, že to je, ano, že to je příklad, který potvrzuje to, že ta pozice naší centrální banky z hlediska její nezávislosti je velmi silná a je to nastaveno správně, bych řekl, systémově a zaplať pánbu, i ta současná bankovní rada to správně vyhodnotila.
0: Vy máte zkušenost obou stran, tedy jak z vedení centrální banky, tak z vedení vlády. Je napětí mezi premiérem a guvernérem centrální banky nevyhnutelné a zdravé?
4: Tak jakési, řekněme, regulované napětí v tom smyslu, že každý má trochu jiné portfolio svých úkolů a tím pádem i zájmu, tak bude vždycky. Jo. To zase není úplně něco nevídaného. Vidíme to i v jiných zemích, typicky třeba v poslední době i ve Spojených státech. Ale samozřejmě nesmí to překročit určitou míru toho, řekl bych, těch pravidel a způsobu fungování, tak aby vlastně klienti, to znamená občané a účastníci trhu, vlastně rozuměli tomu, jak ta situace vypadá a co lze od ní očekávat. Takže já myslím, že nějaká kritika ze strany vlády se asi dá pochopit, proč ne. Prostě říkám, vláda má trochu jiný pohled na věc a má jiný zájem, krátkodobější asi a zejména prostě ovlivněný širším spektrem, když to Národní banka se skutečně primárně musí starat o cenovou stabilitu. To je její prostě klíčový a hlavní úkol a pak ještě o takzvanou finanční stabilitu, ale to už není tak podstatné v tuto chvíli. Takže jisté napětí se dá pochopit, ale nesmí to překročit jakoby hranice civilizované země, mezi kterou se určitě počítáme a chceme počítat.
0: To, co zaznívalo v poslední době, překračovalo tu hranici, nebo je to v tom, jak jste to označil, v těch intencích regulovaného napětí?
4: No, je to někde na hraně, bych řekl. Je to někde na hraně, podívejte, třeba v eurozóně to neslyšíme něco takového, že by představitelé Evropské komise takto ostře explicitně kritizovali rozhodnutí ECB, to jsme asi nikdy nezažili. Mohou si taky o nich myslet, co chtějí, nebo představitelé vlád těch členských zemí eurozóny. A na druhou stranu, jak říkám, vidíme i horší vývoj v poslední době, třeba bohužel tím příkladem negativním jsou Spojené státy. Takže já myslím, že to je tak jako někde na hraně, ale už hodně na hraně. No.
0: Když narážíte na vyjádření Donalda Trumpa na adresu amerického Fedu, tedy americké centrální banky, nebo když cituji slova Andreje Babiše, máte pocit, že se mění přístup šéfů výkonné moci vůči centrálním bankám, že si v poslední době dovolí víc, než bývalo běžné třeba v minulých desetiletích?
4: Ano, řekl bych, že ano, že už delší dobu pozorujeme určité ohrožování nebo jisté symptomy toho, že ta nezávislost centrálních bank, která byla skutečně takovým typickým znakem těch vyspělých zemí s tržní ekonomikou, řekněme, v posledních desetiletích, je více zpochybňována politiky, než tomu bylo v minulosti. Ano, takový trend tady je, ale zatím myslím, že ty centrální banky vesměs velice dobře jaksi uhájily tu svoji pozici.
0: Když se vrátíme do českého prostředí, silné výroky zazněly v nedávné minulosti i na druhou stranu, tedy od guvernéra České národní banky Aleše Michla směrem k vládě. V květnovém podcastu Insider pan guvernér řekl, že klidně zdrtí ekonomiku a že tu není od toho, aby zlevňoval byty. Jsou to šťastná vyjádření?
4: Ne, to jsou velmi nešťastná vyjádření a je to přesně to, co říkáte, je to prostě špatně zase na druhou stranu. Jo? Říkám, vláda by měla mít nějakou míru toho, jak se vyjadřuje o rozhodnutích centrální banky, ale stejně tak centrální banka nemůže takto expresivně prostě mluvit o, řekl bych, veřejném zájmu, což je prostě jaksi růst ekonomiky, její stabilita, to je veřejný zájem a ten je platný i pro centrální banku. Centrální banka se má starat o cenovou stabilitu, ale ne za každou cenu. Jo. To je, v tom je to kouzlo. Jako udržet nízkou inflaci za cenu toho, že se nám ekonomika víceméně zhroutí, to svým způsobem dokáže každý, jo. Protože prostě rozhodne o tom, že budou tady úrokové sazby ne 3,5, nebo kolik máme, 3,75, ale třeba 8-10, a budeme mít určitě během krátké doby nižší inflaci, ale ta ekonomika se zastaví a ponese to všechny ty negativa, které samozřejmě zastavení růstu nebo vůbec pokles ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a tak dále mohou znamenat pro všeobecně pro tu společnost. Takže to má samozřejmě taky svoje hranice.
0: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím ke včerejšímu jednání Bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, guvernér Aleš Michl to rozhodnutí vysvětlil slovy, že Bankovní rada vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Souhlasíte? Vidíte také taková rizika?
4: Ano, existuje poměrně pravděpodobný scénář, že ta inflace může být o něco vyšší, než říká ten základní scénář prognózy, to znamená ten předpokládá, že v letošním roce ta průměrná inflace bude 2%, průměrná, to zdůrazňuji, a v příštím roce se zvýší na nějaká 2,5% a pak by zase měla snad klesat zpátky k těm 2%. Ale je tady riziko, že se to o pár desetin může jaksi nepodařit v tom horším směru, čili ve směru zvýšení inflace. Ano, jisté riziko tady určitě existuje. Je dáno nejistotami kolem cen surovin, počínaje samozřejmě ropou, plynem, elektrickou energií, vnitřními faktory, jako je růst mest, výrazné zadlužování státu a jeho rychlost a tak dále.
0: V tomto týdnu vydal Český statistický úřad předběžná data o červencové inflaci. Meziročně inflace oproti červnu v červenci mírně narostla. Nejvíc přitom rostly ceny služeb, naopak klesaly ceny potravin. Dá se tenhle trend čekat i v těch příštích měsících?
4: No, teď nám právě pomáhá v letošním roce k těm dobrým číslům to, že spíše výjimečně, ale občas se to stává, potraviny vlastně klesají, jejich ceny klesají, čili máme deflaci v oblasti potravin. A máme tady efekt toho, že za nás platí stát, respektive platí prostě z rostoucího dluhu, platí část nákladů na elektrickou energii. A máme tady efekt toho, že vlastně ještě teď pořád meziročně, když se to porovná, klesají ceny energií pro domácnosti. to neplést s velkoobchodními cenami, jo? To jsou různé. Takže to nám pomáhá tu inflaci udržovat na relativně nízké úrovni, ale je tady velká pravděpodobnost, že tyto efekty postupně vymizí. Některé určitě, například to, ta platba za ty
0: obnovitelné zdroje energie.
4: Obnovitelné zdroje, ta se samozřejmě od příštího roku už v inflaci projevat nebude, i když třeba stát bude pokračovat v tom placení, tak meziročně se to ztratí, ten pozitivní efekt. A je tady velká pravděpodobnost, že v příštím roce budou vyšší ceny energií pro domácnosti, protože plyn je podstatně dražší, elektrická energie také o něco dražší. U ropy nevíme, ale spíše na nějaké velké poklesy to nevypadá. Takže ano, to riziko tady je.
0: Říkáte, že u ropy nevíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě ceny pohonných hmot a ceny ropy, to je velké téma posledních měsíců. Vláda v červenci ukončila regulaci cen benzínu a nafty. Bylo to ukončení dobře načasované a byla ta regulace, která byla předtím správně nastavená?
4: No, to těžko, na to nemám dost jaksi asi údajů, abych to mohl nějak objektivně hodnotit. Já myslím, že ta regulace sehrála na začátku svoji pozitivní roli, že vlastně rozložila ten cenový skok v čase. Otázka je, jestli neměla být ukončena o něco dříve, a to načasování samozřejmě při té volatilitě tohoto trhu je vždycky obtížné, takže já myslím, že sehrála do jisté míry pozitivní nějakou roli, ale otázka je, jestli to, jak říkají, tak říkají, stojí za to, že jo? Ono to není zadarmo, stojí to každý měsíc, já nevím, skoro miliardu. Já myslím, že to není nic tak podstatného. Makroekonomicky to není žádný zásadní průlom ani významný krok.
0: Centrální banka při svém včerejším rozhodování o úrokových sazbách vycházela také z nové makroekonomické prognózy. V té zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle České národní banky vzroste za celý rok a 2,2%. Ta předchozí květnová prognóza očekávala růst 2,5%. Ten nový odhad je realistický podle vás?
4: No ano, myslím, že je realistický. Tak nějak to vypadá z těch telů průběžných, které přicházejí z ekonomiky i z ostatních odhadů jiných pracovišť, takže ano.
0: Nakolik se vlastně v tom současném světě dá spolehnout na takové makroekonomické prognózy, když pátým rokem pokračuje válka na Ukrajině, když zůstává napětí na Blízkém východě, když jsme teď viděli migrační incident na Seutě a mohl bych v těch událostech ze světa pokračovat. Nakolik se dá za těchto okolností opravdu predikovat, jak se bude ekonomika vyvíjet?
4: No je to čím dál obtížnější. Právě proto ano, ten faktor geopolitiky a geoekonomiky je čím dál významnější a zvyšuje nejistotu v těch prognozách, nicméně ty prognozy si dělat musí. Samozřejmě ty prognozy, řekněme, na rok, zvláště když se bavíme, dneska je už za polovinou roku jsme, tak ten zbytek roku se dá odhadnout velice slušně, že jo, samozřejmě vždycky může přijít nějaká černá labuť, ale už se toho asi tolik nezmění v tom daném roce, ale čím jdeme dál do budoucna, čili příští rok a přes příští, tak samozřejmě je to trochu jako předpovědi počasí. Prostě ta prognoza je méně validní, má prostě menší míru pravděpodobnosti, že se naplní.
0: Když dáváte do souvislosti predikci ekonomiky s předpovědí počasí, pokračují vedra. Může to, jak vedro a jaké vlny veder zažíváme v letošním roce, může to mít vliv na ekonomiku České republiky?
4: Určitě. Zaprvé z důvodu domácích, to znamená, je nesporné, že určitá produktivita práce, intenzita práce v těch provozech různých bude asi o něco nižší v těchto týdnech a měsících. A pak významnější ještě může být ten dopad zvnějšku, to znamená, my slyšíme o řekněme, přerušení provozu velkých energetických zdrojů, jaderných elektráren v různých zemích, či regulaci vlastně odběru elektřiny, čili může se stát, že u našich obchodních partnerů mnohých prostě budou výpadky ve výrobě, což může znamenat výpadky v našem exportu a tak dále. My jsme velmi závislí na tom, co se děje kolem, takže nějaké negativní dopady to mít podle mého názoru bude. ale prakticky bych si netroufal je prostě jak si nějak kvantifikovat, jo? To je strašně obtížné.
0: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. 20 známých ekonomů minulý týden apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů. Vy jste jedním z těch, kdo je podepsaný pod tím otevřeným dopisem. Co si od něj slibujete?
4: No tak podívejte, já jsem se k tomu připojil po té, co se na mě obrátili kolegové z toho Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově a že takový dopis připravujou. A vlastně jsem si jaksi uvědomil, že kdybych se pod to nepodepsal, tak si to budu prostě vyčítat do budoucna, protože to je opravdu klíčová věc. To, jak tady si nastavíme podmínky fungování veřejných financí s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost, a já bych vlastně řekl nějakou, i vlastně pro mě je to i otázka nějaká morální, jo, mezigenerační a morální, protože přece není možné, aby stávající aktivní generace tady, tak říkajíc, prostě vybrali všechno do posledního zbytku a těm nadcházejícím generacím nechali jenom dluhy. Jo. To je prostě špatně a nelze to prostě odůvodnit žádnými krásnými řečmi typu, že musíme investovat do toho či onoho. Ano, investovat musíme, ale je to jako v rodině, že jo? Nemůžete investovat tak, že tu rodinu přivedete prostě do insolvence. Takže já myslím, že ten postoj je prostě principiálně jasný a co si od toho slibujeme, no tak to je druhá věc. Asi ta naděje na to, že se to změní, je malá vzhledem k politické konfiguraci, ale ten názor, jak si vyjádřit, to prostě pro mě je důležité.
0: Jste před chvílí v tom příměru s domácností použil slova, že nemůže rodinu ta investice přivést do insolvence. Máte pocit, že ten projednávaný návrh přivede Česko do insolvence?
4: No tak asi to samozřejmě, jim ono je trošku něco jiného, rodina, firma a stát. To já samozřejmě si uvědomuji, ale pro zjednodušení a pro vysvětlení jsem ten příměr použil, ale asi určitě máme daleko k tomu, abychom se stali nějakým novým Řeckem, ale ten nastavení toho systému, kdy v podstatě se vyprázdnila ty limity pro prostě sestavování rozpočtu z hlediska míry zadlužování, kdy prostě ve výjimkách jsou věci, které mají hodnoty 100 miliard nebo stovek miliard, nebo jsou tam takové věci, jako že vlastně při opakovaném návrhu, který se vrátí ze sněmovny, žádné limity neplatí, tak to vytváří prostředí, které by k tomu teoreticky mohlo vést a to je prostě špatně.
0: Vy jste řekl, když jste vysvětloval, proč jste ten dopis podepsal, že to je klíčová věc. Na postoj obyvatel k té novele se ptala v bleskovém průzkumu pro Český rozhlas v minulých dnech agentura Median. Z tisícovky respondentů s tou novelou souhlasilo 28% lidí, proti bylo 38% a víc než třetina, tedy 34% lidí odpovědělo, že na to vlastně nemá názor, že neví. O čem to svědčí?
4: Já myslím, že to není vůbec špatný výsledek. Já tomu rozumím, že pro spoustu lidí, jako je to trochu nesrozumitelné a vlastně vzdálené, jo, protože samozřejmě ta míra té nějaké ekonomické nebo dokonce makroekonomické gramotnosti je prostě omezená a v tom se asi nelišíme ani od jiných zemí. Takže to, že více než třetina nebo skoro 40% lidí říká, že to je vlastně špatně, tak to mě jako spíš naopak do mě přináší mi to určitý optimismus. Já myslím, že to, já chápu, že to je téma, které je prostě složité vysvětlit občanům a je navíc zneužíváno komunikaci vlády, že jo, typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí, že jo, takže prostě to je tak, že některé věci, které rozhoduje parlament, jsou dost technicky složitější o dost a taky asi je to o tom, že ne vždycky poctivě ty politici komunikují s obyvatelstvem, aby jim vysvětlovali tyhle ty peníze, které my tady rozdělujeme, to jsou vaše peníze, jo? To jsou peníze vás, daňových poplatníků a my daňoví poplatníci je budeme splácet, jo? Ať už ti současní nebo ti budoucí, takže prostě, aby to nebylo něco odtažitého, něco prostě eterického, co se někde odehrává v Praze na Malé Straně, ale to se nás týká vlastně všech.
0: Jaký by byl maximální deficit rozpočtu pro příští rok, kdyby parlament nezměnil ty současné rozpočtové zákony?
4: To odvolávání se na to, že podle současných zákonů by to muselo být 150 miliard, je podle mě falešné. Tak zaprvé už v letošním roce těch 310 neodpovídá tomu zákonu, který máme. Jo? Takže,
0: pardon, ale že do toho skáču, ale to přesně bylo předmětem kritiky, že vlastně vláda porušuje zákony.
4: Ano, ano. Takže ta vláda, když připravovala ty novelu rozpočtových pravidel, protože ji vlastně už převzala od minulé vlády, že je to nějaká harmonizační, že jo, norma, tak mohla klidně tam nastavit nějaký odpovídající rámec, který by považovala za přijatelný, to znamená třeba, já nevím, ona se všude chlubí, že bude snižovat ty schodky a nakonec ekonomika slušně roste, tak by asi schodky růst neměly, tak klidně si tam mohli dát rámec, který by znamenal, já nevím, příští rok schodek stejný jako letos, nebo něco takového, plus minus 300 miliard, jo, a ostatní věci mohli udělat prostě tak, aby nevyvolávali tuhletu kritiku a nakonec to veto prezidenta, že jo? Protože on nevetoval to, že tam je ten rámec, nevím jaký, vyšší než byl ten dosavadní, ale on vetoval ty prvky, o kterých jsem mluvil, které vlastně teoreticky to úplně jako ten rámec nafukují skoro do nekonečna. Takže ta výmluva na těch 150 miliard je falešná podle mě a nedává smysl.
0: Nemůže přece jenom větší schodek rozpočtu nastartovat nebo pomoci nastartovat českou ekonomiku?
4: Myslím si, že v podmínkách, kdy máme vyčerpaný trh práce, podle České národní banky jsme na takzvaném potenciálu, čili zase zjednodušeně, jedeme konstrukční rychlostí toho vozidla, což je naše ekonomika. Každé přilévání jaksi poptávky do té ekonomiky bude znamenat v podstatě do značné míry jenom zvyšování inflace, protože ta ekonomika nemá lidi, který by to naplnili, nemá ani jiné kapacity, kterými by to bezinflačně mohla naplnit. Jo? Takže v tuto chvíli to makroekonomicky žádný smysl nedává a taky, jak vidno z toho včerejší nové prognozy ČNB, vlastně ona ani nepředpokládá žádné velké zrychlení růstu. Ona říká, že ten růst bude možná v příští rok 2,7 a potom, pokud se nepletu, v dalším roce 28 už zase klesne někam 2,5 nebo něco takového, teď si to nepamatuju. Rozhodně tam není nějaká akcelerace růstu. Jo. Takže tady prostě nejsou podmínky, jiné podmínky splněné, není tady prostě potenciál na to, aby ta ekonomika rostla rychleji, když se bude do ní lít víc poptávky z veřejného sektoru nebo z veřejných financí, spíše to vyvolá větší proinflační tlaky.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
4: Já děkuji a děkuji vám za pozvání a všem nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
12: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a s ním krátké zprávy.
1: Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Zvyšování tržeb ve službách naopak nejvíc brzdily administrativní a podpůrné činnosti s poklesem o 0,4%. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Zavazují se tak, že útok proti jedné zemi znamená útok proti

0: Federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Podle Norů Infantino už nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice ustoupil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D6 za Prahou a také na Břeclavsku. Na dálnici D6 velmi opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Karlových Varů, za nájezdem z Pražského okruhu, kousek za letištěm na 3,5 kilometru, leží na vozovce sražená zvěř a také několik aut postává v odstavném pruhu. Více náš zpravodaj přímo z místa.
3: Auto srazilo zvěř na 3,5 kilometru z Prahy na Vary. Zvíře leží uprostřed levýho pruhu. A teď ho nabrali další dvě auta. Zastavil jsem, lidi volali už policii, jsou v pořádku, ale je to tam dost nepřehledný výkon. A brzdí se tam, protože lidi do toho líknou.
2: Takže D6 za Prahou 3,5 kilometr. A na Břeclavsku pozor na silnici 421 z obce Zaječí do Velkých Pavloviců. Podjezdu dálnice D2 se srazila dvě osobní auta, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17. A přes den pak čekáme jasno až polojasno. Sobotní maxima 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu, které právě teď, necelých 7 minut po půl jedné, začíná a je tu víkend, sobota 8. srpna, to je určitě dobrá zpráva, 2 dny volna se 100% hodí a další dobrou zprávou je, že i když teploty přes den budou stále velmi letní, tak tropické noci nás v následujících dnech nečekají, takže aspoň během spánku se trochu ochladíme. A dnes začneme noční vysílání sportem, když byla na mistrovství Evropy, pokaždé z něj odjela se zlatem. Prodloužit tuhle bilanci ale bude pro plavkyni Barboru Sémanovou hodně složité. Proč? Tak to se dozvíte z reportáže už za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Britské duo Eurythmics vám zpříjemnilo sobotní noc ve vysílání radiožurnálu. Slyšeli jste jejich píseň I Saved the World Today, je z roku 1999, kdy se Annie Lennox a Dave Stewart po 9 letech pauzy opět vrátili do studia a na pódia a obnovili tak projekt Eurythmics. Jedná se tedy o jejich úspěšný comebackový hit. A od hudby teď pojďme ke sportu. Čeští plavci se připravují na pondělní start mistrovství Evropy v bazénových disciplínách v Paříži. Po kompletním návratu Rusů a Bělorusů do soutěží to bude nejkvalitnější kontinentální šampionát za posledních 8 let. Nejen proto bude pro hlavní českou hvězdu Barboru Sémanovou složité obhájit zlato na 200 metrů kraul.
1: To, že jsem dělala český rekord na 200 kraula před minulý rok na Evropě 2024, tak to je jako mnohem důležitější v tom plaveckém světě, než to, že jsem z toho získala tu medaili.
2: Barbora Sémanová vyhrála při své premiéře 2021 i na minulém šampionátu 2024, jenže teď už se její soupeřky na 200 dostaly pod hranici minuty a 55 sekund a ona zatím ne.
1: Pod 1,55 vteřin a na tu 200, to je pro mě cíl a s tím bych byla jako extrémně spokojená a to je něco, pro co trénu a co si myslím, že je v mých silách a co je reálný.
2: České plavání má výbornou generaci. Posouvá se další kraulařka Janíčková. Do formy se vrací i znakař Čejka. Někdejší juniorský mistr světa už zase plave dobře. V prosinci získal svou první medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu a teď má naději také v tom dlouhém.
3: Určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední, takže jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady.
2: A do toho se snaží o výborné časy i Miroslav Knedla, také znakař, ale spíše na kratších tratích. Na nich je obsazení mistrovství Evropy téměř stejné jako na mistrovství světa.
4: Bude to opravdu šampionát takhle těch ikon aktuálního plavání, takže tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kulesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska, ještě opravdu jako hromada dalších.
2: Říká Miroslav Knedla. Šampionát v Paříži začne v bazénových disciplínách v pondělí. Hlavními hvězdami budou domácí Leon Marchand, Nizozemka Marit Stenbergenová a sledovaný bude návrat

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
4: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou navíc žádné peníze. Ve Francii o víkendu opět vzrostou teploty, zvýší se tak riziko vzniku požárů. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v Brně nad Zbrojovkou 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle navíc příspěvek na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy namítá, že tyto peníze nejsou nárokové a že péče o vlastní majetek je povinností krajů, zatímco stát prioritně financuje páteřní infrastrukturu a cílené projekty.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Francie se připravuje na další vysoké teploty, které ji ode dneška zasáhnou. Do země se z jeho západu přesune horký vzduch a teploty budou dosahovat až 40 stupňů. Horko a sucho jsou ideální pro šíření požárů, se kterými v některých částech země hasiči stále bojují.
8: Zatímco v Bretani budou teploměry ukazovat kolem 30 stupňů, na jihu se budou blížit 40. Horko by mělo ve Francii vydržet i příští týden. Země aktuálně zažívá třetí vlnu veder, která měla podle meteorologů tento víkend skončit. Místo toho teploty ještě vzrostou. To nahrává šíření požárů. Na záběrech agentury Reuters letouny Canadair schazují vodu na hořící les. Od pátečního odpoledne hasiči bojují s požárem na jihu země v departmánu Lozère. Plameny tam během pár hodin sežehly desítky hektarů porostu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Ve Zlíně v pátek začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
9: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
10: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
11: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
10: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Liberečtí fotbalisté vyhráli v Šancelize v Brně, Zbrojovku porazili na úvod 3. kola 1-0. Dvě české golfistky prošly na turnaji Ladies European Tour v Londýně do víkendových bojů. Kristýna Napoleová je na průběžné 50. pozici se 2 ranami nad normu hřiště. Přesně v takzvaném paru je Sára Kousková na dělené 30. příčce. Česká jednička měla v průběhu 2. kola problémy, ale situaci zvládla.
12: Přišla jsem si zase taková jako unavená, tak jsem musela trošku docukrovat mozek a pak se to zlepšilo, tak mám radost, jak jsme to ustáli. Pak už ta hra byla relativně solidní, teďka se těším na víkend, že budeme mít šanci zabojovat o nějaký další hezký umístění.
4: Vedení po druhém kole drží Kanaďanka Huangová s 11 ranami pod par.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D6 za Prahou a nebezpečí na D2 za Brnem. Na dálnici D6 stále velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Karlových Varů, za nájezdem z Pražského okruhu kousek za letištěm na 3,5 kilometru srazilo několik aut zvěř a zpomaluje se v místě nehody.
14: Nějaký 2-3 auta tam sejmuli, asi to byly prasata divoký. Auta jsou celku na boku, ale ta zvěř jsou ve všech kruzích.
13: Na místě už jsou policisté, je to označené světelnou šipkou i majáky, tak opatrně. A na dálnici D2 z Brna spíreme do Bratislavy, pozor za sjezdem na Modřice, na 9,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů na severozápadě a severozápadě Čech až k 8 stupňům a přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 1 hodině a někteří čeští zemědělci mají letos kvůli suchu až o 40% nižší výnosy. Třeba na severním Plzeňsku kvůli počasí nejhůř dopadla úroda řepky. Uslyšíte o tom za okamžik v reportáži.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Aneta Langerová v nočním radiožurnálu. Český statistický úřad zveřejní odhady sklizně za červenec. Například zemědělci na severu Plzeňska mají letos kvůli počasí horší výnosy obilí než loni. Farmáři ze Štichovic v těchto dnech sklízejí poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou napnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, tak proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: No jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
3: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude požních.
4: Doplňuje předseda zemědělského družstva vlastníků Štichovice a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu České republiky pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Burín.
3: Po letošním počasí mělo vliv na výnosy. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka. Zaznamenáváme nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
4: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
3: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a rozhodně řepka nejde sít v září.
4: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
3: Důvody jsou dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
4: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radio Žo.

0: Na sociální síti pro dospělé OnlyFans začíná být populární i jiný než jenom lechtivý obsah. Jaký? Tak to se dozvíte v nočním radiožurnálu, a to už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na OnlyFans už dávno není jenom lechtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě si mohou předplatit třeba videa ze života svišťů. Necenzurovaný svišťí obsah tam dávají samotní výzkumníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Svišťí videa jim vydělala už přes 5 000 dolarů, tedy v přepočtu přes 100 000 korun. Tenhle projekt v nočním radiožurnálu představí Rozálie Machartová ze zahraniční redakce, kterou tímto vítám u mikrofonu.
1: Hezký den.
0: Jak tedy vypadá ten sviští OnlyFans?
1: Zvířata jsou na něm zachycená v běžných situacích, třeba jak běhají kolem nory, a zní u toho asi takhle. Vědci z výzkumného centra Bloomstein Lab na univerzitě v Los Angeles je natáčí pomocí kamer v Rocky Mountains v Colorédu. Sviště mají pojmenované a k videím přidávají vtipné, no ale hlavně edukativní popisky. Například tohle je Jamba Juice, nová a zdravá samice ve skupině. Nebo můžeme vidět samce Dona ještě předtím, než se z něj stal takový tlusťoch. Takže nejde o žádné kompromitující situace, ale rozhodně to není ten, řekněme, úplně obvyklý obsah, který na OnlyFans běžně najdeme.
0: Jak se vlastně ten účet jmenuje?
1: Kaliforničtí výzkumníci mu dali název Only Marms, doslova tedy Only Svišť, podle zakladatele účtu Dana Blumsteina. Navíc jeho založení byla spíš taková znouzectnost.
2: Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl OnlyFans pro sviště. Myslím, že bychom pro ně neměli zakládat takové stránky, abychom získali peníze na náš výzkum. Ale jsme tam, kde jsme. Na OnlyFans jsme šli z nouze a založili náš Only Svišť účet, abychom finančně podpořili dlouhodobý výzkum svišťů žlutobřichých v Kolorádu.
1: Výzkumníci z Kalifornské univerzity se tím snaží propagovat sviště jako zajímavé savce, které je potřeba zkoumat a chránit jejich přirozené prostředí. Tím vážnějším důvodem ale, jak říká Bloomstein, jsou také škrty v rozpočtu ze strany americké federální vlády.
0: Sviští videa ale na sociálních sítích celkem fungují. Výzkumníci vydělali už přes 5 000 dolarů. Co dalšího mají vědci v plánu?
1: Tak například po vzoru NPS, americké správy národních parků, teď pořádají soutěž ve vyžeranosti svišťů. Drobní savci totiž před zimou musí pořádně přibrat, a tak si lidé můžou tipnout, který z nich bude na konci roku, tedy před sviští zimní hibernací, vážit nejvíc. Toho nejtlustějšího pak pomyslně korunují taky na sociálních sítích. Sviště můžou zájemci sledovat taky nejen na OnlyFans, ale třeba na Instagramu.
0: Nové sviští hvězdy na OnlyFans jsme teď probrali s Rozálí Machartovou ze zahraniční redakce. Díky moc za donesené informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
3: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad a počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských, dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ruský útok na ukrajinský Izium na severovýchodě země zabil nejméně 2 lidi, další 4 jsou zranění, informují o tom ukrajinští záchranáři. Rusko podle nich ostřelovalo město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Raněné hlásí taky město Bilopilja. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí ale odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. A v bratislavské rafinerii Slovnaft hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Mluvčí společnosti Anton Molnár Radiožurnálu řekl, že v rafinerii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil. Potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. Incident se obešel bez zranění, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí.
0: Sport.
3: České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 zdolali v Táboře soupeřky 3-2 na sety. Hokejisté mistrovských Pardubic odehráli první přípravný zápas na novou sezónu. V České Třebové porazili slovenskou Žilinu 3-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 za Prahou a nebezpečí na D2 za Brnem. Na dálnici D6 stále velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Karlových Varů. Za nájezdem z Pražského okruhu kousek za letištěm na 3,5 kilometru řeší nehodu několika aut, které srazilo zvěř. Jsou na krajnici, na místě jsou policisté a zpomaluje se. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy opatrně za sjezdem na Modřice. Na 9,5 kilometru stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, posádka se pohybuje okolo. A opatrně na silnici 60 na cestě z Jeseníku směrem k polské hranici. U obce Uhelná vjelo osobní auto do příkopu, je to v horském úseku, v lese, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Východ Ukrajiny se potýká s potížemi v zásobování. Dodavatelé musí kvůli ruským dronovým útokům neustále hledat alternativní cesty. Po jedné z nich se vydal i náš zpravodaj a reportáž vám nabídneme už za moment v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Život na východě Ukrajiny blízko frontové linie sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustále nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do města Donbasu. A to i reportérům, kteří se tam vydávají.
1: Cesta z Dnipra do Slovansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější. Právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesně řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast, po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Cestou se snažím naladit nějaké stanice, nejenom kvůli muzice, která uklidňuje, ale také kvůli zprávám. A teď právě se dozvídám, že tady v této oblasti, kterou projíždím v tomto regionu, došlo k velmi tragické události. Ruský dron zasáhl rodinný domek a nejméně jeden člověk tam zahynul. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše REBY, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy, rušičky. Vidím, že podnikavost Ukrajinců se nezastavuje ani tady. Kolem cesty jsou stánky s občerstvením. Některá ta vojenská auta vypadají velmi bizarně, ale má to svůj smysl. Jezdí totiž v takových klecích, jako pohyblivé voliéry na nějaké ptactvo. Ale to jsou právě klece, které zachraňují životy při útoku dronů. A tady už začínají protidronové síťové tunely, takže to už vyjíždím do Slovansku. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu a právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnesie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál.